Doch plötzlich trifft sein spähend Auge geschieht.

0: Doznělo oratorium roční doby Josefa Haydna. Zpívali Lina Johnson soprán, Tilman Lichdy tenor, Matthias Winkler bas, sbor La Capella Nacional de Catalunya, Orchestr Le Concert de Nation řídil Jordi Savall. Toto dílo zároveň uzavírá dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nelekejte se, vážení posluchači, nejde o chybu ve vysílání. Něco takového se u nás nemůže stát. Posloucháte skladbu amerického skladatele Lamonte Younga z roku 1960. Má název Composition No. 7 a spočívá v několikahodinovém držení čisté kvinty Hafiz. Přeji příjemný poslech, vážení posluchači. Opustíme na chvíli dílo Lamonte Younga a povíme si něco o hudebním minimalismu, stylu, který se přes děsivé začátky ukázal být tím nejzajímavějším, co druhá polovina 20. století přinesla. Ta Lamonteho prázdná kvinta však nebyla zas tak úplně stupidním počinem. Autor chtěl ukázat, že na hudbu nesmíme jednostranně pohlížet jako na skladatelem vytvořené dílo předkládané pasivnímu posluchači. Hudební dílo je dáno spoluprací autora a vnímatele. Dvě hodiny znějící čistá kvinta je stále stejná jen na straně reprodukční. Její vnímání na straně posluchače se stále mění. Nejprve je předmětem očekávání, potom začíná nudit, pak rozčilovat, pak posluchače pravděpodobně začne třeštit hlava, ale jen na chvilku, protože začne objevovat alikvótní tóny, poté upadne do jakéhosi hypnotického stavu, i ten časem odezní, člověk přestává vnímat čas a když kvinta dozní, reaguje na to jeho nervová soustava po svém a často dosti bouřlivě. Na pódiu znějí jen dva tóny, ale posluchač prožívá drama. Onen požadavek, aby posluchač spolupracoval, je v tomto raném minimalismu zaveden do extrému, ale on je vlastně nezbytný v každé umělecké hudbě. Právě proto je hudební umění nepřístupné tolika lidem, že od nich žádá něco, co mu nechtějí dát. Co tedy od posluchače žádá minimalismus? Především to, aby nečekal na změnu. Posluchač by měl otevřeně přijímat to, co právě v tuto chvíli zní, a vzít si z toho co nejvíce. Nesmí se myslet dopředu. Zkuste si to. Uveďte se do stavu, jako když sedíte na břehu potůčku a hledíte do zurčící vody. Od ní také nečekáte, že najednou bude téct úplně jinak, že dojde ke kontrastu. Přesto je to pohled kouzelný a možná i léčivý.

Tak co, jak to šlo? Slyšeli jste ukázku ze sextetu Steva Reicha. Je to ona skladba, o níž se sám autor vyjádřil, že je jeho nejlepší. Tento umělec ovšem také začínal experimenty, byť méně radikálními než Lamont Young. Natočil krátký motiv na magnetofon, udělal ještě jednu kopii a z obou kousků pásků slepil smyčky, aby přehrávali motiv stále dokola. Potom obě smyčky pustil současně, ale jeden magnetofon nepatrně pomaleji, takže mezi smyčkami docházelo k fázovým posunům. Je to velmi mechanické komponování, ale výsledek je docela zábavný.

Reich je ovšem obrovský muzikant a tak se jeho skladby brzy staly skutečnými uměleckými díly v klasickém slova smyslu. K těm nejklasičtějším patří oktet, kde nás jistě zaujme pěkné flétnové solo, o němž nechybí zmínka v žádné z příruček o minimalismu.

O minimalismu se zpočátku soudilo, že jde o slepou uličku, průchodnou snad pro jednoho či dva skladatele. Ale ukázalo se, že možnosti tohoto principu jsou obrovské. Snad je to dáno šířkou stylové základny, z níž minimalismus vyrostl. Od africké hudby přes takzvanou aditivní stavbu hudby indické k jamajskému reggae, elektroakustické hudbě, serialismu a především k rocku. To je pro nás zvláště důležité, protože minimalismus dokáže navzdory své artificiálnosti oslovit i rockovou mládež. Skupiny jako King Crimson hrály už v 70. letech hudbu, která s minimalismem má hodně společného.

Zatím jsem vám minimalismus představoval jako jakousi hračku s ostinátními figurkami, které do sebe půvabně zapadají, jako hudbu, která je příjemná svou bezproblémovostí. Ale v tomto oboru existují i závažné skladby s filozofickým obsahem. Reich má krásnou duchovní skladbu na biblické texty. Mladý Američan John Adams napsal gigantické dílo Harmonium, čímž nemyslí onu domácí šlapací náhražku varhan, ale pojem vázající se k myšlence harmonie sfér. Adamsovo minimalistické oratorium začíná symbolem stvoření. Z jednoho tónu se rozvine celý pulzující vesmír.

Minimalismus je hudba komunikativní. Oslovuje posluchače, aniž by po nich požadovala nějaké předchozí zkušenosti. Přitom je nutí k spolupráci. Je tady už skoro 30 let a její možnosti se nevyčerpaly. Existují dokonce názory, že nejde jen o styl, ale o nový, plnohodnotný sloh, pokračovatel linie renesance, baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus a minimalismus. Nevím, jestli budoucí muzikologové budou na tuto hudbu pohlížet skutečně takto. Třeba v ní uvidí příznak všeobecného úpadku naší doby. Pokud však budou tolerantní, pochopí, že lidé obklopení ze všech stran auty nemohli v hudbě dospět jinam než právě sem. Petr Kofroň, náš nejlepší teoretik minimalismu, o tom píše. První skladby Steva Reicha pro magnetofonový pás jsou realizacemi myšlenky strojovosti a Andy Warhol chtěl dokonce strojem být. V jádru každého stroje je zakódován princip opakování. Pro člověka je naopak charakteristické, že vše je u něho neopakovatelné. Stroj inspiroval tvůrce i dříve, rychlostí, hlukem. Až minimalisté odkrývají jeho podstatu a tou je opakování. Drazí posluchači, při hudbě Michaela Nymana si můžete rozmyslet, zda se chcete stát stroji či ne.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Je to téměř neuvěřitelné, ale velkolepé dílo Georga Friedricha Händla, Mesiáš, bylo zkomponováno za pouhých 24 dní. Tehdy už slavný a tehdy už anglický skladatel pobýval v Irsku a o těchto dnech se vyjádřil jako o nejšťastnějších ve svém životě. Byl daleko od všech intrik a pomluv a bojů, které sebou neslo jeho angažmá v operním světě. Bylo mu 57 let, měl sice po mrtvici, ale poměrně dobře se z ní zotavil a objevil v sobě schopnost a chuť psát velká oratorní díla pro solisty, velké sbory a orchestr a sklízel s nimi stále větší úspěchy. Ostatně ještě dnes anglická Händlova oratoria zastiňují jeho kdysi tak slavné italské opery. Bezesporu největším dílem je pak mohutný Mesiáš a jeho nejslavnějšími tóny sbor Alleluja. Tady je v podání sboru a orchestru The English Concert a zařízení Trevora Pinnocka.

Do obdivuhodného písňového cyklu, asi nejznámějšího Schumannova souboru písní, teď vstoupíme s proslulým finským baritonistou Jormou Hinninenem a klavíristou Ralfem Gotonim. Láska básníkova, Dichter Liebe, hudební skvosty Roberta Schumanna na verše Heinricha Heineho. Píseň V překrásném měsíci máji. To je romantika, doslova.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

Tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie pro smyčcový orchestr číslo 8 D-dur a její finální čtvrtá část hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Nějaký čas to trvalo, ale dnes už u jména českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky nacházíme ty přívlastky, kterému za jeho obdivuhodné dílo náleží. Je řazen ke svým velkým současníkům, jimiž byli Bach, Telemann, Vivaldi i Händel. Zelenka strávil většinu svého života na Drážďanském dvoře. V Praze ale zažil svůj největší triumf, když během korunovace Karla VI. Českým králem dirigoval svou hudbu ke hře Pod olivou míru a Palmou statečnosti. Kapelnického místa v Drážďanech se nedočkal a po smrti jeho dílo upadlo v zapomnění. K jeho renesanci přispěl švýcarský hoboista Heinz Holliger, který objevil nádheru Zelenkových triových sonát. Po jejich nahrávce se Zelenkovo jméno začalo v hudebním světě skloňovat ve všech pádech. A my si teď poslechneme alespoň jednu větu z té kouzelné šestice sonát. Druhou větu druhé sonáty. Heinz Holliger s hobojem a se svými hudebními přáteli, včetně hoboisty Morise Bürga a fagotisty Klause Thunemanna.

Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Frédéric Chopin a jeho slavný minutový valčík opus 64 číslo 1 Des Dur hraje Jean-Yves Thibaudet.

D-dur, vaše tónina. Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse. Vzhůru hlas nás volá.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cismol. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Rellstab, když o té hudbě psal jako o člunu houpajícím se na Lucernském jezeru za svitu měsíce. Od té doby se hovoří o Mondschein sonátě, sonátě měsíčního svitu. Tak to jí hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Uvádějí-li se díla Antonia Vivaldiho, často u nich najdeme dvě písmena, RV a číslo. RV, to je zkrátka pro Rijom Verzeichnis, tedy seznam nebo katalog Vivaldiho děl, který uspořádal dánský muzikolog Peter Rijom. A číslo v tematicky vedeném seznamu. Od sonát, přes koncerty, duchovní díla, světské kantáty až k operám. Plus samozřejmě díla ztracená, nebo ta, u nichž není jisté Vivaldiho autorství. Téměř přesně 500 děl z tohoto více než 800 položkového seznamu pak tvoří koncerty. Pod signaturou RV539 najdeme i dnes velmi oblíbený koncert pro dva lesní rohy, smyčcový orchestr a basso continuo F-dur. Poslechněme si první větu, a to v nahrávce Tima Kálstra, Stefana Stirlinga, ansámblu City of London Baroque Symphonia a řídícího Nikolase Kremera u čembala.

Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Igor Stravinský je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus, tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony Concerto. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový band Woodyho Hermana a jeho lídra, brilantního klarinetistu. Po první zkoušce prý byli jazzoví hudebníci silně v rozpacích. Kompozice nebyl jazz, byl to Stravinský a jeho vidění jazzu. Byla náročná, ne právě intuitivní. Postupně ale i díky zkouškám se samotným skladatelem podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulici Na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kyzling.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vyostřené vztahy ve sněmovně se můžou podle předsedy poslanců ODS Bendy propsat do projednávání zákonů. Ruské drony útočily na lodě v bulharských vodách. Jeden z nejslavnějších riffů rockové historie Smoke on the Water dnes zazní v Praze. A čekejte oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší než doposud. Naznačil to předseda klubu motoristů Boris Šťastný. Řekl, že připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy při projednávání zákonů, pokud by se jednání natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy, ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit.
3: Já pokládám usnesení za v tuto chvíli nemožná, protože jsme novelu jednacího řádu přijali, takže věci, které tehdy měly být původně případně v usneseních, jsou dneska v jednacím řádu. Představa toho, že přinesou nějakou novelu, která má jako brutálně osekat opozici a že jim to projde za týden, je opravdu naprosto nereálná.
2: Šťastný chce také připravit úplně nový jednací řád dolní komory parlamentu, aby se například dal dopředu stanovit den, kdyby se o zákonech už mohlo hlasovat bez rozpravy. Některým noclahárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce tvrdí, že letos poslalo na sociální služby více peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit.
4: Teď nám chybí 2,8 milionu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
5: Říká ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková. Noclehárnu nezavřou, aby lidi bez domova nenechali v zimě venku. Stejné je to v Havířově, kde noclehárnu provozuje armáda spásy.
6: Naše služby lidem bez domova budou poskytovány bez ohledu na to, že financování je nejisté.
5: Říká ředitel Marek Blahut. Oba jednají o podpoře s městem. Moravskoslezský kraj už dříve řekl, že další peníze organizacím nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že na dvě zahraniční nákladní lodě v bulharských vodách zaútočily ruské drony. Moskva tento incident nekomentovala. V důsledku útoku se včera jedna loď potopila a druhou zachvátil požár.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že šlo o kombinovaný útok mořskými i létajícími drony. K tomuto závěru dospěli ukrajinští a bulharští vojenští experti, řekl Zelenský a zdůraznil, že ukrajinské drony se rozhodně v ekonomické mořské zóně Bulharska nepohybovaly. Podle ukrajinského prezidenta se Rusko těmito útoky snaží úplně znemožnit mořeplavbu v západním Černém moři. Právě tudy totiž prochází mořský koridor, kterým Ukrajina vyvážela většinu své zemědělské produkce. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Britští Deep Purple dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací v rámci evropského turné. Koncert začne ve 20 hodin. Jako předkapela vystoupí britští Jailer.
8: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách potom kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.
9: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardyho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. Sočer.rozhlas.cz.
10: Radioservis představuje
11: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
12: Stalo se něco?
13: No ale nic, nemůžou najít kluka.
12: Hlavně klid, on se objeví.
11: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
13: Budou se tu rojit.
12: Kdo?
11: Martin Myšička, Anna Marie Myšičková, Václav Neužil a další.
12: Ale to jí konečně nakrmím já.
11: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, uvařte si dnešní ranní kávu, naše vysílání právě startuje a my budeme propojovat historii, popkulturu a taky moderní design. Zatímco Národní památkový ústav sčítá účty po akcích zdarma, které přilákaly sice přes 120 tisíc lidí, ale kvůli propadnutým rezervacím stály miliony a volají po změnách pravidel, tak my se potom plynule přesuneme k příběhům, které nestárnou. Legendární Carrie od Stephena Kinga odstartovala před více než půl stoletím dráhu krále hororu a filmaře fascinuje dodnes. Proč? I na to se zeptáme. No a od temných stránek literatury se rovnou rozsvítíme, a to v Praze. Tady začíná design blok, který bude plný stovek vystavujících a světla v hlavní roli. Máme 6 minut po 6. Za celý tým přejeme hezké ráno.
2: Dobrou náladu přinese určitě Nina Simon, potom taky hudba Johana Davida Heinichena, Františka Adama Míči nebo Gaetana Donizettiho, Petr Nekoranec, Česká filharmonie a kavatýna z prvního dějství opery Cara Pluku.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Gaetano Donizetti na vlnách Vltavy v 6 hodin a 11 minut.
1: Hlavními místy letošního 28. ročníku design bloku jsou jízdárna Pražského hradu, Veletržní palác, Průmyslový palác na výstavišti a Umělecko-průmyslové muzeum. Celkem 368 vystavujících a značek ze 24 zemí se představí ale i v dalších pražských lokacích.
0: Jízdárna Pražského hradu hostí dvě výstavy, jedna z nich nazvaná Design pro Václava Havla, připomíná úsilí prvního prezidenta po sametové revoluci o proměnu Pražského hradu. Rozsáhlejší výstava dostala název High Craft.
1: Mimochodem o výstavě Design pro Václava Havla a dalších akcích budeme mluvit také v reportáži, kterou vám nabídneme těsně před 9 hodinou. A nejenom to, my máme i podrobné informace na webu.
0: Je to tak, reportáže i rozhovor s ředitelkou Janou Zielinsky najdete na vltava.rozhlas.cz.

0: Lukáš Pavlíček, členové Sedláčkova kvarteta a část kvartetu Františka Adama Míči.
1: Přidáme trochu statistiky. Státní hrady, zámky a další památky letos navštívili přibližně 3 miliony 800 tisíc lidí. Je to podobně jako loni. Ale na vstupném Národní památkový ústav vybral o 7 milionů korun víc.
0: Celkem 585 milionů. Dvě neděle s bezplatným vstupem ho naopak stály přes 18 milionů koruna.
1: Část výpadku má nahradit Ministerstvo kultury. Akci chtějí památkáři příští rok zopakovat, ale plánují upravit systém rezervací.
2: My jsme ve spolupráci s ministerstvem zorganizovali 2 dny s volnými vstupy na památky ve správě Národního památkového ústavu. Byly to 2 neděle, jedna v závěru srpna, ta druhá v závěru září.
3: V obou dnech památky navštívilo přes 120 tisíc návštěvníků. Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
2: Překvapila nás ta velká účast, nicméně samozřejmě byly s tím spojené velké organizační problémy, museli jsme zajistit dostatečný počet průvodců, zvýšit počet prohlídek v rámci toho dne na jednotlivých trasách.
3: Lidé se museli na památky předem registrovat. Ne všichni ale dorazili.
2: Bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas. Pak samozřejmě přijeli jen na jeden a ty druhé nezrušili, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce. Zhruba 20% rezervací nebylo naplněno.
3: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
2: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele, je.
3: Říká Naďa Goričková.
2: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
3: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
2: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale musím říct, že z hlediska prezentace to jistě své důvody má a já jsem ráda, že vlastně se v tyto dny dostávají na památku i lidé, kteří by normálně na památkový objekt nepřišli.
3: Podobnou akci chystají památkáři i v příští sezóně, ve kterých dnech ještě není jasné, chtějí ale předejít propadlým rezervacím.
2: A toto bychom pro příští sezónu rádi nějakým způsobem vyřešili, přemýšlíme o tom, jak, jestli třeba s poplatněním rezervace, drobným spoplatněním, které přece jenom víc zavazuje pak už k tomu přemýšlet o tom, kam půjdu a kam nepůjdu.
3: Výnosy ze vstupného za uplynulou sezónu zhruba odpovídají loňskému výdělku, a to téměř 580 milionů korun. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Johann David Heinichen, muzika Antika Keln a Reinhard Gebl.
1: Mimořádný dar z pozůstalosti sochaře, malíře a překladatele Zbyňka Sekala teď představuje ve výstavní síni Masné krámy Západočeská galerie v Plzni.
0: Kolekci 102 děl získala loni z pozůstalosti po umělcově vdově, která zemřela v roce 2023. Soubor pokrývá Sekalovo tvůrčí období už od poloviny 50. let 20. století.
1: A to potom až do jeho smrti ve Vídni roku 1998. Mimochodem, Zbyněk Sekal byl za války jako odbojář vězněný v koncentračních táborech Terezín a Mauthausen.
0: Po válce studoval malířství u Františka Tichého a Emila Fily a v 50. letech přešel k sochařství.

0: Tak teď jsme vám navídli Part 4 od Andyho Scofielda. Je 6 hodin a 30 minut. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Soud vynese rozsudek v kauze možného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu. Bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Původně čelal obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek. Loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Malý i Raška vinu odmítají. Rodiny obětí i přeživší si připomenou 3 roky od útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončily desítky rukojmí. Výročí připomenou ale i pro palestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. Novou prezidentkou Kosova bude Justina Širokaová-Pulaová. Je profesorkou ekonomie a bývalou předsedkyní Kosovské akademie věd a umění. Od roku 2008 zastávala 3 roky funkci ministryně hospodářství. Kosovským zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. V kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka Beatu Cannes. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes. V pražské Lucerně ho zahájí Minotaur režiséra André Zvjatkinceva, který letos získal velkou cenu Poroty právě v Cannes. Francie ho vybrala jako oficiálního kandidáta na Oscara. Přehlídka potrvá až do 14. října. A čekejte oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ráno hlavně v Čechách ojediněla mlhy a odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách potom kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě přidáváme kulturní tipy nejenom pro dnešní den, začíná jich celá řada. V jízdárně Pražského hradu startuje výstava s názvem Art Glass, která představí současnou tvorbu českých sklářských společností. K vidění je tam taky výstava s názvem Fotosynthesis designéra Maxima Velčovského a obě expozice jsou součástí design bloku, který se pro veřejnost otevírá právě dnes a potrvá do neděle.
2: V dnešní mozaice přineseme taky rozhovor s Maximem Velčovským a bude to zhruba za hodinu. Další tip je z Ostravy. V klubu Parník vystoupí legendární jazzman a trumpetista Laco Déči se svým uskupením a tenhle koncert začíná v 19. hodina.
1: Galerie ve věži Novoměstské radnice v Praze na večer zahájí výstavu obrazů Jaroslava Valečky. Nese název Paměti pyromana. Vernisáž je v 18. hodin.
2: Ústí nad Labem, potom ožije divadelním festivalem Kult. Jeho letošní téma je Pravda a nabídne představení na různých místech města až do 16. října.

0: Část smyčcového kvartetu F-dur Antonína Dvořáka hrálo nám Haasovo kvarteto.
1: Příběh šikanované středoškolačky Carrie napsal Stephen King před více než půl stoletím. Jeho první vydaný román se stal hned bestsellerem a odstartoval taky jeho fantastickou kariéru.
0: Už 2 roky po vydání ho poprvé převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén filmového hororu.
1: A právě dnes má premiéru nová, tentokrát 8dílná seriálová Carrie režiséra a scénáristy Mikea Flanagana.
2: Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Carrie psát jako povídku pro časopis.
3: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys s tom pokračovat. No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. A upřímně řečeno, potřeboval jsem peníze a tak jsem do toho šel.
2: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román a příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Carrie o 2 roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Carrie filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují. A potom na ní z výšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. Tím ale Carrie zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloe Moritz v hlavní roli a Julianne Moore jako její matkou. Teď přichází Carrie znovu. Tentokrát jako 8hodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálu Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Carrie hraje Summer H. Howell, kterou tvůrci vybrali z více než 1000 uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Carrie je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Thank you.

Oblaka od pobřeží nesou ryby zpěv a vítr v polích drží němý slib a štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východní brán. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané strany.

kouká a hýbe klikou vrátek. V rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem sype z hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce a druhým

rychle dopověz pohádku o milosti, nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosní ky na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí z pout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku, loutko herce.

0: Náš dramaturg Ken Kinsel vybral Jana Běťáka a hosty, album Jazykem květin z roku 2025 a píseň Sníh. 2 minuty zbývají do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Myslím, že občas to má takhle každý, že bojuje s větrnými mlýny. No tak si o tom trošku budeme povídat. Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Už víc než 400 let je symbolem lidské touhy být hrdinou i odvahy jít si za svým ideálem navzdory všem nástrahám života.
0: Cervantesův román o schudlém šlechtici, vášnivém čtenáři i snílkovi přitom dodnes nestratil nic ze své přitažlivosti.
2: A tak se dnes večer na Vltavě právě po stopách Dona Quixota napříč staletími vydáme. Jak se jeho podoba proměňovala v literatuře, ve výtvarném umění anebo v hudbě?
0: Tady je ukázka z večeru na téma.
3: Pořád tam jiskří ta touha být rytířem, nebo se povznášet. Touha přijímat život nejen jako takovou, bych řekl, věcnost a věc, která se vyplýtvává na všednostech, ale vysunout si nad ten život nějaký ideál. A zpět k němu i za cenu, že člověk už předem ví, že přichází tedy rány od těch obrů anebo od těch větrných mlýnů.
4: Hovořil hispanista a literární historik docent Josef Forbalský.

0: Půlnoc již právě odbyla, když Don Quixote a Sancho Panza opustili háj a vstoupili do Tobosa. Sancho, synu milý, veď mě k paláci, kde bydlí Dulcinea, vždyť snad ještě bdí. Pane, řekl Sancho, když už tedy chcete mermomocí udělat z chalupy mé paní a velitelky Dulcineji nějaký zámek s pánem Bohem, ale což pak si opravdu myslíte, že najdeme tak pozdě v noci dveře otevřeny?
1: Nejenom herec Ondřej Sokol bude ve večeru na téma číst literární ukázky. Vydejte se s Vltavou ve 20 hodin po stopách a proměnách do Dona Quixote napříč staletími.
2: A za chviličku nabídneme úvahu architektky a básnířky Anny Beáty Háblové. Už teď můžu prozradit, že bude o obyčejnosti a taky vděčnosti z maličkostí.

0: Vrcholné umění spojující nesmrtelné příběhy, dechberoucí emoce a podmanivou hudbu.
1: Osudová dramata i lehkovážné komedie přináší operní večer na Vltavě.
0: Nahrávky z celého světa i z rozhlasové fonotéky, které jinde neuslyšíte.
1: Poslouchejte každou sobotu od 20 hodin na Vltavě.

0: Freiburský barokní orchestr Gottfried von der Goltz a část koncerta Grossa číslo 3 Arcangela Corelliho.
1: Víc nemusí zdaleka znamenat víc věcí, víc výkonů nebo zážitků. Může to být třeba obyčejná procházka, společné jídlo nebo smíření, obejmutí, pohled na stromy. A dnešní úvaha je právě o tom, víc nemusí znamenat víc od architektky Anny Beáty Háblové.
2: Jihomoravská pole jsou jako otevřené dlaně. S remísky a cestami jako by měly i prsty, které se snaží uchopit horizont. A na obzoru těch zvoucích rukou a na konci obce Nesvačilka stojí válcová dřevostavba s jemnou špicí. Kaple Panny Marie Bolestné je něčím mezi stromem, majákem, úlem a chrámem. Úchvatně jednoduchá a uvnitř působivá díky souhře pronikajícího světla. Její válcová hmota na věčitém půdorysu s kamennou podezdívkou a jedlovými trámy opracovanými pouze sekirami, jako by byla sama zhmotněnou touhou po kapli. První sbírka na stavbu totiž vznikla už v roce 1920, ale válka a později komunismus záměr přerušili. Své realizace se tak dočkala až o 100 let později, díky iniciaci faráře, darům, práci farníků a také architekta Jana Říčného. Kaple v Nesvačilce je jeden z mnoha projektů, které momentálně prezentuje výstava More is Now ve Frankfurtském muzeu architektury. Název výstavy je odkazem k heslu minimalistického modernismu a stavbám Miese van der Rohe. Less is more. Méně je více. Postmodernismus si pak heslo upravil na less is a bore, tedy méně je nuda. Paradigma doby se ale stále mění a tím se mění i hesla, kterými věci uchopujeme. Ještě před týdnem jsem seděla v přednáškovém sále Frankfurtského muzea a dívala se i na prezentaci výstavy a také Janovy skici kaple. Byly to kresby hledající tu nejjednodušší a nejúčinnější formu. Jejich autentičnost mě vrátila o 20 let zpátky do doby studií, kdy se nám v každém pohybu tuškou zhmotňovaly v představách prostory jako náruče pro život a smysluplné pobývání. Přesně takovými náručemi jsou i ostatní vystavované projekty, vybrané kurátorkou Helenou Doudovou. Náplavka v Plzni od ateliéru K světu, úprava pražského planetária od Kolkol, sauna v kupce Sena od A1 Architects nebo oživení pražského viaduktu od CCEA. A také pěší lávka, skatepark, galerie nebo adaptace obilného sila. More is Now totiž ukazuje na tu část české tvorby, která se zajímá více o obyčejnost než o exkluzivitu, více o komunitní charakter než o velký development. Prezentované projekty jsou hlavně ty, které oživují veřejný prostor nebo jsou zdařilými rekonstrukcemi. More is now. Více je teď. Více je tady a teď. V obyčejnosti, jednoduchosti, každodennosti. Projít se krajinou a zhluboka se nadechnout podzimního dne. Připravit jídlo a pak ho společně sníst. Pohladit kocoura, udělat s dcerou úkoly a zjistit, jak se daří mojí mámě s demencí. Být ráda za to, že jsme celkem zdraví, uvařit si čaj, nepohádat se a pokud ano, tak se zase rychle usmířit. Tady a teď nemyslet na minulost, která už není, a nebát se budoucnosti, pokud ji nedokážu ovlivnit. Nechat se obejmout domem nebo se naopak rozpustit v krajině. Ztratit se v čase jinde než scrollováním, být na chvíli jako vítr a pohledem česat koruny stromů. Vstávám od počítače a jdu ven. Udělat něco konečně důležitého. Zaklonit hlavu a pohladit mraky. A prostě si říct teď. To samo o sobě je už tak hodně. Právě teď.
1: Schopnost opravdu být v přítomném okamžiku místo neustálého scrollování, vzpomínání anebo obav z budoucnosti. I to byla jedna z myšlenek dnešní úvahy, kterou přinesla Anna Beáta Háblová.
0: S mozaikou míříte k 7. Hezké ráno s Českým rozhlasem Vltava a taky Cliffordem Brownem.

0: Vlastně jsem se sem i těšil.
1: 2 dny v hotelu za maturitu na 2, to jde. I když mám pocit, že rodiče v tom vidí něco jiného. Chtěli, abych se tady seznámil.
2: Hotel uprostřed ničeho. 14 lidí. Hosté i zaměstnanci. Každý si sem přivezl něco svého a nikdo přesně neví, co si odveze.
3: Máte rezervaci?
4: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
5: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
6: Prague Sounds, the festival.
7: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
8: Dobré ráno, máme právě 7 hodin.
9: Český rozhlas Vltava, zprávy.
10: Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na více kybernetických útoků. Chorvatský Split hostí 2denní summit unijních zemí z oblasti Středomoří. Začíná oficiální program frankfurtského knižního veletrhu. A čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Úřady i mobilní operátoři posilují před nadcházejícími volbami ochranu svých systémů před kybernetickými útoky. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se konají v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pomáhá úřadům připravit se především na tzv. DDoS útoky, při kterých útočníci zahlcují weby velkým množstvím požadavků a dočasně je vyřadí z provozu. Bezpečnostní opatření posilují také mobilní operátoři, jak potvrzuje mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.
11: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
10: Obvodní soud pro Prahu 4 dnes vynese rozsudek v případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Perka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu, bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Oba vinu odmítají.
12: Podle obžaloby chtěli tehdejší představitelé IKEMu oslabit Pirka a Netuku pomocí kompromitujících materiálů. Chtěli tak zabránit tomu, aby ohrožovali pozice vedení. Původně čelil obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek. Loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Pirkovi například měli obžalovaní vyhrožovat zveřejněním dokumentů, a to o jeho údajných vazbách na dodavatele zdravotnického materiálu. Státní zástupce navrhl Malému a Raškovi podmíněné a peněžité tresty. Obhájci naopak žádají zproštění obžaloby. Michal Forst, Český rozhlas.
10: Do chorvatského Splitu se dnes sjíždějí nejvyšší představitelé zemí skupiny MET9. Zástupci členských států Evropské unie, která leží v oblasti Středomoří, se budou na 2denním summitu zabývat migrací anebo energetickou bezpečností.
13: Za nás je velká přesvědčivá část i promocia.
14: Podle starosty Splitu Tomislava Šuty je summit skupiny MED9 pro město příležitostí, aby se představilo světu i jinak než jako oblíbená turistická destinace. Bezpečnostní opatření jsou na nejvyšší úrovni vzhledem k přítomnosti prezidentů a premiérů unijních zemí, ale taky jordánského korunního prince. Ten se setkání účastní na pozvání chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče, jakožto zástupce blízkovýchodního království, které má s Evropskou unií úzké vztahy a je jejím spojencem v regionu. Bezpečnostní složky dohlížejí na město, moře i vzdušný prostor, který je zabezpečený i proti dronům. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
10: Frankfurtský knižní veletrh dnes zahajuje oficiální program. K hlavním mezinárodním hvězdám patří americká historička Jill Lepourová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii.
15: Drobná žena s naléhavým hlasem a myšlením, které má přesah i za hranice její disciplíny, historie. Jill Lepourová mluvila už během vystoupení k zahájení veletrhu o hrozbách spojených s používáním umělé inteligence. Nenahraditelnou originalitu, fantazii a hravost zdůrazňuje i téma letošní české účasti na veletrhu. Česko, země na pobřeží. Na veletrhu dnes svoje stánky otevřou zástupci 180 zemí z celého světa. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
9: Počasí.
10: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ráno hlavně v Čechách ujedinělé mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách potom kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké ráno, dnes tedy už 7. říjnové. Nás čekají minuty, ve kterých se potká design, film a taky krajina, která v sobě něco skrývá. Ve Veletržním paláci v Praze se zastavíme u instalace Veranda. Je od Maxima Velčovského a je to prostor, který vybízí ke klidu, k setkání a taky obyčejnému posezení u jednoho velkého stolu. Po 25 letech se na svět vrací samotáři. David Ondříček na ně volně navazuje svým novým filmem s názvem Kluci to vidí jinak než holky. A tak se podíváme na jeho hradeckou předpremiéru. A vydáme se i do Sudet, do krajiny, ve které se minulost prolíná se současností a kde se mezi dnešní obyvatele vracejí tajemné postavy z minulosti. Právě tam nás zavede obrazově působivý snímek Tomáše Hubáčka Virbl. A tak o něm budeme mluvit už za malou chvilku.
1: Co uslyšíme po 7. hodině? Johanna Sebastiana Bacha v podání Akademie staré hudby Berlín, Antonia Salieriho nebo France Schuberta a taky Roberta Schumana. Teď Karl Philipp Emanuel Bach a část symfonie pro smyčcové nástroje.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Karl Philipp Emanuel Bach v ranní mozaice na Vltavě 9 minut po 7.
1: A teď budou následující minuty patřit filmu Dům uprostřed polí, jeho nový nájemník a dívka, tak trochu z dávných časů. Tohle jsou protagonisté nového snímku režiséra Tomáše Hubáčka Wirbl.
0: Wirbl, česky vír, je název fiktivní vesnice, kde se děj odehrává. Snímek se taky věnuje několika zásadním tématům. Poválečnému ničení zdejších památek Čechy nebo složité povaze současných obyvatel zmíněného kraje i jeho kráse.
1: No a v pozadí také nucenému odchodu Němců v roce 1945 a křivdám, které se tady děly. Wirbl měl předpremiéry na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na plzeňském finále a právě teď přichází do kin.
0: Redaktor Tomáš Pilát mluvil se scénáristou a režisérem Tomášem Hubáčkem.
2: Ten film se teda odehrává v česko-německém pohraničí neboli v bývalých Sudetech, ale podle mě ty Sudety jsou vlastně dvojí. Jedny Sudety jsou Sudety těch historických křivd a té minulosti 20. století, ale já jsem Sudety vlastně zažil jinak. Já jsem zažil ty dnešní Sudety jako prazvláštní tajuplnou krajinu s velice silným geniem loci, do které jsem se vlastně zamiloval. Já pocházím ze Zlína a Zlínský kraj v rámci republiky je jediný kraj, který nemá ani kousíček Sudet. Možná právě proto mě to tak jako oslovilo. Někdy v pubertě, když jsem se tam poprvé dostal na čundr, tak to tam mě takhle dýchlo a teprve vlastně až potom jsem se dozvídal o těch historických souvislostech, o tom, proč ta krajina je vlastně takhle zvláštně opuštěná. A myslím si, že vlastně těch filmů, které se zabývají tady tou historií, je spousta a jsou dělané dobře. A pro nás to vlastně není priorita. Mě zajímají ty Sudety dnešní, ty Sudety tajuplné, ty Sudety, ve kterých ti lidé, kteří tam dneska žijí, těžko nacházejí domov, nebo je tam pořád problematický vztah s krajinou. Takže pro mě tady tohle území bylo jednak úžasným prostředím pro tajuplný příběh, ale jednak taky úžasným příkladem pro téma vztahu člověka a krajiny a tématu hledání domova, neboli hledání identity a identifikace s krajinou.
3: Název té vesnice, kde se ten děj odehrává, Vír nebo Wirbl, jste si vymyslel, nebo existuje skutečně taková obec?
2: Ta vesnice je fiktivní, nicméně je inspirována konkrétními místy v tom českém středohoří a vlastně já jsem si poskládal takové ideální české středohoří z těch míst, které jsme tam objevili. Ale spousta těch míst je skutečných s velkou historií. Třeba to místo, kde stojí ten hlavní dům, ta hlavní lokace, ten opuštěný dům v polích. To je vlastně výsledek počítačové kompozice, reálně ten dům tam nestojí. Ale na tom místě dům stával, dneska je tam hnojiště, ale ještě před 80 lety tam stávala hospoda na křižovatce pěti cest a dneska tam není nic, jenom pole a hnůj, což je vlastně dobrý příklad toho, jak ta krajina, paměť, jak jsme si ji poškodili.
4: Věci tady nejsou na svých místech. Brzo to všechno půjde do pekla.
2: Celý ten film je postavený hodně na tom, že se pohybujeme na hraně reality a fikce. Nechtěl jsem jít do pohádky, nechtěl jsem jít do fantazy, chtěl jsem, abychom byli pořád na hraně toho, co by se možná mohlo stát, a pak to jenom posouváme o kousek dál a gradujeme.
3: Takže i třeba některé ty postavy jsou na hraně reality a fikce?
2: Dá se to říct. V tom scénáři určitě jsem použil motivy, které jsem pozbíral, když jsem se takhle toval po Sudetech. Jsou tam střípky nějakých reálných historek i reálných postav.
3: Jak složité bylo ten film dokončovat obrazové postprodukci? Vy jste si vyhrál s vizualitou?
2: Postprodukce trvala 2 roky. A asi takový největší oříšek byl, že ten příběh vlastně se odehrává v takové vyprahlé krajině zoraných polí a takových podzimních barev vlastně té čisté ornice. Ale v době natáčení v roce 2024 zrovna přišly povodně v září 2024, které se nás bezprostředně dotkly, ale když takhle zaprší nečekaně do těch čerstvě poraných polí, tak oni se vám hrozně rychle zazelenají. Takže jsme natočili spoustu záběrů zelených polí, které se úplně nehodí do příběhu o nemocné krajině, takže potom v postprodukci jsme si museli pomoct tím, že jsme ty pole vlastně zpětně odzeleňovali.
4: Všechno jste zničili. Nemáte žádnou míru.
3: Vy si s diváky, mám pocit, trošku hrajete a často v tom filmu. Například záběr, který se pak ukáže, že je na pole, ale v první chvíli divák neví, jestli je to třeba deska stolu, dřevěná, nebo jestli je to zeď, fasáda, a nebo právě pole. Asi schválně.
2: Ano, je to tak. Já jsem vlastně chtěl natočit film o fascinující krajině a normálně, když člověk točí o fascinující krajině, tak jede někam na mořské útesy nebo do vysokých hor. A já jsem chtěl natočit tenhle film v té naší notoricky známé středoevropské krajině, polí, kterou všichni známe za oknem auta nebo za okraje města a vlastně nám na ní nepřipadá nic zvláštního. A my jsme s kameramanem Alanem Souralem vlastně hledali způsob, jak tuhle krajinu snímat takovýmto způsobem a snažíme se tu krajinu ukazovat jako grafiku, jako fascinující strukturu, do které se člověk může ponořit a může se v ní i utopit. A zvláštní přitom je, že vlastně ta krajina takhle působí fascinujícím dojmem, ale současně je to vlastně neštěstí, je to vlastně poušť z hlediska biologie, je to vlastně nepřirozený stav, protože takhle ještě před 80 lety ta krajina nevypadala, byla mnohem fragmentovanější, byla to mozaika políček. My máme dneska nejenom díky odsunu Němců, ale taky díky kolektivizaci zemědělství v 50. letech tady tu krajinu těch obrovských nekonečných lánů, která je takhle fascinující, ale vlastně je to strašně špatně.
0: Dodává režisér Tomáš Hubáček, jeho celovečerní režijní debut Wirbel přichází do českých kin už zítra.
1: To David Ondříček, ten žádný režijní debut teď v kinech nemá, po čtvrt století, ale do tuzemských biografů zamíří volné pokračování jeho Samotářů. Dostalo název Kluci to vidí jinak než holky a v Hradci Králové měl Ondříčkův snímek před premiéru. Byli jsme tam, reportáž nabídneme za chvilku.

0: sociální a hospodářské uvědomělosti a neb dělnické vysílání za první republiky.
1: Ve 20. letech minulého století připravovali v rozhlase programy pro různé společenské vrstvy.
0: Kromě zemědělců nebo žen v domácnosti se zaměřili i na dělníky, které chtěli poučit v sociální a hospodářské oblasti.
1: Jaké mělo vysílání dopady a bylo opravdu k užitku?
0: Radiostopy z rozhlasového archivu ve čtvrtek 8. října od 20 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Robert Schumann, část tria pro housle, violončelo a klavír číslo 3 v ranní mozaice na Vltavě.
1: V Hradci Králové odstartovala série regionálních předpremiér nového filmu Davida Ondříčka. Kluci to vidí jinak než holky. A David Ondříček jim tak volně navazuje na svoje starší snímky Šeptej a Samotáři.
0: Ty se v kinech poprvé objevily už před více než čtvrtstoletím.
2: Poslední krásný den v roce, abyste ho obětovali a šli jste do kina.
3: Králové hradečtí diváci přivítali filmovou delegaci potleskem. Speciální byl pro herce Jaroslava Plesla a Vojtěcha Vodochodského, kteří z Hradce Králové pocházejí. Druhý jmenovaný se navíc po letech vrátil přímo na místo, kde si ho pamatují jako brigádníka.
4: Teď na mě shodou okolností je v telefonu vylezla vzpomínka z jednoho ze sálů, kde držím v ruce takovou štětku, kterou zametám ty sedačky od toho popcornu. Tohle kino ve mně vypěstovalo ten vztah k tomu filmu. A teď jsem tady s filmem, ve kterém hraju.
3: Po několika filmech s přesahem do historie se David Ondříček, režisér, scénárista a producent v jedné osobě, znovu vrací do současnosti. Herce při natáčení nechal upravovat scénář. O jeho netradičním přístupu k filmové tvorbě vypráví Jan Nedbal a Jaroslav Plesl.
5: Tohle je na Davidovi strašně jako hustá věc. A to, že neznám žádného jiného tvůrce, kdo by napsal svůj film, kdo by byl ochotný vzít do toho procesu herce. To jenom svědčí o tom, jak jako verzatelní umělec ten David je.
6: Vlastně i když vás něco napadne, tak vůbec se nezdráháte to tam jako dát, protože když je to dobrý, tak ten David okamžitě to ocení a pak se to tam objeví v tom filmu.
3: Zásadní rytmus a atmosféru vdechla snímku hudba britské kapely Rumba Club. Jejího frontmana objevil David Ondříček náhodou na pražském koncertě.
7: Tom Fall se jmenuje, tam bylo ve scénáři něco podivná kapela, vystupuje v závěru a on se neurazil a naopak si nakoukal si 4 mý filmy, natočil tu scénu, no a pak my jsme ve střižně nasazovali tu jeho hudbu a zjistili jsme, že celá ta jeho tvorba se k tomu filmu velice hodí.
3: Snímek zachycuje mezigenerační vztahy i hledání identity. Své dojmy z promítání postupně popisují Tomáš, Jaroslav a Lucie.
8: Výborná hudba, jako perfektně jako se dělá do toho filmu, krásná kamera a úžasný herecký výkony. Asi jsem si hlavně říkal, jestli my chlapi opravdu jsme takový hrozný, jak to v tom filmu vypadá.
9: Je tam vidět ten rukopis Palantřička samozřejmě a herecký výkony pana Klesla, kluku vůbec nemusím komentovat, to je jasný. Pak to rozseknu vždycky nějaký dobrý vtip, takže za mě spokojenost.
10: Jo, bylo to super, takový film docela k zamyšlení pro nás z vesnice, to byl zajímavý pohled na život.
3: Série regionálních předpremiér snímku Kluci to vidí jinak než holky se dneškem přesouvá do Olomouce a Ostravy. Později ho lidé uvidí v Brně, v Plzni a v Šumperku. Do celostátní distribuce film zamíří 22. října. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.

0: Tohle je skladba ze začátku 90. let, kterou napsal švédský kytarista Ulf Wakenius a nese název Lines. A my aktuálně máme 7 hodin a 30 minut a přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší. Předseda klubu motoristů Boris Šťastný připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy, pokud by se projednávání zákonů natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit. Šťastný chce taky připravit úplně nový jednací řád dolní komory, aby se například dal dopředu stanovit den, kdyby bylo možné o zákonech hlasovat bez rozpravy. Aktuální jednací řád teď platí necelý měsíc. Kandidáti v senátních a komunálních volbách mají do dnešních 14 hodin poslední šanci vzdát se kandidatury. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou anebo osobně na registračním úřadě. Na hlasovacích lístcích ale i tak zůstanou. Volební komise potom v pátek a v sobotu musí jenom voliče o odstoupení kandidátů z voleb informovat. Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička střely zasáhly například neobydlenou oblast ve čtvrti Obolon a sklady poblíž centra. Další útok na východě Ukrajiny na město Dněpr poškodilo průmyslový objekt. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října ve 64 letech. A čekejte oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A už to tady dnes zaznělo taky několikrát. Pro veřejnost se otevírá pražský designový festival Design Block. Nabídne tvorbu stovek domácích i zahraničních designérů značek na několika místech v metropoli a potrvá do téhle neděle.
2: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zahájí svou 22. sezónu a v Obecním domě v Praze zazní Beethovenův houslový koncert. Orchestr povede Tomáš Netopila.
1: V Příbramském divadle Antonína Dvořáka má večer premiéru detektivní komedie Parchanti francouzského dramatika Roberta Thomase. Příběh plný podezření, tajemství a taky nečekaných zvratů začne v 19 hodin.
2: A Pražská galerie Platforma 15 dnes večer otevře výstavu malířky Ester Knapové pod názvem Výlet. Její obrazy si potom můžete prohlédnout do začátku listopadu.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, první věta koncertu pro dvě čembala C-moll v ranní mozaice na Vltavě, 7:08.
1: Klid, sounáležitost i světlo. Tak tohle jsou témata instalace Veranda designéra Maxima Velčovského. Najdete ji v Malé dvoraně Veletržního paláce v Praze v rámci letošního design bloku.
0: Ústředním prvkem je velký atypický stůl, který symbolizuje růst i proměnu v čase. Můžete se za něj taky posadit.
1: Design blok pro veřejnost začíná právě dnes, potrvá, jak už jsme taky říkali, do neděle a s Maximem Velčovským přímo na místě natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
2: My tady teďka stojíme ve Veletržním paláci v Malé dvoraně, kde máte obrovský stůl, který se táhne vlastně celou tou dvoranou a má takovou jako vzestupnou nebo sestupnou tendenci podle toho, jak to vnímáme. Tak mohl byste to trochu představit? To dílo celé se jmenuje Veranda.
3: Já se budu snažit popsat pro posluchače. Jsme v Malé dvoraně, v té famózní, fantastické dvoraně, jednoho z nejmonumentálnějších prostorů vlastně v Praze, který se nachází v Veletržním paláci Národní galerie. Veletržní palác byl postaven k veletrhům, jako k vzorkovým veletrhům, takže design blok se tady vlastně tenhle rok prolíná s uměním v několika patrech a poprvé vlastně v historii si můžou lidi koupit vstupenku, návštěvníci se mohou koupit vstupenku a projít si nejen design, ale i umělecké sbírky. A v této dvoraně vlastně u tohoto stolu mohou se nadechnout v tom maratonu, protože to jsou kilometry a kilometry kultury. A jak jste správně poznamenala, ta pozvolná gradace toho stolu není jenom jako formální gesto, ale je to jakýsi symbol růstu a proměny času. Na tom, ten stůl začíná na 50 cm, kde je určen pro malé děti.
2: A to v dětské zóně.
3: Jsou v dětské zóně v podstatě. A ty židle, tonetky, které jsou s českým vynálezem přes 150 let starým, stejně jako Národní galerie slaví tento rok 230 let, tak vlastně rostou u toho stolu od toho dětského křesílka až po barovku, kde je to takový symbol vlastně, že každý, kdo sem přijde, si může najít své křeslo podle toho vlastně, jak mu sedí. Ačkoliv je ten stůl sešikmený, tak my jsme pořád schopni na něm konzumovat kafe nebo dát si decku nebo cokoliv jiného, protože ta hladina se nám nevylije, ale vlastně přemýšlíme o tom, nebo můžeme přemýšlet o tom vlastně, kdo teda skončí na tom konci toho stolu, kde tam už je místo jenom pro jednoho člověka. Je to taková jako trošku jako symbol nějakého jako růstu kariérního, anebo zároveň se můžete trošku představit jako jednání politiků na nějakém summitu, ale princip je spíš o tom, že rodiče jsou na jednom konci a ty děti na druhém, protože já jako rodič vždycky, když mám problém, když jdu s dětma, tak mě volají, tati si tady, mami si tady, je to i doma nebo na hřišti, kdekoliv. A tady jsme všichni u jednoho stolu se všema a můžeme spolu vlastně trávit ten čas na design bloku. Ten název Veranda je takovým jako symbolickým názvem. Je to pro mě takový moment, když jsem přišel k babičce nebo když jdu na návštěvu, tak ta veranda s těma záclonema a s tím jedním stolem je takový předsálí, kde se vlastně ocitnete a pak čekáte, co se stane vevnitř. A pro mě je Malá dvorana přesně tohle. Do dvorany může každý, nemusí platit vstupný a tady se podívá nahoru. Lehkými dotyky zraku vidí různé torza artefaktu. Tamhle vidím, že nám kouká René Roubíček a sochy od Myslbeka a vlastně ho to svým způsobem může nalákat dovnitř.
2: Tady je ubrus, to je důležitá ještě věc.
3: Ano.
2: Říct, že tady je dlouhý ubrus, který je vlastně takový, mě to evokuje trochu tu chalupu, nebo přesně tak jako takový možná venkov, nebo takový jako domácí prostředí, protože on je červeno-bílý a kostkový.
3: Tak je to přesně takový symbol nějaký jako rustikální, ale zároveň je to zajímavý dekor díky za tu otázku, protože zatímco moderním umění dosud bojovalo několik mužů o pozici pioníra v abstraktním umění, tak ta kostka v tom textilu je daleko starší a ta abstrakce vlastně funguje už mnoho set a možná někdy i tisíce let díky tkalcovskému stavu, který pokládá to vlákno vlastně v nějaký osnově. Takže ta kostka tady má i jakýsi jako charakter nějakého dekoru, ale zároveň prvku, který je to vlastně červený čtverec na bílém pozadí, několikrát multiplikovaný.
2: Chceme, vy máte ještě druhou část důležitou v design bloku a to je výstava výzdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu, kde máte výstavu fotosyntézy. Mohl byste k ní říct ještě pár slov?
3: Ona vychází z mojí předešlé tvorby, kdy jsem tvořil takové magmatické vázy a teď ji posunuju dál. Každá ta váza je originál, ta fotosyntéza je takový jako vlastně odbraz nebo symbol něčeho, co je pro mě zázrak. Chemická reakce se stává nějakým jako božským zázrakem. zároveň elementem, kdy vlastně dochází k přeměně něčeho, co nám dává život. Takže ty vázy beru jako takový lůno pro květinu, do kterého prostě vsazujete květiny a ty vázy jsou vystříbřené, mají různé barvy. Vy se vlastně stáváte tím dekorem. Ty vázy nemají dekor, ale mají jako povrch bublin, jako, které vychází z toho magmatického procesu výroby skla.
4: Se tak hezky lesknou.
3: Jsou se lesknou a vlastně odráží ten svůj vlastně okolní svět. To znamená, že vy a vaše rodina nebo váš interiér se stává dekorem toho povrchu, protože stává odrazem na, jako vlastně na něm.
4: Takže se tam vlastně uvidíme.
3: Takže se tam uvidíte i třeba několikrát. Takže je to jako, jako vlastně symbolická věc, která to člověk jako vlastně si často i uvědomí, až když jako tu vázu vidí.
1: Verandu Maxima Velčovského najdete tedy v pražském Veletržním paláci. Jeho výstavu s názvem Fotosyntézis zase potom v jízdárně Pražského hradu.
0: Ve Veletržním paláci můžete navštívit taky jednu velmi netradiční instalaci. Jmenuje se Dílna na světlo. Je to jeden z projektů nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Víc o tom za chvíli.

0: Forest Harry James a jeho orchestr v nahrávce už ze 40. let. Přejeme hezké ráno ve středu 7. října.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Největší mezinárodní festival designu a módy ve střední a východní Evropě, tak to je Design Block. Jeho 28. ročník spojuje víc než 300 autorů, značek, studií a letos se všechno točí kolem světla, jako symbolu poznání, naděje a taky života.
0: Ve Veletržním paláci v Praze bude jedna velmi netradiční instalace s názvem Dílna na světlo. Nejprve vás zavede do úplné tmy, budete se muset obejít bez zraku a spoléhat na další smysly.
2: Mimochodem tuhle instalaci vytvořili designéři Max Korejs a Roman Mareš přímo pro nadační fond Českého rozhlasu Světluška ve spolupráci se společností Kaufland.
0: Vašimi průvodci navíc budou lidé, kteří svět bez zraku znají z vlastní zkušenosti.
2: Dílnu na světlo, jak už jsme říkali, najdete ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze, tak se tam zastavte a dílnu si vyzkoušejte.

0: Antonio Salieri, třetí část symfonie číslo 19 a jeho Česká komorní filharmonie. 4:45.
1: Vizitka.
2: A hostem tentokrát bude sbormistr Jan Míšek. Před 26 lety založil chlapecký sbor Bonifantes a nás bude zajímat, jak se pracuje s chlapeckým hlasem a co může mladému člověku dát taková zkušenost se zpěvem ve špičkovém sboru.
0: Nejenom o tom bude Jan Míšek mluvit ve vizitce po 10. dopoledne.

0: Vrána ze zimní cesty France Schuberta. Jan Martiník s Davidem Marečkem u nás na Vltavě.
1: A před námi ještě básně. Co znamená ztratit domov, jazyk anebo pocit sounáležitosti? Přesně o tom je báseň Simona Ortize, autora z kmene Acoma Pueblo. A tento text pro nás dnes ráno vybral etnolingvista, spisovatel a cestovatel Miroslav Černý.
2: Básnění. Simon Ortiz z národa Acoma Pueblo. Toto etnikum sídlí na americkém jihozápadě, nikoli však v Arizoně, nýbrž v Novém Mexiku. A Simon Ortiz, podobně jako Ofélie Zepedaová a Natálie Diazová, patří k těm indiánským spisovatelům, kteří hovoří původním jazykem. Třeba, že dominantním jazykem jejich psaní je angličtina. Ortizova báseň Vykořeněn evokuje pocity člověka, který vymění domovskou krajinu za městské prostředí. Lirický mluvčí básně se potýká s deziluzí, odcizením, prožívá erozi identity, připomíná negativní dopady internátního školství. Bloumá ulicemi města a snaží se odpovědět na otázku, co dělat, když se člověk ztratí sám sobě. Dominantní emocí básně je únava, únava fyzická, mentální i duševní. Vykořeněn. Nemluvte na mě, neděste mě, město mě oslepuje. Světla, auta, bezvýrazné tváře mi rozdírají srdce, zatemňují mysl. Kdo se stará o mou bolest a tvrdý uzel hněvu v mojí hrudi? Těžko a často polikám, cítím chuť slin a není vůbec příjemná. Kdo se stará o mé myšlenky? Přišel jsem do města, protože mě unavili. Bílí úředníci mě učili, jak se mám očistit a denně přesně plánovat svůj čas. Výkonnosti nás naučili v katechismu a Bůh byl u jeptišek vždycky bílý. Přišel jsem do města, abych se vykrmil. Kukuřice, brambory, čili ani jehněčí mě prý naživu neudrží. A tak jsem souhlasil a přestěhoval se. Vidím, jak ve snu kráčím dál a dál šedí betonových ulic. Kolem zářivých výloh, mastným větrem, vyzbrojen flaškou vína, kterou jsem vymámil na dětech. Stydím se. Jsem unaven. Mám hlad. Něco si mumlám. Stýská se mi po horách. Stýská se mi po sobě samém.
1: Ohledání kořenů i sebe sama byla báseň Vykořeněn od Simona Ortize. Přeložila ji Libuše Hornová a tento text můžete najít třeba v časopise Psí víno číslo 44 z roku 2008. A právě po časopisu tentokrát také sáhl vysokoškolský pedagog etnolingvista Miroslav Černý.
0: Dnes je středa 7. října, přejeme hezké ráno, 5 minut před 8. Nastupuje Ty Molasy.

0: Hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Izrael si připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Poslance by mohli znovu čekat diskuze o jednacím řádu sněmovny. Švédští akademici dnes vyhlásí Nobelovu cenu za chemii. A čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. V Izraeli se dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
3: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Poslanci budou možná zase debatovat o změnách v jednacím řádu. Ten aktuální přitom platí necelý měsíc. Novinky chce zavést předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Tvrdí, že by se jim sněmovna přiblížila pravidlům, podle kterých jednají parlamenty v západních zemích.
4: Podle Borise Šťastného z motoristů by mohl být například stanoven konkrétní den, kdyby bylo možné hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy.
5: Vždy se musíte snažit zachovat demokratickou diskuzi napříč tou sněmovnou, ale na druhou stranu zase není možné, aby menšina blokovala právo většiny přijímat návrhy zákonů.
4: Podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Mariana Jurečky musí být na změnách široká shoda.
6: Pokud kdokoliv začne mluvit o tom, že chce nějakou změnu jednacího řádu, tak napřed, než to začne říkat do světa, tak má přijít s nějakými konkrétními návrhy za všemi partnery v té sněmovně.
4: Jednací řád sněmovny je zákon. Jeho poslední verzi podepsal prezident Pavel na konci srpna. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Lidé mají dnes poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jenom osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Dnes předpolednem se dozvíme, kdo letos obdrží Nobelovu cenu v oboru chemie. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé. Převezmou ho potom společně s ostatními laureáty 10. prosince.
7: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali 3 tvůrci takzvaných organokovových sloučenin. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat a teploty potom 18 až 23 stupňů. Na horách kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Knížky, film a taky hudba. Myslím, že máme tři parádní témata, která nabídneme v této hodině. Ve Frankfurtu začal jeden z největších svátků světové literatury. Česká republika, ta je letos v centru pozornosti, protože je čestným hostem. A jak jsme se ve Frankfurtu představili a co nabídne první den veletrhu, tak to zjistíme za chvilku, protože přímo v místě máme naši redaktorku. Ze Slovenska přichází do českých kin nový snímek Milovník, ne bojovník. Na něj se podíváme očima filmové kritičky a oslavovat se bude taky hudbou. Sobotní vlnohraní v Českém rozhlase vezme děti i jejich rodiče na výpravu za hudbou slavnostních dnů. Co všechno tedy může hudba oslavit a jak a proč k tomu někdy stačí jeden jediný tón, tak i to vám řekneme. Je 8:05, přejeme za celý tým. Dobré ráno, příjemné vstávání.
1: A příjemný poslech, nabídneme klasiku jazz, řadu hudebních žánrů Malcolm Arnold, Bedřich Smetana, zpěvačka Leléka nebo Jan Dysma ze Zelenka.
0: Mozaika, to nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kamaráta Bern, část uvertýry Jana Dismase Zelenky, 9 minut po 8.
1: Do našich kin se dostává další z řady pozoruhodných nových filmů ze Slovenska a tentokrát je to celovečerní debut nadějné filmařky Martiny Buchelové s názvem Milovník, ne bojovník. Premiéru už měl na Karlovarském filmovém festivalu a tam zvítězil v soutěži Proxima.
0: Od té doby sklízí zatím většinou kladná hodnocení. Bude v tomto duchu pokračovat i naše spolupracovnice, filmová kritička Alice Aaronová. To uvidíme. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Milovník, ne bojovník. Už ten název trošku dává tušit, že ve snímku půjde o lásku. Je to tak?
2: Je to tak.
1: A jak ji režisérka pojala?
2: Tak vlastně my sledujeme příběh hlavního hrdiny, který se jmenuje Andrej, a on má takový jednoduchý plán na letní prázdniny, že konečně přestane dělat blbiny, nikam večer nebude chodit, bude trávit čas se svojí babičkou a hlavně nebude lézt v opilosti na vysoké stromy, ze kterých potom neumí až do rána slézt. Takže jednoho dne na lavičce v opilosti tedy nečekaně potká Míšu, no a nad sklenkou se dají do řeči a začne příběh první velké lásky, první velké zamilovanosti, která ale je křehká, stejně jako celá mladá generace v tomto světě.
0: Podařil se debutující režisérce autentický ponor do těch současných vztahů mladých lidí. Je to originální snímek?
2: No právě, že podařil. Takže já musím říct, že když jsme měli novinářskou projekci, tak jako vy se potom celý den tak jako zvláštně usmíváte a říkáte si, jak vlastně ta debutující scenáristka režisérka na to, jak je mladá, jak má vlastně krásně ty situace odpozorované z hlediska té mladé generace. A to, co já oceňuji, že vlastně na jedné straně máme to realistické vyprávění, ale ono je hezky líčeno na hranici s reálné roviny, takže je zde řada fantazijních scén, kdy hlavní hrdina si představuje, že má kapelu, se kterou hraje, tančí s ní v noci na ulici cestou z baru, to jsou nesmírně roztomilé momenty, anebo kdy ten band toho hlavního hrdiny bydlí, nebo spíše je schován v jeho skříni v pokojíčku a vlastně tato fantazijní linka, tyto fantazie pomáhají zároveň bojovat hlavnímu hrdinovi s depresemi, s rodinnou krizí, vlastně i se stářím babičky, takže tam vidíte i řadu vážných témat, ale podaných touto nadsázkou, touto nevážnou formou. No a ta atmosféra, to je asi to nejdůležitější v tom filmu, opravdu je ta atmosféra první lásky, krásné zamilovanosti a je to všechno zachyceno velmi jemně, bez zbytečného patosu. Tam si dovolím ocitovat i jednu větu, kdy taková kouzelná charakteristika hlavního hrdiny, která zazní z úst jeho bratrance, se kterým hlavní hrdina bydlí v bytě babičky, a on té Míše, té lásce Andrejovi. O Andrejovi říká, nezlob se na něj. Andrej debil, ale i takový smějí nastoupit do autobusu. Takže vlastně v tomhle tom druhu humoru se to celé nese a je to opravdu velmi hravé, originální, je právě i ta forma snímků, protože film je prokládán záběry na mobilní telefon, které točili samotní herci, a vůbec to není samoučelná podívaná, ale je to opravdu taky jakýsi ponor do duše současné mladé generace.
1: Hlavní hrdina, herec Adam Kubala, toho už jsme mohli vidět ve slovenském filmu Šampion v hlavní roli krasobruslaře Ondreje Nepeli. Dařilo se tedy hercům.
2: Když se podíváte na plakát, a vlastně on je nesmírně charismatický a je to teprve jeho třetí film, je mu 27 let. Adam Kubala a je to vlastně třetí film, ale již jeho druhá hlavní role. Takže Adam Kubala je pro mě jako letošní objev, mužský herecký výkon. On je takový ten půvabný v té rovině toho infantilního kluka, ale už hledá vlastně to své místo ve světě dospělosti. A je to zároveň ty prošťáka, který vlastně ale ukrývá ty démony. Tam vlastně vidíme i ten jeho boj s alkoholismem. No a ještě bych zmínila tři jména. V roli jeho lásky Míši se představí velmi přesvědčivá Michaela Kostková a v postavě bratrance vidíme velmi talentovaného dalšího muže slovenského mladého herce Františka Beleše. No a babičku si zahrála česká herečka Jaroslava Pokorná.
0: Proč vyrazit do kina právě teď na snímek Milovník ne bojovník? Pro jakou skupinu diváků je ideální?
2: Ukazuje se, že slovenská kinematografie umí. Zase tady máme prostě zdařilý snímek ze Slovenska ve spolupráci samozřejmě. Je to česko-slovenský snímek, ale je to velmi svěží debut, jak zaznělo, nadějné filmařky Martiny Buchelové a už od Karlových varů, kde tedy vyhrál v soutěži Proxima, se o něm tak jako hezky šeptá a má tu svou cestu velmi dobře našlápnutou. Na Slovensku vlastně vstoupil do kin září, v Čechách již zítra. A to, co já oceňuji ve filmu filmu jsou autentické dialogy, je to velmi hravý počin, zábavný, plný absurdního humoru, ale i poetických scén. A v názvu sice je slovo bojovník, ale jako rozhodně boj diváky v kině nečeká. Čeká je půvabný příběh o dospívání, o hledání místa na této planetě i o odpovědnosti v tomto světě. A snímek je opravdu plný překvapivých zvratů, přesvědčivých hereckých výkonů a hlavně silných emocí, úžasné energie a vypráví o tom s nadsázkou, že i cesta může být cíl.
1: Nalákala jste mě, Alice. Už se dívám na programy kin. Slovenská kinematografie, tedy i podle filmové kritičky Alice Aronové, znovu potvrzuje svoje kvality. Alice, děkujeme za recenzi.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: zpěvačka Laléka v ranní mozaice na Vltavě. Ve středu, už jsem chtěl říct čtvrtek, máme středu 7. října.
1: Ne, je středa. Elektronická hudba, živý digitální obraz, česká poezie i projev o současné literatuře a světě. Přesně takhle včera Česká republika zahájila své čestné hostování na frankfurtském knižním veletrhu a slavnostní večer v Kongresovém centru frankfurtského výstaviště sledovala i naše kolegyně Markéta Kaňková, která je s námi už ve spojení. Markéto, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno, zdravím z Frankfurtu.
0: Zahájení největšího knižního veletrhu na světě se každoročně nese ve znamení řady projevů s kulturním obsahem i politickým přesahem. Které osobnosti se během slavnostního večera ujaly slova? Jaká témata během něj zaznívala?
2: Celý večer otevřel ředitel frankfurtského knižního veletrhu Jürgen Boss, který se letos loučí s ředitelskou funkcí po více než 20 letech. Ostatně řada dalších osobností mu z pódia během večera děkovala za to, co pro veletrh udělal, jak významně ho rozšířil a také jak dokázal zvládnout zásadní krizové situace, kterou nejen pro literaturu byla třeba pandemie covidu. Jürgen Boss pak během své řeči vyzdvihl letošní motto frankfurtského knižního veletrhu, kterým je věta This changes everything, která ukazuje na moc literatury hluboce zasahovat do našich životů a taky do chodu společností. Boss pak samozřejmě přivítal i Českou republiku, která je letos v prestižní a sledované pozici čestného hosta. Uvítal všech 75 přijíždějících autorů a autorek, které zastupují široké spektrum poetik i žánrů a vyzdvihl i přínos těch, kteří tvořili českou literární historii. Konkrétně zmínil Milana Kunderu a v souvislosti s jeho jménem řekl, že kniha dokáže měnit lidský život a že v jeho případě to byla právě Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí. Na pódiu se pak vystřídala řada dalších řečníků, například evropský komisař pro kulturu a sport Glenn Mikalev, který mluvil mimo jiné o tom, že kreativní tvorba je práce a že je třeba chránit všechny, kdo takovou práci vytváří. Narážel tak samozřejmě na rostoucí vliv umělé inteligence, která čím dál víc ovlivňuje nejen celou naší společnost, ale taky kreativní průmysly, literaturu nevýjímaje. Řekl, že Evropská unie sice už ve věci AI přijala opatření, ovšem není to dostatečné a měla by v tom postupovat mnohem striktněji. Téma technologií pak zaznívalo i z projevu státního ministra pro kulturu a média Wolframa Wiemera, který mluvil o nutnosti tlačit na majitele sociálních sítí, zapříklad pak dával Spojené státy, které už legislativně přiměly ke změnám algoritmů nadnárodní společnost Meta, která mimo jiné vlastní hlavní světové sociální sítě, včetně Facebooku, Instagramu a nebo WhatsAppu. Se silnou řečí pak vystoupil i současný starosta Frankfurtu Mike Josef z Německé sociálně demokratické strany, který se narodil v Sýrii a do Německa přišel v roce 2003 jako uprchlík. Ten mluvil o tom, jak podstatnou roli pro něj v téhle zlomové době hrála literatura, konkrétně jediná knížka, kterou si sebou ze Sýrie přinesl, byl to román Stín větru od španělského spisovatele Carlose Ruize Zafona. Ta mu pomohla překonat temné období jeho života a dodala mu sílu jít za svým snem a on dodal v závěru, že právě takovou možnost by měl podle něj mít každý člověk na světě.
1: No a my se ještě zastavíme taky u českých mluvčích, třeba Radka Denemarková. Tak to je v zahraničí úplně nejúspěšnější spisovatelka. A ještě než se dostala na pódium, tak vystoupila před publikem básnířka Marie Iljašenko, nakonec i český ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. O jehož účasti se taky dlouho diskutovalo, ono se nevědělo do poslední chvíle, jestli do Frankfurtu přijede a na zahájení vystoupí nebo ne. Markéto, v jakém duchu se nesla jejich vystoupení?
2: Tak Marie Iljašenko je původem z Ukrajiny, takže nemohla chybět reflexe současné válečné situace v její rodné zemi. Ona zmínila, že jen během léta Rusové na Ukrajině zničili 13 milionů knih v hodnotě 25 milionů eur a vyzvala k tomu, abychom Ukrajinu podporovali a řekla, že kultura má být nepohodlná a že musí zůstat svobodná, což sklidilo velký potlesk. Následně pak přečetla a částečně zaperformovala svou báseň Moře pod jazykem, ve které pracovala s hlavním motem české prezentace, tedy s Českem jako zemí na pobřeží, což vlastně ukazuje k tomu, že byť Česko není zemí, která by měla moře, pak ale stejně má kulturu a literaturu tak silnou, že dokáže prorážet do světa a stávat se přirozenou a pevnou součástí mezinárodního prostoru. No a zanedlouho poté, jak si už ostatně naznačila na pódium, přišel český ministr kultury Otto Klempíř, který svůj projev postavil na osobnosti německého literárního kritika Marcela Reicha Ranicke, kterého kterému německý prostor, německá média přezdívají papež literatury. Řekl, že je příkladem člověka, který ve své tvorbě hluboce propojil český a německý kulturní prostor a který na svou vlastní kůži poznal v minulém režimu i nesvobodu a vyloučení. Podtrhl, že česká i německá literatura za minulého režimu čelila omezování, umlčování a útlaku, a tady řekla bych si poněkud naběhl, protože v tuhle chvíli se ze sálu začaly ozývat výkřiky jako ekelhaft a fuj. Někdo dokonce do sálu zavolal, ty si tehdy práskal STB. V publiku se pak zanedlouho objevil i současný ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer, který nesl transparent, na kterém bylo napsáno antiministr. Nicméně Otto Klempíř si zachoval tvář, projev dokončil a slavnostní večer pak pokračoval dál.
0: Na českého ministra kultury navázala už zmiňovaná Radka Denemarková, která vystoupila s emancipovaným projevem. Čeho všeho se v něm dotkla?
2: Ministři, kteří ničí literaturu, přicházejí a odcházejí, ale literatura zůstává. To byla vůbec první věta, kterou Radka Denemarková pronesla. Pak následovala celá řada myšlenek, úpadek demokracie, hnědnoucí Evropa, život v diktátu kapitalismu, kde peníze mluví za vše, ale pravda mlčí. Mluvila také o neoddělitelnosti literatury od politiky, o tom, že literatura je bojem o jazyk i o morálku. Ten projev byl silný, těl do živého, myslím, že i pracoval a hýbal s publikem a Radka Denemarková za něj ve finále sklidila i standing ovations.
1: Tak to bylo malé ohlédnutí za včerejším slavnostním zahájením. Dnes ale začíná první z veletržních dnů, které jsou určené hlavně profesionálům, to znamená spisovatelům, překladatelům, agentům, nakladatelům, odborné veřejnosti. Co se dnes bude dít na českém stánku, v českém pavilonu? Jaké momenty podle tebe budou asi ty nejzajímavější?
2: Tak patřit dnešní den bude, přesně jak si říkala, českým autorům i mnoha současným literárním tématům. Z těch autorů to bude právě Radka Denemarková, která se už teď dopoledne představí společně s tajvanskou spisovatelkou Yang Shuangxi v debatě, která nese název Vyprávět její příběh, ženy, vlaky a tíha dějin. Předpokládám tedy, že obě autorky budou mluvit o svých dílech. Tajvanská spisovatelka o románu Cestovní deník po Tajvanu, za který letos získala prestižní mezinárodní Booker Prize. Radka Denemarková pak určitě bude mluvit o románu Kobold, ve kterém cestování vlakem i tíha dějin taky hrají podstatnou roli. Zkrátka potkají se dvě autorky, které psaly o hrdinkách se silným hlasem, o hrdinkách, které odmítají, aby jejich příběhy vyprávěl někdo jiný a nesmlouvavě přitom tnou do mechanismu kapitalismu, kolonialismu i patriarchátu. Radce Denemarkové pak bude patřit i večer, tehdy v Central Bibliothek ve Frankfurtu představí svůj nejnovější román Čokoládová krev, který byl v červnu přeložen do němčiny a jak vědí naši posluchači i z vysílání v tomto románu, Denemarková otevřela nebo propojila životní příběhy francouzské spisovatelky George Sandové a Boženy Němcové. Diskutovat se bude třeba i o umělé inteligenci, o které už jsme mluvili, bude se mluvit o české literatuře v evropských překladech, o grantové podpoře vydávání literatury, o nové roli knihoven a knižních festivalů, ale třeba i o významu literárních časopisů, čili program to bude víc než nabitý.
0: České hostování na frankfurtském knižním veletrhu pro nás přímo na místě sleduje naše redaktorka Markéta Kaňková a odpoledne ve vysílání krátce po 15. nabídne přímo z veletrhu rozhovor právě s Radkou Denemarkovou. Těšíme se, krásný den, Markéto, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.

0: pianistka Jitka Čechová, pastýřka ze 6 charakteristických skladeb Bedřicha Smetany.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK právě dnes zahajuje svou 92. sezónu a bude to koncertem věnovaným Vltavské filharmonii. Ta má být jeho budoucím sídlem. V obecním domě pod vedením šéfdirigenta Tomáše Netopila zazní Beethovenův houslový koncert D-dur s ruskou houslistkou Alenou Bajevovou a Brahmsova symfonie číslo 2. No a před koncertem a o přestávce bude k vidění taky nový model filharmonie, tedy budoucí sídlo.
0: V nové sezóně si FOK připomene taky 120 let od narození a 40 let od úmrtí někdejšího šéfdirigenta Václava Smetáčka. Mezi další vrcholy patří třeba hostování Drážďanské filharmonie, která přijede se šéfdirigentem Donaldem Raniklesem a klavíristou Emanuelem Axem.
2: Nebo tři klavírní recitály věnované Beethovenovi. Od jeho úmrtí v příštím roce uplyne rovných 200 let.

0: Svižné tempo má koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Malcolma Arnolda. Třetí část hrál Martin Frest a symfonický orchestr z Malmö.
1: A ještě jedna pozvánka. Tentokrát na sobotu sem do historické budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech, kde se odehraje další vlnohraní, tedy koncert, program pro děti, jejich rodiče pochopitelně. Koncert, který hravou formou představuje nejenom hudbu, ale i hudební nástroje a celou řadu dalších témat.
0: Tentokrát bude věnován oslavám a nese pod titul Hudba slavnostních dní. Co všechno se dá oslavit hudbou, o tom budeme mluvit s autorkami vlnohraní Martinou Spiritovou a Janou Trojanovou. Dobré ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Tak nevím, Martino, Jano, budou se slavit spíš svátky rodinné anebo svátky státní?
2: No, bude se slavit samozřejmě obojí. Takže začneme vlastně přes svatbu, křtiny, dotkneme se narozenin, ale sáhneme i k hudbě pohřební, protože i tu by děti měly znát. No ale pak oslavíme i svátek svatého Václava, Vánoce, Velikonoce a spoustu dalších krásných věcí.
0: Ke slavení se určitě hodí pořádně bujará hudba, tak které nástroje tentokrát budou pořád doprovázet a jaké skladby zazní?
3: Říkáš to hezky, Františku, bujará bude rozhodně, protože už ty nástroje jsou poměrně bujaré a hezky, myslím, že zvukově vyplní studio S1. Bude to trombon neboli pozoun, to ať si každý zvolí název sám, bude to trubka a nemůže chybět klavír. A skladby asi doplníš ty, veď?
2: No, skladby určitě ráda pozvu na samé, jak bych to řekla, známé a bryskné a svítivé kousky. Zazní třeba část ze Sleeping Beauty od Petra Iljiče Čajkovského. Zazní ale třeba i sekvence Tuba Mirum z Requiem, ta teda není úplně bryskná, ale je pro trombon známé solo. A pak si budeme hrát s fugou Aleluja, takovou méně známou, a budeme s dětmi vlastně pohybem zpracovat, jak se to téma prolíná jednotlivými hlasy.
1: K oslavám pochopitelně patří dorty, samozřejmě, ale když jsou to vánoční oslavy, tak zase nesmí chybět vánoční strom. Ostatně Vánoce tu budou co by dub. Co z toho bude nebo nebude chybět v sobotu tady u nás ve studiu S1 na Vinohradech?
3: Tak řekněme si upřímně, že vlastně Vlnohraní slaví teď v říjnu 5 let, takže ona bude vlastně i taková narozeninová oslava. Dort nevím, to nechávám na produkci, ale každopádně dárek přijde. Pak tam 100% můžu říct, že budou takovou zvláštní formou třeba velikonoční vajíčka. Nebo budeme vyrábět, no co my, děti, posluchači, budou vyrábět, možná i maminky, tatínkové, krásnou korunu, takovou jako, že říkejme svatováclavskou, ale ono to bude všechno tak trošičku jinak. Budeme si tam pohrávat ještě s nejrůznějšími motivy. Budeme tam mít třeba miminko, sudičky, no a taky, už to tady zaznělo, bude svatba a fakt jako velká svatba, takže skutečně dojde i na nevěstu a dojde i na házení kytice, tak myslím, že to bude hodně pestré.
0: Začíná vás podezřívat, že musíte objednat vždycky kamion, který převáží rekvizity pro vlnohraní. No, já mám i informaci, že má být nějaký ohňostroj, Martino. Jak bude ta oslava vypadat?
2: No, ohňostrojem úplně začneme. Začneme hudbou k ohňostroji od Georga Friedricha Händla. A my ho, protože samozřejmě ve studiu S1 nemůžeme odpalovat rachejtle, tak...
3: Škoda.
2: Tak my ho budeme simulovat nejdřív vlastně takovými barevnými hadříky, no a potom děti sami budou tvořit rachejtle a promění se oni sami v rachejtle.
1: Tak ať se to nezvrhne, tahle oslava. My vás všechny srdečně zveme na Vlnohraní, tedy nevážný pořád o vážné hudbě pro rodiny s dětmi. Jeho tématem tentokrát bude hudba slavnostních dní.
0: A čas a místo sobota, 10. října od 15. ve studiu S1 Českého rozhlasu tady na Vinohradské v Praze. Těší se na vás Martina Spiritová a Jana Trojanová. Děkujeme, dámy, mějte se krásně.
2: Děkujeme za pozvání, hezký den.
3: Děkujeme a těšíme se na Vlnohranou. 1, 2, 3.

0: Přesně před 120 lety
1: se do židovské rodiny v Hanovru narodila filozofka Hannah Arendt
0: a německý lékař Alois Alzheimer poprvé popsal jednu z nejčastějších nemocí stáří.
1: Dvě slavná výročí v říjnových večerech na téma.
0: Ve středu 14. a 21. 10. od 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou Lazar Florisán v části symfonie číslo 87 od Josefa Haydna.
1: Pracovnou židle Olga, uniformy hradní stráže a nebo jídelní servis prezident, tak tohle všechno představuje výstava Design pro Václava Havla v jízdárně Pražského hradu. Mimochodem už včera jsem šla okolo jízdárny, takže vím, že před jízdárnou stojí i automobil, ve kterém Václav Havel jezdil.
0: Tahle výstavu můžete navštívit ode dneška až do neděle a potom taky zdarma od 21. října až do 17. ledna do konce.
1: Mimochodem ta výstava v jízdárně představuje Václava Havla hlavně jako spolutvůrce řady designových objektů. Alespoň to tvrdí jedna z kurátorek, Andrea Běhounková.
0: Na výstavě se s ní setkala naše redaktorka Alena Rokosová.
2: Když sem člověk vstoupí, to první, co ho opoutá, jsou židle ze španělského sálu.
3: My jsme záměrně jich vystavili více než jeden kus oproti ostatním židlím, které tu jsou. A to z toho důvodu, že ta židle je velmi specifická a zároveň jsme jim dali takovýto prostor velkolepý, protože to byla vlastně první zakázka Bořka Šípka, po té, co se seznámil s Václavem Havlem. Je to absolutně jako klíčový moment, kdy se potkává Václav Havel jako zadavatel a Bořek Šípek jako designér a spolu vytvořili tuhle židli.
2: Ten jejich vztah byl asi docela výjimečný.
3: Určitě spojilo to, že byli oba multitalentovaní a multidisciplinární. Ani jeden nepotřeboval a vlastně ani nechtěl patřit jenom do jedné skupiny, že rádi překvapovali, že rádi nějakým způsobem vybočovali, šli i v mnohem proti proudu. To si myslím, že v tom si byli velice blízcí a v tom si vyhovovali. My tady v té výstavě máme jeden dopis vyznání, které napsal Václav Havel Bořkovi Šípkovi u příležitosti jeho vernisáže, které se Václav Havel nemohl zúčastnit, a vyznává se mu, že od začátku nebyl úplně fandou jeho rukopisu a že to, co Bořek Šípek tvořil, že úplně ho neoslovilo, ale postupně do té jeho tvorby pronikal, až Václav Havel píše, že se s ní sám vlastně identifikoval.
2: Říká kurátorka Andrea Běhounková, která výstavu připravila spolu s Janou Zielinsky. A povedlo se jim na hrad vrátit i Havlovu pracovnu, která byla demontována v roce 2003 a uložena u soukromého sběratele. K vidění je tak Havlova knihovna, komoda, židle i atypický pracovní stůl,
3: který údajně Václav Havel naprosto zbožňoval a vyhovoval přesně jeho potřebám. To, co připomíná malířskou paletu, tak to bylo plné faxů a telefonů a v těch úchopech vlastně té palety, kam se dává palec, tak tam byly všechny ty kabely a šňůry, což už si dneska ani neumíme představit. Zajímavý je ten koš toho konického tvaru, což mě to připomíná kornout zmrzliny.
2: Ještě bych doplnila, že tu můžeme najít i skici. A co je možná překvapivé, tak to nejsou skici Bořka Šípka, ale jsou to skici Václava Havla.
3: Přesně tak. Václav Havel, jak už jsem zmiňovala, nebyl jenom zadavatelem a tato výstava by vlastně měla pana prezidenta představit i vlastně trochu z jiného úhlu. On přestože neměl formální vzdělání ani výtvarné, ani nebyl architektem, tak on se těch procesů velmi rád aktivně účastnil. Začínalo to třeba tím, že skicoval a je to další důkaz té harmonie mezi prací Václava Havla a Bořka Šípka, protože většina těch skic teda byla směřována Bořkovi Šípkovi. Ale je tu i skica státního znaku.
2: Před jízdárnou také stojí vůz Lancia Kappa, který si Václav Havel koupil v roce 1997.
3: Údajně ten vůz velmi miloval, jezdil velmi rychle, ujížděl své ochrance. My jsme ho našli opět u soukromého sběratele, který nám ho velmi vřele a laskavě zapůjčil, ale bude tady oproti té výstavě, která je až do poloviny ledna, k vidění jenom do konce design bloku.
2: A chybět nemůže ani soubor uniform hradní stráže.
3: Co já považuji za absolutně zase unikátní, je to, že Václav Havel oslovil Teodora Pištěka, nositele filmových Oscarů, a pověřil ho tímhle úkolem. On v velmi krátkém čase navrhl vlastně sadu uniform v roce 1990 a ty se používají dodnes, tedy 36 let ve všech variantách, letní, třísezónní, hudba hradní stráže jí má. A pak je tady velmi unikátní záležitost a to je uniforma Václava Havla, kterou Teodor Pištěk navrhl přímo pro něj, kterou žádný jiný prezident po něm už neměl. Tato vznikala prostě na přání Václava Havla, který se cítil ochuzen údajně a řekl si o to, aby můj Teodor Pištěk navrhl. A tu nám zapůjčila paní Dagmar Havlová.
2: Tady za vámi jsou tři židle, stolky, světla, skleněná plastika.
3: To jsou všechno objekty, které patří do sbírek Pražského hradu, jsou dílem Bořka Šípka a vlastně vznikly před summitem NATO, který se konal v Praze v roku 2002 a Pražský hrad prošel velkou rekonstrukcí, protože tady proběhla spousta slavnostních večeří a setkání politiků. A já bych ještě upozornila na servis, který navrhl Jiří Laštovička, opět na přání Dagmar a Václava Havlových. Vyjádřili přání, aby po vzoru amerických prezidentů měl Václav Havel svůj prezidentský servis. Všichni prezidenti po Václavovi Havlovi ho používají, nikdo už pak neměl nový a my ho tady vlastně téměř v plném rozsahu, tak jak byl vytvořen i se skicami pana Jiřího Laštovičky, který nám zapůjčil, tak ho vystavujeme.
0: Říká kurátorka Andra Běhounková. Výstava Design pro Václava Havla bude v jízdárně Pražského hradu otevřená až do poloviny ledna.
1: Pohled do kalendáře říká, že dnes máme středu, je 7. říjnový den na hodinách 8.51. Za 9 minut tedy František nabídne další aktuální zprávy a my za chviličku řekneme, kdo za námi do studia přijde hned po 9. hodině. A už teď můžu říct, že to bude jeden skvělý výtvarník.

Orpheus Chamber Ensemble v první části koncertu pro housle, smyčcový orchestr a baso continuo Johana Helmicha Romana v 8 hodin téměř 55 minut.

Za námi do studia za malou chvilku přijde výtvarník Petr Nikl a to, aby nás pozval do nové galerie s názvem Lafa Gallery. Najdete ji v pražských Holešovicích. No a Petr Nikl pro ni připravil výstavu, na kterou nestačí jenom přijít a dívat se. Co všechno na ní najdeme, řekne za chvíli.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Úřady se připravují na komunální a senátní volby. Ověřují, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost hrozí hlavně takzvané DDoS útoky. Při nich útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu. V chorvatském Splitu se dnes koná dvoudenní summit 9 států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu MED9 budou diskutovat o bezpečnosti, migraci nebo odolnosti vůči změnám životního prostředí. Američanka Kristy Pejková, která se po nezdařené popravě probrala z bezvědomí, začala komunikovat. Dál zůstává na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza a jak dlouho bude ještě zotavení trvat, není jasné. V prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pejkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Minulý týden dostala 2 smrtící injekce. Skončilo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Podle organizátorů se přihlásilo přes 3000 školáků mezi 13 a 18 lety. Z uchazečů nakonec vyberou 26 kadetů, kteří si příští rok při parabolickém letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Mise Zero G je součástí kampaně Před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. A čekejte oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách potom kolem 16. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přejeme dobrý den, máme středu, je 7. října, galerie vznikají a zanikají a dokonce možná rychleji, než si stačíme všimnout. Každý rok se v Česku objeví nové výstavní prostory, některé jako odvážný projekt několika nadšenců, jiné zase třeba jako součást větší instituce. A stejně tak jiné galerie počase končí. Ta galerijní mapa České republiky ta se neustále proměňuje. Jedny dveře se zavřou, jiné se právě otevírají. Co rozhoduje o tom, jestli galerie žije. Jsou to peníze? Je to publikum? Je to dobrý nápad? No a jedny nové dveře se právě teď otevírají v pražských Holešovicích. La Fabrika spouští prostor Lafa Gallery. A jeho první výstava nese název Džungle smyslů. Vznikla pod kurátorským vedením výtvarníka Petra Nykla. A právě s ním a taky se šéfem La Fabriky Richardem Balousem se potkáme tady ve studiu už za pár minut.
2: A budeme hrát nejenom Breda Meldaua před 9:30, ale třeba taky Mozarta, Vítězslava Nováka nebo Evu Olmerovou s orchestrem Gustava Broma.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Eva Olmerová s orchestrem Gustava Broma v nahrávce z konce 60. let. Posloucháte Vltavu 6 minut po 9. dopoledne.
1: Pražské Holešovice mají novou kulturní adresu a v ní výstavu, na kterou nestačí jenom přijít a dívat se. La Fabrika otevírá v Dělnické novou galerii Lafa Galerie. Její první výstavou je Džungle smyslů, kterou koncipoval výtvarník Petr Nikl. Návštěvníci najdou desítky podivuhodných objektů, několika, no konkrétně 14 současných českých i zahraničních umělců.
0: Mohou rozeznít, rozpohybovat nebo jinak rozehrát a z někdejší průmyslové enklávy vzniká propojený prostor pro divadlo, hudbu a výtvarné umění. Našimi hosty už jsou výtvarník Petr Nikl. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
0: A taky ředitel La Fabriky Richard Balous. Dobrý den i vám.
3: Dobré ráno.
1: Ta první otázka možná na Petra. Kdo je na výstavě zastoupen, když je to 14 umělců? Jak jste ji celou koncipoval?
2: Tak ještě je třeba říct, že ta budova byla původně oplatkárna, takže se tam dělalo něco dobrého. Teď jsme se tomu vrátili, je to vlastně taková pro nás ochutnávka zvuku, obrazu, vizí a pohybu. A když vyjmenuju autory, tak je tam Ondřej Smejkal, Kvído Šen, ten žije ve Švýcarsku, Jiří Konvrzek, Milan Zeiss, Martin Janíček, Michael Delia, ten se přestěhoval z New Yorku do Čech, Luboš Fidler, Ondřej Janoušek, Petr Korecký, Ondřej Puchta, Jaroslav Kořán, který tam prvé dodá svou práci, Jaroslav Mugrauer a já... Celé ještě jsem to koncipoval, takže jsou tam některé zásadní objekty od Petra Lorence, který se bohužel před 20 lety zabil v autě.
0: La Fabrika má za sebou vlastně více než 20 let fungování. Co vás přivedlo k myšlence přidat k divadlu a hudbě ještě galerii?
3: La Fabrika bude mít 20 let až příští rok. To se předběh trošku. No, ono je to taková součást, jako v La Fabrice vždycky malá galerie byla, nicméně jsme ji pak museli začít používat k jiným účelům a tohle bylo takové dovršení. Já tomu říkám prostě takový triptych, kdy se propojily tři tovární objekty. Holešovický, prostě taková ta původní tovární dělnická čtvrť a teďka dostali vlastně nový obsah. A ta galerie vlastně byla poslední taková ta z toho triptychu, protože i když ten dům byl rekonstruovaný mezi tím jako první v roce 2000, tak zatím sloužil tím, že generoval finanční prostředky pro to divadlo a pro výstavbu, protože to je taková součást té infrastruktury, že se snažíme být soběstačný a vydělat si na sebe sami.
1: Tahle otázka míří na Petra. Petře, přemýšlíte jinak o instalaci výstavy, když víte, že děláte expozici, která fungování úplně nového prostoru odstartuje, která to nějak nastaví?
2: Přemýšlím stejně jako vždycky. Prostor je hlavní partner pro tento typ výstavy obzvlášť, protože my vlastně těmi objekty orgány jednotlivými vybavujeme jakési tělo, kterým je právě ten prostor. A tady je na tom zajímavé to, že to jsou tři patra.
1: Takže nabízí něco jiného než obvykle galerie, nebo ne?
2: Než jakákoliv galerie, nebo?
1: Než jakákoliv.
2: To každá galerie je specifická. Tady je zajímavé, že prostor třeba kavárny je hned v přízemí, je tam bar, takže člověk vstoupí do výstavy a může si sednout a dívat se nebo použít nástroje, které jsou tam vystaveny a zároveň pít kafe. To je asi specifické. Další specifičnost je, že první patro není zcela zaplněno nástroji, protože jeho středová část je určena k živému hraní. Takže tam se budou v průběhu 4 měsíců odehrávat různé menší akce, koncertíky, výstupy, projekce, třeba beseda. Takže tady si La Fabrika rozšířila ještě další prostor k hraní, jako živému hraní.
0: A když Richard Balous mluvil o tom, jak umělecky rozkročený je ten program v La Fabrice, tak volba na Petra Nikla byla jasná. To je taky multižánrový umělec. Věděli jste, že jeho prací a samozřejmě jeho kolegů chcete tu galerii zahájit, tu její výstavní činnost?
3: My jsme chtěli, aby tam prostě byla nějaká návaznost a souvislost. Já neříkám, že všechny další výstavy budou interaktivní, jako je tato, ale chtěl jsem, aby tady bylo prostě to souznění s touhle fabrikou, že to není jenom, nevystavujeme prostě něco, na co se pouze dívá, ale chtěli jsme, aby to prostě mělo nějakou souvislost s tím děním divadelním nebo to, co je vedle. Mm-hmm. No, taky zároveň, jak o tom mluvil Petr, to první patro, ten prostor je určený k tomu, že se tam budou, jednak my to můžeme využívat pro takový menší projekty, pro který ty velký sály fabriky jsou moc velký, takže to bude jako sál pro nějakých 60-80 lidí a tam budou takové ty experimenty anebo doprovodné věci k výstavě, jako v případě Petra, který tam doufám bude někdy brzy performerovat se svými prasátky a bude nám to tam vesele kvičet a různě jinak znít.
2: Takže děláme jako oslý můstek nebo přechodové období, kdy tato expozice interaktivní, to vlastně se nedá nazvat výstavou, to je jakési hřiště nebo pole živé, které nutí ty, kteří tam přijdou, aby hráli. Takže je to jakási přechodová expozice, která vlastně mísí ty divadelní, koncertní, hudební prvky a vizuální prvky, což mám rád, než tam později třeba bude čistě už jenom výtvarná výstava, obrazy nebo skulptury a tak.
1: Takže teď mají přijít rodiny s dětmi?
2: No to není takhle určený vůbec. To není volno zábavová
1: Není
2: činnost.
1: To hřiště pro děti?
2: Ne. Hřiště, to bychom se museli zase zamyslet nad tím, co tím hřištěm myslím. No. Ale mě baví spíš, než jak si tam s tím naloží děti, protože tam bychom nosili dříví do lesa. Oni si s tím samozřejmě naloží velmi spontánně, ale nejzajímavější je to, že ty dospělí se taky do té spontánnosti dostanou díky tomu, že je tam naprostá svoboda činění a že to zásadní, co tam vzniká, je ta atmosféra. Není to expozice objektů, nástrojů. Když tam nikdo není, oni mlčí a je to jenom estetická, vizuální, podívaná, mrtvá, vlastně spící krajina. Ale to, co je zajímavé, je, když tam člověk, víc lidí, jak si spolu vyluzují zvuky na ty nástroje, jako oni si vytvoří tu atmosféru. A o to tam jde, proto je to velmi blízko tomu té činnosti pořádat koncerty a divadla vedle v La Fabrice.
0: V Nové galerii Pražské La Fabriky, La Fagalery, se představuje Petr Nikl se svými kolegy. My o tom mluvíme nejenom s ním, ale taky s ředitelem La Fabriky Richardem Balousem. Zůstávají našimi hosty.

0: pianista Jan Bartoš a hudba Vítězslava Nováka u nás na Vltavě. Minutu po čtvrt na deset.
1: A vracíme se pomyslně do Lafa galerie v pražských Holešovicích, do Nové galerie. Za jejímž vznikem stojí ředitel La Fabriky Richard Balous a výtvarník Petr Nikl. Tam společně s dalšími umělci představují novou expozici, která nese název
0: Džungle smyslu.
1: Teď jsem se úplně v té džungli ztratila. Já se přiznám, že to v pražských Holešovicích znám velmi dobře. Co dřív ale bývalo v té industriální budově, ve které teď našla adresu Lafa Gallery, Richarde? Petr už říkal, že se tam pekly oplatky.
2: No, oni se pekli, my to máme dokonce. Jsme vydávali tiskovou zprávu k té vernisáži první a tam je takový zvláštní slovo, který, když jsem si přeložil, nechali jsme to tam schválně, aby si tím všichni lámali hlavu, ale jsou to vlastně lázeňské oplatky, se tam pekly.
1: U nás v Holešovicích.
2: U nás v Holešovicích. To byla taková zvláštní jedna z těch fabrik a ono to ještě mělo kotelnu a tam má La Fabrika dneska kanceláře a skladujem tam v podzemí víno.
1: Zůstalo ještě něco po těch oplatkách?
2: No, po těch oplatkách tam nezůstalo nic, protože ono už to sloužilo, ten dům, jako od té doby, od té první rekonstrukce, která proběhla v roce 2000, tak myslím, že takový poslední známý nájemník tam byl Bořek Šípek, který tam měl taky showroom, jako v přízemí a nahoře po tajmu bydlel, což se dneska může říct, když je to jako administrativní budova vedený, no.
0: Ještě připomenu, že Richard Balous taky, když začala hrát ta skladba, říkal, že i děti s rodinami jsou vítaní pochopitelně v té expozici, i když Petr zase zdůrazňoval, že nejenom pro ně je to určeno, že zkrátka pro všechny generace. Petře, zkuste vybrat jeden svůj exponát a popsat nám ho, třeba světelnou hlavu? Nebo něco jiného?
3: Těm dětem, no, Richard měl spíš obavu, kam bude dávat ty kočárky, když tam přijdou děti, rodiče, kteří mají jedno úplně malé dítě, že jedno úplně větší. Takže Richard to chce kočárkárnu v tom případě. Ale teď jsem zapomněl na to.
0: Když byste vybrali jeden exponát a zkusil nám ho popsat, na který si tam můžeme...
3: Jeden? To ale budu přednostňovat jeden před těma ostatníma, to já nechci. Já spíš obecně řeknu, což je důležité, že ono se to nedá moc popsat, že k tomu, abyste si na mnohé z těch nástrojů zahráli, nebo abyste viděli tu vizuální kreaci, tak potřebujete někoho druhého. Pokud tam to nejdete s kamarádem nebo s někým dalším, tak můžete navázat kontakt s někým, kdo tam bude a který vás k tomu potřebuje. Takže je to vlastně takový setkávací manuál na souhru, kdy, a to by pro mě bylo ideální, a jedno, jestli je to dítě nebo voják z povolání, na souhru. Takže na to slyšet a vnímat toho druhého a přidat se k tomu. A to je strašně důležité. Na tu rituální souhru analogových nástrojů, ne na nějaký osamocený mačkání tlačítek na počítač nebo na videohrách, ale na tu souhru s někým jiným v tom konkrétním čase, který se prostě nevrátí, v tom konkrétním prostoru, ve kterém jste. A tím pádem máte zážitek, který si myslím, že dneska při těch high-tech prostředcích je trošku potlačován. To znamená, má přímý kontakt, přímá komunikace přes nějakou hru, přes nějaký nástroj.
1: Vrátím se ještě od džungle k trošku praktičtějším věcem a tak se obracím na Richarda. Co rozhoduje o tom, aby se galerie udržela při životě dlouho? Je to místo? Je to koncept expozic? Nebo rozhodují hlavně peníze? Jména umělců?
2: Já nevím, my jsme začali. Já nevím, jak se to udrží při životě.
1: Tak my vám držíme palce. Ať ten recept najdete. Ať je to recept na galerii se šťastnou a zářnou budoucností.
0: Petr Nikl, Richard Balousa, nová Lafa galerie, kterou najdete v pražských Holešovicích. Najdete tam pochopitelně taky první výstavu Džungle smyslu. Pánové, moc děkujeme, že jste si udělali cestu k nám do rozhlasu. Mějte se krásně.
2: Děkujeme za pozvání.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je repr, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bad Meldou v nahrávce z konce 90. let. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava, minutu po půl desáté.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Na Srí Lance se dějí neuvěřitelné věci a děly se spisovatelce Martině Schneider Králové. Třeba měla v posteli varana, anebo opice jí ukradla jídlo přímo z kuchyně. A právě tyhle zážitky se rozhodla převést do 12 příběhů a vydala vlastním nákladem knihu pro děti a jejich rodiče, nazvanou jednoduše S varanem v posteli.
0: Knihu představuje v prvním patře jízdárny Pražského hradu letošní design blok. Alena Dokosová je taky zařadila mezi typy na čtení.
3: Agáta a Kristián si postavili dům na Srí Lance a zvířata se rozhodla, že tam budou bydlet taky. Varan skáče do postele, veverky hnízdí v lampě, myši si půjčují kalhotky, pávy procházejí obývákem, psí holka Komo prostě přišla a stal se z ní domácí pes. Tak zní část anotace knihy S varanem v posteli Martiny Schneider Králové, která každou zimu s manželem odjíždí do svého domu na Srí Lance. K sepsání příběhů založených na skutečných zážitcích ji inspirovala její neteř Eliška, které vyprávěla pohádky před spaním. Jako první vznikla pohádka o varanovi.
4: Bylo to o tom, jak nám skočil do postele. To je situace, která vás dost překvapí. Potom docela často nacházíme třeba hnízda od veverek v lampě nebo v kuchyni, ve skřínce, v šuplíku, pod vařičem, kdekoliv. Měli jsme v kuchyni hada třeba. To bylo taky poměrně překvapivý setkání.
3: Popisuje Martina Schneider Králová, která by si přála, aby rodiče četli dětem příběhy před spaním a povídali si o nich. Každou kapitolu navíc ukončují otázky. Čtenáři tak mohou hádat, co se opravdu stalo a co je jenom fantazie autorky.
4: Ta knížka skýtá další možnosti, jak se s ní dá pracovat. Třeba máme na předsádce výjevy, kde můžete hledat rozdíly. Na konci každého příběhu je ještě detail z úvodní ilustrace, takže děti si můžou hledat i obrázky. Ale zároveň je to i knížka pro rodiče, kteří tam můžou najít spoustu faktických informací o těch zvířatech. Zvířata na Srí Lance jsou součástí jejich světa. Když třeba na vás spadne gekon, tak se tam vyvinul celý obor věštění podle toho, kam vám gekon spadne. Není jedno, jestli vám spadne na hlavu, nebo na rameno, nebo na ruku, podle toho se vlastně věští vaše budoucnost. Dozvíte se třeba, proč má veverka na zádech 3 pruhy. Zjistila jsem třeba, že varan používá svůj ocas jako kormidlo, když plave, a z jeho kůže se vyrábí kabelky. Takže možná tohle bude zajímat hodně rodiče.
3: Ta knížka má pestrobarevnou podobu. Koho jste si přizvala ke spolupráci?
4: V první řadě designérka Veronika Velčovská-Jiroušková. Veronika je kamarádka, byla na Srí Lance a byla na zahradě, kde jsme se my potkávali se zvířaty a ona se tam s nimi potkávala taky. A já jsem vlastně pro tu knížku nechtěla žádný takový něžný, naivní ilustrace, protože vlastně Srí Lanka taková není. Zvířátka jako varan nejsou vůbec něžná, takže vlastně jsem chtěla, aby tam byl spíš humor. Takže jsem řekla Veronice, jestli by mohla nakreslit varana v posteli, ale ne varana v posteli, který tam skočil, jak se to stalo v realitě, ale varana v posteli, který se tam uvelebil. A Veronika to posunula dál ještě tím, že mu oblíkla noční košilku. Takže takhle vypadala naše spolupráce. Nejvíc vlastně nás bavilo, když jsme viděli zvířata v nějakých lidských situacích. Třeba jsme jeli na chatu a na verandu přišla opice a vzala naší konvici s čajem a odnesla ji pryč.
3: A grafickou podobu dal knize kdo?
4: Grafiku dala knize Zuzana Lednická a to je stejný případ jako s Veronikou. Zuzana byla několikrát na Srí Lance, zná to prostředí. Shodli jsme se taky na tom, že Srí Lanka pro nás představuje velmi barevnou zemi a že knížka má být velmi barevná. Zuzana byla vlastně dokonce připravena dělat barevná i písmenka, ale nakonec to nebylo potřeba, protože jsme se s Veronikou dohodli, že budeme používat extrémní barevnost, to znamená, je tam zářivě růžová, která samozřejmě ale není vymyšlená. Zářivě růžová je prostě barva květů stromu, který nám kvete na zahradě. Takže nakonec ty barvy byly tak zářivý, že Zuzku to nutilo spíš k minimalismu a k takovému až úklidu, takže grafika je vlastně minimalistická, i když to na první pohled tak nevypadá.
3: Kniha je k dostání také v angličtině.

0: knihovně. A díky QR kódu se čtenáři mohou propojit s Instagramovým účtem autorky a prohlédnout si skutečnou zahradu plnou zvířecích předobrazů pohádkových postav.
1: S varanem v posteli, to je nová kniha pro děti Martiny Schneider-Králové.
2: Ilustrovala ji Veronika Velčovská-Jeroušková, za grafickou úpravou potom stojí Zuzana Lednická a tahle knížka bude právě zítra pokřtěná na design bloku v jízdárně Pražského hradu.
1: Začíná už dnes a potrvá do neděle.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve Vltavské povídce od 13.30.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: originální hudební jazyk Vladimír Javorský, píseň Fiala a album ještě je z roku 2022.
1: Méně je nikdy více a někdy je víc právě teď. O obyčejnosti a taky vděčnosti z maličkostí je dnešní úvaha architektky Anny Beáty Háblové.
2: Jihomoravská pole jsou jako otevřené dlaně. S remísky a cestami jako by měly i prsty, které se snaží uchopit horizont. A na obzoru těch zvoucích rukou a na konci obce Nesvačilka stojí válcová dřevostavba s jemnou špicí. Kaple Panny Marie Bolestné je něčím mezi stromem, majákem, úlem a chrámem. Úchvatně jednoduchá a uvnitř působivá díky souhře pronikajícího světla. Její válcová hmota na věčitém půdorysu s kamennou podezdívkou a jedlovými trámy opracovanými pouze sekirami jako by byla sama zhmotněnou touhou po kapli. První sbírka na stavbu totiž vznikla už v roce 1920, ale válka a později komunismus záměr přerušili. Své realizace se tak dočkala až o 100 let později, díky iniciaci faráře, darům, práci farníků a také architekta Jana Říčného. Kaple v Nesvačilce je jeden z mnoha projektů, které momentálně prezentuje výstava More is Now ve Frankfurtském muzeu architektury. Název výstavy je odkazem k heslu minimalistického modernismu a stavbám Miese van der Rohe. Less is more. Méně je více. Postmodernismus si pak heslo upravil na less is a bore, tedy méně je nuda. Paradigma doby se ale stále mění a tím se mění i hesla, kterými věci uchopujeme. Ještě před týdnem jsem seděla v přednáškovém sále Frankfurtského muzea a dívala se i na prezentaci výstavy a také Janovy skici kaple. Byly to kresby hledající tu nejjednodušší a nejúčinnější formu. Jejich autentičnost mě vrátila o 20 let zpátky do doby studií, kdy se nám v každém pohybu tuškou zhmotňovaly v představách prostory jako náruče pro život a smysluplné pobývání. Přesně takovými náručemi jsou i ostatní vystavované projekty, vybrané kurátorkou Helenou Doudovou. Náplavka v Plzni od ateliéru k světu, úprava pražského planetária od Kolkol, sauna v kupce Sena od A1 Architects nebo oživení pražského viaduktu od CCEA. A také pěší lávka, skatepark, galerie nebo adaptace obilného sila. More is Now totiž ukazuje na tu část české tvorby, která se zajímá více o obyčejnost než o exkluzivitu, více o komunitní charakter než o velký development. Prezentované projekty jsou hlavně ty, které oživují veřejný prostor nebo jsou zdařilými rekonstrukcemi. More is now. Více je teď. Více je tady a teď. V obyčejnosti, jednoduchosti, každodennosti. Projít se krajinou a zhluboka se nadechnout podzimního dne. Připravit jídlo a pak ho společně sníst. Pohladit kocoura, udělat s dcerou úkoly a zjistit, jak se daří mojí mámě s demencí. Být ráda za to, že jsme celkem zdraví, uvařit si čaj, nepohádat se a pokud ano, tak se zase rychle usmířit. Tady a teď nemyslet na minulost, která už není, a nebát se budoucnosti, pokud ji nedokážu ovlivnit. Nechat se obejmout domem nebo se naopak rozpustit v krajině. Ztratit se v čase jinde než scrollováním. Být na chvíli jako vítr a pohledem česat koruny stromů. Vstávám od počítače a jdu ven. Udělat něco konečně důležitého. Zaklonit hlavu a pohladit mraky. A prostě si říct teď. To samo o sobě je už tak hodně. Právě teď.
1: Uzavírá své dnešní zamyšlení na vlnách Českého rozhlasu Vltava Anna Beáta Háblová.
0: Lennox Berkeley, tak z jeho tvorby zahrajeme právě teď. Necelé 4 minuty po 3:15.

0: Symfonie of London, Alanox Berkeley. V 9 hodin téměř 53 minut.
1: A hudbě bude patřit i dnešní vizitka, která tu bude co nevidět hned po Františkových aktuálních zprávách. S námi ve studiu už je moderátorka Karolína Koubová. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne a věnujeme se takové specifické disciplíně a to je chlapecký sborový zpěv. A my jsme pozvali Jana Míška, což je sbormistr, zakladatel známého pardubického chlapeckého sboru Bonifantes. Takže to všechno probereme, jaký je jejich repertoár, jaké to je vést, prostě takové to těleso.
1: No to jsem zvědavá, ráda si poslechnu. Jan Míšek za okamžik hostem Karolíny Koubové, ať se to celé povede.
2: Děkuju.
0: Nenechte si ujít taky akcent, tradičně v 16.30 s moderátorem Sašou Michalidisem, který se zaměří na nezávislé novinářské projekty v českém mediálním prostoru a bude se ptát třeba na to, kde brát manažery a tvůrce, kteří by dokázali menší nezávislé projekty řídit.
1: No taky zajímavé téma. Hosty Saši Michalidise budou tentokrát šéfredaktor projektu zaměřené na pomalou žurnalistiku Page Not Found, novinář Jakub Zelenka a zakladatel, šéfredaktor reportážního webu Voxpot Vojtěch Boháč. Jak už František říkal, akcent u nás na Vltavě v 16.30.
0: Krásnou středu vám 7. října ze studia Vltavy přejí Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla na 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Lidé mají dnes poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jenom osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Dnes předpolednem oznámí Švédská královská akademie věd dalšího laureáta Nobelovy ceny, tentokrát v oboru chemie. Loni ocenění získali 3 vědci za vývoj organokovových sloučenin, které je možné využít k získávání vody z pouštního vzduchu, zachycování oxidu uhličitého nebo skladování toxických plynů. V kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka Beatů Cannes. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. V pražské Lucerně ho zahájí Minotaur režiséra André Cvijaginceva, který letos získal velkou cenu Poroty právě v Cannes. Francie ho také vybrala jako oficiálního kandidáta na Oscara. Přehlídka potrvá až do 14. října. A bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Ráno hlavně v Čechách ujediněle mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Sám jsem vyrůstal v chlapeckém sboru. Když jsem skončil, tak mi ta atmosféra chyběla. Rozhodoval jsem se, jestli sbor založím v Praze, v Brně nebo v Olomouci. Už jsem to nemohl vydržet. Pardubice byly nejblíž, takže jsem do toho šel. Říká sbormistr a zakladatel pardubického chlapeckého sboru Bonifantes Jan Míšek. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno, to je ale historie teda.
1: Tak zakládal jste Bonifantes v roce 1999, tak se něco nastřádalo. A to jste si tady uskutečnil svůj sen. A během jediného roku Bonifantes začaly fungovat a dnes patří ke špičkovým chlapeckým sborům světového formátu. Bonifanti, jak si říkají, koncertují doma i ve světě, zpívali v operách po boku hvězdných solistů, ve Vatikánu, před papežem Františkem i na světové výstavě Expo v Japonsku. Jan Míšek ale připomíná, že za každým úspěchem je především spousta práce, disciplíny a radosti z hudby. Sám se věnuje i skladatelské činnosti, je autorem několika kantát, je vicelaureátem mezinárodní skladatelské soutěže Josefa Dorfmana. Odborníci oceňují hlavně jeho interpretaci hudby 20. století. Intenzivně se věnuje také autentické interpretaci staré hudby. Spolupracoval například se soubory Ensemble Barok a Schola Gregoriana Pragensis. Takže k té historii, pane Míšku, když jste v roce 1999 zakládal Bonifantes, tak se vlastně během jediného roku, pokud se nepletu, podařilo získat hned 200 nebo skoro 200 chlapců. Jak to tenkrát bylo?
2: Ono to nebylo během roku, to bylo vlastně během jednoho měsíce.
1: Ještě rychleji.
2: No, protože...
1: A co to bylo za 90. léta tedy, že byl takový zájem o chlapecký sborový zpěv?
2: Já si myslím, že to byl souběh mnoha okolností a hlavně si myslím mýho mladistvího nadšení obrovskýho. Já jsem nějakou chvíli už nespíval v chlapeckým sboru a věděl jsem, že jednou to udělám, že jednou si ho založím, ale byl jsem těsně předtím někde na mezinárodním festivalu a tam překrásně zpíval chlapecký sbor z Minsku. A já, byť skoro ještě puberťák, tak mě to tak rozbrečelo, že mě ten chlapecký sbor chybí. A tak jsem do toho vlítnul. Obešel jsem v září všechny pardubické základní školy. Nejdřív první a čtvrté třídy měl jsem domluvenou takovou malou učebnu. Říkal jsem si, když bude 15 kluků, to bude krása. Kdyby 20, tak to bude skvělý. A na první zkoušku byli pozvaní prvňáci, druháci a na první zkoušku nám přišlo 98 kluků. Takže jsme museli narychlo...
1: Jste měl kouzlo osobnosti asi.
2: Já nevím, jak se to povedlo. Ale narychlo jsme museli... přemístit tu zkoušku samozřejmě do tělocvičny, tak jsme rychle s těma rodičema, protože si představte 98 kluků a s každým aspoň jeden rodič. Takže v tělocvičně částečně na zemi, na těch lavičkách.
1: A zase to potom výhoda směrem k publiku, když máte tak jako tolika hlavý sbor a každý má tady aspoň jednoho rodiče, tak je trošku o publikum postaráno.
2: Takže tohle to byla ta první zkouška. Hnedka dva dny na to přišli třeťáci, čtvrťáci, těch bylo skoro 80. A pak jsem ještě v průběhu dalších 14 dnů obešel páťáky a těch bylo taky 70. Takže celkem na první zkoušky přišlo 256 kluků. Při vší skromnosti si myslím, že to je nejobrovštější, to je ošklivý slovo, start jakýhokoliv sboru v dějinách.
1: Rozhodně impozantní.
2: Tak.
1: A zároveň mě tady zajímá, když je to teď skoro po těch 30 letech, je tam ještě někdo z těch úplně začínajících, krom vás tedy?
2: No, shodou okolností to jsou dnes mý kolegové, jo, protože samozřejmě to dneska jsou už dospělí chlapi ke 40. Takže můj nejbližší kolega, který se mnou sedí v kanceláři a pomáhá mi s organizací, tak to byl zakládající člen. Můj nejbližší kolega po hudební stránce, Martin Kudrna, tak ten také byl v té první partě. A dneska to jsou dospělí chlapi a pořád jim žijí. A někteří ti zakládající s námi ještě zpívají v mužském sboru, my jim říkáme veteráni a mají to pořád hrozně rádi.
1: Mě totiž zaujalo, že jste říkal, že jste přestal zpívat a tak ve vás vám vlastně to chybělo, že jste tady... Proč jste přestal zpívat už prostě?
2: No už jsem byl starý, že jo, na chlapecký sbor a já jsem byl zakládající člen Bonipuery.
1: Hradecký.
2: Hradci. A když jsem se dostal prostě do toho věku, kdy už pro mě nebylo místo, tak jsem odešel a protože v Bonipuri není takový ten návazný mužský sbor těch veteránů, tam mají vlastně ty tenory basy jenom k tomu zpívání s malými kluky dohromady.
1: Což Bonifantes je, to si řekneme.
2: Ano, ano, my ten mužský sbor máme od začátku. A tak mě to prostě chybělo, no.
1: Já jsem váš příběh totiž pozoruhodný, protože jsem slyšela, vy jste říkal, že jako založit chlapecký sbor byl váš klučičí sen. Vy jste zpíval od 3 let ve sboru. V 6 jste byl zakládajícím členem Bonipuery.
2: Ano.
1: Od 13 jste vedl zkoušky.
2: Ano.
1: Pak tedy nastala ta fáze, kdy jste se musel přesunout už z těch chlapeckých pozic, tak jste tady potom založil Bonifantes. To,
2: no ono mezi
1: jste
2: tím
1: to zpívání
2: ještě
1: už měl s mateřským mlékem.
2: No skoro jo. Jednak já upřesním, proč se to stalo. Mně umřel tatínek, když mě byly 2 roky a pan profesor Skopal, který byl zakladatelem Bonipuery a je šéfem Královéhradeckého dětského sboru Jitro, tak mi vlastně toho tatínka nahradil. Se vším všudy. A máme ten otcovsko-synovský vztah do dneška. A tak samozřejmě tím, jak to byl můj obrovský vzor, tak jsem chtěl být strašně jako on. Takže v první třídě jsem se snažil, abych měl i stejný ponožky. Ale tu lásku k tomu sborovému umění a k té pedagogické práci, tak to mám od něj. Takže tam prostě od malička nebylo pochyb o tom, co budu v životě dělat.
1: No a teď mi řekněte, jaký je rozdíl, když jste začínali s Bonifantes a říkali jsme, že to byl opravdu impozantní nástup, že ten zájem byl obrovský, čili rok 1999 a teď rok 2026, kdy jak motivujete kluky ze základní školy i z předškolní toho vzdělávání, aby šli do sboru, jak může konkurovat tomu online světu a různým dalším koníčkům to, že jim nabídnete, že budou zpívat ve sboru, budou mít ty vestičky a tak?
2: No, ona ta motivace do sborového zpívání obecně je prostě náročná. Já vždycky, když chodím po těch základních školách, já každý rok slyším kolem 5-6 tisíc dětí a z nich ty nejšikovnější kluky zvu k nám do Bonifantu, tak si vždycky říkám, jak by to bylo báječný, kdybych byl třeba náborářem do skauta. Já bych se oblík do toho zálesáckého, nechal bych si od pasu vyset velikánský nůž. Někde na školním dvoře bych zapálil táborák a pak už bych jenom rozdával přihlášky. Tak to je samozřejmě s nadsázkou řečeno.
1: Ty si představuji, jak vypadá ten nábor do chlapeckého sboru.
2: A do chlapeckého sboru samozřejmě nejdřív je potřeba udělat nějaké drobné síto, takže poslechnu si vždycky celou třídu, kterou navštívím a nejšikovnější kluci, kteří nejkrásněji na své úrovni v té první, druhé, třetí třídě zpívají, tak si je pak vezmu chvilku za dveře a tam mám tak zhruba tu minutu, dvě, abych je nemotivoval. Když jste se ptala, jaký je rozdíl mezi rokem 99 a dneska, tak z pohledu těch kluků žádnej. Ten největší rozdíl je v té motivaci těch rodičů, protože rozhodne až ta maminka nebo tatínek. Jo? Kdyby záleželo jenom na těch klukách, tak těch zpěváků na první zkoušce nemáme 250, ale 800. A dneska
1: opravdu?
2: Mám,
1: no určitě. Opravdu? By byl zájem od nich kluci, samotných? Neříkejte, že to potom brzdí rodiče?
2: Brzdí to rodiče. Je to tak, buď to narazí na nějaké praktické překážky, to znamená, že rodiče jsou zaneprázdnění a prostě nemají možnost, kapacitu ty kluky vodit na kroužky obecně, nebo to naráží na takové to klišé, že přece zpívání není pro kluky, že jo, že kluci
1: určitě
2: mají rád
1: fotbal.
2: Určitě
1: jsou tam tyto předsudky, že? Stále no, dosud.
2: Jasně, a my se snažíme je samozřejmě nabourat, protože víme, že ti kluci jsou mnohem větší tvrdáci než hokejisti, který většinou na všechny ty turnaje jezdí s těma rodičema, že jo, a mají tu maminku a tatínka pořád za zády.
1: Čili zboroví pěvci Bonifanti jsou větší tvrdáci kdežto, než hokejisti?
2: No určitě, já si to myslím 100%, protože když s váma vyjede druhák, třeťák na 14 dní, 3 neděle do Ameriky nebo do Japonska, musí se o sebe postarat a zvládne to bez té mámy, tak je to sakra tvrdák.
1: Já samozřejmě nevím, jak to chodí na hokejových soustředěních, ale je to zajímavé a říkám si, že vlastně se změnila ještě velmi ta doba, kdy musíte motivovat a jako je těžké přesvědčit děti vůbec, aby nějaké koníčky v reálném světě dělali a nezůstávali v tom online světě, který se stal velkou konkurencí.
2: Naštěstí ty kluky nabíráme tak brzo, kdy ještě nejsou zahlceni.
1: Ještě nemají mobily třeba.
2: Nemají mobily, většina z těch prvňáků nemá ty mobily, druháci taky ještě většinou ne. Takže to potom přichází až, že jo, někdy kolem té páté, šesté třídy a to už, když u nás zpívají, tak už s tím umíme pracovat.
1: Říká Jan Míšek, zakladatel a sbormistr, dirigent pardubického chlapeckého sboru Bonifantes. Mluvíme právě o sborovém zpívání, mluvit budeme i nadále, ale teď přišel čas na hudbu a vy jste jako první vybral skladbu vašeho dvorního skladatele, dá se říct, současného Jana Jiráska, o tom taky bude řeč. Ktož jsou boží bojovníci, tak jenom prosím, jestli mi ji uvedete na úvod a samozřejmě v podání Bonifantes, jak jinak.
2: Tak já jsem pana Jiráska před lety požádal, aby mi tuhle skladbu, kterou jsme zpívali jako unisono chorál, tak aby mi upravil, aby to opravdu znělo jako válečná vřava. A tak necháme na posluchačích, ať to posoudí sami.

0: tož jsou boží bojovníci v provedení chlapeckého pěveckého sboru Bonifantes v úpravě Jana Jiráska. A tak to se nám hodí, protože jsme slyšeli právě vaše svěřence na vlastní uši teď. Naším hostem dnes ve vizice je totiž Jan Míšek, zakladatel Bonifantes, sbormistr, dirigent, sám také skladatel. Máte-li nějaké dotazy, pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi za vaše podněty a rádi je tady přečteme. Řekněte mi, určitě to má svá specifika vést tedy ryze chlapecký sbor, nikoli smíšený. Například, když se tedy z chlapce stává dospělý mužský zpěvák, tak ten hlas se zásadně promění. Jak s tím tedy pracujete?
1: Tohle to je asi největší specifikum práce s chlapeckým sborem. Ta mutace začíná dneska hrozně brzy. Třeba ve srovnání s dobou před 20-30 lety je to o rok až dva rychlejší. Takže my kluky připravujeme na speciální pěveckou techniku vlastně už od první třídy. Je to, tak on se tomu říká falzet, je to vlastně imitace dětského hlasu, jako kdybych já zpíval ve vyšší poloze, v oktávu vejš a imitoval ten dětský hlas. Podobnou technikou zpívají třeba kontratenoři nebo kontraalti.
0: Ale krásně vám to šel ten falzet tady.
1: No a to jsem nerozespívaný. Ne, tak je to prostě technika, kterou opravdu ti kluci se musí učit už od malička, aby v době mutace mohli pokračovat v sopránu třeba do 12-13 let, než se jim usadí, nebo do 14, někdy do 15. Já jsem zpíval v soprán do 16. A než se usadí ten mužský hlas a potom plynule přejdou do toho mužského hlasu. To je vlastně takovej, řekněme, ohleduplný způsob, jak hlasivky nepoškodit v době, kdy...
0: No a umí se pak odnaučit ten falzet třeba? No, že oni ho pak usadí tedy zase v tom svém už, určitě, nevím, tenoru, basu?
1: Skvělé je, že oni ho můžou používat vlastně i v tom mužském sboru. On jenom trochu změní barvu a stane se z něj takzvaná mixtura. Aha. To znamená, že jim rozšíří ten rozsah v oktávu výš a stanou se z nich mnohem univerzálnější pěvci.
0: Já si tak říkám, když jste sbormistr, který je s těmi chlapci prostě fakt třeba od malička a teď vnímáte, že nevím, skvělý soprán se mění třeba v nějaký jako už banálnější tenor, který třeba nemá takovou barvu. Jak to vnímáte?
1: To je vždycky hrozná alchymie a dobrodružství, protože máte pravdu naprosto, že z vynikajícího soprána může být průměrný bariton nebo bas nebo tenor a obráceně. Máte kluka, který má takové, řekněme, normální předpoklady a odmutuje do fantastického mužského hlasu. Nedá se to úplně moc ovlivnit. Samozřejmě, že tou technikou se obstojně naučí zpívat všichni, ale to, jestli to bude geniální nebo nebude, tak to je prostě jenom v rukou hospodina.
0: Každopádně byste tedy ale doporučoval, na rozdíl třeba od Bonipuery, mít ten navazující mužský dospělý sbor.
1: Já, abych to upřesnil, oni mají ten navazující mužský sbor v tom smyslu, že tam mají tenory, basy, řekněme třeba do 18-20 let, jenom nemají tu samostatnou mužskou složku právě pro ty veterány, to znamená pro dospěláky, co už nepodléhají školní docházce a ve 30, v 35 si pořád rádi přijdou zaspívat s chlapama, se kterýma vyrůstali.
0: A řekněte mi, kolik tedy teď má chlapecký sbor Bonifantes členů?
1: Dneska máme v koncertním sboru dohromady kolem 60 kluků, v přípravkách to kolísá vždycky od 50 do 80 a mužský sbor, to jsou ti veteráni, tak tam se to pohybuje mezi třeba 20, 30, někdy 35 chlapů.
0: A přípravky se tedy nepodílí potom na koncertech nebo mají své?
1: Oni vystupují samostatně nebo vždycky v rámci našich společných koncertů. Většinou zahájí ten koncert malí kluci a postupně ten koncert graduje až k těm nejstarším.
0: A teď, jak se tedy potom kvalifikují třeba na ta prestižní turné na ty zájezdy?
1: Tak když máme nějaká velká koncertní turné, příkladně to Japonsko nebo Ameriku, tak samozřejmě musíme vybrat nějakou sestavu. Obvykle na ta zámořská turné bereme 24 zpěváků nejlepších a oni v průběhu...
0: Čiže třetinu, dá se říct, takovou větší třetinu.
1: Třetinu nebo polovinu, nebo někdy jezdí třeba třicítka.
0: Na čem to záleží? To
1: jsou, na finančních aha, možnostech. Jo,
0: že to se byla idealista.
1: No, samozřejmě bychom rádi vzali všechny kluky, ale to koncertní turné je strašně drahé. Tak hold ten výběr musíme udělat. A v průběhu celého toho přípravného roku a půl až dvou, tak ti kluci procházejí sérii takových různých přezkoušení, kde musí prokázat znalost toho repertoáru, interpretační schopnosti. Také vzhledem k tomu, k té mutaci, tak musíme ten výběr kluků poměrně
0: dopředu promyslet.
1: Plánovat, přesně. Aha. Tak, protože můžete mít hocha, který dneska je na vrcholu svých sopránových sil, ale koncertní turné bude za rok a půl a vy tu sestavu už rok dopředu třeba musíte mít uzavřenou. Takže to je taková sázka.
0: Různé proměny.
1: No, jsou tam velké proměny, jestli to vyjde nebo ne.
0: Ale zároveň říkáte, že je samozřejmě důležitá pro ten úspěch práce, disciplína, radost z hudby, do toho tahle kompetitivnost, tak jak to kalibrujete, aby tam skutečně zůstala přece jenom v takhle jako ostrém prostředí ta radost z hudby?
1: Já si myslím, že ta kompetitivnost není na prvním místě pro ně, rozhodně ne.
0: No a taky, když se třeba mají dostat na turné, tak si to vysoutěžit.
1: Vysoutěžit si to, ale oni tím, jak se znají, jak spolu vyrůstají, tak byť třeba to hodnocení probíhá formou nějakých bodování a žebříčků, tak oni vnitřně vědí, jak na tom jsou. Jo? Takže vědí, jestli mají velkou šanci zabojovat nebo ne, a současně vědí, že když to nevyjde jednou, tak ta zámořská turné máme jednou za rok, za dva, tak se to podaří příště.
0: Jo. To mě zajímá z pozice vás, jako zakladatele jejich sbormistra. Vy tedy samozřejmě kromě hudebního vzdělání konzervatoře máte i pedagogické vzdělání na pedagogické fakultě v Hradci Králové, jestli se nepletu. Jak to udržíte vlastně takhle tolika hlavý, chlapecké těleso, tolika hlavé, i z pozice právě toho pedagoga, někoho, kdo má řešit i jejich vztahy v tomto prostředí?
1: No, já si myslím, že sbormistrovská práce je z 95% prací pedagogickou. Je prostě klíčové ty kluky motivovat. Současně víte, nebo si dokážete představit, že čistě chlapecký kolektiv je z hlediska výchovného velmi náročnou disciplínou.
0: Ale vy proto máte kvalifikaci, to tady jenom řeknu našim posluchačům, že se vám před týdnem narodil pátý syn.
1: Ano, trénuju to doma. To samozřejmě nejde úplně. Ale prostě ta pedagogická práce je opravdu v tom sboru klíčem. Podchytit je, přesvědčit o tom, že je potřeba pracovat s plným nasazením. Samozřejmě, že i mezi klukama ve sboru může docházet k šarvátkám. Kluci si naštěstí se nepomlouvají, to je dobrý. Oni se porvou třeba, ale za dvě minuty je všechno v pořádku.
0: Říkám si, když třeba vnímáme různé zprávy ze školních kolektivů, jak vzrůstá agresivita i šikana právě mezi dětmi, vy to za těch skoro 30 let vnímáte jak? Jak se vyvíjí právě ten kolektiv, teda specificky chlapecký třeba?
1: My to ve sboru nepociťujeme a myslím si, že to je tím, že s těma klukama pracujeme systematicky od malička, ale obecně v těch školách ten nárůst té agresivity vnímám dost silně.
0: A jak často chodí vlastně do sboru týdně?
1: Když to jsou prvňáčci, tak jednou týdně, postupně se to zvyšuje a my se snažíme aby kluci měli ten náš rozvrh co možná nejlepší, protože naše specifikum spočívá v tom, že všichni kluci mají sólové hodiny hlasovky, všichni hrají na nástroje, všichni mají dělené zkoušky, všichni mají extra hodinu intonace, hudební nauky, takže těch hodin je opravdu hodně. Mm-hmm. A ve výsledku to bývá, že u nás jsou zhruba 3x týdně.
0: To znamená, že to předpokládám je v základní umělecké škole Bonifante, která funguje vedle sboru, nebo?
1: Ano, no je to vlastně, základní umělecká škola připravuje ty kluky na tu činnost ve sboru. A současně i tu činnost zřizuje.
0: A teď mi řekněte, co je vlastně vaším cílem a co je snem třeba vašich chlapců, kteří projdou Bonifante, být skvělým sborovým zpěvákem nebo si pomyslí třeba na skvělou nějakou solovou dráhu?
1: Je potřeba si uvědomit, že z těch stovek kluků se hudební dráze bude věnovat jenom zlomek. Jo? Absolventi, já nevím, dětského sboru Českého rozhlasu také všichni nejsou profesionálními muzikanty v dospělosti. Takže řekněme, že třeba nějakých 10% z nich bude dělat tu hudbu profesionálně. Někteří právě jako zpěváci, máme řadu solových zpěváků, kteří už dneska jsou na prknech slavných divadel. Mnozí se vzhlédnou z té sbormistrovské práci, řada těch kluků se věnuje hře na nějaké nástroje, taky na špičkové úrovni. Mm-hmm.
0: No tak je na čase, abychom si Bonifante zase poslechli. Teď jste pro nás vybral skladbu Lux Aurumque od Erika Pitekra. Tak prosím, taky jenom, jestli mi řeknete pár slov.
1: To je taková strašně snová, překrásná a extrémně náročná skladba, která si myslím, že těm chlapeckým hlasům sedí úplně optimálně.

0: Dnes nám ve vizitce zpívají Bonifantes, pardubický chlapecký sbor, a naším hostem je totiž zakladatel tohoto tělesa, sbormistra, dirigent, také sám skladatel Jan Míšek. A když jsme teď slyšeli skladbu Erika Whitakera, předtím Jana Jiráska, tak si říkám, že je vlastně zajímavé, jak často nebo jak důležité je pro vás uvádět současnou vážnou hudbu a jakou výzvou to je pro sborový zpěv?
1: Já mám strašně rád současnou hudbu a tady ta moje láska k téhleté muzice se samozřejmě promítá do dramaturgie, kterou máme v Bonifantu, a je to náročné samozřejmě, ale skoro si říkám, že občas bývá náročnější učit tu soudobou hudbu posluchače než ty kluky. Aha. Paradoxně, když studujeme nějakou skladbu žijícího autora, tak byť je náročnější než, já nevím, Mozartova nějaká skladba, tak těm klukům zpravidla jde ten nácvik rychleji, protože v té současné muzice se odráží současný svět mnohem víc než v té staré hudbě.
0: Ale uši posluchačů chtějí trochu víc klasiku a říkají si sbor, chlapecký sbor, to je taková tradice.
1: No jasně, s tím se samozřejmě setkáváme velice často a já s tím třeba bojuju s organizátory festivalu, jo, kde po nás vždycky chtějí, tak budeme spolupracovat s naším orchestrem, tak co uděláme, tak třeba na Vánoce Rybovku. A říkám, to je zbytečný, teďka máme Vánoce a ta Rybovka v tento okamžik zní na 150 místech v Čechách. Tak proč bychom přidávali další? Pojďme udělat něco nového.
0: No a co budete dělat třeba nového teďka? Blíží se nám za chvíli, vlastně tady máme Vánoce, bude tady advent, což si myslím, že je pro sbory velice vytížené období.
1: Velice vytížené období to je. My se tomu vánočnímu programu věnujeme vždycky jednou za pár let právě.
0: Aha, skutečně, a bude to letos?
1: A letos to bude, a letos padá. Budeme dělat cyklus právě mého kolegy, zakládajícího člena Martina Kudrny, a on má krásný cyklus nových kolet, dá-li se to tak nazvat, jsou to prostě vánoční skladby adventní, s názvem Poslouchejte, lidé milí. Aha. Takže na to se těším, to je překrásná hudba, nová, moderní, a poutavá.
0: Takže ale jako třeba fakt se té Rybovce vyhnete nebo Adeste Fideles, tak taky neuslyšíme.
1: Já vždycky jako takovou úlitbu jednu z těch písniček zařadím a musím teda říct, že přípravky na těch vánočních koncertech samozřejmě ty vánoční koledy mají.
0: Zajímá mě skutečně, a teď jsme to tak nakousli, tohle téma, když ten sborový zpěv má takovou tradici, a Bonifantes se snaží právě nějak v té tradici vlastně pokračovat, ale nepetrifikovat ji, nějakým způsobem modernizovat. Tak jaké byste řekl, že jsou třeba prostě nějaké modernější přístupy, především asi tedy v těch skladbách, které uvádíte?
1: V těch nových skladbách ti autoři velmi často zkoušejí různé nové skladatelské techniky, přidávají tam různá parlanda, zvukové efekty, snaží se neotřelým způsobem používat harmonii nebo kombinaci hudebních nástrojů. Taky jsou dneska ti skladatelé mnohem odvážnější v textech. Například já mám hrozně rád, když se snoubí v jedné skladbě pohled z mnoha různých stran, což se třeba ukázalo ve skladbě Pantaré, kterou jsme premiérovali právě Janu Jiráskovi v Japonsku při Expo. A to je skladba, kterou Jan Jirásek složil na 4 různé texty a každý v jiném jazyce. Takže se skutečně se prolínala čeština, japonština, latina a řečtina v jeden okamžik. A byl to pohled ze 4 různých kulturních okruhů na stejné téma a byla to prostě fantazie.
0: Já jsem si říkala, jak se to jako sbormistr všechno a dirigent zvládl dát dohromady, aby to spolu ladilo.
1: To pro mě tohle to není těžké, ale že to zvládli ti kluci, to byla paráda.
0: Ještě jsem se zasekla na tom parlandu ve sborovém zpěvu.
1: To parlando znamená, že se hovoří, že se používají ne pěvecké tóny, ale to, různé, jasně, věřím, různé že, prostě...
0: A jak to zní... No, provedení
1: právě
0: zboru.
1: Ta kombinace toho zpívání a do toho třeba v podkresu nějaké povídání, jako třeba když máte mši, kde probíhá parlando, kde se lidé modlí v takovém podkresu a do toho jakoby z toho kůru třeba zní já nevím, Kyrie třeba, tak to je taková příkladná situace, ale dá se to použít i při válečné vřavě, kde do zpívání přijde výkřik nebo něco takového.
0: Když jsme se dostali k těm současným skladatelům a k tomu, jak je provádí sbor Bonifantes, tak samozřejmě se dostáváme i k vám, jako ke skladateli. Tak jaké to je, když vy si skládáte už třeba s představou právě naprosto personifikovanou do tam vašeho sboru?
1: Skládat pro někoho, koho znáte, je vždycky mnohem lepší, protože ten zvuk toho tělesa vás může inspirovat. Jo? Proto třeba si myslím, že pan Jirásek pro nás skládá rád, protože ten sbor, jak ho zná desítky let, tak je mu už jaksi vlastní, jo, ta zvuková představa. Pokud se mě týče, tak já teda musím se na sebe přiznat, že v posledních pár letech skládám hrozně maličko, že nejvíc jsem skládal, když mě bylo 18, 20, 25, 30, aha, do té čtyřicítky, to jsem složil těch skladeb víc. Dneska na to moc času nemám i proto, že máme tu školu a že mám té práce.
0: No ale pustíme si jednu skladbu vaši, Beatu Skvý, Audit Me. Také tedy prosím, to je z jakého vašeho skladatelského období a oč jde?
1: Ta skladba je starší, řekněme třeba 20 let, ale natočili jsme ji asi před 5 lety s Bonifantama. Tak nějak jsem čekal, až do ní sbor dozraje a je to na klasický žalmový text.

0: Tak jsme slyšeli skladbu Beatu Squi Audit Me od našeho dnešního hosta Jana Míška v provedení Bonifantes. Jan Míšek je skladatel, ale také zakladatel, sbormistr právě tohoto pardubického chlapeckého sboru. A když jsme mluvili o těch specifikách, tak si říkám, když poslouchám ty hlasy, specifikách, myslím, ryze chlapeckého sboru. Vy jste nikdy neuvažoval o tom, že byste měl prostě smíšený sbor, že třeba, nevím, jestli třeba ta pestrost hlasů by nebyla větší, nebo jestli to tak není?
1: No ta je právě největší u chlapeckého sboru, mm-hmm. protože chlapecký sbor může zpívat buď jenom v té sestavě soprán a alt, tedy dětské nebo ženské, jo, můžeme dělat moravské dvojzpěvy, stejně jako dětské písničky, má tam i tu mužskou složku a dohromady ti chlapi a kluci můžou zpívat smíšený sbor. Jo, kdežto ty dětské sbory, ty mohou zpívat jenom v té sestavě soprán a alt a dospělé sbory samozřejmě smíšené to můžou taky rozdělit, ale a ty mají nejširší repertoárovou základnu, ale ten chlapecký sbor vás vlastně ničím neomezuje.
0: Mm-hmm. Říkám si právě, jestli prostě přece jenom ta barva, kdyby tam byly jako dívčí, když bychom se pohybovali na poli toho dětského sboru, jestli to prostě nejsou potom jiné barevnosti.
1: Je rozdíl velký mezi chlapeckým a dívčím hlasem a v tom je právě ta krása, že jednak těch chlapeckých sborů je jako šafránu, protože je těžké s nimi pracovat a jednak to už je samozřejmě věc vkusu, ale já si myslím, že právě ty chlapecké soprány v sobě mají takový jako zvláštní stříbřitý lesk, kterého nejsou dětské hlasy, myslím tím dívčí, schopny dosáhnout.
0: A jak je to tady s tou konkurencí na poli sborů ryze chlapeckých?
1: Já ji moc nevnímám, ale vím, že jich je, nebo
0: že byste se rozhodoval v úvodu, jestli založíte sbor v Praze, nebo v Brně, nebo v Olomouci, nakonec jste tady byl v těch Pardubicích. Jaké jsou třeba konkurenční nevýhody, pokud jste v Pardubicích, nebo to tak vůbec nevnímáte, a ne třeba v metropoli teda?
1: No, ta metropole samozřejmě má víc možností v tom, že v Praze žije prostě 15x víc lidí, to znamená, máte větší možnost výběru těch kluků a možnost udělat širší pěveckou základnu. Jo, to je vlastně jako jediná výhoda toho většího města, ale jinak si myslím, že město kolem 100 000 už je dostačující na to, aby mohl vzniknout špičkový sbor.
0: S jakou vizí jste vlastně před těma skoro 30 lety Bonifantes zakládala? Jak se vám to daří naplňovat a kam směřujete dál?
1: Já jsem, když jsem byl malý, tak jsem měl hrozný sen, takový velikánský chlapecký sbor ve Wembley. Jo, že jsem si říkal, jak je to možný, že ty rockový kapely to naplnějí to Wembley a pak se vyloupli tři tenoři, ti to taky naplnili, že jo. A tak jsem si představoval, že by se to mohlo jednou podařit i chlapeckému sboru, ale to samozřejmě byla taková...
0: No a jaké sály, jaká obrovské koncertní haly jste měli možnost prostě zpívat a vyprodat nebo naplnit?
1: Měli jsme velikánské koncertní haly v Asii, rádi zpíváme v Rudolfinu, to je tady naše největší, nejvíc jsme zpívali asi před 10 000 společně s José Carrerasem, ale tam je jasné, že ti lidi přišli prostě na toho tenoristu, takže ten to umí vyprodat, ty stadiony.
0: Jaké to bylo zpívat na stadionu a pro vaše svěřence taky?
1: Byla to obrovská motivace pro nás a zážitek samozřejmě, protože to bylo v době, kdy pan Carreras už byl na sklonku kariéry, jeden z jeho posledních koncertů a bylo to báječný. No a pak vlastně si vzpomínám, že jsme zpívali před 80 000, to bylo s papežem tam.
0: Aha, no vidíte, tak to už je kousíček.
1: To už se blížíme tomu Wembley.
0: Ale budete tam muset pozvat papeže Lva tentokrát asi.
1: Tak to.
0: Ale je to pozoruhodné, teď si říkám, když jste to měl od malička, jako ten dětský sen, máte tolik svěřenců, tolik let, pak jsem tady narazila i na to, že vy máte 5 synů, tak ten nejmenší, ten si zpívá zatím po svém, protože mu je týden, ale všichni 4 vaši synové také zpívají. tak jestli nemáte někdy už jako toho chlapeckého zpěvu fakt plné uši.
1: Jo, já si myslím, že před pár lety, když jsem poskytoval nějaký rozhovor, tak pak pan redaktor dal tomu článku název Nejraději poslouchám ticho. Jo, je to tak, člověk musí odpočívat.
0: No tak já už teď nemůžu použít samozřejmě do titulku, dobře.
1: To nevadí. No, je potřeba odpočívat od toho, jo, proto vždycky dělám něco jiného vedle toho zpívání. Běhal jsem maraton, teď hraju tenis, snažím se...
0: Takže neběháte se sluchátkami v uších?
1: Ne. Opravdu jako téměř neposlouchám hudbu, jo, sám pro sebe.
0: A teď ještě k té pozici sbormistra a dirigenta, to mě taky zajímá. Když tam pilujete každou notičku, nevím kolik týdnů a měsíců třeba, a pak přijde ten okamžik toho koncertu a vy se postavíte jako dirigent, jak se ty role jako doplňují nebo si soupeří nebo...
1: Optimální situace je, že sbor připravím co by sbormistr a potom skladbu, která třeba je k provedení s orchestrem, tak provedu i jako dirigent. O něco méně optimální a dobrá pro mě je situace, kdy připravuju sbor a potom to provedení řídí nějaký kolega dirigent. Pokud jsme naladěni na stejnou notu, tak je to báječný. Ne úplně vždycky se to podaří, že ten dirigent má stejnou zvukovou představu.
0: A kdy vůbec nastává situace, že váš sbor, teď tedy to dám tak jako do uvozovek, ale Bonifantes, který se založil, pak diriguje někdo jiný?
1: No to bývá většinou. Jo, většinou ta praxe je taková, že orchestr profesionální nás pozve ke spolupráci.
0: Jo, tak to už je vlastně spolupráce s dalším orchestrem. Teda.
1: Přesně tak, přesně tak. A v tu chvíli to velké těleso spojené diriguje většinou dirigent toho orchestru. Protože tady je takový jakýsi mýtus, takové klišé, že ti dirigenti jsou něco víc než sbormistři, ale třeba v Německu, kde ta sborová tradice je malinko odlišná, nebo v Anglii, tak tam je to přesně obráceně. Tam, když je profesionální orchestr a vedle toho profesionální sbor a ti se dají dohromady, tak to z 90% jako vokálně instrumentální dílo diriguje ten sbormistr.
0: No a tak to já si říkám, zeptám se vás, jako, co je těžší, dirigovat vokální sbor nebo klasický orchestr?
1: Já si myslím, že se to nedá úplně říct. Pokud děláte pravidelně se sborem a s orchestrem jenom málo kdy, pak je těžké se postavit k orchestru a obráceně. Jo? I profesionální dirigenti, kteří málo pracují se sbory, tak jim dělá problém správně dirigovat ten sbor a s ním pracovat.
0: A v čem je to přesně jiné? Protože říkám si, tak hlas je také vlastně jako nástroj?
1: Malinko je rozdíl v dirigentské technice, ale spíš ten hlavní rozdíl je v tom, že si orchestrální dirigenti málo uvědomují právě to specifikum toho hlasu, že tam jsou slova, že to má, že to musí podléhat tomu významu, že to, než se něco vysloví jako tak, tak to prostě trvá delší dobu. Jo? Prostě je to jiný způsob práce než s orchestrem.
0: Takže, jestli to chápu správně, tak vy stojíte na pozici dirigenta pouze v momentě, kdy tedy dirigujete vlastně sbor jenom, když vy provádíte vokální skladby.
1: Já stojím takhle, pokud děláme náš koncert samostatný, tak diriguju, jsem v tu chvíli dirigent a sbormistr současně a já se snažím, aby i když pracujeme s orchestry, tak abych to provedení finální potom řídil i já. Což bývá třeba tak jednou, dvakrát za rok, někdy třeba dva roky ne.
0: Jaké nejbližší koncerty teď máte?
1: Za 14 dní nebo 10 dní se těšíme moc na koncerty v Rudolfinu s filmovou filharmonií, kde budeme zpívat takové věci jako Avatar, Pána prstenů, Karlík a továrna na čokoládu a to je překrásná moderní hudba a přitom poutavá.
0: Jan Míšek, sbormistr, zakladatel pardubického chlapeckého sboru Bonifantes, byl naším hostem dnes a na závěr jste pro nás vybral skladbu lotyšského hudebního skladatele Missa Rigensis, skladatel Ugis Praulinč. A tak jenom taky prosím, jestli mi řeknete, oč jde.
1: Já jsem ho vybral, protože do baltských zemí letos v létě, nebo příští rok v létě pojedeme a ta baltská hudba je nesmírně inspirativní, má v sobě zase něco jiného než ten náš středoevropský charakter.
0: Moc vám děkuji, že jste přišel do vizitky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Hezké dopoledne, 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Další den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera to bylo více než 20. Část spojů proto jezdí s poloviční kapacitou. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopily drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dříve uvedl, že za ním stojí Rusko. Rodiny obětí i přeživší útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael si připomenou jeho tříleté výročí. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde byly při útoku zabity přes 300 Izraelců a zajaty desítky rukojmí. Výročí připomenou ale i propalestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. A počasí bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Před námi je další hodina vltavského vysílání a k mikrofonu už před malou chvílí usedla Dagmar Kopečková. Hezký den. Naším tématem teď bude hranice cover verzí u jazzové hudby. Jak, proč a zda vůbec znovu přepracovávat nahrávky písní a skladeb bývá totiž tématem nekonečných hodin diskuzí a názorových střetů. A na Vltavě se k tomu teď vyjádří také náš rozhlasový kolega z Hradce Králové Tomáš Kačner. Dobrý den, Tomáši.
2: Krásný den.
1: Co vás k tomuto tématu přivedlo a co jste tedy pro nás připravil?
2: No, já mám totiž v ruce úžasný album, úžasnou desku, ta se jmenuje Synonym a natočila ji Michelle Dengerocello, což je prostě americká baskytaristka, velmi etablované jméno, úžasná osobnost. A tak, když jsem si ji vzal do ruky a teď jsem si o ní dozvěděl, že je to čistě koncepční, duetové a předělávkové cover album, tak jsem si říkal, no tak jo, další cover, tak jsem byl takovej trošku posmutnělý. Nicméně, když jsem to teprve rozbalil, pustil jsem si to a pochopil jsem, kam to celé směřuje, že to je opravdu koncepční. Se vším všude, že to má prostě jasnou linku, že to není nějak pozbíraných x věcí, jenom protože se třeba interprete líbí, nebo dobře zpívají, nebo něco. Ale že to má myšlenku celé, že to má celé prostě nějaký další přesah. Tak to najednou, a ještě to, jak je to udělané. No tak prostě najednou jsem měl Vánoce v podstatě. Prostě obrovskou radost, obrovská krásná chvíle. A musím říct, že teď tu desku nedávám z ruky, prostě, takže prostě je to pro mě teďka zrovna v těchto dnech, je to ta deska, která mi zní neustále dokola a nemám pocit, že bych ji jakoby vyposlouchal, jo, což dost často se mi stává. Tak tady zatím ne, tady je to prostě skvělé, furt.
1: Pojďme na tři hudební ukázky, které jste pro nás vybral.
2: No tak jak jsem říkal, ještě ať si to vysvětlíme, co znamená to, že je koncepční, předělávková, tak vlastně ten celý smysl je v tom, že ona, na to je její taková hlavní myšlenka té desky, že ona přetvoří slavné milostné písně a duety, které původně zpívali muž a žena a ona je předělá do duetů interpretovaných lidmi stejného pohlaví. Nebo tak nějak se pohybující. Tím najednou ty věci získávají úplně nový význam. Takže když já nevím, I Got You Babe, známá písnička Sony Asher, a najednou tady je zpívaná úplně jinou interpretací, úplně jiným způsobem, jo, tak prostě to dostává celý jiný nádech. A hlavně ještě, takže to je ta jedna věc, jako je to pěvecké vyznění a textové vyznění těch písní. Ale to druhé je ještě to, co mě možná na tom baví ještě víc, je prostě její aranžma, kterým těm aranžma plus ta produkce těch písní, které prostě tomu dávají další rozměr. Ona ne, že vzala covery a ty přespívala. Ona je rozložila na mikročástice, poskládala úplně jinak. Leckdy tam samozřejmě někdy tam ty motivy jsou jasné, někdy tam jsou trošku skryté a nejenom ta muzika vyplouvá úplně v jiných náladách, v jiných pocitech a všechno to je jiné. Takže první věc, kterou bychom si zahráli, tak je to slavná píseň od Barbary Streisand a Barryho Gibse, jmenuje se Guilty, čili opravdu jako známý starý hit z roku 80, klasický romantický duet, kde se zpívá o silné lásce a překonávání překážek, ale tady právě v pojetí na jednou jiném to vyzní trochu jinak. Pojďme si to poslechnout a jenom tak všimněte si basové linky pod tím. To taky stojí za to.

0: Michel Endegocello a album složené z cover verzí známých hitů. Tomáši, už jste to naznačil, pojďme prosím stručně shrnout, čím je tedy nahrávka výjimečná?
1: Takže tím, že to jsou duety, které vlastně ona znovu vzala, rozložila je, znovu složila do úplně jiných podob, ale hlavně zpívají ji vždy stejnou pohlavní, ale jinak prostě orientovaní umělci, respektive jinak, teď jsem to řekl možná trošku zmateně, pokud to byl duet muž a žena, tak teď se zpívají buď dva, vesměs vždycky dvě ženy, jo, takže prostě a tím to získává celé trošku jiný rozměr, celá ta výpověď. Samozřejmě Michel Endegocello, kdo o ní trošku něco ví, tak ví, že ona žije v queer komunitě, že má dvě děti, má manželku, takže prostě ona to takhle interpretuje, takhle žije a takhle tvoří a mě jako posluchače to jako obrovsky baví poslouchat právě ty krásné nebo ty předělané věci, které získávají opravdu zcela jiný rozměr a jinou podobu. Třeba předělaný Bob Dylan. To je prostě paráda, ale toho si teď neposlechneme. Teď nás čeká slavný hit od skupiny The Human League, píseň Don't You Want Me, což je píseň z roku 81, byla dokonce nejprodávanějším britským singlem v tom roce, získala milionové prodeje a teď tenhle ten obrovský hit si ona vzala spolu s písničkářskou Cat Powell a trošku ji přetvořila do melancholického a jemně podmanivého alternativního stylu. Ten jazz, o kterém se samozřejmě tady bavíme, tam je tak jako pod pokličkou, jo, ten tady, ale člověk ho tam stejně cítí, protože vždycky, cokoliv tam zazní na té desce, tak člověk slyší živé muziky, ty živou kapelu, někdy skoro až garážového stylu, jo, prostě není to ten syntetický studiový projekt, je tam obrovská síla živosti hráčů, takže to mě na tom baví, byť jakoby pod pokličkou, jo. Don't You Want Me a nyní teda Michel Endegocello a písničkářka Cat Powell.

0: Groove v sukních, magie v hudbě nebo tichá síla. Takové titulky často zaznívaly ve spojitosti s americkou umělkyní Michelle Indigocello. Nyní se na její uměleckou osobnost díváme jako na osobnost mimořádné producentky alba Synonym. Tomáši, podle čeho jste vybíral ty skladby, které dnes zaznívají ve vysílání Vltavy?
1: No to bylo to, asi opravdu dneska to nejtěžší, protože celá deska, když jsem si ji poslal poprvé, tak jsem měl hnedka první tipy, pak jsem si ji poslal po druhé, okamžitá změna, po třetí změna, po čtvrté změna, pak jsem se musel zarazit a vybrat ty věci tak, aby mě dávali jsme se pro posluchače Vltavy, kteří uslyší poprvé, aby slyšeli opravdu hodně pestrou sbírku a zároveň nic, co by z toho úplně vystoupilo tak, že by to překrylo, což by byl třeba ten zmiňovaný Bob Dylan, který prostě ta interpretace jeho, myslím, že by ty ostatní věci trošičku jakoby zakryla, což jsem nechtěl, takže to je důvod, že jsem každá ta věc dnes vybraná zní úplně jinak než ta předchozí, takže tam byla ta úplně jako pozvolná síla na úvod. Tohle zase naopak ta tanečnost v té druhé a nějaká exprese v druhé skladbě a třetí skladba, tak to je úplně další samostatná kapitola. Ta závěrečná píseň se bude jmenovat Be Real Black for Me. Zpívat ji budou teda Emily King, Alice Wright. Čili tady máme trošku odbočku a teď si představte, tyhle ty dvě zpěvačky budou doprovozeny violončelem a varhanami v hlavní fázi. Jo, a teď jde o to, jak oni začnou, co se tam uděje během písně, jak to celé je završeno. Jinak tahle píseň původně byl soulový duet, který naspívala Roberta Flack a Donny Hathaway v roce 72. Kdybychom si měli trošku říct, o čem je, tak je to hluboká milostná píseň o upřímnosti, bezpečí a vzájemné odevzdanosti ve vztahu. A teď, ta hlavní fráze Be Real, Black for Me znamená výzvu k naprosté autenticitě, otevřenosti a píše na vlastní identitu bez přetvářky či skrývání. Takže já myslím, že to je jeden z klíčů vlastně, možná úplně k celému albumu, proto jsem tu píseň vybral na závěr, protože pro mě je taková asi jako nejvíc charakteristická sdělením celé desky.
0: Tomáš Kačner pro nás dnes vybíral jazzovou hudbu. Děkujeme, hezký den.
1: Krásný den.

0: Dnes jsme vám nabídli ukázky z alba Synonym zpěvačky a hudebnice Michelle Indigo Cello. Je 11 hodin 24 minut, vy jste ve společnosti Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
2: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
1: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
2: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Francouzská zpěvačka Camille Berthault vás provází středečním vysíláním Vltavy svou písní z roku 2020 Aqua Bon.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Za chvíli se už po 8. zaposloucháme do vyprávění Jiřího Suchého. Jeho osudy s ním v roce 2007 natočil Ondřej Vaculík a my je na Vltavě uvádíme u příležitosti 95. narozenin herce, zpěváka, spisovatele, textaře a také zakladatele i obnovitele divadla Semafor. Do osobního příběhu Jiřího Suchého se opět ponoříme za pár minut.

0: Český jazzový kytarista Roman Pokorný spojil na albu Favorite Colors síly s kanadským jazzovým pianistou Davidem Restivem a vznikla mimo jiné skladba Mr. Pong, která zazněla ve vysílání Vltavy. Je 11:30.
1: Osudy.
0: Před námi je 8. epizoda rozhlasového vzpomínání herce, zpěváka, spisovatele, ale i textaře Jiřího Suchého. Pořad připravil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Příjemný poslech.

Některá divadla jsou jako plná, vyprodaná. Teď jsem si říkal, v čem to je. A všiml jsem si, že to jsou často třeba Oidipus, nebo já nevím, prostě takový velice závažný hry, nebo Čechov, nebo tak. A tak jsem si říkal, aha, zřejmě lidi, kteří chodí do divadla jenom za zábavou, tak ty dávají teď přednost televizním bavičům, že jo, kteří to umějí, no, kteří to umějí tak, jak to umějí. A do divadla se začíná stahovat jakási elita. A tak budeme muset tu lať cpát nahoru a budeme muset bojovat o diváka inteligentního nebo inteligentnějšího. Ti, kteří se rozhodnou, že semafor stojí za jejich pozornost, k nám budou chodit. Někteří už nás opustějí, tak se taky stalo. Já jsem začal to tlačit jaksi trochu intelektuálně nahoru. A udělali jsme takový program, který se jmenuje Nikoho nezabije. A to bylo divadlo věnované poezii. Samozřejmě, že tam byl humor, že tam byly písničky, ale byly tam taky, dělali jsme tam voice band z Halasovy básně a takový. No a skutečně našlo si to své diváky, ale bylo jich strašně málo. Najednou jsem viděl, že my jsme vlastně zapsaní v jiný kategorii u těch lidí a ti, co chodí do semaforu, tak ty neprahnou po nějaký takovýhle jako vyšším umění. Takže tu hru už jsme stáhli, tam měla tuším 51 repríz a konec. Teď co dál? A já jsem najednou dostal, něco mě osvítilo a myslím, že to je ta správná cesta. Já jsem si říkal, že lidi, kteří jsou jako inteligentní a nejsou spokojeni s tím, co jim jako zábavné programy nabízí ta televize nebo tak, tak o ty se vlastně nikdo moc nestará, co se zábavy týče. A tak jsem si říkal, ano, semafor bude divadlo zábavné a bude určeno těm, kteří se chtějí smát a bavit, aniž by se museli stydět sami před sebou, jo, na co to koukají. A tak jsem se začal pokoušet o inteligentní zábavu, bych to nazval, a skutečně ta křivka návštěvnosti nám začala rapidně stoupat. Teď třeba náš poslední kus, ta sukně smutnou jehlou spíchnutá, tak ta je vždy téměř nebo úplně vyprodaná, i někdy hodně dopředu. A tak si říkám, že jsme možná na správné cestě.

ty problémy s tou návštěvností, které se najednou vynořily, tak myslím, že je možno je připsat taky na vrub tomu, že jsme přišli o tu dobře zavedenou budovu na Václavském náměstí, kde prošlo okolo každý den tisíce lidí a nemohli si toho divadla nevšimnout a takže to nám samozřejmě taky začalo chybět, poněvadž v okamžiku, kdy jsme se ocitali, třeba už i ten Karlín, když jsme se ocitli v tom Karlíně, tak jednak lidi dodnes mě třeba říkají, vy už nejste v té Alfě, vidíte tam na Václaváku, takový ty mimopraští, ty nás tam ještě hledají. Načež, když jsme byli v Karlíně, tak to ještě většina lidí si myslela, že pořád semafor je na Václaváku. Že? To samozřejmě nás trošičku zaskočilo. Ta budova na Václavském náměstí, ono to bylo velice schátralý. Bylo to přesně jako s jinými domy v Praze, které byly ukradený majitelům a pak se o to nikdo nestaral. Takže za těch 40 let socialismu to tam tak schátralo. My jsme třeba byli v situaci, že když bylo vydatné deště, tak jsme nemohli hrát, protože to prosakovalo všechno a začalo tam zatýkat i do toho trafa a byli jsme bez proudu. Když víc zapršelo, tak jsme 3-4 dny nehráli, museli jsme vracet vstupný. To bylo v dezolátním stavu, takže jsme to opouštěli s lehkým srdcem, dokonce nám bylo slíbeno, že až se to dá do pořádku, takže se tam nastěhujeme, ale pak se začalo uvažovat o velkorysých přeměnách celého toho areálu. Nakonec k ničemu nedošlo, nakonec teď jsou tam krámky, na kterých se dá samozřejmě hodně vydělat. Na divadle se toho tolik vydělat nedá. Takhle jsme dopadli, ale nedopadli jsme nejhůř, poněvadž teďka, co jsme v Dejvicích, tak to je úplně z brusu nový pražský divadlo, poslední, který tady byl, tak to dostalo dost velikou publicitu a dost se o tom psalo a tak. A hodně lidí už dneska ví, že v těch Dejvicích jsme, i to má podíl na tom, že se nám teď ta křivka té návštěvnosti měsíc po měsíci pozorujeme, jak je to lepší a lepší. Občas se vyskytne otázka, jestli vlastně do té své tvorby divadelní nějak promítám i svůj život nebo svý životní pocity a trable. No tak jeden životní pocit je v tom divadle obsažený a v těch písničkách a to je, že já jsem vlastně takový nevyléčitelný optimista. Optimismus, který hraničí s blbostí, až prostě já ze mě si dělají legraci, že kdykoliv nás něco postihlo nebo tak, tak já jsem přišel za chvíli a říkal jsem, ono vlastně to není špatný, hele, ono zase to má tuhle tu výhodu a tuhle tu výhodu, tak mě se kvůli tomu už v divadle smějou. Tak to je asi jediný pocit, který se mě promítá do divadla nebo do tvorby vůbec. Ale jinak vám ani ne. Když jsem napsal píseň Hluboká vrázka, Naraž si bouřku do čela, že ti milá s jiným zmizela a tak, tak říkali, to jste asi byl nešťastně zamilovaný. Jsem říkal, houby, to naopak, to jsem byl strašně šťastně zamilovaný. Nikdy jsem se nesnažil jako svý city nosit na trh v tímhletím způsobem. To jsem si řekl, napíšu písničku o nešťastný lásce. Jo? Tak napsal jsem písničku o nešťastný lásce. A to jsou vlastně úkoly, které jsem si dával. Třeba celá dramaturgie divadla Semafor je velice divoká. Já vždycky, když jsem napsal jednu hru a uvedli jsme ji na scénu, tak už když jsem končil, když byly poslední zkoušky, tak už jsem měl v hlavě další hru a říkal jsem, musí být nějak úplně jiná, než to předešlý. Že jo? Když jsme měli Kytici, kde byla 24 lidí na scéně, tak jsme potom udělali Elektrickou pumu, kde jsme byli, to bylo pro 3 klauny vlastně, že jo? Nebo aby se ta jednotlivá představení sobě nepodobala. Celá ta dramaturgie byla, já jsem si snažil udělat dobře svý duši, jo? Prostě jsem si říkal, teď bych měl chuť udělat něco takového, třeba toho Fausta, je? To by mě bavilo, nebo chtěl bych si zahrát takového kabaretiera, jako bejvali v době těch Šantánu a Tingle Tanglu a už tady byl Jonáš. A vždycky jsem vyšel z toho, na co jsem měl chuť a do toho jsem se pustil. Samozřejmě taky ještě druhý kritérium bylo, jestli mě to dá záminky k legracím, poněvadž ten humor je pro ten Semafor neodmyslitelný. Já taky vždycky říkám, já totiž jako dramatik nechci říct, za co stojím, protože já neumím napsat hru. Na žádný míře lidi v sále netrnuli, jak to dopadne s tou hlavní postavou, jestli přežije, nepřežije, nebo prostě ne. Tam se chodili lidi smát a tak. A já jsem se nikdy nenaučil vlastně napsat opravdu divadelní hru. Vždycky ta moje hra byla takový špagátek, na který se navlíkaly písničky a vtipy.
vtípky nebo poenty různé, gegy a tak. Vznikl z toho takový korál a ta hra byla záminkou. Já mám pocit, že většina lidí, když odcházela, tak ani nevěděla pořádně, o čem to je. Ale přitom se asi bavili.

Já jsem příliš velký pragmatik, než abych říkal, tak teď by to potřebovalo Jiřího Šlitra, poněvadž vím, že to není možné, ten tady nebude. Nicméně na něj vzpomínám neustále. Že? Spíš si říkám, co by asi tomuhle řekl, jak by se asi na to zatvářil, na ten nápad, nebo jak by se mu líbila tahle ta muzika. Ale to, že bych říkal, teď bych potřeboval, aby on tady byl, mně se to jeví jako takový zbytečný problém. Já problémy, které se nedají vyřešit, tak spíš vytěsňuju. Ne, že bych ho tedy nechtěl nebo neuvítal, no ale pravda je taková, ale a s tím se nedá nic dělat. No hlavně si na něj vzpomínám a to bylo taky vůbec zajímavý, jak se mě vryl do života, že třeba po jeho smrti mně se často o něm zdálo, zase ještě nedávno se mě o něm zdálo, ale představte si, taková zvláštní historka se stala. Mně krátce asi 3-4 dny po jeho smrti se o něm zase zdálo a on se tam dopustil takového humoru, který přesně odpovídal tomu humoru, který my jsme mezi sebou měli. A sice zdálo se mi, že jsem mu říkal, prosím tě, potřebuji někam jet a nemám na tramvaj, půjč mi na tramvaj. A on říkal, nepůjčím, ale dám ti radu. Když řekneš průvodčímu, že se mnou znáš, tak tě sveze zadarmo. To byl for, který se mě zdál. Já jsem si říkal, no tak to on něho snad tam nějak jako šintnul. Tvrdě, ovšem, že jako žádný svý city, kromě toho mýho optimismu, nevkládám do své tvorby divadelní nebo písničkářský nebo tak, tak bych měl možná ještě k tomu dodat, že sice tam svý ty city a pocity nevkládám, ale oni tam lezou sami někdy, aniž bych s tím kalkuloval, nebo aniž bych se o to snažil a usiloval. Prostě píšu věci a jsem takovej, takže nedokážu zabránit tomu, aby se mě to neobrazilo v té tvorbě, ale není to vědomí a vlastně na to přijdu třeba až, když už to hrajeme nějaký čas, tak si říkám, no jo, tak ono vlastně tu mou tehdejší situaci, i když divadlo je založené na humoru, tak tam vždycky je takový smutnější podtext někdy, že jo? Není to humor úplně jenom třeskutej, i když i toho se dopouštíme a to jsem hrozně rád, ale je tam, já bych to nenazval ani smutkem, ale určitá melancholie tam je třeba, že jo? To vlastně vzniká nikoliv, že bych chtěl, že by to byl kalkul, ano, teďka bylo veselo, tak teď tam bude trošičku, ale ono to vzniká nějak samo. Já nedokážu nějak příliš plánovat a proto taky asi nedokážu napsat divadelní hru, která by měla přesně ten správný tah a vyvrcholení a tak. A nedokážu plánovat, ale mě tam některé pocity nebo některé momenty lezou sami a potom přicházím na to, anebo někdy se to i dočtu, že jim to jde k duhu vlastně. Že to jde k duhu tomu divadlu, že se tím odlišuje od divadel jiných. Opravdu ten smutek, se tam třeba smutek bláznivých panen nebo sukně smutnou jehlou ušitá, ale vždycky ten smutek, pokud tam je, tak vždycky ho nějak nakonec povalím na lopatky a hraje tam ne druhý, ale čtvrtý housle, jenom je to tím trošičku tak malinko pokropený.

Když tady mluvíme o tom smutku, tak je pravda, že byly v mém životě situace, kdy jako mě nebylo moc do legrace. Nicméně vyrábět jsem ji musel dál na jevišti, že jo? Ale většinou to jako veřejnost obdivuje. Ona mu zemře manželka nebo dítě nebo tak. A on jde a hraje. Já vám řeknu jednu věc. Naopak, já jsem se těšil, to je takový vysvobození, kdy člověk vleze na tu scénu, tak se najednou dostane úplně na chvíli do nějaký jiný jako atmosféry a je to nějak, jako když někdo se dostává do jiný atmosféry tím, že se ožere třeba, že jo. Takže já jsem šel hrát divadlo a takže to nebyla zase tak hrozně těžká věc. Poněvadž nakonec ten, veškerý ten humor, který jsem tam prováděl, ty forky a tak, tak to je víceméně už zmechanizovaný. Vždycky jsme měli už x tou reprízu, tak člověk akorát to říkal a byl vděčný, že může chvíli taky myslet jiným směrem. To bylo dost takový těžký údobí. Tenkrát si vzpomínám, když moje žena dostala leukemii. Tenkrát se taky stala zvláštní věc a sice já jsem měl takovou schopnost, kterou už dneska nemám, že jsem dokázal zbavovat lidi bolesti. Já jsem měl přítele, který mě vyprávěl jednou, že bolest se dá odhladit takovým zvláštním gestem. Vykládal mě, jak se to provozuje. Říkal, že má dokonce na letišti jednoho přítele, který to dovede a ty stevatky, když ty, co už to dělají delší dobu, ty letušky, tak že mívají migrény při přistávání a vždycky mu volají, aby na ně počkal, poněvadž věděli, že on je několika tahy té bolesti zbaví. A teď mě to vykládal, jak se to dělá a jednou přišla Jitka Molavcová na zkoušku a měla ústřel takzvaný, že nemohla hnout hlavou vůbec a říkala, my asi budeme muset zrušit představení, protože já mám ukrutnou bolest tady za krkem a nemůžu se hnout. Teď se otáčela, místo aby otočila hlavu, tak musela otočit se celá, že jo, a tak. A já jsem si vzpomněl na tohle a říkal jsem, hele, já něco zkusím. A tak jsem jí začal dělat ty tahy tou hranou ruky a tak. A ona asi po 5 tacích říká, člověče, víš, že je to lepší? Tak jsem ještě asi 20 vteřin pokračoval. Ona kroutila hlavu, říkala, tak hrajeme samozřejmě. No a tak já jsem zíral. A krátce na to jsme začali točit film Jonáš a Melicharová a přišel na první natáčecí den, točilo se u nás v divadle, přišel režisér Sýs a říkal, mám ukrutný bolesti, on měl v nohách, v nártech a tak, takovou nějakou chorobu, kterou si přivezl, prej říkal, že z Himalájí a nikdo si s ní tady neviděl rady. Vylečit se to vůbec nedalo, akorát byly nějaký prášky, které ho ty bolesti zbavily vždycky. A ty prášky nebyly zrovna. On poslal produkci, aby objela všechny lékárny a ten preparát prostě se byl to socialismus, tak ten se zrovna nekonal. A on říkal, asi budeme muset stopnout natáčení. No já jsem mu říkal, pane režisér, já něco zkusím, jo. A teď jsem mu to zkusil odhladit. On říká, já na tyhle věci věřím, zkuste to. Za chvíli říkal, dobrý. A pak vždycky, když připravovali nový světelný podmínky, ty osvětlovači, tak on říkal, pojďte se podívat. A vyběh takový schody, který jsem měl ke mně do šatny a zase dolů. Křepce je vyběh a hrozně se smál. A celý den se točilo a celý den to bylo dobrý. No a tak jsem tohle to zjistil. A potom, když měla žena leukemii, tak ta se projevuje tím, že v holeních kostech, to jsou ty dutý kosti, kde se tvoří nejvíc ta krev, tam měla obrovské bolesti. Na to se dávaly nějaké velice silné prášky, které jí pomáhaly. No a já jsem to zkusil, no a pak už automaticky mě vždycky zavolala, já jsem přiběhl a udělal jsem jenom 3x tou rukou a bylo po bolesti. Já jsem potom se dočetl v takových knihách, kde byly o těchto těch senzibilech a takový, že tahle ta schopnost se u některých lidí projeví, když jsou ve stresové situaci. Když je stres, takže to tělo se nějak zmobilizuje a získává i schopnosti, které běžně nemá. Já jsem si to uvědomil, když potom ta moje žena odešla a chtěl jsem to asi po půl roce na někom vyzkoušet, tak ono nic.

Já jsem byl od útlých dětských let obrovský fanda přes film. Když říkám od útlých dětských let, zní to teď jako podivně, ale myslím od 5 let. Jednak jsem měl doma takovou tu laterničku, kde se promítali na sklíčkách takový komický obrázky, ale kde se dal založit i kousek filmu a točit kličkou a ono se to promítalo. Vevnitř byla malá petrolejka, takže se to dalo promítat na vzdálenost asi 2 metrů, jinak by to nedosvítilo. No a potom jsem začal chodit do biografu, maminka mě brala na Shirley Templeovou a na Laura a Hardyho. Miloval jsem film, no a už to ve mně zůstalo. Ten Freud říká, že jo, co se člověk do těch 5 let nasaje, tak toho určuje pro zbytek života. Takže já jsem byl posedlý filmem, taky jsem usiloval o to nějak. Jsem chtěl třeba do komparsu, kdybych mohl na Barrandov, nebo tak poněť Barrandov a Hollywood, to bylo pro mě 2 obrovské mety. Nedostižný samozřejmě. No a nakonec to dopadlo tak, že jednoho dne, když jsem začal dělat v Redutě, už asi rok nebo 2. rok jsem tam tak působil, tak se na mě obrátil režisér Makovec, že chystá film Snadný život a že bych chtěl, abych v tom hrál a zpíval písničku. No tak to bylo něco prostě neuvěřitelného. Prostě tak jsem šel na Barrandov, tu písničku jsem skutečně tam zpíval s Josefem Zímou, ale ta písnička tam nebyla dlouho, poněvadž pak v Rudým právu napsali, že je chuligánská. No ten idiotismus, to byla písnička, dáme si do bytu, dáme si vázu pod vázu kytici, nebo do vázy kytici pod vázu stůl, prostě nevinná písnička, pro ně to byl jako, že to byl jazz a že dneska takováhle mládež není, a tak to vystřihli po týdnu, hraní to vystřihli z toho filmu, tak jsem byl smutnej. No ale už jsem se tam uchytil a pak jsem najednou mě dali do filmu Hlavní výhra, abych tam šel zaspívat. Pak jsem ve filmu Tanec kolem tance jsem mluvil a zpíval dokonce a tak. No a tak to došlo tak daleko, až jsme se rozhodli, že natočíme reviální film. Janí Kroháč a Vladimír Svitáček se toho podjali a začalo se pracovat na Kdyby tisíc klarinetů. Ale předtím jsme si vyzkoušeli hrát vojáky ve filmu Bylo nás 10, režisera Kachlíka. A nakonec, jak si jsme získali takovou jako už pořádnější zkušenost, poněvadž tam jsme zpívali řadu písniček s Jiřím Šlitrem a hráli jsme tam dokonce i malou roli. Bylo vojenské cvičení, že jo, já tam jako střílel slepýma nábojema z kulometu a křičím, padněte volové, jste mrtví. Takže to byla věta, která mě do dneška utkvěla. No a pak jsme, Kdyby tisíc klarinetů, konkurs se točil, dobře placená procházka, a pak se to rozjelo. S Jiřím Menclem jsme točili Zločin v Šantánu. Já jsem potom dokonce, mě oslovili, jestli bych nechtěl natočit autorský film, a natočila se Nevěsta. Film, který má zajímavý osud. Tehdy, když jsem ho dotočil, tak mezi tím se změnil režim a bylo rozhodnuto na Barrandově, že ten film bude promítán tak dlouho, až se na sebe vydělá, a pak, že ho stáhnou. Ale neudělali žádný, ani plakáty na to nedělali, a hrálo se to jenom krátce na Václavském náměstí a pak to pouštěli spíš po okrajích a za nějaký čas ten film šel do Trezoru. Nikoliv, že by byl nějak jako ideologicky závadný, ale že jsem to dělal já, že jo. Tak já jsem byla ta závada ideologická. Ten film se potom vynořil a do dneška žije občas v nějakých filmových klubech nebo přehlídkách se vyskytuje, takže to mám z toho docela radost. Pak spadla klec a já jsem nesměl točit vůbec nic. Napsal jsem několik scénářů, to vždycky několik takových dobrých kamarádů na Barrandově přišlo a říkali, hele, zkusíme to prosadit a napiš. Tak jsem napsal scénář, odevzdal jsem ho a samozřejmě někdy ho i vytiskli, takže mám takový tlustý knihy tady, které se nikdy nerealizovaly. Napsal jsem další scénář, další, a všechno šlo jako mimo. No a pak se stala jedna věc, že na nějaký recepci si Štrougal, tehdejší premiér, stěžoval, že nejsou žádné veseloherní filmy. To už byl pomalu konec 80. let. A že doba je taková, že by měly být jako
poněvadž začaly dolehat ekonomické problémy a ta strana a vláda se bála, jak to půjde dál, když se bude zhoršovat životní úroveň. No a takže Veselohryby jim přišli vhod a tehdy tam byla jedna naše známá a říkala, no vidíte, tady je pan Suchý v semaforu, tam se hraje Veselé dál a tak to natočte. Na jeho pokyn jsem byl pozván na Barrandov, abych natočil veseloherní film, takže došlo k natočení Jonáš a Melicharová. Tehdy ministr Kahuda jednoho dne přišel k nám do divadla se na to podívat a hrozně se mu to líbilo a zamiloval se do nás a začal nás zvát, kdykoliv byla nějaká recepce nebo něco, tak vždycky pro nás vzkázal, my jsme většinou nemohli, protože jsme hráli, ale pak jsme zjistili, že po recepci se odchází na ministerstvu kultury do projekce, tam do promítačky, tam mají malinký kino pro 30 lidí a že si tam pouštějí americké filmy, které se sem dostanou jako nabídka, zase odmítnuty, jdou zpátky do Ameriky. Na tom ministerstvu, že si je pouštějí. A to nás začalo lákat. A tak jsme řekli, dobře, my sice teď hrajeme, ale po představení přijdeme a oni pro nás poslali někdy i vůz, ale většinou jsme přijeli po svý ose. No a přijeli jsme na tu recepci. Už bylo po ní vždycky, že jo, to už bylo všechno sněděný. Jednou tam na nás čekal nějaký hodnostář, tak já říkal, máte tady párky, vám tady schováváme aspoň, abyste. Potom se šlo do té projekce a tam jsme skutečně zažili řadu filmů, třeba Funny Face s Audrey Hepburnovou nebo takový, který bychom jinak neviděli. Nakonec Kahuda vždycky končil tím, že museli pustit nějakého Vlastu Buriana, poněvadž to byl jeho velký ctitel. No a teď se stala taková věc, už bylo asi 4:30 ráno, měli jsme za sebou ty dva filmy, ten americký a toho Buriana, a že pojedeme domů, že se rozejdeme, rozloučili jsme se. Najednou za mnou přišel jeden nějaký funkcionář, já nevím, co, já ho neznal. Byl z huláka nejstrašně, říkal, hele, kam jedeš? Já jsem tam měl auto, já jsem říkal, no domů, do Davids. On říkal, tak mě vím, já tam jedu taky, tak mě vím. Tak co jsem mohl dělat, tak jsem si ho naložil do auta a jedu s ním do Davids a najednou on říká, kam to jedeš? Já jsem říkal, no do Davids. On říká, já jedu do Holešovic. Tak jsem si říkal, teď ho nemůžu vyklopit. A tak jsem se obrátil a jel jsem zpátky s ním do Holešovic. A on zřejmě, aby se mě revanžoval, tak začal prozrazovat státní tajemství. A začal mě říkat, víš, já ti něco řeknu, ale nikde to nesmíš říkat. My platíme na Kubu po Sovětském svaze nejvíc. Sovětský svaz tam dává 200 000 dolarů a my 40 000. Polsko nedává nic. Ostatní lidové mu dávají 20 000 dolarů měsíčně a my dáváme 40. A takový začal mě jako za odměnu prozrazovat státní tajemství, které mě vůbec nezajímaly. Ale byla to tak krásná a bizarní situace, že jsem si říkal, musím se o tom zmínit.

0: Je za námi další část rozhlasového vzpomínání herce Jiřího Suchého v pořadí už osmá. Desetidílný cyklus natočil v roce 2007 Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. A k poslechu se vrátíme opět zítra. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Hlukové limity zůstávají beze změn. Návrh na zrušení nařízení zamítl ústavní soud. Asi 70 ruských raket dnes v noci zaútočilo na ukrajinská města, včetně Kyjeva. Jedna z letošních laureátek Pulitzerovy ceny varovala na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem před využíváním umělé inteligence v umění. A bude oblačno až polojasno, místy i zataženo. Od jeho západu čekáme ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů. Hlukové limity v Česku se nemění. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli vládní nařízení zrušit. Poukazovali na to, že ho vláda od roku 2011 několikrát upravila. Limity se zvýšily a tím se ochrana lidí před hlukem snižovala. Podle ústavního soudu jsou pravidla v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, vysvětluje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
2: Na druhé straně si musí být vláda vědoma těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o důsledku negativním vysokého hluku. To znamená, že vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
0: Navrhovatelé rozhodnutí respektují. Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají. Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření zavádějí taky mobilní operátoři. Rusko v noci provedlo jeden z nejrozsáhlejších vzdušných útoků na Ukrajinu za posledních několik týdnů. Vystřelilo 70 raket různých typů a vyslalo víc než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Při útoku v Černihivské oblasti zemřelo 9 lidí, z toho 3 děti. Dalších 26 je podle tamní vojenské zprávy zraněných.
3: Záchranáři doteď pátrají v troskách pětipodlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. Dvě oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. Dva lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jih Izraele přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
4: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Frankfurtský knižní veletrh dnes zahajuje oficiální program. K hlavním mezinárodním hvězdám patří americká historička Jill Leporová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii.
5: Drobná žena s naléhavým hlasem a myšlením, které má přesah i za hranice její disciplíny, historie. Jill Leporová mluvila už během vystoupení k zahájení veletrhu o hrozbách spojený s používáním umělé inteligence. Nenahraditelnou originalitu, fantazii a hravost zdůrazňuje i téma letošní české účasti na veletrhu. Česko, země na pobřeží. Na veletrhu dnes svoje stánky otevřou zástupci 180 zemí z celého světa. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, místy až zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách naměříme kolem 16. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
1: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
0: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
1: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
3: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
0: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
1: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak o ni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
2: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
0: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
1: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Z výročí pražského lingvistického kroužku, vltavská série Promyslet Havla nebo letošní ročník festivalu B2Can. Výběr témat této hodiny. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.

Edvard Grieg. Pátou část jeho svity pro smyčcový orchestr nám zahrála Akademie svatého Martina v Polích. Nebývá úplně zvykem, aby v českém překladu vycházely původní scénáře k televizním minisériím. Ovšem u Bouře století, odvysílané poprvé v roce 1999, to dává smysl. Autorem je totiž Stephen King a na původní scénář ke zmíněné minisérii se na webu ČT Art zaměřil Boris Hocker. Městečko Little Toll se právě opatrně připravuje na blížící se bouři, která jej pravděpodobně odřízne na nějaký čas od světa. Je třeba zkontrolovat zásoby, zajistit bezpečný úkryt obyvatelům a postarat se, aby případné škody na majetku byly co nejmenší. V těžkých časech se komunity vždy semknou, jenže tentokrát je něco jinak. Třídílná minisérie Bouře století má v Kingově tvorbě výsadní pozici. Nejedná se totiž o adaptaci některého jeho staršího příběhu, nýbrž o projekt, který byl od začátku plánován pro televizi. King vzpomíná, že psaní scénáře pro něj představovalo řadu výzev. Například omezení v tom, nakolik krvavé výjevy může televize ukázat, bral vyloženě sportovně. Nicméně je podle recenzenta logické, že řada věcí, pokud čtete jeho scénář, může fungovat jako v knihách. Nemůže fungovat jako v knihách. Kingův styl a úspěch nejsou založeny jen na nápadech nebo strhujícím ději. Kingovou nejsilnější stránkou je navázání kontaktu se čtenáři. I přes několik omezení je četba původního scénáře podle Hockera zážitkem a ukazuje i několik překvapivých věcí. Více čtěte na webu ČT Art. A u filmu ještě zůstaneme. Začíná Bítukan, tedy filmová přehlídka sestavená ze snímků z hlavních soutěží festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Podrobnosti už za okamžik.

0: sociální a hospodářské uvědomělosti a neb dělnické vysílání za první republiky.
1: Ve 20. letech minulého století připravovali v rozhlase programy pro různé společenské vrstvy.
0: Kromě zemědělců nebo žen v domácnosti se zaměřili i na dělníky, které chtěli poučit v sociální a hospodářské oblasti.
1: Jaké mělo vysílání dopady a bylo opravdu k užitku?
0: Radiostopy z rozhlasového archivu ve čtvrtek 8. října od 20 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mark Elder a pod jeho taktovkou BBC National Orchestra v Wales. Slyšeli jsme skladbu Short Ride in a Fast Machine Johna Adamse.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Zveme vás na debatu Promyslet Havla. Koná se 22. října v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. Bude vyvrcholením série Promyslet Havla Českého rozhlasu Vltava, která vznikla k Havlovým nedožitým 90. narozeninám. Celý seriál najdete na webu Vltavy a v podcastových aplikacích. A nové díly vysíláme na Vltavě vždy v sobotu od 17 hodin. Pátá část se zaměřuje na smysl umění v Havlově myšlení a na to, jak se jeho uvažování jako dramatika promítalo do politických postojů. Karolína Koubová o tom debatuje s filozofkou Alicí Koubovou a filozofem Martinem Níčem. Poslechněte si krátkou ukázku.
2: Co tedy znamená ta Havlova polovzdělanost, o které mluví v umění třeba dnes, jaké to nese riziko? A polovzdělanost jako něco, co je tedy jako nějaká módní vlna, je to ta snaha přílišná tvořit umění, být umělecký. Tak když to pozorujeme tady, tak co nás jako vzdaluje a jaká rizika to nese do našich životů a i do společnosti?
3: Já k těm módním vlnám v současném umění mám takový postoj, že spíš to slouží jako bič na umění. Mám pocit, že dneska je velmi častý odsuzovat zvlášť mladé umělkyně a umělce z toho, že jsou takzvaně woke, že naskakují na všechny módní vlny, jak podporovat tyhle ty znevýhodněné a za rok jiné znevýhodněné a jako kdyby byly módní vlny třeba zájmu o klimatickou krizi, módní vlny zájmu o gender, módní vlny zájmu o Palestinu nebo podpory Tibetu dřív. A mám pocit, že tohle je hodně nefér, že pokud Havel hovořil o módnosti, tak to byla jednak snaha být umělecký za každou cenu a být i protimódní vlastně jako určitá forma zvláštního zakukleného typu módnosti. Dneska ty vlny zájmu o určitou geografickou oblast nebo o určitý typ tematiky, tak jsou spíš výrazem té vztahové rezonance. Snahy být v dialogu s druhými a ta karikatura toho, že něco je woke, že něco je jako probuzené, tak bych řekl, že je skutečně falešná.
4: Jenom ještě na jednom místě Havel říká, že divadlo je vždycky politické. Jemu připadá vlastně nesmyslný koncept politického divadla, protože říká, že řeší ty sociálně vztahové otázky právě skrze médium, kterým divadlo je. A tím pádem se rovnou stává místem, kde se nějakým způsobem odhaluje lidská situace té které doby. Takže v tomhle smyslu si myslím také, že nejde o to chtít po umělcích a umělkyních být takzvaně zcela apolitičtí a vyžadovat po nich něco těžce nadčasového, aby náhodou nebyli vlastně podezřelí z módnosti. To je hrozně nebezpečný způsob uvažování, protože oni se potom zase slovy Václava Havla vykastrují.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Jste s Vltavou také ve středu 7. října. Ve vysílání dozněla jedna z 34 etýd pro klavír ve stylu fugy Antonína Reichy. Pražský lingvistický kroužek si v těchto dnech připomíná sté výročí svého vzniku. O jeho historii nám tento týden vypráví současný předseda kroužku jazykovědec Tomáš Hoskovec.
1: Roman Jakobson je postava symbolická. Roman Jakobson je postava silná. To kroužku historicky v mnohém pomohlo, zvláště později, na druhé polovině 20. století, ale zároveň to nějak deformuje pohled na kroužek, protože zvláště v zahraničí kroužek bývá vnímán jenom jako přívažek k Romanu Jakobsonovi. Tak mi dovolte vyzdvihnout tu věc, že kroužek jako společenství integroval lidi nejrůznějších národů, nejrůznějšího původu, kteří z historických důvodů se nacházeli v Československu a nebo také ne. Kroužek integroval v Praze badatele českého a badatele německého jazyka, kteří působili na české a německé pražské univerzitě, kteréžto univerzity sami byly ve vztazích nedobrých, někdy až přímo bojovně nedobrých. Kroužek integroval politický exil z rozpadlé ruské říše, kde byli etničtí Rusové, etničtí Ukrajinci, Bělorusové, integroval politický exil z říše nacistické. V tomto ohledu Roman Jakobson je jeden z většího počtu ruských exulantů, jako byl Bém, Kopecký, Trubeckoj, Savický, vedle emigrantů ukrajinských, Čiževský, Artimovič. Za první republiky Jakobson je postava aktivní, člověk hodně publikující, hodně propagující, ale taky třeba hodně slibující vědecké příspěvky, které pak nestihne napsat. Takže když se pak podíváme, co kroužek ohlásil, nakonec se svazek pátý rozdělí do částí, vyjde jenom část Trubeckého, Jakobsonova část. Napřed se ohlašuje, že je v tisku, pak se ohlašuje, že je v přípravě a pak už se neohlašuje vůbec. Roman Jakobson se účastní bojových vystoupení, dokáže být velmi nemilosrdný. Tom jsou známé charakteristiky o Stanislavu Kostkovi Neumannovi, že to je šosák a diletant v umění, který zveršovával úvodníky Rudého práva. Čili osobnost nepřehlédnutelná. Zároveň ale patří do osobního života Romana Jakobsona skutečnost, že on se vícekrát za život odstl jako uprchlík bez ničeho. Musel najít pro sebe způsob existence. A vždycky měl taktiku, že vystupoval v té nové zemi, kam přišel jako prchlík opravdu bez ničeho, že přichází od někud a že je nositelem nových poznatků a ty šíří. On se nestará, aby korektně šířil cizí poznatky, on šíří sebe. Následek je, že to, co se historicky vyčítalo pražskému lingvistickému kroužku jako postupy, to jsou představy a tvrzení Jakobsonova, která opravdu neodpovídají tomu, o co kroužek usiloval. S nacistickou okupací Roman Jakobson jako Žid musí uprchnout ze Skandinávie, má oporu v kontaktech pražského lingvistického kroužku. V Americe zakládá newyorský lingvistický kroužek, vystupuje jako nositel pražského strukturalismu. A v Americe on velmi zdůrazňuje význam pražského lingvistického kroužku. Dělá to proto, aby sám si dodal na slávě a významu, ale pro udržení paměti kroužku to bylo dobře. Jenom nesmíme zaměňovat kroužek a Jakobsona.
0: Význam osobnosti Romana Jakobsona v dějinách pražského lingvistického kroužku nám připomněl v dnešní části cyklu věnovaného stému výročí vzniku pražského lingvistického kroužku jeho současný předseda, jazykovědec Tomáš Hoskovec. V seriálu, který na tento týden připravila Milena M. Marešová, budeme pokračovat zase zítra.

0: době.
1: Jitka Šuranská, trio a píseň Jablůška. A my se vracíme opět k osobnosti Václava Havla. Dopisy Václava Havla Gustavu Husákovi nebo politicko-kritické stati Petra Pitharta. I takové texty adaptovalo brněnské divadlo Feste. Principála divadla Jiřího Honzírka zajímá práce s monologickou stavbou těchto textů i přímé pojmenování určité historické zkušenosti. Jeho nezávislé generační divadlo se snaží svými tématy i kolektivním způsobem jejich zpracování aktivizovat občanské postoje společnosti. V rozhovoru se Šárkou Švábovou o tom více hovořil před 5 lety.
2: Začíná mizet takovéto a priorní umístění Václava Havla jako protirežimního, protikomunistického autora. Tak mám pocit, že čím na tím víc začne vylézat ta univerzalita. To, že ty texty jsou ty dramaticky určitě mnohem víc o těch lidech a jejich krizích a kritických situacích, než o destrukci komunismu. O tom taky samozřejmě, že jo.
3: Autorské, politicky angažované divadlo Feste v čele s režisérem Jiřím Honzírkem působí v Brně. Havlovo textům, zpočátku těm nedramatickým, se věnuje kontinuálně. Čerstvě má na repertoáru jeho pokoušení, ale pěkně od začátku.
2: Ta první inscenace na základě dopisu Gustavu Husákovi z roku 1975, tak my jsme s tím pracovali vlastně jakoby s dokumentem dobovým. My jsme zjistili, že jsme schopni vystavět jakoby natolik komunikativní promlouvající obrazy, že vlastně se můžeme toho textu hodně zbavovat, že ho tam nepotřebujeme tolik, že vlastně nějakou cirkusovou formou umíme vyprávět to, co skrývá Václav Havel v těch větách Gustavu Husákovi, takže z toho dopisu vlastně zbylo několik odstavců, které jsme navíc promítali prostřednictvím projekce a byla z toho taková cirkusová estráda vlastně takových špatných klaunů, kteří se pokouší dělat humor v situaci, ve které to vlastně vůbec není možné. Moc bezmocných, to byla taková vlna těch site specifiků u nás v divadle, to je rok 2016. A v tom textu Moc bezmocných je velmi silný apel Havlův na nějaký vnitřní svět každého z nás, to znamená, tam určitě stálo za to ten text představit co nejintimněji, co nejvíc se dostat jakoby k tomu osobnímu nazření, k té osobní pozici Václava Havla. Takže tam velmi dobře fungovala ta sluchátka, protože vlastně člověk poslouchá jakousi zpověď, která je teda jakoby sociologicky uchopená v rámci nějakého politického systému a doby, ve které žije. Anatomie nenávisti je vlastně apel, který přednesl na veřejném fóru, takže to je vyloženě politický text, který se hodí na ten audio walk. Tam jsme s tím prostorem pracovali méně, vždycky jsme někam přišli vlastně na taková 3 velká stanoviště a tam se odehrálo divadlo na divadle svým způsobem. No a pokoušení je vlastně činohra původně zpracovaná filmovou řečí, protože se hrát před publikem nesmělo.
4: Nechce případ doktora Fousky stane inspirujícím vzorem v pravdě exaktního přístupu k faktům. Pravda musí zvítězit, padni komu padni. Pravda musí zvítězit.
2: Tam se člověk musí hodně zabývat tím, aby fungovala na jevišti v těch dialozích a v jevištních situacích. Takže pak, když se tam škrtá a trošku jsme se toho dopustili, tak jsme to dělali proto, aby nám to jakoby rychleji klouzalo, abychom ty postavy představili i v nějakém jakoby dnešním světle, aby byly představitelné pro dnešního diváka.
5: A můžete vypíchnout třeba nějaké motivy, které vás speciálně u Havla zajímají?
2: Zrovna u Moci bezmocných funguje bohužel hodně silně to zaměňování lži za pravdu, taková ta velmi nenápadná tendence označovat věci, které jsou smyšlené a manipulované za věci, které jsou prokazatelné a pravdivé.
5: Já jsem viděla Anatomii nenávisti, když jste to hráli v Průhonicích před vilou Andreje Babiše. Necháváte zaznít Havla bez nějakých vnějších zásahů, byť v těch Průhonicích jsme se dostali až k Andreji Babišovi.
2: Člověk vždycky stojí před tím rozhodnutím, jestli nechat tu dobovitost, to znamená věty nebo výrazy, které souvisí přímo s nějakou dobou, třeba s normalizací nebo s okupací a tak dále, jestli je nechat jakoby zaznívat přímo, anebo jestli je naopak vytahovat, aby se ten text stal univerzálnějším. Já mám takovou zkušenost, že vlastně V momentě, kdy se z těch textů vypreparuje ta přímá návaznost na dobu, tak vlastně se ten text stává snad ještě apelativnějším, nebo političtějším, nebo silnějším, děsivějším ještě, jo. Protože vlastně to atakuje naši představivost, asociativnost. Sami si dosazujeme, co se zatím skrývá.
5: Komu jsou vaše hry, buďme konkrétnější, ty havlovské inscenace, komu jsou určeny, kdo na ně chodí a co je jejich cílem, nějaké reakce vzbudit u toho publika?
2: Myslím, že to není pro každýho, ale diváci jsou velmi různí. Většinou ta nálada potom je taková, že chtějí zůstávat a diskutovat, takže myslím, že k ním ten Václav Havel promlouvá, jo? Že my jsme takovým nějakým kanálem, médiem k tomu udržování tady té velké zprávy.
1: Režisér Jiří Honzírek byl dalším v sérii rozhovorů Šárky Švábové s osobnostmi Českého divadla o tom, proč je ještě v 21. století potřeba uvádět na jevišti hry Václava Havla. Tématu jsme na Vltavě věnovali také jeden z akcentů. Poslechněte si na našem webu.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Už jen několik hodin zbývá na požádání o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta končí ve 4 odpoledne. Vyřídit si ho můžete už jen osobně, a to na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro volby do obecních a městských zastupitelstev průkaz neplatí. Poslanci by mohli znovu debatovat o změnách v jednacím řádu. Ten aktuální přitom platí necelý měsíc. Novinky chce zavést předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdyby mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Mariana Jurečky musí být na změnách široká shoda. Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovinsko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. Slovinci budou zároveň hlasovat o zrušení volebního práva cizinců v komunálních volbách. Nobelovu cenu za chemii získali vědci Andri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Laureáti Nobelovy ceny společně se zlatou medailí získávají odměnu v přepočtu zhruba 26 milionů korun. Ocenění si převezmou v prosinci. A počasí bude oblačno až polojasno, místy až zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16. A více zpráv si můžete přečíst na našem webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pražské divadlo na Fidlovačce chystá novou premiéru. Věnovat se tomu budeme ve vysílání Vltavy už za okamžik. Máme aktuálně téměř 3 minuty po 13. hodině. Dagmar Kopečková přeje hezký den a dobrý poslech.

Gioachino Rossini, předehru k jeho opeře Lazebník sevilský nám zahrál Mnichovský komorní orchestr. Příští čtvrtek 15. října uvede divadlo na Fidlovačce v premiéře scénickou podobu hudební komedie Dáma na kolejích, informuje o tom server aktuálně.cz. Divadelní adaptace v režii Lukáše Pečenky a s choreografií Ivany Hanichové se opírá o původní stejnojmenný filmový muzikál Vratislava Blažka. Přináší známé melodie i několik nových, které pro divadlo na Fidlovačce napsali Petr Malásek a Václav Kopta. Ve známém filmovém příběhu řidička tramvaje Marie Kučerová při jedné z rutinních cest Prahou natrefí na svého manžela v obětí s jinou ženou. Z cesty po vyježděných kolejích pražského centra se stává nepředvídatelné putování plné velkých gest i komických zvratů, smutku i humoru. Pečenka se rozhodl příběhu ponechat jeho typickou podobu a ke spolupráci přizval scénografa Josefa Huga Čačka, který vytvořil scénu vizuálně odkazující k 60. letům. Hlavní roli řidičky tramvaje stvární Vendula Příhodová. A jen pro zajímavost, film Dáma na kolejích natočil režisér Ladislav Rychman v roce 1966 a řidičku tramvaje si v něm zahrála Jiřina Bohdalová. V divadle na Fidlovačce můžete příběh zhlédnout už příští čtvrtek 15. října a více čtěte na aktuálně.cz.

Na Vltavě dozněla druhá část koncertu pro trubku a orchestr C-dur Michaela Haydna. A my teď už po třetí míříme do knihovny básnířky, bohemistky a překladatelky Zofie Baldigy. Tento týden na Vltavě nabízí své čtenářské vyznání.

0: Knižní pól. Ze všech knih, o kterých v tomto pořadu mluvím, jsou pro mě džinové Fatmy Aydemir možná nejblíž otázce, kterou jsem si na začátku položila. Co nám migrace dává a co nám bere? Ukazují, jak rozdílně může stejnou migrační zkušenost prožívat každý člen jedné rodiny. Ukazují, že na otázku migrace neexistuje jediná a už vůbec nesnadná odpověď. Román začíná zdanlivě jednoduchou situací. Hussein, který před 30 lety odešel z Turecka za prací do Německa, si konečně splní svůj sen. Po 10 letech tvrdé práce koupí byt v Istanbulu. Místo, kam se jednou vrátí. Místo, které má být odměnou za všechny roky strávené v cizině. Jenže krátce po nastěhování umírá na infarkt. Nasledující kapitoly se střídavě soustředí na jednotlivé členy rodiny. Na manželku Emine, na jejich děti i na jejich vlastní představy o tom, co znamená domov, rodina nebo svoboda. Každý z nich vypráví jiný příběh. Když se o migraci mluví veřejně, často se vytváří dojem, že rodina sdílí jednu společnou zkušenost. Fatma Aydemir ale ukazuje pravý opak. Pro otce znamenalo Německo možnost ekonomického přežití. Pro matku často osamělost a závislost. Pro děti je Německo jediným skutečným domovem, který znají. A přesto ani oni nejsou součástí většinové společnosti tak samozřejmě, jak by si přáli. Název románu odkazuje k džinům, nadpřirozeným bytostem známým z islamské tradice. Jenže džinové v této knize nejsou strašidla v doslovném slova smyslu. Stávají se metaforou všeho, o čem se nemluví. Právě mlčení je jedním z hlavních témat knihy. Je to primárně román o neschopnosti komunikovat. O rodině, jejíž členové se navzájem milují, ale nedokážou si říct to podstatné. Každý něco skrývá. Každý se snaží chránit ostatní nebo sám sebe. Při čtení jsem si často uvědomovala, jak důležitou roli v tom hraje právě migrace. Ne proto, že by byla zdrojem všech problémů, ale protože mění podmínky, ve kterých rodina funguje. Rodiče a děti vyrůstají v odlišných kulturních kontextech. Ovládají různé jazyky s různou mírou jistoty. Mají jiné možnosti, jiné představy o budoucnosti. Fatma Aydemir přitom odmítá jednoduché rozdělení na tradiční rodiče a moderní děti. Každá z postav dostává prostor pro vlastní hlas. Velmi silně na mě působila postava Emine, ženy, která po 10 letech držela rodinu pohromadě a zároveň musela potlačovat velkou část vlastního života. Její příběh připomíná, že za velkými vypraveními o pracovní migraci často stojí tisíce neviditelných ženských osudů. Životů, stravených péčí o druhé, přizpůsobováním se a mlčením. Stejně silné jsou ale i příběhy dětí. Každé z nich hledá vlastní způsob, jak existovat mezi očekávaními rodiny a německé společnosti. Právě tady jsem si znovu vybavila zkušenost, kterou znám ze své práce s migranty. Často se mluví o integraci, ale mnohem méně o tom, jak náročné může být prostředníkem mezi rodiči a institucemi, mezi rodinou historií a vlastní současností, mezi několika jazyky. Zaujalo mě také, jak autorka pracuje s otázkou návratu. Husseinův vysněný být v Istanbulu představuje sen, který známe z mnoha migračních příběhů. Zhmotněnou představu, že jednou bude možné vrátit se domů. Jenže román ukazuje, že návrat často existuje spíše jako idea, než jako skutečná možnost. Člověk se během let promění, země se promění, rodina se promění. A domov, který si neseme v představách, už nemusí existovat. Aydemir také připomíná něco, na co se při veřejných, silně polarizovaných debatách o migraci často zapomíná. Že za velkými společenskými tématy stojí konkrétní rodiny, konkrétní lidé.
1: Básnířka, bohemistka a překladatelka Zofia Baldiga nás tento týden provází knižním pólem. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jazz žije na Vltavě každý den.
1: Mimo jiné s Davidem Bradou, Ondřejem Pivcem či Ondřejem Konrádem.
0: Poslouchejte pravidelný jazzový podvečer a nalaďte se s námi na současné hudební umění.
1: Vždy v 18 hodin na Vltavě.

0: Francouzský soubor La Strée nám zahrál sonátu G-moll Antonia Vivaldiho. Je 13 hodin 23 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Zjevení svaté Panny nad Bundestagem. Co to znamená? Proč přišla zrovna sem? Její tělo není z masa a kostí. Je obrovitá, tichá a z očí se jiřinou slzy velké jako zaťaté dětské pěsti. Už za chvíli si na Vltavě poslechneme povídku Marie Topolové Všechno to viděli. Absolventka scénaristiky a dramaturgie na pražské FAMU v současnosti žije v Hamburku a povídku napsala pro Český rozhlas u příležitosti letošního frankfurtského knižního veletrhu, kde je Česko čestným hostem. Povídku vám nabídneme za okamžik.

0: Jazz Doc Orchestra vás provází středečním vysíláním Vltavy. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Povídka.
0: Na programu je povídka Marie Topolové Všechno to viděli. Apokalyptický příběh situovaný do současného Berlína napsala autorka pro Český rozhlas u příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026, kde je Česko čestným hostem. Účinkují Jana Ondrušková a Zuzana Ščerbová v režii Jakuba Dubravy.

0: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Lukáš, kapitola 2, 14. verš. Někde před nějakým časem, doma. 34,73 stupně severní šířky a 66,87 stupně východní délky.
1: Slunce proráží vodní hladinu bystrého, kalného, jílovitého potoka, roztínajícího zelenohnědou náhorní plošinu, pevně sevřenou mohutnými vrcholy. Když malá Sahara přimhouří oči, může podívat.

0: 6,42 stupně východní délky. Voda mezi dvěma pevninami.
1: Řecká pobřežní stráž SAR napadá ve vodách Egejského moře člun, na kterém se tísní 57 žadatelů o azyl mířících z tureckých břehů do Evropy. Při výstřelech do vzduchu si Sahar zacpává uši. Oči se jí klíží dehydratací a bodavým hladem. Vzrostlý příslušník řecké pobřežní stráže rozbíjí motor jejich člunu a jednoho z pasažérů hází do vody. Posléze loď SAR odjíždí a nechává posádku člunu na pospas osudu, na pospas vodě, slunci a času. Na pospas křiku a hlubině, co se rozpíná všude pod nimi. Slunce sílí. Dnes bude horko. Člun se smíká beze směru přesně 7,43 kilometrů od řeckého ostrova, od vstupu dovnitř. Pobřežní stráž, rybky, barevně se třpitící fialové a blankitné medůzky, které jakoby se pomalu schromažďovaly kolem nich, Sahar i dalších 56 pasažérů potápějícího se člunu, všichni dnes sdílí svět prosvícený sluncem.
0: A v tom ho uviděla. Její malé oční bulvy prozářila úžasná barva jeho neskutečného těla. Jakoby byl z prachu, ze slz, z pěny v kamenitém kalném potoce, který protékal ví tak známé zelenohnědé afgánské náhorní plošině. Z bláta všech cest a cestiček, jenž se rozprostírají všude tam i tady. Jakoby byl i z čehosi jiného, z něčeho prastarého, co vonilo tajemstvím zítřka. Z přání, z posledních slov dávno zemřelých, z dětského zpěvu. Jeho křídla přikryla na okamžik sluneční kotouč. A v tom ho viděli všichni, všech 57. Viděli ho a báli se. A on jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Ukáže vám svoji tvář. Běžte a šiřte tuto novinu. Neboť kdo je připravený, přistoupí k ní s otevřeným srdcem. Jste poslové nového zjevení. Vaše přítomnost může odvrátit katastrofu, obejmout ztrácející se svět. Poté se naklonil k Sahar a řekl jí, co si řečí, které rozuměli jen oni dva.
1: Celá posádka člunu náhle stichla. Mořské vlny si s nimi hází ze strany na stranu. Celý Saharin obzor je najednou mokrý a slaný a pak mizí v hlubině. Svět jakoby se v ten okamžik na zlomek sekundy chýlil ke konci. Na jeho tváři se tvoří další veliká vrázka. Vrázka, co už nikdy nezmizí. Až blankitné moře vyplaví o 3 dny později na pláž v oblíbeném turistickém letovisku na ostrově Lesbos tělo malé dívenky, budou všichni zděšeni. Budou plakat, nevěřícně kroutit hlavami, odvracet zrak ve strachu a někteří ve vzteku. Budou překvapeni. Překvapeni. Budou překvapeni a nevěřícní. Pro mnohé z nich to bude první přímý kontakt s násilnou smrtí. Až se bude tělo Sahar v policejní márnici prohlížet příslušník Frontexu, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Florian D., pozvrací se do koše na odpadky, pak kopne do kovového stolu se sahařiným tělíčkem a procedí mezi zuby: jsem strážce hranic, ne odklízeč mrtvol. Odejde z místnosti a vrátí se ke své práci dnes od stolu. V terénu bude Florian D. zítra, až moře vyplaví další 3 těla. 2 dospělá a 1 dětské. Floriana D. bude už navždy pronásledovat přízrak malé Sahar. Na smrtelné posteli v luxusním rezortu v Namibii, kde se rozhodne spolu se svou ženou za mnoho a mnoho let strávit poslední dovolenou svého života, pak konečně vysloví její jméno. To se ale všechno stane až za dlouho, anebo také nikdy. Možná, že vysloví její jméno těsně před tím, než skočí pod rozjetou podzemku na hamburském Stephansplatzu, po tom, co zahlédne v parku Planten und Blumen, uprostřed rozkvetlých keřů a bzučících včel děvče, o kterém bude skálopevně přesvědčen, že je to ona a že se mu jde pomstít. Možná, že vysloví její jméno uprostřed blouznivých snů, až bude jako pacient s demencí odkázaný na péči své jediné dcery Katrin, která ho nemá ráda, protože k tomu nemá žádný důvod, a tak o něj bude pečovat hrubě a bez něhy, která je třeba k tomu, aby se umírající člověk cítil v bezpečí. Možná mu bude v těch blouznivých snech, do kterých se budou mísit vzpomínky z jeho veskrze poklidného dětství ve Šlesvicko-Holštýnsku, Sahar nabízet jablka z jeho vlastní zahrady. Ze zahrady, ve které žily smutné, štíhlé tůje a košaté jabloně, a jejichž růst ho provázel od okamžiku, kdy začal vnímat svět prvně a úplně nově. Ze zahrady, která je teď ústředním místem těchto mlhavých a v čase postrácených událostí. To vše se ale stane jen možná. A až za dlouho. Dnes je Fabianovi D. jen fyzicky mizerně a vůbec netuší proč.
2: S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Židům, kapitola 13, verš 2. 15.8.2026, 4.52. 52,5186 stupně severní šířky a 13,3762 stupně východní délky. V růžovém prachu, při lehkém zachvění země, v jemných paprscích ustupujícího srpku měsíce se náhle objevila. Nejdříve se zjevily kontury jejího těla a pak jakoby se začaly vyplňovat hmotou. Její tělo nebylo z masa a kostí, bylo z čehosi neznámého a přesto důvěrného. Obrovitá, tichá. Z očí se jí řinuly slzy velké jako zaťaté dětské pěsti. Slzy, které dopadaly na dlažbu německého hlavního města, hlasitě jako dělové koule. Slzy, které byly těžké jako tanky. Slzy, které černaly při kontaktu s lidským světem. Slzy, které se nevsakovaly, ale tvořily černomodré potůčky slané vody putující ze šedlou rozpálenou metropolí. A tak tam stály. Ti první, co ji viděli na vlastní oči, si byli jistojistí, že se dočista pomátli na rozumu. Horečnatě si vzájemně popisovali její podobu a když shledávali, že ostatní ji vidí také, propadali se do prapodivného extatického stavu, vědomi si zázraku. Ach, jak je krásná. Ach, jak je krásná a smutná. Musí to být ona, musí to být svatá pana. Proč přišla zrovna k nám? Ano, ano, proč? Ach, jak je krásná. Vznešená. Ach, jak je krásná. Šla z ní hrůza i soucit. Prapodivná kombinace, která v lidské tváři nemá obdoby.
1: V prvních třech hodinách od zjevení se trajektorie všech obyvatel Berlína změnily. K berlínskému náměstí republiky, kde se její obrovité tělo tyčilo na střeše Bundestagu, táhly davy. Průvody lidí ucpaly silnice i tramvajové trati. Ve městě bylo také překvapivě ticho, neboť každý byl ponořen sám do sebe. Až jímavým způsobem se každému, kdo cítil její přítomnost ve své blízkosti, vyjevily vlastní vnitřní světy. Všechny je to táhlo k ní. Jakoby byly v jakémsi obrovitém trichtýři, a nekontrolovatelnými pohyby s jistotou spěli k jednomu jedinému vyústění. Slunce toho dne bylo jiné. Skrze mraky mrkalo na lidský svět a v rozpálených dlaních drželo vyhasínající možnost změny. V 9.00 byl vyhlášen výjimečný stav a ohňostroje připravené na oslavu nového roku 2027 byly slavnostně odpáleny nad Tiergarten. Zpráva o zjevení svaté Panny se 12 minut poté, co o něm informovala lokální německá média, rozšířila po celém světě. Valné shromáždění Spojených národů vyhlásilo celosvětový klid zbraní, který byl ovšem za necelých 8 minut porušen třemi aktéry. Aspoň jsme to zkusili, pronesla zástupkyně jednoho členského státu a nervózně pokrčila rameny. Berlínské letiště se dočasně uzavřelo mezinárodním letům. Jelikož se do Berlína vydali obyvatelé celé Spolkové republiky, tak byly vnitrostátní lety, vlaky i autobusy vyprodané. Směrem k Berlínu se vypravil z italských hor také průvod bosých jeptišek z řádu Kristovy nejsvětější krve. Šli pomalu a rozvážně. Jejich hábity vedly dlouhý dialog s krajinou, kterou kráčeli. Premiérka Meloni vybavila jejich výpravu vládním dronem, který jim měl v případě nouze zajistit nutné potřeby, jako je jídlo a pití. Opitný režim horského řádu sester Kristovy nejsvětější krve bylo dobře postaráno. Stoletá jeptiška Sibyla však své sestry varovala. Cítím, že je něco velmi špatně, pronesla a otočila svůj vrázčitý obličej k nebeské klenbě. Její obavy však italská státní televize neodvysílala a tak se celá výprava těšila velkému národnímu veselí. Těsně po oznámení této výpravy Polsko, které nechtělo zůstat pozadu, vyslalo procesí slepých dětí ve sněhobílých rubáších. K průvodu se připojili profesionální sebekajícníci, kteří měli za úkol procesí provázet bohulibými zpěvy o lidské malosti a to po celých 347 kilometrů jejich plánované pouti. Krajinou se budou rozléhat naše oslavné písně, okomentoval náladu průvodu jeden ze sebekajícníků. Z děr v jeho dlaních mu příštila rudá krev, kterou olizoval malý psík velikosti potkana, poklidně dlející v jeho náručí s dřevěným krucifixem na koženém obojku. Na jihu Španělska se zatím začala formovat skupina dobrovolníků, jež se chystala dobýt Jeruzalém. Toto bude první křížová výprava od industriální revoluce. Není to úžasné? Nechala se slyšet hlavní organizátorka s obrovským úsměvem na rtech. Přichází apokalypsa, pronesla velice vážně nejmladší 6letá účastnice Carmen. Není na co čekat, dodala pak se smrtí ve tváři a do malé pletené tašky se zabalila sušené maso a KPZ-ku. Samozřejmě, že pojedeme na koních, vyhrkl pak nadšeně její 9letý bratr Frederico a zamával před sebou zrezlou puškou, co musela pamatovat španělskou občanskou válku. Rodiče dva malé odhodlané sourozence doprovodili ke dveřím a zběsile jim mávali. Matka na ně byla tolik pyšná. Vždycky ve skrytu duše cítila, že právě její potomstvo je předurčeno k velkým věcem. Do Berlína samozřejmě zamířil i svatý otec. Nad uprchlickým táborem číslo 33, kde letadla létala nad hlavami obyvatel tak nízko, že rušila jejich každodenní život a psychickou pohodu, začal však jeho letoun ve vzduchu hořet. Několik obyvatel si myslelo, že nad jejich hlavami právě prolétla kometa. Svatý otec nepřežil. Lékařský tým se snažil k postavě poté, co byla její přítomnost Vatikánem certifikovaná jako zázrak, přiblížit a nabídnout jí jídlo a pití. Ona však nereagovala. Složení jejího těla se dá přirovnat k vesmírným mlhovinám, pronesli jednohlasně přední němečtí experti, na zjevující se tajemné sakrální postavy a jejich souvislosti s vesmírnými mlhovinami. Přední německá expertka na zázraky vykládá zjevení svaté Panny jako impuls k péči o evropskou kulturní tradici. Je to jasný signál, že naše kultura se musí prezervovat, že je to něco, za co se vyplatí bojovat. Evropa musí povstat jako fénix z popela. To, že si pro zjevení vybrala právě náš kontinent, je třeba brát jako jasný signál. Na druhý den ráno byl oznámen příjezd Ursuly von der Leyen, která měla mít projev po boku německého premiéra. Kolem 6. hodiny večerní se u svaté Panny tísnili už 100 000 lidí. Všichni napětě čekali, co se stane. Teploty v německém hlavním městě se vyšplhaly na rekordních 48 stupňů Celsia. Zásoby balené vody ve všech okolních obchodech přesně v 18.43 zcela došly. Houfy školních dětí natahovaly krky a do vyprahlých úst zachycovaly Mariiny černé slzy. Přední experti na slzy svědců vyzývali rodiče k opatrnosti. Zatím nedokážeme s jistotou říct, co přesně tato substance obsahuje. Pro lidské tělo může být její vliv potenciálně nežádoucí. Děti však vesele sosaly a sosaly. První noc před Bundestagem byla plná nevídaného chaosu. Mimo stále přibývající lidské pozorovatele se začaly na rozlehlém náměstí republiky shlukovat i zvířata. Obrovské množství koček domácích teď šplhalo po římsách slavné německé vládní budovy. Z lesa přišly i jeleni, byli krásní a statní a v jejich velkých hnědých očích bylo jasně čitelné dojetí. V těsném závěsu za nimi se objevila i další roztodivná lesní i luční fauna. Odkud si z nebe se snášeli na šedavých vláknech velicí pavouci. Ptáci jí kroužili nad hlavou a usedali na její rozpjaté, obrovité dlaně, ve kterých pak houfně usínali. Spali a spali a ve snech k nim svatá Panna mluvila řečí zvířat, řečí vody, vzduchu, země a všeho starého. A pak přišli vlci se sklopenými ocasy, kteří jí usínali u nohou. A ona je nechala spát. Jen lidé se jich báli.
3: Svatá Panna byla sticha. Její hlava se téměř nehýbala. Jakoby zamrzla v nedokončeném pohybu. Berlín se probouzel do dalšího rána a potůčky z jejich slz, trajektorie velkého smutku, nabývaly na síle. Brali s sebou drobné předměty a stékali do rozlehlé sítě berlínské podzemky, kde si lebeděly vykrmené krysy. Ručičky hodiny jakoby tikaly o něco pomaleji a pak zas jakoby se rozkmitaly. Na Egejském moři byly zrovna dva čluny s žadateli o azyl. Několik set obchodních lodí, 70 turistických výletních, jedna loď záchranného plavidla Sea-Watch a 11 hlídkových lodí Frontexu.
1: Kdyby byla bývala malá Sahar žila, mohla by všem zúčastněným odkrýt velké tajemství. Tajemství, jenž jí vyjevil zářící Serafín několik minut předtím, než se její tělo bezvládně vydalo do hlubin Egejského moře. Kdyby byla bývala malá Sahar žila, vše by bylo bývalo dnes jinak. Jenomže Sahar nežije. A Panna roní slzy, zatímco se berlínské teploty šplhají na rekordních 50 stupňů Celsiovy stupnice. Hned z rána rozložila agentura pro catering Hermann & Company červený koberec a legrační stolečky s jednou hubenou nohou uprostřed těsně pod Bundestag. Hodnou chvíli trvalo, než našli vhodné místo, na které nedopadaly slzy a kde se netísnily stovky žíznivých a nevyspalých školáků s nastavenými vyprahlými a dlouhatánskými jazyky. Security vybraný prostor vyklidila od přihlížejících a deratizovala od nežádoucí fauny. Bylo potřeba vyhradit místo pro projev německého kancléře. Podél vyhrazeného místa zapálili velké ohně. To, aby vystrašili vlky. Z davu se ozvaly radostné výkřiky. průvod slepých dětí z Polska prozřel. Friedrich Merz se zatím nervózně upravoval oblek. Svůj projev psal celou noc. Noc, ve které se střídavě modlil, klečel na hrachu, úpěl a masturboval. Odkašlal si. Byl to pro něj mimořádný den. Největší den mého života, začal se svým projevem. Tento den je největším dnem mého života, zopakoval. Čekal na potlesk, který nepřicházel. Jeho malé dlaně se nekontrolovatelně potily. Již jako malý chlapec jsem věřil na zázraky. Vyrůstal jsem v katolické rodině. Čím jsem byl starší, tím jsem na zázraky myslel méně a méně. Více a více jsem si ale uvědomoval sílu ducha jednotlivce. A dnes vím, že spojením sil jednotlivců lze dosáhnout něčeho nádherného. Že spojení těchto individuálních sil může pozvat mezi sebe zázrak. Zjevením svaté Panny právě zde v Berlíně započíná novou kapitolu německých dějin. Novou kapitolu našeho jedinečného a silného evropského společenství. Děkujeme ti, Bože, že jsi nám odpustil. Děkujeme ti, Bože, že jsi nám skrze zjevení nejsvětější Panny ukázal, že jak činíme, je spravedlivé. Kancléřovi oči se zbarvovaly při každém jeho slově rudopurpurově, a ze samého nadšení nad svým proslovem a národem náhle omdlel.
3: Proud černých slz se zastavil. Ptáci vzlétli z obrovitých dlaní směrem k nebesům. Teď byli znalí čehosi, co člověk dosud nepoznal. Její ústa se skřivila v bolestnou grimasu. Vzduch se zachvěl a slunce se na okamžik zatoulalo. Její tělo se začalo pomalu rozpouštět. Cáry nadpozemské hmoty padaly na zem a při dopadu na dlažbu se měnily v kusy ohřelého lidského masa.
1: Právě když se k ní davem blížil Florian D., aby si prohlédl zblízka její tvář, uvědomil si, že se kouká do očí tomu děvčátku, Sahar. Měřila si ho smutným a vševědoucím pohledem. Obrovská, se svatozáří a dlaněmi jako mořské hlubiny. Dlaněmi, ve kterých uléhají ke spánku ryby i ptáci. Pomalu se rozpadala a on ustrnul. Na okamžik ustrnul a svůj život pak nezměnil. Zpráva o tom, že svatou Panu zahubil bílý fosfor vyrobený v USA německou firmou Bayer, který se při projevu kancléře začal nekontrolovatelně snášet z oblohy, se podařilo ututlat. Přední evropští experti na spravedlnost a všeobecnou pravdu označili zjevení za kolektivní halucinaci způsobenou částečným zatměním slunce, výkyvy v rytmu kroužení měsíce kolem země, propagandou a nadměrným horkem. Ostatně horko bylo pořádné, takové, že na plačící Panu lidé brzy pozapomněli. Černé mapy z jejich slz zůstaly obtisknuté na berlínské dlažbě a vypasené krysy v podzemních bludištích věděly, že už nezmizí. Z přilehlých lesů v celém Braniborsku bylo pak každoročně začátkem srpna slyšet úpěnlivé vlčí vití. Osud Floriana D. se pomalu ale jistě stáčel ke skoku pod rozjetou podzemku.

a ryby v jílovitém potoce, na zelenohnědé afgánské náhorní plošině, se dál blýskaly ve slunci a na Sahar nikdy nezapomněli.

Slyšeli jsme povídku Marie Topolové Všechno to viděli. Autorka ji napsala pro Český rozhlas u příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026, kde je Česko čestným hostem. Účinkovali Jana Ondrušková a Zuzana Ščerbová, které režijně vedl Jakub Doubrava.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudcem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října v 64 letech. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes zahájí svou 92. sezónu. Koncert v Pražském obecním domě věnuje Vltavské filharmonii, která má být jeho budoucím sídlem. Pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila zazní Beethovenův houslový koncert D-dur a Brahmsova druhá symfonie. Solistkou bude houslová virtuózka z Kyrgyzstánu Alena Baeva, která s pražskými symfoniky vystoupí poprvé. Návštěvníci si před koncertem a o přestávce můžou v Rígrově sále prohlédnout model plánované filharmonie. A počasí bude oblačno až polojasno, místy až zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16. A více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.

argentinsko-americká, nebo jak to říci, prostě napůl ve Spojených státech, napůl v Argentině. To je kapela Che Apalach, která zní vysíláním odpolední Vltavy 8 minut po 14. hodině. 8 minut po 14. hodině s odpolední Vltavou a se 7. říjnovým dnem vás od mikrofonu taky zdraví David Hamr i s nabitým programem, který obsáhne celou řadu položek kultury a umění a uměleckého dění. Ten 7. říjnový den patří Justýně, alespoň v kalendáři nebo dní za důstojnou práci či v katolickém kalendáři paně Marii Růžencové. No a Justýna je také jedna z postav jednoho z románů Radky Denemarkové, s níž budeme hovořit po 15. hodině, protože budeme sledovat českou čestnou účast na frankfurtském veletrhu, který je věnován literatuře a pochopitelně to je dobrý důvod, jak se spojit s osobnostmi českého literárního světa, které tam hostují. Budeme také recenzovat divadelní kusy a nebo nabídneme i jedno z říjnových výročí, které by nemělo zapadnout, a to nedožité půlkulaté narozeniny výrazné operní pěvkyně. Už za okamžik s mým kolegou Vojtěchem Babkou. Abych nezapomněl, hudba bude pestrá, a to nejen z ranku klasiky, budeme tedy hrát třeba hudbu Prokofjevovu, ale také nezapomeneme na Jiřího Suchého, který rovněž nedávno oslavil své 95. narozeniny, nebo hudbu z ranku World Music. Příjemné odpoledne.

0: Jorge Bolet provedl velký chromatický kvapík pro klavír Ference Lista 14 minut po 14. hodině. My zůstaneme v ranku klasické hudby, ovšem míříme k širšímu, objemnějšímu hudebnímu tělesu, a to nejenom hudební nabídkou, ale také tématy. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK totiž dnes večer zahájí svou 92. sezonu. Ve Smetanově síni obecního domu se pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila poprvé s pražskými symfoniky představí houslistka Alena Baeva. Provede Beethovenův koncert, tedy houslový koncert D-dur. Po přestávce zazní Brahmsova druhá symfonie ve stejné tónině. Více v následujícím rozhovoru s Tomášem Netopilem, který připravil Daniel Jäger.
1: S pražskými symfoniky vstupujete do své druhé sezóny v roli šéfdirigenta. V čem už cítíte, že se vaše spolupráce za ten první rok proměnila, prohloubila?
2: Já si myslím, že je to ta intenzita. Intenzita společné práce, toho společného nasazení, což je markantní a je to vlastně jeden z těch klíčových cílů, po kterých jsem šel a díky kterým vlastně můžeme společnou práci nebo ten výsledek dále zušlechťovat a zdokonalovat.
1: Pro zahajovací koncert této sezóny jste vybral Beethovenův houslový koncert a Brahmsovu druhou symfonii, obě díla v D-dur. Co dalšího pro vás tyto dvě skladby propojuje?
2: Je to samozřejmě obrovská láska k těmto dvou stěžejním autorům a k těmto dílům. Beethovenův houslový koncert mě provázel vlastně od dětství. Mám ještě ve své paměti nahrávku s Davidem Oistrachem. A Brahmsova druhá symfonie byla vlastně tou první, kterou jsem slyšel, a díky této symfonii vlastně se mi otevřelo množství Brahmsových skladeb, dalších symfonií, komorní hudby a tak dále. Takže to jsou opravdu moje srdcové skladby.
1: Houslistka Alena Baeva se s FOK představí poprvé, vy už jste s ní ale spolupracoval. Ona sama říká, že máte podobné hudební instinkty. V čem si při společném hraní nejlépe rozumíte?
2: Tak je to asi to muzicírování, ten vztah k hudbě a taková přirozenost, by se dalo říci, která z toho pramení a která nás tímto spojuje. Takže opravdu zase se na ní moc těším, těším se na tu práci. Na Beethovena, na toho obzvlášť, protože zatím jsme spolu se setkali dvakrát, z toho podruhé to byl Strausův houslový koncert, ne úplně hraná, častěji prováděná skladba. A tak jsem velmi zvědavý, jak uchopí Beethovenovu hudbu.
1: O Beethovenově houslovém koncertu Alena Baeva říká, že ho při každém provedení musí de facto znovu vybudovat od samotných základů. Co je v této skladbě největším úkolem pro dirigenta a orchestr?
2: Myslím si, že to je to chození na té hraně toho Beethovenova symfonismu a vlastně toho partnera v tom doprovodu. To je opravdu obrovský koncert, ve kterém má orchestr opravdu jednu z těch klíčových rolí. Jak říkám, není to jenom o tom doprovodu, ale opravdu tvoří celý ten oblouk společně se solistkou, takže to si myslím, že je to nejzásadnější.
1: Po přestávce zazní Brahmsova druhá symfonie. Jak ji osobně vnímáte vy a na co byste posluchače obzvlášť upozornil?
2: Na oblast prvního a úplně posledního taktu. To znamená celou symfonii. Ta je pro mě opravdu, jak už jsem říkal na začátku, zásadní a doufám, že posluchačům budeme schopni předestřít takovou krásnou, řekl bych, letní atmosféru, protože Brahms tuto symfonii komponoval v letních měsících roku 1877 v nádherném rakouském přírodním vlastně místě, a to je všechno tak nějak vtisknuto do této symfonie. To je ten náš hlavní úkol, aby posluchač měl z celého poslechu velice svěží pocit a radost.
1: Sezona je na začátku. Na co byste posluchače Mozaiky rád v této sezóně pozval?
2: Je to těžké, protože každý program si nese svoji originalitu. Už náš druhý koncert, který bude ve znamení Roma a Julie, je opravdu klenotem. Vánoční koncert s Jeanem Rondo, například také další mimořádný koncert Píseň o zemi, nebo náš další projekt skladeb Jana Hanuše. Takže je toho opravdu obrovské množství a nerad bych vyzdvihoval jeden nebo dva projekty a upozorňoval ostatní. Takže zvu posluchače na každý náš koncert.
0: Tolik šéf dirigent pražských symfoniků Tomáš Netopil, s nímž hovořil Daniel Jäger. Připomenu ještě, že zahajovací koncert 92. sezony začne, tedy 92. sezony FOK, začne dnes v 8 hodin večer ve Smetanově síni Pražského obecního domu. Beethovenův houslový koncert D-dur provede Alena Bájeva, po přestávce zazní Brahmsova druhá symfonie. Koncert vysílá v přímém přenosu Česká televize ve spolupráci s CDF a Arte. Stejný program orchestr zopakuje zítra od 7:30 večer. My se výrazným personám klasické hudby budeme věnovat už za okamžik, připomeneme výraznou operní zpěvačku. No a teď také hudbou jednoho 95-letého jubilanta v tom nejlepším slova smyslu, Jiří Suchý.
3: Když tak se dává ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, marně hledávám řeku Mississippi.

0: Yes.
1: Páni, to je muzika.
0: A vy jste tady taky?
1: No samo.
0: No nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Ha, to je rytmus, že? Nepak, kde je rytmus, tam jsem i já. Ale páni, těmto šlape.
0: Aby ono nás to neušlapalo.
1: Oh, nebojte se. Víte, co se mi nejvíc líbí? Ten fagot. Va, va, va, va, va, va.

0: kles.
1: Jsme dobrý, že jo?
0: No, já jo.
2: Miloval ten, kdo dnes tu ke dnu kles.
3: Jubilující Jiří Suchý společně s Jiřím Šlitrem a orchestrem Ferdinanda Havlíka. Není to jediný říjnový jubilant, jedno z říjnových výročí, které by nemělo zapadnout, tak to jsou také nedožité půlkulaté narozeniny pěvkyně Marcely Machotkové, vynikající představitelky českých sopránových partií od Mařenky až po Libuši a světových od Verdiho Amélie až třeba k Čajkovského Líze. Marcela Machotková se narodila v Turnově 12. října 1936. Setkáme se s ní už za pár dní v nejbližším vydání nedělního cyklu Krásné hlasy. No a s podrobnostmi teď dorazil do studia hudební redaktor Vojtěch Babka. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
3: Tak Marcela Machotková byla ve své době jednou z předních sopranistek Národního divadla v Praze. Kudy a jak tam doputovala?
4: Ona je zářnou ukázkou toho, jak ty domácí regionální scény hrají takovou nevděčnou úlohu připravovatele těch velkých hvězd. To bychom našli x takových příkladů, kdy ten zpěvák svou kariéru rozjel někde v regionu a pak prostě předspíval v Národním divadle a získal tam angažmá. Takhle to bylo stejně i s Marcelou Machotkovou. Když se ptáte, kudy doputovala do Prahy, tak doputovala přes Šaldovo divadlo v Liberci a přes divadlo J.K. Tyla v Plzni. A vlastně v Liberci to byly úplné začátky pod taktovkou dirigenta Rudolfa Vašaty, který na ta divadelní prkna přivedl, kde stvárňovala ty lyrické sopránové party a v Plzni už začala velmi rozumně přimíchávat i to dramatické koření do svého repertoáru, takže už třeba zpívala i Fibichovu Šárku nebo Beethovenovu Leonoru.
3: Liberec je líhní krásných hlasů, konec konců nedávno oceněný Luděk Vele, solista Národního divadla. Také přesně z Liberce. Tak. Když už jsme u toho Národního divadla, tam se představila nejprve jako host. Jaké to bylo roli?
4: Bylo to v osudové roli, kterou pro Marcelu Machotkovou byla Mařenka z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, jak si ještě připomeneme. My si můžeme říct, jak vlastně kritika o Marcele Machotkové v roli té Mařenky psala. Mánesovský zjev, lahodný soprán, bezpečná technika s naprosto jistým vysokým C, to všechno jí zjednalo sympatie obecenstva, takže Marcela Machotková se ve Zlaté kapličce představila vůbec poprvé ještě jako host, co by Mařenka.
3: Jak žila tedy Smetanova Mařenka s Marcelou Machotkovou dál a lze říci o této roli, že pro ní byla osudová?
4: Lze to říci, ona nám to za chvilku potvrdí v takovém archivním vstupu, který jsem připravil. A jak paní Machotková říká, těch představení Mařenek a Prodaných nevěst bylo do stovek. Nedopočítala by se, kolikrát se teda spolu s Jeníkem, Krušinou, Ludmilou a Sedlákem Míchou a celým sborem objevila na předních scénách doma i ve světě. Právě v této Smetanově opeře, jenom namátkou, musíme připomenout třeba v roce 67, to bylo na přehlídce Wiener Festwochen, na přelomu 60. a 70. let pak zpívala v někdejší Jugoslávii, Mařenku v Německu a v Itálii třeba hned v několika městech.
3: A konec konců, jak jste avizoval, tak Mařenky z Prodané nevěsty se týká také ukázka z rozhovoru, který nabídneme.
4: A o kterou prosíme režii.
5: Když se nad tím zamyslím, kolikrát jsem zpívala Mařenku, tak bych to asi nespočítala. Šlo to do stovek, myslím asi tak 500, 600 krát, že to bylo. S ní jsem byla i za hranicemi poprvé při zájezdu opery Národního divadla na Wiener Festwochen v roce 1967. Tehdy jsme měli za každou árií takový potlesk na otevřené scéně, že jsme si s tím chvílemi ani nevěděli rady. Třeba po duetu s Vaškem ovace nepřestávaly a i když už jsme oba odešli ze scény a sami o své vůli jsme tam nemohli se vrátit, jenže publikum tleskalo tak mocně, že se stejně nedalo pokračovat a tak nám při dalším představení režisér dovolil, abychom se znovu vyšli poděkovat. A nakonec to dopadlo tak, že jsme opakovali celý duet Vaška s Mařenkou. Takový skutečně překrásný zážitek, který se, myslím, každému nenaskytne, se mi stal ve Lvově, kdy během představení a během přestávek mě dokonce portrétoval národní umělec Ukrajinské socialistické republiky Ivan Konstantinovič Rudenko, který mi potom poslal překrásný dopis s fotografií toho obrazu, který byl potom vystaven v Leningradě. Když jsme ještě u těch zážitků, tak si velice živě vzpomínám, jak jednou, když jsme byli v Litomyšli na zájezdu, jsem zpívala zase prodanou nevěstu a ve třetím jednání se stala taková věc dost nemilá. Najednou v zámeckém parku, kde jsme to představení měli, spadla z ničeho nic větev na zem. Ale to byla větev pořádná, silná. Ta mohla skutečně někoho poranit. A teď jsme se tam prakticky půl jednání motali kolem té větve, která zabírala skoro půl jeviště. Ale naštěstí, myslím, že to byl kolega Joran, který v roli Indiána přispěchal a větev s tomahavkem osekávaje odstranil pracně z jeviště.
4: Tak vidě, jak se může Smetanův Indián na chvíli, když je to potřeba, změnit ve dřevorubce. Hovořila tedy Marcela Mochotková, ten snímek je z roku 1986.
3: Dokázala se Marcela Mochotková uplatnit i mimo jeviště operní?
4: Dokázala to výborně, protože, a všichni to o ní vlastně zdůrazňovali, kdekoliv se dočtete, že byla tak mimořádně muzikální, že mohla stvárňovat i partie v kantátách a oratoriích. Martinů Gilgamesh, Beethovenova devátá, Handlův Mesiáš, Requiem Giuseppa Verdiho a samozřejmě také Stabat Mater Antonína Dvořáka.
3: A konec konců z jiného žánrového ranku bude také ukázka.
4: Ano, tady si doložíme, že Marcela Mochotková se dokázala zblížit nejen s operními postavami nebo party v oratoriích, ale také s klasickou operetou. To bude ukázka z Mlynářky z Granady Julia Kalaše z roku 71.
3: K poslechu pořadu Krásné hlasy, který bude tuto neděli od 14 hodin vysílán a bude věnován pěvkyni Marcele Mochotkové, zval hudební redaktor Vojtěch Babka. Díky.
4: Také děkuji.

Zpívala Marcela Machutková, kterou jsme připomněli, tedy její nadcházející nedožité narozeniny, kulaté do konce 90. A ta také interpretovala píseň Frasky, ty z operety Mlynářka z Granady. Teď otázka zdánlivě paradoxní až dadaistická. Už jste měli

0: konzervátor.
1: Agáta a Kristián si postavili dům na Srí Lance a zvířata se rozhodla, že tam budou bydlet taky. Varan skáče do postele, veverky hnízdí v lampě, myši si půjčují kalhotky, pávy procházejí obývákem, psí holka Komo prostě přišla a stal se z ní domácí pes. Tak zní část anotace knihy S varanem v posteli Martiny Schneider-Králové, která každou zimu s manželem odjíždí do svého domu na Srí Lance. K sepsání příběhů založených na skutečných zážitcích ji inspirovala její neteř Eliška, které vyprávěla pohádky před spaním. Jako první vznikla pohádka o varanovi.
2: Bylo to o tom, jak nám skočil do postele. To je situace, která vás dost překvapí. Potom docela často nacházíme třeba hnízda od veverek v lampě nebo v kuchyni, ve skřínce, v šuplíku, pod vařičem, kdekoliv. Měli jsme v kuchyni hada třeba. To bylo taky poměrně překvapivý setkání.
1: Popisuje Martina Schneider-Králová, která by si přála, aby rodiče četli dětem příběhy před spaním a povídali si o nich. Každou kapitolu navíc ukončují otázky. Čtenáři tak mohou hádat, co se opravdu stalo a co je jenom fantazie autorky.
2: Ta knížka skýtá další možnosti, jak se s ní dá pracovat. Třeba máme na předsádce výjevy, kde můžete hledat rozdíly. Na konci každého příběhu je ještě detail z úvodní ilustrace, takže děti si můžou hledat i obrázky. Ale zároveň je to i knížka pro rodiče, kteří tam můžou najít spoustu faktických informací o těch zvířatech. Zvířata na Srí Lance jsou součástí jejich světa. Když třeba na vás spadne gekon, tak se tam vyvinul celý obor věštění podle toho, kam vám gekon spadne. Není jedno, jestli vám spadne na hlavu, nebo na rameno, nebo na ruku, podle toho se vlastně věští vaše budoucnost. Dozvíte se třeba, proč má veverka na zádech 3 pruhy. Zjistila jsem třeba, že varan používá svůj ocas jako kormidlo, když plave, a z jeho kůže se vyrábí kabelky. Takže možná tohle bude zajímat hodně rodiče.
1: Ta knížka má pestrobarevnou podobu. Koho jste si přizvala ke spolupráci?
2: V první řadě designérka Veronika Velčovská-Jiroušková. Veronika je kamarádka, byla na Srí Lance a byla na zahradě, kde jsme se my potkávali se zvířaty a ona se tam s nimi potkávala taky. A já jsem vlastně pro tu knížku nechtěla žádný takový něžný, naivní ilustrace, protože vlastně Srí Lanka taková není. Zvířátka jako varan nejsou vůbec něžná, takže vlastně jsem chtěla, aby tam byl spíš humor. Takže jsem řekla Veronice, jestli by mohla nakreslit varana v posteli, ale ne varana v posteli, který tam skočil, jak se to stalo v realitě, ale varana v posteli, který se tam uvelebil. A Veronika to posunula dál ještě tím, že mu oblíkla noční košilku. Takže takhle vypadala naše spolupráce. Nejvíc vlastně nás bavilo, když jsme viděli zvířata v nějakých lidských situacích. Třeba jsme jeli na chatu a na verandu přišla opice a vzala naší konvici s čajem a odnesla ji pryč.
1: A grafickou podobu dal knize kdo?
2: Grafiku dala knize Zuzana Lednická a to je stejný případ jako s Veronikou. Zuzana byla několikrát na Srí Lance, zná to prostředí. Shodli jsme se taky na tom, že Srí Lanka pro nás představuje velmi barevnou zemi a že knížka má být velmi barevná. Zuzana byla vlastně dokonce připravena dělat barevná i písmenka, ale nakonec to nebylo potřeba, protože jsme se s Veronikou dohodli, že budeme používat extrémní barevnost, to znamená, je tam zářivě růžová, která samozřejmě ale není vymyšlená. Zářivě růžová je prostě barva květů stromu, který nám kvete na zahradě. Takže nakonec ty barvy byly tak zářivý, že Zuzku to nutilo spíš k minimalismu a k takovému až úklidu, takže grafika je vlastně minimalistická, i když to na první pohled tak nevypadá.
1: Kniha je k dostání také v angličtině a díky QR kódu se čtenáři mohou propojit s instagramovým účtem autorky a prohlédnout si skutečnou zahradu plnou zvířecích předobrazů pohádkových postav.
0: S varanem v posteli, to je titul nové knihy pro děti Martiny Schneider-Králové, o které natáčela Alena Rokosová. Zítra bude pokřtěna na design bloku v jízdárně Pražského hradu. 28. ročník Mezinárodního festivalu designu a módy začíná už dnes, potrvá do neděle 11. října a my design bloku budeme věnovat pozornost i po následující skladbě. A abych nezapomněl, pochopitelně i literatuře, protože Česko je účastno výjimečné literární události frankfurtského knižního veletrhu, kde jsme přítomni i s našimi reportéry.

0: Brazilská portugalština, lehkost bosanovy, zní vysíláním odpolední Vltavy v podání Luciany Suzy, brazilské zpěvačky. Klid, sounáležitost i světlo, to jsou témata instalace Veranda designera Maxima Velčovského, kterou najdete v Malé dvoraně Veletržního paláce v Praze v rámci letošního již zmiňovaného design bloku. Ústředním prvkem je velký atypický stůl, který symbolizuje růst i proměnu v čase. Můžete se za něj také posadit. S Maximem Velčovským na místě natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: My tady teďka stojíme ve Veletržním paláci v Malé dvoraně, kde máte obrovský stůl, který se táhne vlastně celou tou dvoranou a má takovou jako vzestupnou nebo sestupnou tendenci podle toho, jak to vnímáme. Tak mohl byste to trochu představit? To dílo celé se jmenuje Veranda.
2: Já se budu snažit popsat pro posluchače. Jsme v Malé dvoraně, v té famózní, fantastické dvoraně, jednoho z nejmonumentálnějších prostorů vlastně v Praze, kde se nachází Veletržní palác Národní galerie. Veletržní palác byl postaven k veletrhům, jako k vzorkovým veletrhům, takže design blok se tady vlastně tenhle rok prolíná s uměním v několika patrech a poprvé vlastně v historii si můžou lidi koupit vstupenku, návštěvníci se mohou koupit vstupenku a projít si nejen design, ale i umělecké sbírky. A v této dvoraně vlastně u tohoto stolu mohou se nadechnout v tom maratonu, protože to jsou kilometry a kilometry kultury. A jak jste správně poznamenala, ta pozvolná gradace toho stolu není jenom jako formální gesto, ale je to jakýsi symbol růstu a proměny času. Na tom, ten stůl začíná na 50 cm, kde je určen pro malé děti.
1: A to v dětské zóně.
2: Jsou v dětské zóně v podstatě. A ty židle, tonetky, které jsou českým vynálezem přes 150 let starým, stejně jako Národní galerie slaví tento rok 230 let, tak vlastně rostou u toho stolu od toho dětského křesílka až po barovku, kde je to takový symbol vlastně, že každý, kdo sem přijde, si může najít své křeslo podle toho vlastně, jak mu sedí. Ačkoliv je ten stůl sešikmený, tak my jsme pořád schopni na něm konzumovat kafe nebo dát si decku nebo cokoliv jiného, protože ta hladina se nám nevylije, ale vlastně přemýšlíme o tom, nebo můžeme přemýšlet o tom vlastně, kdo teda skončí na tom konci toho stolu, protože tam už je místo jenom pro jednoho člověka. Je to taková jako trošku jako symbol nějakého jako růstu kariérního, anebo zároveň se můžete trošku představit jako jednání politiků na nějakém summitu, ale princip je spíš o tom, že rodiče jsou na jednom konci a ty děti na druhém, protože já jako rodič vždycky, když mám problém, když jdu s dětma, tak mě na mě volají, tati si tady, mami si tady, je to i doma nebo na hřišti kdekoliv a tady jsme všichni u jednoho stolu se všema a můžeme spolu vlastně trávit ten čas na design bloku. Ten název Veranda je takovým jako symbolickým názvem. Je to pro mě takový moment, když jsem přišel k babičce nebo když jdu na návštěvu, tak ta veranda s těma záclonema a s tím jedním stolem je takový předsálí, kde se vlastně ocitnete a pak čekáte, co se stane vevnitř. A pro mě je Malá dvorana přesně tohle. Do dvorany může každý, nemusí platit vstupný a tady se podívá nahoru. Lehkými dotyky zraku vidí různé torza artefaktu. Tamhle vidím, že nám kouká René Roubíček a sochy od Myslbeka a vlastně ho to svým způsobem může nalákat dovnitř.
1: Tady je ubrus, to je důležitá ještě věc.
2: Ano.
1: Říct, že tady je dlouhý ubrus, který je vlastně takový, mě to evokuje trochu tu chalupu, nebo přesně tak jako takový možná venkov, nebo takový jako domácí prostředí, protože on je červeno-bílý a kostkový.
2: Tak je to přesně takový symbol nějaký jako rustikální, ale zároveň je to zajímavý dekor díky za tu otázku, protože zatímco moderním umění dosud bojovalo několik mužů o pozici pioníra v abstraktním umění, tak ta kostka v tom textilu je daleko starší a ta abstrakce vlastně funguje už mnoho set a možná někdy i tisíce let díky tkalcovskému stavu, který pokládá to vlákno vlastně v nějaký osnově. Takže ta kostka tady má i jakýsi jako charakter nějakého dekoru, ale zároveň prvku, který je to vlastně červený čtverec na bílém pozadí. Několikrát multiplikovaný.
1: Vy máte ještě druhou část důležitou v design bloku a to je výstava výzdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu, kde máte výstavu fotosyntézy. Mohl byste k ní říct ještě pár slov?
2: Ona vychází z mojí předešlé tvorby, kdy jsem tvořil takové magmatické vázy a teď je posunuju dál. Každá ta váza je originál. Ta fotosyntéza je takový jako vlastně odbraz nebo symbol něčeho, co je pro mě zázrak. Chemická reakce se stává nějakým jako božským zároveň zároveň elementem, kdy vlastně dochází k přeměně něčeho, co nám dává život. Takže ty vázy beru jako takový lůno pro květinu, do kterého prostě vsazujete květiny a ty vázy jsou vystříbřené, mají různé barvy. Vy se vlastně stáváte tím dekorem. Ty vázy nemají dekor, ale mají jako povrch bublin, jako, které vychází z toho magmatického procesu výroby skla.
3: Se tak hezky lesknou.
2: Jsou se lesknou a vlastně odráží ten svůj vlastně okolní svět. To znamená, že vy a vaše rodina nebo váš interiér se stává dekorem toho povrchu, protože stává odrazem na, jako vlastně na něm.
3: Takže se tam vlastně uvidíme.
2: Takže se tam uvidíte i třeba několikrát. Takže je to jako vlastně symbolická věc, která to člověk jako vlastně si často i uvědomí, až když jako tu vázu vidí.
0: Verandu Maxima Velčovského si můžete v pražském Veletržním paláci prohlédnout po dobu trvání festivalu Design Block, tedy až do 11. října. A stejně tak je k vidění Velčovského výstava Fotosyntézy z výzdárně Pražského hradu v rámci Highcraftu.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit. Čína nekoupí většinový podíl v logistické firmě z německého přístavu Hamburg. Prodej zastavila německá vláda. Zdůvodnila to bezpečnostními ohledy. Prodej 80% logistické firmy Cipl do rukou čínského státního podniku Cosco už získal souhlas německého antimonopolního úřadu. Teď ho ale zastavilo ministerstvo hospodářství, které má obavy ze závislosti na Číně a nechce ohrozit německé a unijní dodavatelské řetězce. Janáčkova filharmonie Ostrava rozšiřuje nabídku vzdělávacích programů pro veřejnost. Připravila cyklus hudebních workshopů pro děti od 2 do 3 let a jejich rodiče. Seniorům je určen program Filharmonie Plus, který kombinuje hudební dílny, přednášky a setkání s hráči orchestru. Praktické dílny vede lektor Martin Ptáček a účastníci si na nich mohou vyzkoušet například zpěv, tanec, práci s partiturou nebo hru na jednoduché hudební nástroje. Počasí. Je oblačno až polojasno, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23, maxima na horách kolem 16 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Folkroková kapela Živo, Eduard Lalo a jeho hudba, nebo právě teď americká, respektive americko-britská zpěvačka Zara McFarlane. To je jen část hudební nabídky mezi 15. a 16. na Vltavě.

Jedna z nejoceňovanějších současných britských jazzových zpěvaček Zara McFarlane vám zpívala 7 minut po 15. hodině. Dáma, která se mimo jiné věnuje i dramatickému umění. A do divadla vás taky budeme mezi 15. a 16. na Vltavě zvát. Konkrétně na inscenaci, kterou připravil brněnský provázek, jmenuje se Everybody Cries a adresuje traumata a bolesti skutečných lidí na bázi skutečných příběhů. Bolesti světa, a to velmi nepokrytě adresovala ve svém projevu také Radka Denemarková, která spolu s dalšími autory hostuje na frankfurtském knižním veletrhu. My se s ní spojíme a budeme s ní hovořit už za okamžik. Literatuře je věnovaná i uvažování Ani Beaty Háblové, která je rovněž součástí této velké kulturní události, která propaguje českou kulturní scénu. Kultura a umění, nosné téma Vltavy mezi 15. a 16. také.

0: Eduard Lalo, skerco pro orchestr, právě doznělo 12 minut po 15. hodině. Nejen hudba dokáže přivést k zamyšlení, ale ke stišení a zamyšlení a taky pobouřit, třeba naštvat a zvednout lidi ze židlí. To se podařilo včera i na slavnostním zahájení Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je letos Česká republika čestným hostem, také našemu hostovi. Řeč je o spisovatelce Radce Dene Markové, autorce úspěšných románů Peníze od Hitler, Kobold nebo Hodiny z olova. Nejznámější česká autorka v německojazyčném prostoru je hlavní tváří naší národní prezentace. A teď je také hostem Vltavy. Zdravíme ji po telefonu do Frankfurtu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Váš projev včera otřásl konferenčním centrem frankfurtského výstaviště. Mluvila jste v něm o úpadku demokracie, omezování svobody slova, politickém hnědnutí Evropy, diktátu kapitalismu a o tom, že kde mluví peníze, tam mlčí pravda. Mě zaujalo už samotné oslovení, drazí přátelé literatury psané lidmi. Který z problémů současného světa v mnohonásobné krizi vám v tuto chvíli leží na srdci nejvíc?
1: Já si myslím, že všechno souvisí se vším a všechno je nutné vidět v širším kontextu, ale opravdu mě nejvíce trápí v rámci Evropy, že spousta lidí nechápe, co znamená svoboda a demokracie, že to není nic samozřejmého. A já mám pocit, že ten náš hlas a hlas literatury je také proto, abychom popisovali, co lidé nechtějí vidět a v takovémto mezičase, kdy můžeme ještě něco zachránit. A já všude vidím ve všech zemích, i v zemích Evropské unie, že i nezávislé umění, nezávislá literatura najednou začínají být v takové té situaci, že jsou nebezpeční, ale zároveň také nezávislí novináři. A samozřejmě kdykoliv jakýkoliv směr k autoritářským státům, tak to nezávislé umění najednou je nebezpečné, chtějí ho mít pod kontrolou a já mám pocit, že musíme v klidu varovat, nějakým způsobem se semknout a zdůrazňovat, co demokracie a humanismus znamenají, protože ta doba opravdu není snadná. V zádech máme umělou inteligenci nebo superinteligenci, která člověka už vůbec nebude potřebovat, ale my musíme zdůrazňovat, co znamená právě skutečná literatura psaná lidmi. A to je podstata humanismu a ta doba opravdu není jednoduchá nikde.
0: Má být tedy literatura politická, konec konců to bylo i téma vašeho zahajovacího vstupu. A možná, kdybychom to nějak ukotvili, do jaké míry si myslíte, že se má literatura protínat nebo potkávat s politikou?
1: Ono je to nepochopení, co já říkám, co dělám, co myslím. Přece když vznikne báseň, která je o květině, nebo o vlaštovce, nebo o jaru, tak už to samotné je nějaký vzkaz světu, třeba o humanismu. A to už je přece všechno je politika. To neznamená, že politice třeba píšu, mě jde o estetické kvality, o literární jazyk, ale já prostě žiju v této době, já jsem si tuto dobu nevymyslela, já jsem se do ní narodila a nebudu slepá k problémům této doby, nebudu slepá k tomu, že lidé prostě se najednou ocitají na okraji společnosti a jsou ještě odsunováni dál a dál, že tento svět patří jenom několika málo bohatým oligarchům, tak to prostě není a nemůže být. Prostě je tady nějaká skupina lidí, kteří se na nás obohacují a nemají právo se na nás obohacovat. A moji oblíbení autoři, autorky v dějinách světové literatury se vždycky vyjadřovali ke své době. A to mohli psát třeba o nešťastném manželství, mohli psát o vztazích, já to také tak dělám. To je prostě, ta slovo politika je zavádějící, je to prostě nějaký vztah ke světu, k době, ve které žijeme a já mě ty choroby této doby trápí a já k tomu nemůžu být slepá. A literatura opravdu je důležitá. Já neustále zdůrazňuji, že člověk bez knih je slepý.
0: Konec konců slovo může být nejen štítem hodnot, o něch jste mluvila, hodnot, které je třeba bránit, ale jazyk lze používat i k ovlivňování, manipulaci veřejného mediálního diskurzu, prostoru. Od kdy pozorujete takové nakládání se slovy? Myslíte si, že to je rys současnosti, anebo je to principiální jev?
1: Tak samozřejmě propaganda diktátoru existovala vždycky, ale pozoruju, myslím si, že to je tak od toho roku 2015 a pak samozřejmě to se ukázalo v době pandemie, že žijeme v době, kdy technologie opravdu zjednodušují dezinformace, konspirační teorie, lži. A já neustále zdůrazňuji, že svoboda projevu znamená svoboda ověřených informací, faktů, že to nemá být kultivování lží. To znamená, i dneska vidíme hybridní války, takže slovo je tak důležité, že se stalo jako boj o moc světa, znamená to je prostě boj o sílu slova. A já potřebuji zdůraznit, že my se tomu musíme nějakým způsobem vymezovat, vracet jazyku jeho význam, ověřovat informace, vůbec nepodléhat různým nesmyslům, konspiračním teoriím, lžím, protože samozřejmě ta záplava, ta bažina sociálních sítí a různých podcastů a bublin, my musíme na základě literatury naopak lidi sjednocovat.
0: V kontextu nejen technokratického vidění světa, který je symptomatický právě třeba pro totality, ale s rozvojem AI, což je tedy vlastně technologie zneužitelná na druhou. Máte nějakou představu, nebo co si myslíte o tom, jak bude v budoucnu ovlivňovat umělá inteligence tvůrčí procesy a právě literaturu a psaní?
1: Víte co, já mluvím o literaturu. Já prostě vidím daleko širší nebezpečí umělé inteligence a takzvané superinteligence, která člověka nebude potřebovat vůbec. To je absolutně nová totalita, kontrola každého člověka na této země kouly. Nebude vůbec člověk nebude důležitý. Proto já neustále varuju před tímto nebezpečím a umění, mluvím o opravdové literatuře, jako nějaký produkty, to ať si píše umělá inteligence, to bude psát lépe, ale skutečné umění tady bylo vždycky, že to je nový hlas, že ten člověk riskuje, jde nevyšlapanými cestami, my nesmíme dávat další texty, materiál umělé inteligenci. Já si myslím, že to byl největší podvat v dějinách lidstva, že si vývojové společnosti ukradly texty všech světových autorů, což myslím, že by se mělo řešit právně konečně. A vždycky to umění o tom, teď máme tolik skvělých autorů, autorek, kteří riskovali, kteří stálo je to život, ta vlastně jejich literatura, skončili v bázinci nebo pálili své rukopisy, protože to berou vážně. To je prostě součást života a je tam otisk duše. A pojmem duše žádná umělá inteligence si není rady.
0: Spisovatelka Radka Denemarková, nejpřekládanější česká autorka současnosti, již knihy se po celém světě čtou v 28 jazycích. Přímo na knižní veletrh do Frankfurtu se z ní znovu spojíme za chvíli.

jenom třísky v dlaních. Nic víc nemám na nich, když jsem tě kolem ramen vzal. Řekla jsi, kam pak jedem?

0: Říjen lesy spálil, tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.
1: Prvněkrát. Píseň folklorkové kapely Živo z alba Moritáty a romance zní Odpolední Vltavou 23 minut po 15. hodině. Úkol literatury je jednoduchý, nebát se a nelhat, odkrývat lži, posílit pravdu, dát hlas obětem, které hlas nemají, říká spisovatelka Radka Denemarková. Známá svými otevřenými, možná někde až provokativními politickými postoji i knihami, ve kterých mimo jiné analyzuje mechanismy moci a kritizuje nejen politickou manipulaci a totalitní systémy, které pošlapávají lidská práva a drtí lidskou důstojnost. Autorka díla, přeloženého téměř do 30 světových jazyků, je hlavní tváří letošního čestného hostování České republiky na frankfurtském knižním veletrhu, odkud se znovu hlásí do vysílání Odpolední Vltavy. Tak tedy ještě jednou dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak s vámi rezonuje motto českého hostování Českozemě na pobřeží? A vystihuje podle vás dobře českou literární historii i současnost?
2: Já jsem z toho motta měla velkou radost, protože to je nejen otázka vazby na Shakespeara, ale je to i moje oblíbená báseň Čechy na pobřeží od Ingeborg Bachmann, rakouské autorky, a zároveň jsem si říkala, že na to se dá krásně naroubovat nová perspektiva české literatury, že jsme součástí Evropy, lidstva, světa, že ta literatura vlastně nezná hranice.
1: Kontextu hranic a vlastně i dosahů české kultury v Evropě, ve světě a i v kontextu frankfurtského hostování. Je možné považovat v kontextu čestných hostování jiných zemí světa tu českou prezentaci za zajímavou a její koncepce podle vás dostatečně dramaturgicky propracovaná, nebo jakou myslíte, že má šanci třeba zaujmout i ve veletržní konkurenci ostatních velkých literatur?
2: Já si myslím, že to je tradice Frankfurtu. Já jsem tady už po 18. po každé jsem tady objevila v každé hostující zemi skvělou literaturu, která byla konečně přeložená. Pamatuju, že jsem byla nadšená z norské literatury, z gruzínské literatury, která by jinak nevyšla v celku. A opravdu ten zájem je tady návštěvníků tradičně veliký, je důležitý a je to samozřejmě těžké připravit všechny ty akce, ale musím říct, že jsem zatím velice, velice nadšená, protože ta návštěvnost je obří. Já jsem měla první diskuzi se svou tajvanskou přítelkyní a když to muselo být za bezpečnostních různých opatření, protože samozřejmě čínská strana byla proti naší diskuzi, že mám zákaz do Číny a nebylo to jednoduché. Tak ten frankfurtský knižní veletrh je skutečně otevřený světu, setkávají se tu lidé z více jak 175 zemí a tím pádem je to opravdu nesmírně obohacující, protože to jsou diskuze o literatuře a najednou ta Česká republika je v jiném kontextu, velice civilizovaném, mimo ty politické různé naše nešťastné pozice, v jakémsi kontextu něčeho, na co zapomínáme, a to je kultura a je to i ten krásný pojem, který zavedl Johann Wolfgang Goethe, světová literatura, a najednou vidíte, že jsme její součástí. A že Česká republika, jestli o ní někdo ve světě ví, tak je to jenom díky lidem, kteří se zabývali literaturou, jako lidé jako Jan Amos Komenský, Václav Havel a tak dále, a to je najednou obrovská radost, že jsme součástí nejlepších tradic evropského humanismu.
1: Ještě k čestné držitelce prestižní mezinárodní Bookerovy ceny, právě zmíněné tajvanské spisovatelce Yang Shuangzi, se kterou vystupujete. Můžete říct, v čem se třeba s touto autorkou prolínáte a jak se ta vaše témata vzájemně potkávala při onom zmíněném setkání?
2: No, já jsem ráda, myslím. Máme dlouho, známe se z Tajvanu a vlastně ten náš přístup k té literatuře podobný v jedné věci, že když se zabýváme minulostí, historií, totalitami, prostoru, kde jsme se narodili, tak stále píšeme stejně o nás, o této době, o chorobách této doby a ukazujeme, že vlastně lidé všude na světě jsou stejní, mají stejná dilemata se svým životem, jak dát tomu životu smysl, ale hlavně ukazujeme, jak nás ovlivňuje systém, ve kterém žijeme a musíme ty různé podoby svobod i na té nejintimnější úrovni opravdu obhajovat a je to všude na světě těžké.
1: Dovolte mi tady ještě jednu osobní otázku. Předpokládám, že vyvrcholením veletrhu pro vás bude páteční světová premiéra dokumentu Za slovo ručím životem, který o vás natočila slovenská režisérka Slobodana Radun. Jak vás zachytila?
2: No, já si myslím, že to je vždycky pohled režiséra, režisérky a každý by měl vidět jinak, ale já jsem byla nesmírně ráda, že měli tu odvahu a oni mě doprovázeli rok a půl. Jako nezničilo je tempo toho mého života divokého, takže se mnou byli na Tajvanu, byli se mnou v Izraeli, byli se mnou v Palestíně, prostě v mnoha různých zemích a já jsem právě chtěla ukázat, co pro mě osobně znamená literatura. Že se spoustu věcí takzvaně obětovala, ale mám k ní odpovědnost až do posledního dechu. Já vždycky říkám, já jsem si ten talent nevybrala, ten talent si vybral mě a já prostě tu literaturu dám. To je pro mě zásadní tón mého života. Já ji nepíšu, já ji žiju.
1: Spisovatelka Radka Denemarková, učí hlas i tvář čestného hostování České republiky na frankfurtském knižním veletrhu. Hostem odpolední Vltavy spojila se s námi přímo z centra dění. My vám za to moc děkujeme. Ať se vám všechna vaše vystoupení, setkání, veletržní plány i cíle vydaří.
2: Já vám nesmírně děkuji a přeju všem posluchačům hlavně odvahu pro každý den. Děkuju.

0: kvintet pro klarinet, housle, dvě violy a violončelo B-dur opus 95 Františka Vincence Kramáře. Tedy jeho třetí část právě dozněla 39 minut po 15. hodině na Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A my míříme na divadelní prkna s provokativní otázkou. Kolik slz unese jeden divadelní večer? Brněnská husa na provázku se rok ptala lidí z celé České republiky, co je v nejtěžších chvílích udrželo na nohou. Ze zaslaných odpovědí tvůrčí tým v čele s režisérem Janem Mikuláškem posléze vytvořil inscenaci Everybody Cries, původně nazvanou Everybody Hurts. A na jevišti stojí 8 herců, spousta zrcadel, 131 skutečných příběhů. Je to divadlo, je to terapie, nebo čím je vlastně ona inscenace? Tak na to se ptáme divadelního publicisty Luboše Marečka, který navštívil první reprízu, a já jej zdravím ve vysílání. Dobrý den.
2: A já vás zdravím z Brna, hezký den.
0: Jen čistě stručně a technicky, proč se změnil prémiový název titulu Everybody Hurts na Everybody Cries? To se v divadle příliš často nestává.
2: Ano, vidím, že vás to taky trápí. Já jsem jako investigativně šel, dokonce mě to vysvětlovala za dramaturgyni, proč to je, to kvůli autorským právům vlastně té na samotnou slavnou píseň kapely R.E.M., která zazní teda stejně v inscenaci nakonec jako cover, ale už nenese ten titul. Pro mě je to symbolické, píseň z názvu zmizela, ale v inscenaci zůstala. A pak, jak jsem byl informovaný, je tu i druhý, poetičtější důvod, a toho jsem byl svědkem. Diváci jsou dojatí a v sále se opravdu pláče, takže Everybody Cries nakonec sedí líp, než kdo by čekal.
0: A nebude to tak bolet, až kdyby přišlo na nějaký spor o autorská práva.
2: Je to tak.
0: Divadlo se zeptalo lidí na nejtěžší chvíli jejich života. No, jak se takový materiál dá zahrát, aby nevznikla nějaká velmi schematická přednáška o cizím neštěstí?
2: No, docela těžko. Mikulášek, vy jste něco málo naznačil v tom ohlášení. Mikulášek zvolil se svým inscenačním týmem skutečně takovou radikální skromnost. Na jevišti je holá bílá výseč na zemi, kolem jsou zrcadla průsvitná, 8 herců a mikrofony nebo mikroporty. I mikrofony tam teda hrají, žádná velká iluze, holý prostor, hlasy a střídmost, která nutí diváka vlastně poslouchat a nejenom přihlížet. Nikdo tu nehraje to cizí neštěstí, herci ho spíš jakýmsi způsobem traktují jako jakési zpovědi a je to spíš pozorování a pitvání míst, teda dost temných kazuistik, které poslali diváci, a samozřejmě jsou citlivě citované a inscenované, není to na jméno. Pořád se přitom opakuje takové jednoduché pravidlo, když na scénu přichází nějaký nový herec, tak všichni se na něj dívají. Já jsem si to přečetl tak, že vlastně toto divadlo má nejdřív učit jako nahlédnout a až potom teprve zajímat nějaký postoj nebo nedej bože soudit. Přednášce se teda vyhýbá tady tímto způsobem, hudbou, pohybem, zrcadly, která se nakonec prosvítí, a jak jste se mě ptala, soubor se sejde a hrají tam vlastně tu zmíněnou píseň.
0: Titulky na promítacím zařízení nad jevištěm počítají dny, ankety, slova i politiky, kteří neodpověděli. Je takové číslo v divadle spíš lékem na smutek, nebo je pro vás spíše pomyslnou zástěrkou, řekněme?
2: No, já bych řekl, nebo mě to teda brzdilo, inscenace důsledně, skutečně důsledně vročuje a počítá všechno, kdy se anketa spustila, kolik přišlo příběhu, která slova se opakují nejčastěji, že od politiků nepřišel ani jeden, a ze 200 oslovených veřejně známých osobností odpovědělo jen 26. Tyto údaje statistické v takové míře servírované to možné dojetí jak kdyby dost ochladí, ale zároveň podle mě přitom o ničem nerozhodují, jako tímto způsobem prorůstá tím představením čas a dává tomu syrovému nebo surovému místě až materiálu takový chladný rámec, který opravdu brání nějakému prostě mokvajícímu sentimentu stran toho publika. Je to ostatně i takový Mikuláškův rukopis nebo styl, kdy jako dojetí střídá takový střízlivý údaj. Ale jak jste se mě ptal, ta čísla jsou pro mě tak trochu i alibi, když se opřete o tolik příběhů a statistik, tak kdo by si potom troufl říct, že tam v tom divadle něco chybí.
0: Jedna věc je ta rytmika, o které jste mluvil. Ovšem důležité připomenout, že uprostřed večera, tedy uprostřed toho představení, se na chvíli taky změní tón. Tak co se konkrétně stane a jak si vysvětlujete změnu žánrového kurzu, která nastane?
2: Ano, to je, to skutečně nejucelenější a vlastně jediná skutečně komická chvíle večera, když se přiběhy ty temné, dusné příběhy nahromadí až k zahlcení, tak herec Goran Majo přeruší představení, omluví se, že už toho bylo trochu moc a začne hledat něco pozitivního, rozjede se takovou jakousi stále hysteričtější litaný optimismu, kdy vzpomíná prášky, antidepresiva, voné svíčka, heslo positive vibes only a vše se to rozpadá v neustálém opakovaném padám, vstávám, až se nakonec herec sám zhroutí. Já si myslím, že jak jste se ptal, že jsem si to vysvětloval tím, že ta ponurost potřebuje jakousi protiváhu a ta tu nevychází z útěchy, ale vlastně z grotesky, jako nic se teda tady ale nezlehčuje, to bych chtěl podtrhnout. Kdo předtím poslouchal, tak najednou se může dokonce i zasmát a inscenace si vlastně dovoluje lehce zesměšnit i ten vlastní žánr, což je paradoxně velmi prospívá.
0: Ten tragikovinský moment, věřím, působivý. Ovšem nezapomeňme, že divadlo pracuje s reálnými tragédiemi, o kterých vlastně pochybovat nelze. Jak to působí na kritika a co podle vás si z toho odnáší divák prožitkově?
2: Tak já odpovím nejdřív sám za sebe. Já jsem naznačil, nebo možná doufám, že je to slyšet z mého tónu, že jsem byl trošku rezervovaný, protože jsem měl místy pocit až takového jenom statistikou obitého citového vydíráníčka. Příběhy jsou citlivě vybrané i nainscenované, ale divákovi vlastně je v zajetí, jako jo, taky zbývá jediné přípustné gesto a dojímat se, kdo by si konec konců troufl pochybovat o cizí tragédii. A dojímat se je skutečně legitimní, jenomže tady je to místy skoro až povinnost a kritik nemá vlastně jak potom kriticky to prostřelit. Uteču se teda k divákům, já neříkám, že je to za mě, že je to špatná inscenace. Pointa je to, že sdílení těch pocitů je asi vlastně opravdu důležité a terapeutické. A na závěr, ale si myslím, že ten kaleidoskop příběhu vyznívá poněkud rozpačitě, protože se nepodařilo najít takový údernější a přiléhavý divadelní tvar. Jinak to asi viděli diváci, protože některé z nich jsem skutečně, ne everybody cries, ale některé z nich jsem viděl plakat.
0: Říká divadelní publicista Luboš Mareček a zhodnotil tak novinku brněnského divadla Husa na provázku Everybody Cries. Díky.
2: Hezký den z Brna, nashledanou.

0: Jen pro ten dnešní den zpíval Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Ovšem tato píseň se zaskvěla ve velmi slavném filmu Kristián, kde zpíval a šeptal do ucha Adině Mandlové, onen milovník, právě tuto frázi. Žít přítomným okamžikem. Konec konců toho se týká i úvaha architektky a básnířky Anny Beáty Háblové. Nese název Teď, právě teď. A já jim připomenu, že Anna Beáta Háblová je také součástí frankfurtského literárního veletrhu, jehož je součástí i česká delegace.
1: Jihomoravská pole jsou jako otevřené dlaně. S remísky a cestami, jako by měly i prsty, které se snaží uchopit horizont. A na obzoru těch zvoucích rukou a na konci obce Nesvačilka stojí válcová dřevostavba s jemnou špicí. Kaple Panny Marie Bolestné je něčím mezi stromem, majákem, úlem a chrámem. Úchvatně jednoduchá a uvnitř působivá díky souhře pronikajícího světla. Její válcová hmota na věčitém půdorysu s kamennou podezdívkou a jedlovými trámy opracovanými pouze sekirami jako by byla sama zhmotněnou touhou po kapli. První sbírka na stavbu totiž vznikla už v roce 1920, ale válka a později komunismus záměr přerušili. Své realizace se tak dočkala až o 100 let později, díky iniciaci faráře, darům, práci farníků a také architekta Jana Říčného. Kaple v Nesvačilce je jeden z mnoha projektů, které momentálně prezentuje výstava More is Now ve Frankfurtském muzeu architektury. Název výstavy je odkazem k heslu minimalistického modernismu a stavbám Mise van der Rohe. Less is more. Méně je více. Postmodernismus si pak heslo upravil na less is a bore, tedy méně je nuda. Paradigma doby se ale stále mění a tím se mění i hesla, kterými věci uchopujeme. Ještě před týdnem jsem seděla v přednáškovém sále Frankfurtského muzea a dívala se i na prezentaci výstavy a také Janovy skici kaple. Byly to kresby hledající tu nejjednodušší a nejúčinnější formu. Jejich autentičnost mě vrátila o 20 let zpátky do doby studií, kdy se nám v každém pohybu tuškou zhmotňovaly v představách prostory jako náruče pro život a smysluplné pobývání. Přesně takovými náručemi jsou i ostatní vystavované projekty, vybrané kurátorkou Helenou Doudovou. Náplavka v Plzni od ateliéru k světu, úprava pražského planetária od Kolkol, sauna v kupce Sena od A1 Architects nebo oživení pražského viaduktu od CCEA. A také pěší lávka, skatepark, galerie nebo adaptace obilného sila. More is Now totiž ukazuje na tu část české tvorby, která se zajímá více o obyčejnost než o exkluzivitu, více o komunitní charakter než o velký development. Prezentované projekty jsou hlavně ty, které oživují veřejný prostor nebo jsou zdařilými rekonstrukcemi. More is Now, více je teď. Více je tady a teď, v obyčejnosti, jednoduchosti, každodennosti. Projít se krajinou a zhluboka se nadechnout podzimního dne. Připravit jídlo a pak ho společně sníst. Pohladit kocoura, udělat s dcerou úkoly a zjistit, jak se daří mojí mámě s demencí. Být ráda za to, že jsme celkem zdraví. Uvařit si čaj, nepohádat se a pokud ano, tak se zase rychle usmířit. Tady a teď nemyslet na minulost, která už není, a nebát se budoucnosti, pokud ji nedokážu ovlivnit. Nechat se obejmout domem nebo se naopak rozpustit v krajině. Ztratit se v čase jinde než scrollováním. Být na chvíli jako vítr a pohledem česat koruny stromů. Vstávám od počítače a jdu ven. Udělat něco konečně důležitého. Zaklonit hlavu a pohladit mraky. A prostě si říct, teď. To samo o sobě je už tak hodně. Právě.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Světová zdravotnická organizace WHO požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko o WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. Podle Mezinárodní organizace pro migraci kvůli bojům v Jemenu své domovy opustilo přes 200 tisíc lidí. Počet vysídlených tak od poloviny září stoupl zhruba o 120 tisíc. Migrační krize přichází po obnovení ozbrojeného konfliktu mezi vládními jednotkami a povstaleckým hnutím Husíů. Šéfka organizace pro migraci Amy Poupová v Ženevě vyzvala k navýšení finanční pomoci pro zajištění přístřeší a potravin. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října v 64 letech. Počasí. V noci bude polojasno, nebo skoro jasno, ojediněle se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, během noci bude od západu s výjimkou východu území přibývat oblačnost, nejnižší teploty 10 až 5 stupňů Celsia, při mírném větru hlavně ve východní polovině Moravy a ve Slezsku 14 až 10 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 9. Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jeho východě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky částečné a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů Celsia, jinak 19 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 15. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Různé hlasy, různí interpreti, různí autoři. Hudba Mozartova, hlas Sarah Vaughan nebo právě teď autorský písničkářský počin Jiřího Smrže. Na Vltavě po 16. hodině.
2: Osype Emiljeviči, zima je zas.

nevěřu vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipe Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci.

0: Zpíval Jiří Smrš motem, jeho alba je postřeh opsaní svých písní, které považuje vždy za trochu nedokončené. Slyšeli jsme píseň Osipe Emilievici z alba Nedokončené Jiřího Smrže. V odpolední Vltavě 8 minut po 16. hodině.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A Saša Michailidis vás přivítá se svými hosty už za 22 minut právě na vlnách Vltavy. A i to dnešní téma bude aktuální, konec konců i v kontextu kritického projevu Radky Denemarkové o mediální scéně svobodě slova. Připomeňme, že českou mediální scénu v posledních letech obohatilo několik projektů, které si dali za cíl rozvíjet u nás nezávislou žurnalistiku. Projektu, za kterými stojí novináři, nikoli silné mediální doby. Ty už mají vybudovanou manažerskou strukturu, zatímco právě ony projekty nikoliv. Po prvním kroku, tedy snaze zaujmout, získat pravidelné čtenáře a odběratele novinářského obsahu, přichází ještě další krok, a to takový mediální projekt vybudovaný takzvaně na zelené louce udržet. Jak je to náročné? Kde brát právě ony manažery, tedy, kteří by dokázali takové menší nezávislé projekty řídit? Saša Michailidis se bude ptát jednoho ze šéfredaktorů projektu zaměřeného na pomalou žurnalistiku Page Not Found, novináře Jakuba Zelenky, a zakladatele a šéfredaktora reportážního webu Voxpot, válečného reportéra Vojtěcha Boháče. Po půl páté na Vltavě.

Dozněla malá noční hudba, tedy její čtvrtá závěrečná část Rondo Allegro Wolfganga Amadea Mozarta. Dneškem taky končí sedmidílný cyklus, který věnujeme Jiřímu Suchému. Písničkář, výtvarník a divadelník patří k lidem, kteří značnou měrou ovlivnili a stále ovlivňují československou a českou kulturu. V cyklu Tomáše Piláta, který znovu uvádíme k 95. narozeninám Jiřího Suchého, jsme si ho připomněli jako divadelníka, filmaře, literáta, výtvarníka a sběratele. Samostatnou část jsme věnovali jeho spolupráci s Jiřím Šlitrem. V dnešním závěrečném díle Jiří Suchý zavzpomíná na důležité životní okamžiky a lidi, které potkal.

0: tiše skrotne a my jen žasnem, co se může stát.
1: Jiří Suchý, vzpomínky na přelomové okamžiky a osobnosti, které prošly jeho životem. V roce 1977 moderoval pan Suchý dva legendární večery s Janem Verichem.
2: Byl to pro mě takový moment, který se dá těžko jaksi vylíčit, protože Jan Verich a Voskovec a později Horníček, to byli pro mě, po pánu bohu, byli na řadě hned oni, jo? A teď já jsem najednou s ním stál na scéně a vedli jsme dialog. To bylo něco neuvěřitelného pro mě, poněvadž, co vám mám říkat, já jsem třeba v Karlových Varech, když mě bylo asi 17 let, tak jsem měl kameru a říkal jsem si, na festivalu natočím si Jana Vericha. Já jsem ho točil pořád jenom zezadu, poněvadž jsem si netrouf si stoupnout před něj. Tak mám asi 30 minut Jana Vericha zezadu. A teď s tímhletím člověkem jsem najednou stál na pódiu Lucerny a povídali jsme si, tak pro mě to byl nesmírný zážitek.
1: Vzpomínáte na atmosféru v té Lucerně, ty lidi byli asi hodně vděční.
2: Jan Verich vystoupil a rozhlídl se po tom sále a říkal, jsem strašně šťastný, že je tady tolik mladých lidí. A ta atmosféra byla výtečná, poněvadž tam se sešlo značný procento lidí, kteří ho viděli v životě ponejprv, poněvadž byli natolik mladí, že už ten zákaz, který koncem 60. let nebo začátkem 70. let vlastně přišel, tak ten je odstříhl už od této osobnosti a teď oni na něj šli a viděli ho, zažili ho, takže tam byly ovace, ten potlesk prostě nebral konce. Zvlášť ještě, když nechal pozdravovat Voskovce, když vyřídil mu, poněvadž se to natáčelo na magnetofonový pásek a Lucerna tedy odsouhlasila, že to má poslat Voskovcovi, tak to byl, já si myslím, nezažil takhle veliký ovace nikdy.
1: Přátelství pojilo Jiřího Suchého i s Václavem Havlem.
3: Václav Havel kdysi byl naším stálým návštěvníkem a myslím, že měl semafor rád. Vím, že jednou v době jako disident, kdy zrovna nebyl v kriminálu, zřejmě byl na nějakým večírku, kde se zpívaly naše písničky a on v povznesené náladě mě napsal dopis tuškou na takový papíry, který tam někde sehnal, vytržený z bloku. Tuškou tam napsal takový vyznání, velice krásně mě tam oceňuje až moc. A já to ráno našel v kastlíku doma, takže to bylo pro mě velmi příjemné překvapení. Že? No potom on si na mě vzpomněl, když uděloval státní vyznamenání, tak já byl hned v prvním kole, hned vedle Voskovce a Vericha, což bylo pro mě ještě o to významnější.
1: A perlička, Jiří Suchý seznámil Václava Havla s jeho pozdější manželkou, herečkou Dagmar Veškrnovou.
2: My jsme měli 40 let a já jsem je pozval tenkrát ještě jako disidenta a seznámil jsem je prostě. Paní Dášu Veškrnovou jsem znal už dřív a Václava Havla taky. No a když se tam octli v jedné místnosti, tak jsem považoval za povinnost je představit. A to byla moje celá role, pak jsem jaksi se odplul a to ostatní už jsem nechal na nich.
1: Smutnější vzpomínky má Jiří Suchý na komunistickou STB a taky na své rodiště město Plzeň. Tedy dávné vzpomínky na tu Plzeň, ty nové jsou mnohem veselější.
4: Já se tam vracím velmi často a velice rád taky. A navíc jsem čestným občanem města Plzně, že jo, takže já tam pořád patřím. A přesto, že jsem tam strávil vlastně rok svýho života, ten první rok, pak jsem se přestěhoval do Klatov, ne, že by se mě v Plzni tehdy nelíbilo, ale rodiče se tak nějak rozhodli, poněvadž oni byli z Klatov, ale v Plzni mám dodnes příbuzný a jezdím tam a vystupujeme tam velmi často taky a prostě Plzeň je to zvláštní, ale prostě to, že to je rodiště, přirostla mě k srdci a zvlášť ona teďka poslední dobou velice zkrásněla ve srovnání s válečnou Plzní, kdy jsem tam jezdíval, dokonce ještě, když byla rozbombardovaná. To byl velice tristní pohled, že jo, když jsem přijel na to nádraží a tam byly udělány z trámu takový tunely, kudy ty cestující vylejzali ven, poněvadž to nádraží, to byla ruina, že jo, bylo vybombardované a teď jsem šel tam dokonce v takový vilový čtvrti. Úplně pravidelně každá druhá vila byla zbořená. Jak ty bomby dopadaly a letadla lítaly, tak vždycky přeskočili tu jednu, dopadali vždycky na každou sudou nebo na každou lichou, já nevím, vilku. A teď to bylo tak tristní, když jsem viděl, samozřejmě v tom prvním patře tam byly ještě zbytky zařízení a jak to tam měli vymalováno a prostě viděl jsem, kde ty lidi žili a no bylo to hrozný.
5: Těsně po listopadu byl pořad, kde seděli kolem stolu různí umělci, kteří nemohli svého času tvořit, nebo ne tak, jak by si představovali. Každý říkal, jak byl statečný a jak se té cenzuře bránil a co všechno dělal. A vy jste tam řekl, a za mnou přišli cenzuři a řekli, ať to změním, tak já jsem se zakabonil a změnil jsem to. Vy jste se nikdy vlastně nechlubil osobní statečností, byť jste podepsal 2000 slov i několik vět.
4: Taky jsem nějak extra statečný nebyl. Třeba když mě STB přemlouvalo, že mě vyšli do Spojených států, abych tam zjistil v New Yorku, prostě jak se žijou naši krajani, že mám jejich důvěru a že oni měli co řeknou a tak, tak já jsem nebyl schopnej říct, ať s tím jdou do háje, řekl jsem jim, že prostě nemůžu lítat, poněvadž mě špatně v letadle. Jo. Takže to zase není taková velká statečnost. Na tuhle tu výmluvu jsem ovšem potom doplatil, protože asi 2 roky na to mě pozval Miloš Forman do Ameriky, ale já jsem věděl, že oni mě nikam nepustí, ale ten Miloš byl vytrvalý a napsal ministru vnitra Obzinovi, že by rád mě tam pozval a ten ministr udělal výjimku a že tam můžu tedy jet za tím Formanem. Ale já jsem musel říct, že to nejde, že je mi špatně v letadle, přestože to nebyla pravda. Ale nemohl jsem se najednou uzdravit, že jo, to bych se příliš proflákl. Oni mě furt k něčemu nutili. Jednou jsem docela ochotně přijal funkci, kterou opustil, když jsme byli v Holandsku, tak tuhle tu funkci opustil estebák nám přidělený, protože se profláklo, že je estebák a celý soubor mu to dával pocítit. A on přišel za mnou a řekl, podívejte se, já už tady nemám co dělat, ale potřebuju, aby někdo napsal zprávu, jak se choval soubor v zahraničí a to budete vy. Tak jsem říkal, no tak je to divný, já mám psát zprávu a pak jsem si říkal, je to vlastně výhoda, poněvadž já vím, jak co napíšu a kdybych to odmít, tak Bůh ví, kdo by to dostal, tuhle funkci, a Bůh ví, co by napsal, že jo. Tak jsem prostě řekl, ano, já to přijímám a tak, a když jsem se vrátil, tak jsem myslel, že to vyšumí, ale oni trvali na tom, že musím tu zprávu napsat. A tak jsem napsal, že soubor vzorně zastupoval zájmy Socialistické republiky a že se choval, že tam nedošlo k ničemu, no a takže to byla moje zpráva o chování divadla Semafor v zahraničí. Takže jsem vlastně tam byl ve funkci státní bezpečnosti. Já, možná, že proto mě začali evidovat jako, já jsem se v Cibulkových seznamech, jsem se tam najednou objevil, takže oni zřejmě si mě tam už jaksi vyhlídli a že budu spolupracovat, já jsem moc nespolupracoval, bohu dík.
1: A výhledy Jiřího Suchého, jak říká, stáří je ještě daleko.
2: Já mám takový velký vzor v tomto směru, a sice Johannes Hesters, německý herec holandského původu. Když mu bylo 106, tak dělal one man show a projel s tím celý Německo. Zemřel ve 108. A to je můj veliký vzor. Takže kdyby se mi podařilo do těch 106 být aktivní, tak potom, ať je to stáří dlouhý, jak chce.

0: Právě dospívala skvělá americká zpěvačka Sarah Vaughan. A ještě předtím zněl závěrečný díl seriálu Tomáše Piláta, který jsme znovu uvedli k 95. narozeninám Jiřího Suchého. Jiří Suchý tentokrát mluvil o důležitých momentech a lidech, které potkal. A my jsme také slyšeli ukázku z jeho písně Když doba zlá a písně dvojice Suchý-Schlitter Vyvěste fangle. Odpolední Vltava je pomalu, ale jistě ve svém finále. Fangle vyvěšovat nemusíte, ale můžete poslouchat dál. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech David Hamr, za techniku také mistr zvuku Viktor Láně a editor Jan Zítka.
1: Seznamte se s lidmi, kteří žijí kulturou.
2: Vizitka. V hodinovém rozhovoru představujeme osobnosti kulturní scény.
1: Moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
2: Od pondělí do pátku od 10 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Českou mediální scénu v posledních letech obohatilo několik projektů, které se daly za cíl rozvíjet u nás nezávislou žurnalistiku a za kterými stojí novinářky a novináři, nikoli silné mediální domy se svou už vybudovanou manažerskou strukturou. Po prvním kroku, tedy snaze zaujmout, získat pravidelné čtenáře a odběratele novinářského obsahu, přichází ale ten krok další, a to mediální projekt, vybudovaný takzvaně na zelené louce, udržet. Jak náročné to je? Kde brát právě manažery, kteří by dokázali takové menší a nezávislé projekty nebo startupy řídit? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi jeden ze šéfredaktorů projektu zaměřeného na pomalou žurnalistiku Page Not Found a novinář Jakub Zelenka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A zakladatel a šéfredaktor reportážního webu Voxpot Vojtěch Boháč. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne i vám.
0: Vojtěchu, vy jste rozjel celý ten náš pořad tím, že jste udělal post, na kterém jste napsal, že po roce, kdy jste se věnoval

0: se vám rozrůstá, nás ve Voxpotu je teď 13 a tam už je potřeba nějaká péče o ty lidi a ta práce šéfredaktora, práce novináře je extrémně jiná. Já bych řekl, že jako šéfredaktorská práce by měla být primárně pečující, že vlastně víte, kdo je kdo, jaké má cíle, čeho by chtěli dosáhnout ty lidi, víte, na čem dělají, jak to udělat lepší a nějakým způsobem o ně pečujete a jste dost v pozadí a vlastně to vaše dílo je to, že celá ta redakce funguje. A zatímco, když jste novinář, tak jste ten, kdo má být vidět, který přichází s kauzama, který dělá vlastně ty zápichy, zářezy do té veřejné debaty a vlastně sloučit tady ty dva typy plného úvazku je hrozně těžké i v tom, že když rozvíjíte jeden, tak vůbec nerozvíjíte druhý a jako oni spolu, i když zvenku se to může zdát, že to je podobné, tak oni ve skutečnosti jsou extrémně rozdílné. A já vlastně teď hledám ten balanc mezi tou šéfredaktorskou prací a tou novinářskou a ten je někde jako v tom, že máte vlastně kolektiv nějakých silných tvůrců, kteří jsou do nějaké míry samostatní, máte tam třeba jako tu spojující postavu nějakého editora, který vám pomáhá třeba s tou péčí, ale jako najít tady tenhle balanc s tím, že nemáte peníze na profesionálního mediálního manažera nebo manažerku, protože jsou drazí, je vlastně jako extrémně těžké, zvlášť když děláte zahraničí jako třeba my.
1: Jakoby já si pamatuju, když se rodil Page Not Found, jak vlastně to vznikalo, teď doufám, že to neřeknu jako ošklivě, ono to je v tom dobrém slovo, vlastně jsou na koleni a teď vlastně postupně jste si vybudovali redakci, která čítá zhruba kolik lidí?
2: 7 lidí.
1: 7 lidí. A ty zkušenosti jsou velmi podobné tomu, co říkal Vojtěch?
2: Vesměs ano. Navíc jsme trochu mladší projekt než Voxpot, ten už je skutečně stálicí na tom trhu a prošel se taky různýma vývojovýma stádiema od převážně videa až teďka do té investigativy, pokud se nepletu.
0: No, teďka je to takový back to video docela dost a udělali jsme velký kruh od videa, zase k videu, ale k jinému typu a vlastně tam hlavně zkoumáte tu distribuci a monetizaci.
1: K tomu se ještě dostaneme, ale zpátky k Page Not Found.
2: No tak i kdyby to nevzniklo úplně na koleně, tak si myslím, že je dobře, že to působí jako taková garážovka, protože lidi samozřejmě fandí tomu, co působí jako garážovka, když budu tady zcela pragmaticky. Můžeme si vzpomenout na začátky deníku N, který dával fotky, jak montuje židle. A to je projekt, do kterého bylo nasypáno několik desítek milionů od bohatých lidí, kteří nějak jako liberálně smýšlejí nebo prodemokraticky smýšlejí. To, co jsme se skutečně museli asi naučit, je jednak ta manažerská pozice a ta šéfredaktorská je trochu jakoby jiná, protože Vojta sice a já jsme jako šéfredaktoři, ale zároveň jsme i majitelé firm. A to je pozice, která před...
1: A zároveň novináři.
2: A to jsou pozice, které se ještě donedávna, když jako byly tradiční velké redakce ve velkých mediálních domech, dost jako... navzájem vylučovali, aby to dělala za první jedna osoba, protože šéfredaktor by neměl chodit za lidma, aby dostal peníze. Šéfredaktor by neměl řešit inzerci, šéfredaktor by neměl řešit třeba účetnictví. A teďka se tady zbíhají role, které zároveň kladou velký důraz na tu osobní integritu. Neřeknu ani novinářku, ale i osobní integritu. Protože najednou... člověk jako novinář samozřejmě řešil jakoby třeba nějaký zdroje a co je třeba etický, s kým se to rozhází, s kým se to nerozhází. Asi o tom byla celá řada nějakých podladů, kde se tohleto vysvětlovalo. Šéfredaktor pak řeší i takový ty vztahový věci. To je vlastně jako politická, řekněme, pozice. Ačkoliv se to
1: psychoterapeutická.
2: Politická i vzhledem k nějakým, jako, nechci říct jako stakeholderům, ale obecně, když naštvete třeba premiéra, tak bylo zvykem, že volá spíš tomu šéfredaktorovi, než tomu redaktorovi. Jo, protože to je ta větší páka. Že jo? A ten šéfredaktor by měl být něco, co odstíňuje ten tlak od té redakce. Ale teďka najednou je jako v pozici redaktora, šéfredaktora, schání prachy, řeší účetnictví a... to je nějaká nová zkušenost, ke který ta novinařina přichází a bude se s tím muset jakoby vypořádat, protože tady vidíme čím dál větší fragmentizaci trhu. Ať už je to, že lidi chodí na Hero Hero, jo, nebo to, že zakládají menší projekty, jako je Voxpot nebo Page Not Found. Jo, takže je tady celá řada otázek, které musíme jakoby řešit a není jednoduchá odpověď na to, jestli to jde dělat úplně jakoby dobře, to ukáže taky čas.
3: Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Bavíme se o budování a udržení menších mediálních projektů a také o výchově mediálních manažerů společně s Jakubem Zelenkou z Page Not Found a s Vojtěchem Boháčem z Voxpotu. Potřebujete manažera do svého projektu Voxpot. Víte, že by vám to pomohlo, ale zároveň víte, že to bude čerpat peníze, které se vám potom nevrátí, protože prostě na toho člověka žádný odběr nikdo neklikne. Tak jak z tohoto začarovaného kruhu ven?
0: No já bych k tomu ještě doplnil, že krom toho, že ti lidi nejsou ti mediální manažeři moc, tak už není úplně běžný, že by chtěli dělat za málo peněz jenom proto, že je to smysluplný. To jako už se taky nenachází. A když takový lidi najmete, tak dost často nejsou moc dobří. Jo? Jakože ono to fakt už nejde dělat úplně značení. A já jsem jednu dobu měl mediálního manažera. Rozešli jsme se s tím, že ta představa jako o podobě té práce je diametrálně odlišná a že mě to reálně nepomáhalo v tom, co jsem potřeboval, ale utratilo to dost peněz. Takže jako a teďka mám trošku takový jako stav, ve kterém se trošku bojím do toho skočit znova, protože přesně vážíte ty peníze. Jak do toho, no, prozkoumáváme různé cesty, určitě v tom může, na co jsem hodně zvědavý, jako co udělá s tady tím jako back officem a manažerstvím třeba nějaké jako AI nástroje, na které se dají outsourcovat určité kapacity a s tím, jak se to vyvíjí, tak si myslím, že právě na ten mediální management může zrovna AI být jako poměrně dobrý nástroj, který z plného úvazku udělá 0,2. A potom jako to, co říkal Kuba s tím, že tady nevyrostla ta generace, tak to je pravda a zároveň si myslím, ale že teďka už jsou projekty, ve kterých ta generace nějakých jako budoucích mediálních manažerů roste a jsou za to třeba i jako adekvátně zaplacení, ať už se bavíme o Hejfomu, o Tak momentu pod Českou televizí, o Refresheru a tak, kde jako nazrává třeba nějaká generace, co tady to s číslama a s tou redakcí bude umět, uvidíme, no, jestli v době, kdy budou opouštět tady ty jako mladší projekty a budou hledat nový místa, tak my na ně budeme mít peníze třeba, jo?
1: No a druhá otázka, která možná s tím souvisí. Obě dvě vaše média, ať už Voxpot anebo Page Not Found, vyrostla. Postupně se vlastně nabaluje ta agenda, nabaluje se počet lidí. Není ale cesta do určité míry třeba nerůstu? Jakube?
2: Inflace roste. Rostou tudíž i tlaky na zvyšování platů. Rostou ceny pronájmu, rostou ceny potravin, prostě všechno, je to jako strašně náročný. Při každý krize roste energie, což Vojta ví, protože to neustále popisuje. A prostě to člověk furt musí jít jakoby dopředu. No. Nemůže se v tomhle tom zastavit a zároveň každý ten projekt má nějakou hranici, kde narazí na nějaký strop a pak musí přijít buď nějaká inovace nebo nějaký směr, kudy se vydat, nebo pomalu umírá, co neroste, umírá, jak se říká v mediálním světě. A vidíme třeba u tradičních médií, že z té novinařiny přichází hodně třeba na tvorbu eventů, což je třeba příklad hodně ekonomických médií, jako je třeba Forbes nebo Hospodářské noviny, kde naopak ale dochází i k tomu, že se objímají s velkým biznesem. To znamená, že sponzoři těchto eventů jsou opravdu velké firmy, o kterých bych naopak tyhle ty média měl psát kriticky. A pak se tady dostáváme do toho, že nějaká zásadní forma příjmů vytváří ještě větší tlak na to, aby se psalo kriticky třeba o nějakých zájmových skupinách.
1: Akcent. Na Vltavě posloucháte pořad Akcent, mluvíme o budování především udržení menších mediálních projektů společně s jedním ze šéfredaktorů projektu zaměřeného na pomalou žurnalistiku Page Not Found a novinářem Jakubem Zelenkou a se zakladatelem a šéfredaktorem reportážního webu Voxpot Vojtěchem Boháčem. Jakube, je nějaká cesta ve sdružování, řekněme v hubování těch malých mediálních projektů? Teď dám příklad, že vznikne nějaký dům nezávislé žurnalistiky, ve kterém prostě se nebude muset řešit budova, internet, energie, ale vlastně bude se řešit jenom, kolik která redakce má svého místa. Nebo do takové situace jsme se ještě nedostali, aby malé projekty spolu spolupracovaly.
2: Ale malé projekty spolu spolupracují. Ty pobídky hlavně přichází skrze různé granty a různý tyhle ty příležitosti, kde spolupracují na větších projektech. To je velký motivátor k tomu, aby se spojovali a zároveň si rozstřídili i třeba administrativu o ten grant, nebo najali z toho grantu jednoho člověka, který to bude zpracovat. Ale spojit to do velkého mediálního domu neznamená automaticky náklady děleno třeba dvěma, když tam budou dvě média. To, co by šlo ale udělat, je jednak jako získávání inzerce, už tady vzniklo něco jako Kuráž média, který se snaží združovat víc médií a dohodnout cenu za inzerci pro ty rozdílné jakoby projekty. A to, co zoufalé podle mě chybí a do čeho by mohli směřovat peníze jakoby z těch fondů, aniž by to nějak zasáhlo tu nezávislost těch redakcí, tak to je třeba bezplatný právní poradenství. Mm-hmm. Bezplatní účetní poradenství, různé konzultace můžou, jsou to prostě věci, za které se kolikrát draze platí, třeba právník kolikrát vyjde za 3 000 jakoby na hodinu, jo? I když jakoby dobrý má zkušenosti s médiama, což je třeba i autorský honorář třeba za sloupek nebo komentář, jo. Takže se musí kalkulovat i s tímhletím.
0: Co je podle mě velké téma pro nezávislá média naší velikosti, tak je, dejme tomu, jako DPH na ten produkt, který my děláme, což by jako v hodně zemích, je to třeba bez DPH, to může ušetřit jako rozhodně na pozici 1 až 2 mediálních manažerů, jako v naší velikosti, nebo dalších novinářů. Hold v České republice, to politicky není stanovené jako asi tak záslužná činnost, takže bohužel, jako tady takové výjimky, které by nám pomohly dýchat, tu nemáme.
1: Děkujeme.
2: Já bych jenom doplnil, že DPH za předplatně 12%, ale zároveň by to čelilo nějakým výzvám i pro ten rozpočet, protože tady zároveň vedle těch novinářů máme i digitální tvůrce. Jo, a definovat vlastně, co je v dnešní době novinář, je poměrně těžké. Je to Václav Moravec se svým projektem pro 5 000 až 10 000 předplatitelů, třeba na Hero Hero. To je otázka. Jo. A kdybychom tohleto odprostili úplně od daně, tak by skutečně ty novináři se museli nějak jako jasně označovat, což je velký zásah do legislativy a mohlo by to být poměrně nebezpečný, tak v nějakých ohledech.
0: Zároveň se to řeší třeba na evropské úrovni, je to debata, která tady probíhá, která je jako nezbytná. Jo. Jsou různé modely z různých zemí, třeba v Německu nebo v Norsku máme model, kdy existuje jako nějaká samospráva, něco právě jako syndikát, který má nějaký kodex, kdo ho podepíše, ten může dostat kartičku, ale zároveň se někdo může k němu odvolávat, když má pocit, že tady to médium se podle toho kodexu nechovalo a podobně. Já si rozhodně myslím, že by to nemělo být psané v zákoně, že by právě zákon spíš měl počítat s nějakým samosprávným tělesem, který tady to říká, ale tohle je gigantický problém, kterému čelíme v souvislosti s platformama, když po nich chceme, ať tu kvalitní, fakt čekovanou a tak dál žurnalistiku dávají třeba víc do popředí, zatímco digitální tvůrci bez fakt checkingu, ať tady tohle nedělají a tak se vás zeptají, no ale kdo je teda médium? A my řekneme, no my to vlastně úplně nevíme. A to je v otázce daní, v otázce platform, v otázce plno dalších věcí. A je to jako na naší straně tady ten míč, aby my jsme si to řekli jako novináři.
1: No jo, jenže vy na to nemáte čas. Vy byste potřebovali řešit tedy podle toho, co říkáte, tak nejenom ty věci spojené s majetkem, nejenom ty věci spojené se šéfredaktorováním, ale ještě k tomu to, co vás nejvíce baví, tak je novinařina, takže chcete psát. A do toho ještě máte řešit systémové věci. Znovu se ptám, není vlastně jakoby ten digitální svět, který umožnil skutečně velkou svobodu v tom, kdo a jak rychle si může založit a jak rychle si může rozšířit nějaký mediální projekt. Nepřichází s tím vlastně spoustu malých, ale nakonec vlastně celkem velkých problémů, které ještě nejsou řešené?
2: Tak momentálně ta vlna těch lidí, co si zakládají vlastní mediální projekt, je taková, že jsou to spíš srdcaři, kteří jako byli asi dobrý novináři, nebo doufám, že byli dobrý novináři, nechci být jako, tohle to nechci jakoby hodnotit, a šli do nějakého rizika, do kterého jakoby třeba nemuseli jít, kdyby zůstali v nějaké jakoby redakci, jdou tam z nějakých pohnutek, mají nějakou vizi a i z dalších jakoby motivací a jsou ochotní to dělat třeba i za menší plat. Ale to neznamená, že tyhle ty novináři jsou třeba dobrý mediální manažeři, anebo že to chtějí dělat, nebo že se v tom cítí dobře, že to je jejich poslání. Jo. Já třeba vím, že mediální manažer prostě být nechci a jsem do toho dotlačený okolnostma. A pokud se toho nějakým způsobem zbavím, bude to jakoby super. A na koho to přehodit, jo? To se zase tady vracíme jakoby k té otázce. A samozřejmě ty projekty jsou odkázány ještě na to, že často ten novinář vstoupí do toho projektu, musí psát, jo, protože on, prostě ty jeho články táhnou, protože on je ten ksicht, nebo ten plagátový hoch, žena a tak. A když nepíše, tak to strašně dlouho trvá, než se to deleguje na někoho jiného. Protože vybudovat novou mediální značku, to je jakoby prostě běh na x let, jo, proti etablovaným jakoby médiím, jako třeba Mladá fronta Dnes, Lidový noviny už nejsou a tak dále a tak dále. Takže je tam jakoby hodně proměnejch, ale přijde mi, nebo mám pocit, když se bavím také s těma novinářima na těch různých menších projektech, že by radši víc psali, než řešili právě to DPHčko třeba.
1: Vojtěchu, zkušenosti ze zahraničí máme tady opravdu velké množství velmi sympatických mediálních projektů. Je možné, že dojde právě vlivem těch starostí o ten provoz k postupnému vyhoření a ukončení provozu. Jsou nějaké takové zkušenosti ze zahraničí?
0: Těch zkušeností, my jsme fakt teďka v takové době jako tvorby obrovského množství jako genetických kódů nových médií a já mám dost velkou zkušenost jako z východní Evropy, kde ty média jsou dost často silně závislé na grantech, zvlášť ze zahraničí a ze západní, kde naopak vznikají hrozně zajímavé business modely, ať už se podíváme na Semafor, americký Axios, plno dalších jako projektů, které si hledají nějakou tu cestu tím současným světem, ať už to je přes newslettery, TLDR projekt hodně silný na videa, Axios je ta jako právě novinařina té přítomnosti jako mezi lidma, co mají moc a můžou rozhodovat. A
1: nové, které jsou tedy ekonomicky soběstačné.
0: Které jsou ekonomicky soběstačné. To specifikum Česka je dvojí. Jednak to, že my jsme mezi tady tím světem těch jako grantových médií a těch business modelů i v ochotě lidí platit vlastně za média a nějaký jako zvyk tady tohle dělat. A zároveň já jsem v tom postu, od kterého jsme se tady na začátku odpíchli, tak zmiňoval, jako v jakých minusových číslech jsou velké české mediální domy. A možná jako i to, kdyby jako nestály za těmi velkými mediálními domy lidi, co jsou třeba hodně závislí na podnikání se státem a jako jsou ochotně za to dotovat často desítkami milionů korun ročně, tak by se možná taky to prostředí trošku pročistilo, lidi by si uvědomili, aha, těch informací z médií tady není tak moc, tak půjdem jako podpořit třeba nezávislá média, zatímco teďka je takový pocit, si myslím, dost silný, že nějaká nezávislá média tady víceméně jsou, není potřeba je až tak platit, někdo to platí za nás a podobně. Takže otázka je, jako kam se to bude vyvíjet vlastně i v ochotě lidí tady na tomhle participovat, jaké my sami dokážeme najít biznisové modely, jak moc inzerenti třeba budou ochotní podporovat mediální projekty, které jsou nezávislé, místo toho, aby třeba sypali peníze do obrovských platform, jako je Meta nebo Google. Tam je jako hodně otázek a není to jenom na nás, na novinářích a mediálních manažerech.
1: Jakube.
2: Já strašně nemám rád pojem nezávislá média, nebo má nezávislá média, protože hodněkrát jsme viděli i na českém trhu, jak média, které jsou postavené třeba jenom na předplatitelském projektu, můžou být zranitelná v případě, že se odchýlí třeba názorově, nebo tematicky, nebo přenesou nějakou kauzu, která nelahodí uším nebo očím jejich čtenářů. A viděli jsme to třeba u izraelsko-palestinského konfliktu, kde to bylo hodně vyhrocený a viděli jsme to i u x dalších projektů. Pak jsme viděli inzerenty, kteří odcházeli z médií kvůli tomu, že nechtěli inzerovat vedle reportáží z války na Ukrajině. Takže jako ta nezávislost je taková jakoby složitější. Dobře, já spíš mám radši, když se mluví o tom, kdo to vlastní a kdo v tom má jakoby nějaký peníze a jaký jsou zájmy nebo mise toho média, protože ta totální nezávislost je dneska trochu jakoby iluzorní i v kontextu toho, že tu máme velké platformy, které vás ze dne na den můžou vlastně zablokovat, aniž byste se ničeho dovolal. Samozřejmě jsou tady nějaký čím dál větší ochranný mechanismy ze strany jakoby Evropské komise a Evropské unie, jo, a oni sami nechtějí úplně si ty média proti sobě poštvat. Na druhou stranu stačí se podívat na čísla jakýhokoliv menšího i většího mediálního projektu, odkud přichází ta návštěvnost. A je to stále jakoby Google, velká technologická firma z Ameriky. Je to Meta, velká technologická firma z Ameriky. Máme tady Anomaly, to je Seznam, velká technologická firma z Česka, ale jinak jsme skutečně závislí jakoby na platformách, které se nechovají úplně předvídatelně.
0: Já jsem tu nezávislost myslel jako hodně v tom, že jako primárně, co je největší problém v Česku i podle jako mezinárodních novinářských organizací, tak je to, že tu média hodně často vlastní právě jako miliardáři, kteří mají nějaké želízka v ohni vůči státu, tak to beru jako ten zásadní problém. A když je tam aspoň jako tady to odfiltrované, tak se dá mluvit o jakési třeba jako nezávislosti, ale jako rozhodně je to hodně náročné. To, že jsme závislí na trafiku z Google nebo z Mety, dejme tomu, to je pravda, ale myslím si, že to nijak neovlivňuje tu editoriální nezávislost rozhodovat se jako sami, že tam nepřijde nikdo a neřekne, tady to téma je zařezané, protože se to panu majiteli nebo paní majitelce nelíbí, ale jako samozřejmě žijem ve světě, kde se o úplné nezávislosti nedá mluvit.
2: Já ještě jakoby doplním na druhou stranu, jakoby tady je hodně grantů, které jsou podpořeny právě jakoby milionářema, miliardářema, takže jsou to jakoby stejně peníze, které tam vloží jakoby nějaký mocní lidi. Nehledě na to, že ty granty často můžou mít, nebo ty organizace často můžou mít třeba nějaký tematický priority, čímž automaticky můžou nasměrovat ten mediální projekt jako někam jinam.
1: Agendu.
2: No třeba, že teďka řešíme environmentální politiku, teďka řešíme třeba Romy, teďka řešíme informační pouště. Jo, takže tam furt jako může být tahle ta závislost. A další věc je, že stále věřím v nějakou jako trochu tradici té novinářiny, samozřejmě je to tady v Čechách čím dál jakoby horší, v tom, že to, když nějaký novinář nebo je nějaká silná redakce ve velkém mediálním domě, tak může bojovat o svou nějakou autonomii vůči jakoby majiteli, jo. Furt jako fakt nemám rád ten narrativ, že se říká, dobře, tak ty tady píšeš pro Křetinskýho, tak píše, nebo tak tě platí Křetinský, takže ty píšeš jak on Píska. Nebo ty tady si v deníku N, tak píšeš tak, jak pískají ty lidi, kteří do toho vložili desítky milionů. Takhle novinář nefunguje a já nechápu, že novináři často o sobě šíří tenhle ten narrativ. Myslím si, že je hodně statečných lidí v řadě médií, kteří se prostě dokázali ubránit jakýmkoliv tlaku. A ten tlak často nepřichází ani tak od majitelů, protože často ty média nebo menší redakce jsou pod jejich rozlišovací schopnost, ale hlavně často od inzerentů třeba. Jo.
1: V dnešním Akcentu jsme se bavili o budování a především udržení menších mediálních projektů. Ve studiu s námi byl jeden ze šéfredaktorů projektu zaměřeného na pomalou žurnalistiku Page Not Found a novinář Jakub Zelenka. Jakube, moc děkujeme, hodně štěstí.
2: Taky děkuju.
1: A šéfredaktor reportážního webu Voxpot Vojtěch Boháč. Moc díky.
0: Díky moc za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Její stížnost zamítl nejvyšší soud. Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Bradáčová s tím nesouhlasila a žádala, aby nejvyšší soud dosavadní postup přezkoumal. Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 22 lidí. Informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 16 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už víc než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes zahájí svou 90. sezónu. Koncert v pražském obecním domě věnuje Vltavské filharmonii, která má být jeho budoucím sídlem. Pod taktovkou šéf dirigenta Tomáše Netopila zazní Beethovenův houslový koncert D-dur a Brahmsova druhá symfonie. Solistkou bude houslová virtuózka z Kyrgyzstánu Alena Bájeva, která s pražskými symfoniky vystoupí poprvé. Návštěvníci si před koncertním momentem a pod přestávce mohou v Riegerově sále prohlédnout také model plánované filharmonie. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na západě a severu 16 až 20 stupňů Celsia, jinak 19 až 23 na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv na serveru irozhlas.cz. Oficiální kultura, umění ve veřejném prostoru a kulturní život na českých sídlištích. To je téma třetí epizody ze série Vladimíra 518 Betonoví lidi. Na dokument navazuje bonusový rozhovor s českým architektem a urbanistou Zdeňkem Helclem. Příjemný poslech.
2: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště, kultura, co na nich vyrostla.
3: Betonoví lidi. Série Vladimíra 518 pro Český rozhlas Vltava.
2: Epizoda 3. Oficiální kultura. Pokud se má vybavit ikonický umělecký projekt pro veřejný prostor některého z českých sídlišť, musím naplno zapojit svou představivost. Díky ní se pak můžu projít po vizionářském sochařsko-architektonickém díle Magdalény Jetelové z roku 1983, které svým rozměrem i modelací spadá spíš do disciplíny land artu. A tak stoupám a klesám v uměle tvarovaném profilu krajiny vedoucím od stanice metra Opatov směrem ke stanici metra Háje. Jižní město v Praze tak získalo svůj centrální park. Při cestě dolů se snažím zarážet boty o jednotlivé drny trávy a občas tak nechtěně zašlápnu ještě hlouběji některých z povalujících se vajglů. Městská krajina, městská příroda, umělá příroda, člověk jako pán svého prostoru. V rámu socialistického plánování se zde Jetelová pokusila reagovat na progresivní americký land art konce 70. let. Když zabírám směrem nahoru a vyberu si přirozeně vyšlapanou cestu mezi nízkými keři, musím sám sobě připomínat, že vlastně kráčím po horizontálních fasádách podzemních budov. Existenci prostoru pod povrchem mi připomínají tu a tam v reliéfu krajiny umístěné skleněné světlíky. Ty vedou světlo do zahradnických center, která zásobují čerstvě vypěstovanými květinami celé široké okolí. Mechanické a vysouvací systémy inspirované Miesem van der Rohe de facto stírají rozdíl mezi exteriérem a interiérem. Jedná se o skutečné zahradní město pro nového člověka 20. století. o znovu nalezení původního ráje, který ale bohužel nikdy nebyl realizován. Tendence k propojení umění a architektury byla v minulosti dokonce ukotvena v zákoně. Mezi lety 1965 a 1991 se stavby realizované v tehdejším Československu řídily předpisem, že 1 až 4% z předpokládaných nákladů projektu půjde právě na umělecká díla. V základních urbanistických plánech každého většího sídliště bylo počítáno i s takzvanou občanskou vybaveností, a tedy i se stavbami určenými ke kulturním účelům. To, jak se dařilo všechny tyto představy aplikovat do reality, je tématem třetího dílu našeho podcastu.
4: To bylo typické prostě, jo, pro výstavbu těch sídlišť za socialismu, že se doplňovala uměleckými díly.
2: Říká profesor Rostislav Švácha, známý svým vytrvalým a aktivním přístupem k otázkám ochrany poválečné architektury.
4: Bylo to vlastně na základě vládních nařízení, jo, že určité procento investic do toho sídliště se musí dát na uměleckou výzdobu. Řekl bych, že se to možná nedělalo úplně dobře, že takový normální lidé, kteří na tom sídlišti bydlí, vlastně nevěděli, proč tam ty sochy stojí. Jo. Ale já musím říct, že já se to cítil taky. Jo. A že kdyby se to víc vysvětlovalo, jo, už v době, kdy se tam ta díla instalovala, takže by to jako třeba fungovalo mnohem líp.
2: Většina soch ve veřejném prostoru českých sídlišť procházela svým osudem jen tak mimo děk. Jakoby existovala ve svém paralelním vesmíru a někde hluboko v sobě nesla ukrytý svůj příběh, důvody i motivace ke svému vzniku. V průběhu sbírání dat o architektuře jsem například postupně narazil i na různorodou trojici dobových fotografií jedné konkrétní plastiky, a tou je obyčejná Madonna od sochaře Miloše Zeta, kterou vytvořil pro pražské sídliště Pankrác 1. Na prvním obraze z počátku 70. let je vyfocená malá holčička na koloběžce, oblečená v typické teplákové soupravě, jak se dívá směrem k rozměrné bronzové soše znázorňující matku a její malé dítě. Tvarosloví samotné plastiky na masivním soklu připomíná tvorbu anglického sochaře Henryho Moora a skvěle zapadá do možná až nelidsky přísné, betonové a modernistické scenérie, která je rámovaná prefabrikovanou reliéfní stěnou a v zadním plánu nakonec i vysokou hradbou panelového domu. Druhá fotografie je až z konce 80. let. Je na ní dvojice depešáků, tedy ortodoxních fanoušků anglický novoromantický kapely Depeche Mode. Navzájem si stříhají vlasy ručním strojkem na psy, a to přímo na onom zmíněném betonovém soklu sochy obyčejná Madonna. Když mi před mnoha lety fotografie osobně předávali, doprovodili ji příhodou o tom, že v předrevoluční éře nechtěli brát na stříhání uholiče, v domnění, že jsou pankáči. Prostor na fotce okolo nich je stále stejný, šedivej, betonově monochromatický. Třetí scéna je stará možná tak 5 let. Bronzová socha je stále na svém místě, jen okolí se razantně proměnilo. Takzvaná humanizace sídlištního prostoru ve skutečnosti znamenala, že se každý kousek viditelné hmoty natřel na jinou barvu. Reliéfní prefabrikovaná stěna je naštěstí pomalovaná dětmi. Koš je přetřený na červeno, přízemní budova v pozadí svítí mrňkovou fasádní barvou, dům za ní má na sobě pruhy všech barev, soklo sochy chaoticky lemuje přízemní zelený plůtek. Místo původní dlažby se na většině plochy vyvalila na povrch hlína a štěrk. Tam, kde toho dřív bylo možná až příliš málo, je toho teď nepochybně až moc. O tom, jak probíhala integrace uměleckých děl do veřejného prostoru sídliště Barrandov, jsem mluvil s architektem Zdeňkem Helclem.
5: Takový význačný místa, zlom tý pěší osy a tak. Tam jsme řekli, a tady bude socha za 300 tisíc, udělali jsme takzvaný výtvarný generál, šli jsme s tím do výtvarné komise Českého fondu výtvarného umění, páč jinak to nešlo. A oni řekli, Ale soudruzi, jak se jmenujou ty náměstí? A my jsme říkali, no kdo náměstí se ještě nemenujou. A oni řekli, tak to ne, tak to se musíte vypřít příště a musíte vědět, jak se ty místa budou jmenovat. Protože vy musíte na náměstí Jiřího Spoděbra dát sochu Jiřího Spoděbrata, ne? Vlastně nějakou Anu Proletářku nebo něco jiného. A my jsme teda, to ještě tady s Martinem Štěpánkem, nám tam nadiktoval všelijaký ty lidi od filmu, udělali jsme takový generel názvů ulic, jo. S tím jsme ovšem museli jít do filmstudia Barrandov, které mělo patronát nad tím sídlištěm, že to jako bude z filmového světa. A oni samozřejmě co chtěli, že aby jsme tam dali jenom ty Rusáky. Jo. A my jsme řekli, že hele, tadyhle ta etapa, co se staví, to jsou takové jako menší ulice. Tam dáme ty šmudly z Čech, a ty Sověty dáme na ty pořádné ulice, které nastanou až tamhle. Jo. Takže tam byla taky Ochlopková ulice. Jo. Fond výtvarných umělců tam dával takový ty svoje mistry, jo. Nebo sympatizanty, a my jsme tam strčili toho Preclíka, Karla Nepraše taky, to byly takový napůl, Karel určitě underground, jako lidi. A ta jedna čtvrtina těch lidí, kterým se tam navrhli, tak to vlastně vyhráli. A měli jsme ještě takovou pojistku, že za týden po té soutěži jsme udělali výstavu ve Fragnerce, aby to nebylo možné nějak zašulíkovat. Já na to jsem ohromně pyšnej, na tyhle ty sochy. Bohužel se teda dělo to, že nikomu nepatřili. Jo, spravovala to snad galerie hlavního města Prahy, zase to nějak nestarala. Takže ta Neprašová, která tam bydlí pod kopcem, ta jeho dcera, tak ta tam chodí a občas tu sochu zase natře na červeno. Jo.
2: Původně vytvořené plastiky pro česká sídliště mají různé osudy. Ale jeden aspekt mají společný a tím je nedostatek péče i údržby. Některé zůstávají na svých místech, jiné se dokonce odstraňují.
5: Stalo se ovšem to, že při rekonstrukci tady jedné části ten starosta Jančík, známý výběrčí peněz, tam na té Praze 5, tak ten odstranil toho Demartiniho a odstranil i ten obelisk toho Bečváře. A pak to nějaký jako jiný lidi tam dělali rekonstrukci ještě zase za dalších, já nevím, 10 let. A byla tam schůze občanstva, jako jestli to chtějí vydláždit nebo vyasfaltovat nebo co a vůbec to jako říkají lidi. A tam byl takový člověk, který byl proti tomu vrácení v obelisku. Z důvodu toho, že tam chodí ožralové a mlátí do toho, a on jak byl plechový z nerezu, jo. Takže tam v noci dělají takovýhle rámus. A ona to byla pravda, jo. Vlastně to je špatně. Takže my jsme tomu nakonec čelili tím, že po tom styčení se ze zora udělala díra a nasypal se tam píseček. Jo. Celý se to zasypalo pískem a už tak ho nemlátilo.
2: Vedle estetických atributů mohlo plnit umění ve veřejném prostoru i jiné funkce. Někdy šlo o orientační body mezi jinak velice unifikovanou architekturou, jindy mohlo sloužit jako místo na hraní či polehávání dětí. Tak jako v případě mostecké sochy biologické těleso, které vytvořil z tmavého vulkanického kamene zvaného diorit v roce 1969 sochař Josef Klimeš. A děti se dodnes na jeho organickém reliéfu kloužou a nahřívají i po západu slunce.
4: Zajímavé ale jsou ty případy, kdy ta umělecká díla nějak jako pomáhala jako utvářet prostor toho sídliště. Jo. A to je jako markantní příklad zase ta Lesná. Jo. Že tam že jo, architekti ty velké prostory mezi těmi velkými panelovými domy se rozhodli rozčlenit takovými zítkami, jo. A ty zítky navrhovali jako vynikající umělci.
2: Říká profesor Rostislav Švácha.
4: A zrovna tadyhle ty zítky, tam ty místní občané té Lesné chtěli, aby se památkově chránili aspoň ty zítky. Jo, když už ministerstvo nechce prohlásit jako celou architekturu toho sídliště, tak chráníme aspoň ty zítky. No ale ani v tomhletom případě se nepovedlo ministerstvo kultury přesvědčit, ať se chrání aspoň ty zítky. No. Je v tom určitě problém a řekl bych, že se v tom ohledu lišíme hlavně od těch západních zemí, jo, které přece jenom jsou na trošku vyšší kulturní úrovni než my, jo, že tam v dnešním Německu existuje jako několik panelových sídlišť, které mají památkovou ochranu, nebo ve Velké Británii, v severských zemích taky, jo, už jsou ta paneláková sídliště, některá, jo, ne všechna, ale některá jsou chráněna a u nás se to nepovedlo ani v jednom případě, přestože takové iniciativy už se vynořily a to nebyly prostě historici architektury, jo, kteří něco o těch panelových sídlištích vědí, ale byli to občané, kteří tam bydlí. Jako konkrétně se to týká Lesné, jo, v Brně a zase těch Ďáblic. Jo. Tam v obou případech byly podány návrhy na památkovou ochranu, ale v obou případech to ministerstvo kultury, které má tu kompetenci, jo, prohlašovat památky za památky, tak to v obou případech odmítlo. A odmítlo to jako takovým způsobem, že jako já teďka nevidím naději, že v dohledné době se některé to sídliště prohlásí za památku nebo za urbanistickou památku vlastně. Je tady možnost urbanistické ochrany, jo, že se vypracuje takový zastavovací plán nebo regulační plán, který to sídliště ochrání. To třeba jsou zase v těch Ďáblicích, jo, snahy tohohle druhu, aby bylo to sídliště chráněno aspoň urbanistickým plánem.
2: Vedle reliéfů, soch, mozaik, parkových modelací terénu i orientačních systémů na stěnách domů se při plánování komunitního života na sídlištích počítalo i s takzvanou živou kulturou. Samozřejmě oficiální a nezávadnou. Jak říká historička architektury Eva Novotná.
6: V tom období těch prvních poválečných sídlišť nebo i v období socialistického realismu tam byl velký jako zájem o vytvoření nějaké atmosféry pospolitosti v těch sídlištích. Jo, bylo to dáno trochu zhora samozřejmě nějakým jako myšlenkou toho kolektivismu, ale tím pádem do projektu prolínaly třeba různé kulturní domy se stavěly v sídlištích, jo, kluby oblíbené byly čítárny, knihovny a takovéhle prostě instituce. Nebo dokonce vznikaly první kolektivní domy poválečné, které měly prostě společné jídelny, klubovny a tak dále. A v 60. letech se ten názor na tu pospolitost tak jako proměňoval. Jo? To je hrozně zajímavé to sledovat. A 60. léta jsou dost jako ústřední pro předešlý, ale pro ten následný vývoj těch sídlišť a hromadného bydlení. Tam je zajímavé, že na jedné straně to byl názor, že ta pospolitost, ta potřeba té pospolitosti ve společnosti bude růst. Na druhé straně už se objevovaly diskuze a názory, že společnost se bude vyvíjat mnohem většímu individualismu. Lidé třeba do budoucna sice budou mít více volného času, ale budou ho chtít trávit sami a jenom podle svých představ. Jo, nebudou už chtít prostě pospolitě, kolektivně třeba trávit volný čas. Ale ještě bych řekla, že naopak třeba v družstevních domech či malých družstevních sídlištích i v 70. a 80. letech vznikal komunitní život docela bohatý. Jo, zaznamenáváme tam různé jako aktivity, organizovaly se tam soutěže pro děti, projekce filmové a tak dále.
2: Jednou věcí byla aspirace plánovačů, druhou samotná realita. Kulturních center bylo na sídlištích málo. Někde dokonce chyběly i tak základní věci, jako jsou lavičky nebo dětská hřiště.
7: Protože doktor Čepelka je sociolog, připravil zajímavý dotazník, se kterým se obrátil na počátku prosince na všechny rodiny v novém sídlišti. Sociologický průzkum si kladl za cíl poznat některé kulturní zájmy a aktivity obyvatel a také jejich ochotu k účasti na pořadech. Na mnoho námětů zatím kolektiv osvětové besedy spolu s občanskými výbory nemohli dát uspokojivou odpověď. Nemají totiž vhodné prostory a potřebné vybavení. Jedno je jasné, netrpělivě se čeká na dokončení společenského střediska sídliště. Jistě zde k sobě...
2: Dotlačit jakýkoliv projekt zdárně do cíle je obtížné v každé době. Dvojnásob to ale platilo o tuhém, centrálně řízeném stavebním molochu předrevolučního stavebnictví. Postupně se ale na některých místech skutečně dařilo kulturu na sídliště dostávat.
8: Obyvatelé Bohunického sídliště využívají ke kulturním akcím osvětové zařízení na ulici maršála Zacharova, nazvané Klub Satelit. Obvodní kulturní a vzdělávací středisko Brno 1 v něm pořádá jedenkrát za 14 dnů videodiskotéky, při nichž mladí tančí a na televizních obrazovkách sledují filmy s hudební tématikou. Dětem jsou vyhrazeny pravidelně středy zaměřené na dramatické umění malých jevištních forem.
2: Záměry zrealizovat sídliště i s aplikovaným kulturním provozem logicky narážely na své dobové limity. Stavební, ekonomické, kulturní i společenské. Přesto jsme zdědili po minulém režimu poměrně slušný počet kulturních domů, postavených v kontextu českých sídlišť. A současná laická i odborná veřejnost na tuto situaci živě reaguje. Pokračuje historička architektury Eva Novotná.
6: To zrovna třeba tomu Šenově Jablonci je výsledkem technokratické fáze, jo, toho technokratického působení, kdy to sídliště totálně během projektové části změnilo svoji podobu od vizionářského krásného města v zelení k vysloveně opravdu krabicím nasekaným podél hlavní ulice. Ale ten komunitní život se tam teďkon vrací, nebo oživuje se. Je tam prostě zájem těch lidí o to, že bydlí v hezké části města, v blízkosti hor, v blízkosti té vody, mají to tam rádi. Také je hrozně zajímavé třeba i takové ty jako okrajové prvky nebo snahy těch technokratů to si ještě nějak jako zhezčit tím, že tam dají třeba sochy a umělecká díla. Tak i to třeba dneska vzbuzuje zájem. Lidé se o ně začínají zajímat, jsou tam procházky a tak dále. A to podněcuje ten komunitní život a zájem o to místo.
9: Máme tam různý projekty, který se snaží vtáhnout ty kolem jdoucí. Konkrétně myslím, že nejvíce to asi daří projektu Nemísta Evy Koťátkové a Evy Jiřičky. Obě tvůrkyně si vybrali nezastavěný prostor, přes který dennodenně prochází tisíce lidí, kteří si zkracují vlastně cestu z metra. A už několik měsíců se setkávají na tomhletom místě s kolem jdoucími a povídají si o tom, co potřebují v tom veřejném prostoru.
2: O jednom z aktuálních pokusů přinést současnou a kvalitní kulturu na sídliště mluvím s kurátorkou a představitelkou festivalu 4 plus 4 dny v pohybu Denisou Václavovou.
9: Galaxie mě hned na první pohled okouzlila, protože je to stanice Háje, je to prostě konečná C-čka, Jižní město, je to vlastně lokace, na který jsme jako festival 4x4 dny v pohybu vlastně nikdy nebyli. My jsme se pohybovali vždycky v těch prázdných opuštěných prostorách, víceméně v centru. Je to bývalé multikino, které bylo postaveno asi s nějakou vizí multiplexu zábavy. Má to takový dystopický nádech. My jsme i ten interiér nechtěli moc narušit a zároveň jsme chtěli pokračovat v té náladě jakési nějaké archeologického nálezu, kdysi jako místa, které mělo být určené pro zábavu a pro kulturu. A například je tam od premiéry, kdy se Galaxie otevírala, tak tam pořád je vajíčko z Jurského parku umístěného u vchodu.
2: Na přelomu 80. a 90. let začalo na Jižním městě v Praze fungovat kino, které dostalo kosmicky zasněný název Galaxie. Na malém náměstí před ním se na betonovém podstavci s dlážděným povrchem vznášela socha Olbrama Zoubka pojmenovaná Den a noc. Dnes si na tomhle místě můžete sednout na lavičky s reklamním polepem, vybrat si z velké nabídky umělých květin, kochat se výhledem na obrovské banery nebo na drobnou chaotickou směs vrstveného vizuálního smogu. Zmíněná socha zde ale už dávno nestojí a ve starém kině je dnes velká vietnamská tržnice. V roce 1996 byl otevřen hned vedle starého kina nový multiplex s 8 promítacími sály, popcornem a více než 1000 místy na sezení. Nakonec ale tuto novou galaxii potkal stejný osud jako tu původní.
9: Čeká na demolici, je tam naplánováno v rámci developerské výstavby zástavba k bydlení a my ho máme takhle k dispozici po dobu jednoho roku, jedné sezóny a postupně se k nám přidali další aktivní kulturní činitelé, jako je divadlo Minor, Damu nebo skupina tanečníků a choreografů Dance Connected a takhle tvoříme takovou galaktickou pětku, si říkáme, ve které jsme vytvořili dočasné kulturní centrum pro Jižní město.
2: A daří se to teda? Chodí tam ty místní lidi?
9: Mně přišlo, že asi nejúčinnější v tom setkání je asi něco postavit do toho veřejného prostoru, ať je to taneční představení nebo performance, nebo nějaká přednáška, nebo jsme vlastně teďka pořádali takový taneční hodiny, kde se vlastně můžou lidi zatancovat v té pasáži. A tam prostě vznikají nějaký interakce. A já hrozně moc věřím v nějaký homeopatický dávky, protože jak jsem říkala, jak máme těch 30 let, tak vidím za těch 30 let, že i něco, co se zdálo jako minimální zásah, tak má potom v nějakém dlouhodobém výseku nějaký dopad. Tak já věřím, že to může být nějaký kontakt pro ně s něčím, za čím si nepřijedou do centra nebo s čím ještě kontakt neměli.
2: Asi hlavní pozornost této podcastové série je zaměřena na to, jakým způsobem byla sídliště navržena, postavena a následně obydlena. S celým tímto složitým procesem má své osobní zkušenosti architekt Zdeněk Helcl. A proto se ho ptám na možná i nejdůležitější otázku. Zrodila se na sídlištích nějaká nová, svébytná a svým způsobem i autentická kultura?
5: Mně vlastně přijde furt dobrý, že to je sociálně smíchaný. Já nevím, jestli to nějaký český egalitarismus, neelitářství, tak to mně na tom přijde dobrý.
2: Rozsáhlé urbanistické plány českých sídlišť, dělané často až z božské perspektivy, byly nakonec skutečně obsazeny statisíci drobnými a skutečnými životy. Lidmi, kteří zde vychovávali své děti a dětmi, které zde následně začaly vytvářet svou vlastní sídlištní kulturu. A to bude také hlavní téma příštího dílu naší podcastové série Betonoví lidi. Slyšíme se. Vladimír.
3: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla. Autor Vladimír 518. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba 8Kid. Mistr zvuku Jaroslav Pokorný. Vizuály Irina Drahun. Sérii Betonoví lidi poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště a kultura, co na nich vyrostla.
3: Betonoví lidi. Série Vladimíra 518 pro Český rozhlas Vltava.
2: Zdeněk Helcl je architekt a urbanista, mimo jiné i spoluautor sídliště Nový Barrandov na Praze 5. Jak vnímáte současnost českých sídlišť?
5: Tudle jsem se dostal na západní město, k té radnici ve Stodůlkách. A teď tam svítilo sluníčko a byl tam ten prostor. Takže jsem byl donucený volat Ivo Obrštajnovi a říct, že se mi to líbí. Což celou dobu jsem jako si nějak nemyslel nebo co. A to Jižní město, kam jsem taky jednou vkročil nedávno, který mě teda z nich přišlo nejhorší, tak mě překvapilo vlastně tím, jak to vypadá příjemně, protože to je obrostlý těma stromama, vlastně to, jakoby to není vidět. A pochopitelně, že sleduju Barrandov, vedle kterýho bydlím, ve Slivenci teďko předtím u těch ateliérů. A tam jako se děje pěkná věc, že vlastně ty baráky se předělávají. A já jsem odjakživa si myslel, že vlastně ty sídliště potřebují nějakých 50 let nebo kolik, aby se nějaký domy zbořily. A že vlastně ty města jsou dobrý proto, že se představují, že ty domy mizejí a objevují se nový. A na tu otázku, jak mi připadá, lepší se to.
2: Takže nezastáváte ten názor, že vlastně ta idea velkých kompozic, což znamená jedna kompozice, jeden druh materiálu, jo, že prostě to celý drží nějaký celek v detailu i v tom celku, že tohle borcení toho, že se to právě každý udělá jinak, někdo tam dá určitý typ oken, někdo udělá určitou fasádu, někdo to natře na žluto, někdo na růžovo, někdo tam udělá pruhy, tak netrpíte tady tou jako degradací toho celku vlastně?
5: Ne, ne.
2: Mně přijde poměrně fascinující, že český postmodernismus se zde definoval i pomocí samizdatových textů. Že vlastně šel opravdu ze spoda, podobně jako nějaký občanský hnutí skoro. A vy jste byl přímo u vydání samizdatu Charles Jenks, The Language of Postmodern Architecture, což je jeho text z roku 1978, nebo ještě zmíním samizdat z roku 1982, překlad Roberta Ventureho, a to je Complexity and Contradiction in Architecture. Což je právě ta tendence analyzovat, co vlastně město tvoří městem. Že, jo? Že ty nové kompozice vlastně můžou postrádat takovou tu přirozenou městotvornost. A zmíním ještě jeden text, který je pro mě velice důležitý, a to je Learning from Las Vegas od Roberta Ventureho, který je ještě starší, je z roku 1972. A ten vlastně taky analyzuje umělost toho města, například Las Vegas, což je vlastně jenom ten dlouhý bulvár, kolem kterého jsou nalepený ty kulisy, že jo, ke kterým se musí přijet autem prostě, a vlastně nemá v sobě takový ten městotvorný prvek, že by tam lidi chtěli jako bydlet, chodit po ulicích, dávat si kafe a tak dále. Takže to je to poučení z Las Vegas. Otázka. Jakým způsobem pro vás bylo důležitý vlastně začít posílat do té skoro undergroundové společnosti ty postmoderní texty, jako byl Venture, jako byl Jenks? A co jste se z toho vlastně naučili?
5: No tak my jsme trpěli tím nedostatkem literatury. Já dneska čumím tady ve Fragnerce dole, co je těch knížek. A my jsme neměli nic. Jo. My jsme si půjčovali knížky ve Výzkumném ústavu výstavby architektury, kde teda měli časopisy. A vždycky jsme se drželi nějakého teoretika. První pro nás byl Petr Vaďura, který umřel v 29 letech, ale který nám objevil maršála McLehena. A pak jsme po té, co Petr umřel, jsme se dostali k Ševčíkovi, Jiřímu Ševčíkovi, o kterým každý z naší generace mluví. Že? Pepa Pleskot neřekne nic, aniž by ho jmenoval. On zrovna tenhle ten Jiří Ševčík, který, abych tak řekl, osvítil mou hlavu jako lampu na plyn, jo, opravdu, to byl takovýhle veleduch. Ten zrovna tehdy dělal obraz města Mostu, studoval Most. Výjimečnou příležitost, kde teda bourali starý most, jo, kvůli tomu uhlí pod ním, a přestěhovávali lidi do těch nových baráků, který byly ta kompozice, že? Takhle barák takhle a tamhle ten šikmo, a byla tam cesta a kolem ní ty domy byly. A on teda mohl zkoumat, co, jak ty lidi tomu městu rozuměli. Krásný bylo třeba, nechal si od nich, tak vy nakreslete teda, jak vlastně to město vypadá, že jo. A oni uměli nakreslit 3 náměstí, jenom Latrovelníkový, Štercový. A jak byli takhle propojený a to chápali, tak odsadili do támhle a od tam tak do támhle. A ty z toho novýho, ty udělali takovou jako lajnu, tady je ulice a pak jsou baráky napravo a baráky nalevo. A vlastně nerozuměli vůbec tomu, jak se odkaď dostanou. A Ševčík samozřejmě, že vycházel z obrazu města Kevina Lynče. Ten Ševčík ještě to uměl jako krásně popsat. Vlastně říkal, no když se narodíte, tak máte maminku, to znáte, a pak jdete tamhle ještě kousek babičce, máte nějaký místa, které jsou propojený. A takhle ten půdorys toho světa

0: My máme tendenci tu krizi urbanismu, skoro to takhle můžeme nazvat, což jsou třeba ty přesně lineární jako představy o městě, takže krizi urbanismu, máme tendenci spojovat třeba s tím východem, ale někde je to vlastně spojované s tím západem. Já si myslím, že města jako je Detroit, anebo vlastně to Las Vegas a takhle můžeme pokračovat. On i nějaký předměstí Londýna, jako z té doby, to všechno působí velice podobně. Že? Jsou to tady ty lineární jako kompozice, které jsou udělané z božího pohledu jako architekta, který tam přikresluje nějaký jako tvary domů, jako kdyby bylo opravdu bohem a představuje si, že ty lidi nasednou do auta a někam pojedou. Takže správně zmiňujete Jiřího Ševčíka a jeho obraz města Mostu z roku 1978, který je opravdu jako naprosto signifikantní jako analýza toho, jak není možné vytvořit jen tak město na zelený louce. A tady jsme si to jako ověřili. Myslíte si, že tady ten boží pohled architektů nad tím urbanistickým plánem je založený v krizi bydlení po druhé světové válce?
1: No, ne po druhé světové válce, po první. Já jsem se teďko hrabal knížkama, který měl můj tatínek z 30. let. Tam jsou všechny ty krásné domy, jo. Počínají těma Rusákama. Jo, Žehličky mraků a takový Ginsburgové a já nevím kdo. Ale v tom Německu taky. Hannes Mayer, jo, který do toho Ruska i odjel, že jo, s celým tím ateliérem. Jo, když to vidíte, nádhera, do dneška jako by tady nedělali ostudu. Ale zjistil jsem, že dvě třetiny té knihy MSA, sborník, Mezinárodní soudová architektura, mluví o krizi bydlení, kterou všichni slibujou, že ji vyřešejí samozřejmě, takovým pěkně levicovým způsobem. A rozhodně se jako nestyděj udělat takhle barák, vys, já nevím, krejcar na Letenský pláni. Neboli to není po druhé světové válce, je to před druhou světovou válkou bohatě, už jako to město začíná v té první světové válce, ale to počtama. A bylo to chytlavý, jo. Já na to koukám dneska, je to krásný, ty domy. A neslo to, že teda ten architekt takhle udělá, jak jste říkal, že stoupí z nebe a to tam takhle jako promítne nějakou úžasnou to a ty lidi jako, že tam nějak chodí, no vem to čert, jo. Vem je čert, ty lidi.
0: Je pravda, že vlastně funkcionalistický urbanismus je možná ještě radikálnější než skoro ten poválečný, jo, protože když se podíváme na určitý návrhy, které byly částečně realizované jenom jako fragmentálně v prostorách Prahy, tak víme, že funkcionalisti chtěli bourat celý čtvrtě, že jo? A jakože byly možná ještě radikálnější než architekti třeba 60. let. Ale po válce přichází jedna nebo respektive dvě důležité myšlenky a to je centralizace stavebnictví a taky prefabrikace stavebnictví. A to jsou dvě velice důležité myšlenky nebo jako vlastně pohyby v tom celém spektru fungování a vede to vlastně až k těm sídlištím, které skutečně byly vlastně centralizováně plánovány a prefabrikováně vyráběny, by se dalo říct. Takže jakým způsobem vy se dnes zpětně díváte na ideu centralizace, veškerý stavoprojekty a všechny tyhle věci, a na myšlenku prefabrikace?
1: No tak tam nezbytně musí zaznít Karel Janů, že jo? Karel Janů, ročník 1910, o rok mladší než můj tatínek. Karel Janů napsal nějak na konci války knihu Socialistické budování a byl celoživotně, když jsme ho znali, tomu bylo 70, vizionář. Založil se Štúrzovo ženíkem PAS. A byli neustále progresivní. No a on měl Karel Janů teda jako jednu velmi krásnou a takovou svůdnou myšlenku, že to stavebnictví je zastaralý. Což měl pravdu, jo. A teď vedle toho on říkal, a tamhle máte toho Forda, jo, a tamhle máte ty pásové výroby, jak to z toho krásně leze a nemá to žádný problém. Takže by tomu nikdo nechtěl věřit, že když teda to, na to nasadí tohle toho Forda s těma pásovými výrobami, sprefabrikujou to, zprůmyslněj. No a Karel Janů teda v této knize tohle všechno popsal. Potom v 48. řekl tomu střednímu výboru, že takhle je to potřeba dělat, jo? Neboli prefabriko, dělat to továrně, industrializovat to stavebnictví. A ty architekty, který každý sedí v tom svým kamrliku a vymýšlí nějakou každý jiný ptákovinu, tak dát pod vědecké řízení. A takže vytvořili, ještě se Richem Kohnem jistým, vytvořili stavební závody, všechny ty firmy, které se jmenovaly Okurka, Řezníček a tamhle stavěli, tak se staly stavebními závody českými, centralizovanými, aby konečně to nedělali blbě, nejbrž to dělali dobře, že jo. A šéfem toho všeho byl ten Karel Janů. A těch projekťáků byl ten Kohn, který posléze vytvořil studijní a typizační ústav, kde ty vědci v těch bílejch pláštích, jo, ne, s těma čibukama, to pěkně budou vědecky dělat, protože budou zjevovat tu pravdu, pravou, jo. No a tím to začalo a začali teda prefabrikovat naprosto srandovně napřed tím, že postavili kus baráku z těch cihel, jo, slepených a odvezli to tam a tam to nějak jako dali, až z toho teda vzniklo to, čemu my dneska říkáme sídliště a mluvíme o panelácích a o tomhle všem.
0: Zajímavý je, že vy jste vlastně z generace, která to stavební řemeslo přebírala po všech těchto utopích a po těchto pokusech, protože pokud se bavíme o rozmezí 70. a 80. let, kdy vy jste byli nuceni vlastně realizovat takhle obrovskou jako stavební zakázku, jako je Nový Barrandov, tak dostáváte to stavební řemeslo ve stavu, kdy podle jako svědectví už je v naprosto zoufalý formě. Jo, že prefabrikace samozřejmě tý dochází dech, do toho vlastně drobní řemeslníci postupně zmizeli. I jsem slyšel, mi vyprávěla Věra Machoninová, slyšel jsem to mnohokrát i jinde, že když chtěli udělat mosazní zábradlí nebo něco, tak museli najít jako prvorepublikového fachmana, který ještě dožíval někde a věděl, jak to udělat. Jo. Takže vy jste vlastně přebírali to stavební řemeslo v poměrně zoufalém stavu, předpokládám.
1: No samozřejmě, ale my jsme se jednou bavili jako dospělí lidi s Ivo Obersteinem, jo. A dospělí lidi jsme se bavili, že on říkal, chlapi, jak to, že vy máte na těch soklech ty dlaždičky, ten kabřinec, jo, jak jste to docílili, si to vemte. Jo, takovouhle naprostou volovinu, on nám to záviděl, my jsme nevěděli, jak se to stalo, to prostě někdo řekl, že to tam bude a ono to tam bylo. Jo. Takhle zoufalý to bylo.
0: Ještě bych rozebral jednu postavu, jsem rád, že jsme zmínili Pas a Karla Janů, Šturzu i Voženílka, protože skutečně dneska tou vlastně teorií a historii architektury jsou považováni za otce prefabrikace, skutečně, že to byly ty iniciátoři masivní. A vy jste se dotkl osobně ještě jedný výrazný postavy, která nám zase může ilustrovat jinou tendenci, a to je ta utopie, jo, ta představa o tom, jak by mohly sídliště vypadat v té maximalistické verzi, kam až bychom to byli schopni dotáhnout. A to je Goraz Čelechovský, u kterého se Jan Karel už objevil jako student a dokonce pracoval na finalizaci modelu Etarea, ale společně jste u něj nastoupili vlastně na projektu Nový Barrandov, z kterého on následně vytěkal před tou samotnou realizací. Vždycky mě fascinovala to napětí mezi tou utopií a tím snem a myslím si, že ta Etarea je taková jako opravdu nejextrémnější vize té utopie. Můžete nám říct něco o napětí mezi utopií a realizací?
1: Ježíš. My jsme teda ke Gorazdovi nenastoupili, aby jsme dělali Barrandov. Jo. To on ho dělal asi 10 let, tak jako s přestávkama a vlastně jsme o tom ani nevěděli. Ta Etarea byl nádherný projekt, tadyhle takhle u Prahy, který byl oceněný někde v Montrealu, že jo, na výstavě. Páč v té době, což byly konec 60. ty utopie teda byly asi na tom vrcholu, jo. Tak proto oni to dali tomuhle tomu Garazdovi, kde on měl úžasný města, teda domy takhle jako pokroucený, prorostlý parkama, kde podzemí jezdilo zboží v nějaký potrubní poště a vyprsklo vám to tam rovnou u bytu. Takovýhle tam měl vynálezy. Jezera, jezírka, s vodou pracoval. A to bylo zcela teoretický, jo, když jako se čekalo, že se to možná někdy postaví. No a mezi tím teda, a to jsme nevěděli, dělal tenhle ten Barrandov, jo, dělal to tak jako nějak, jak se to tedy dělalo, že auta jezdili pod nákupníma střediskama, no, tam bylo takový centrum. A my jsme tam nastoupili. A za 3 měsíce se stalo to, že tadyhle ústřední výbor, který rozhodoval všechno, rozhodl, že se ten Barrandov bude stavět. Gorazda posedla naprostý zděšení, jo, a s tou partou asi těch 5 lidí, co tam měl a co tam furt blbili s tím Barrandovem, tak prostě odešli do toho výzkumáku, co vlastně založil ten Erich Kohn, jo, tehdy. Tohle se odehrávalo v roce 77, neboli to bylo 30 let vlastně od toho, co nastoupila tadyhle ta úžasná éra. A my jsme tam s Honzou nic netuše, tak jako jsme nastoupili, že tam budeme nějaký baráky. A oni nám řekli, no a teď to dělejte. Neboli na vaši otázku utopie versus realita, je to dokonalý, že odešli tadyhle ty lidi dělat tu utopii někam dál.
0: Na druhou stranu, i vy jste byl milovníkem Archigramu a Plugin City a vlastně jako mašinismu. Já si myslím, že i ta radikální utopie a to snílkovství vlastně může fragmentálně zanechat nějaký stopy v té realitě nakonec, protože určitý typy realizovaných utopií já dneska na těch sídlištích vidím. Jakože zrovna po několikátý zmiňujeme dneska Ivo Obersteina, jeho západní město. Já mám pocit, že tam ty aspekty té realizované utopie někde vidím. Jo? Jako v těch rozměrech, přesně jako v té umělé přírodě, kaskádovitý, v tom metru, který tam najednou nad tím jako prolítne. Jako mám pocit, že kus té utopie se tam nakonec dostane a myslím si, že ty výzkumníci jsou důležitý i pro ty následný realizátory, který samozřejmě si nemůžou dovolit dělat potrubní poštu pro mlíko.
1: No. Teď si to uvědomuju, teď se poslouchám jako zpětně vlastně, jak jsem ty utopisty chudáky znectil, jo. No samozřejmě, že jsme je žrali, víte, ten Archigram, že jsme čekali, že to, co ty starý prdělové dělají, takže my to uděláme daleko líp a jinak, tak on to nakonec ten Janů takhle myslel taky. Takže kdybych jako otočil, jo, to, co jsem před chvílí říkal, tak my jsme zrovna tak měli utopii toho města na tom Barrandově. Jo. My jsme vlastně udělali plán, který bohužel zmizel a nemám ho. Jsme to celé město nakreslili také rukama. Bylo to asi 2 metry dlouhý výkres a byly tam náměstíčka všelijaký a průchody domama a ulice a takovýhle věci, který jsme přinesli na ten útvar hlavního architekta pod vedením Uženírka. A tam tomu nechtěli věřit. Jo. A samozřejmě, my jsme akorát teda pak udělali jednu tu věc, že tuhle tu naší utopii toho města, těch míst, náměstíček, cest mezi tím a takových, tak jsme ale realizovali. Teda se zděšením toho, že ty prostředky, které k tomu máme, jsou ty bedny panelový, že jo, který vyráběli v Radotíně, vozili je také nahoru, který se ani neuměli jako dát do rohu. Bylo to dlouhý 21 metrů a museli být 2 vedle sebe, čili 42-metrovou cihlu, jo. A vejška 4, 8, 12 pater.
0: tím se postupně dostáváme k té vaší zásadní realizaci na poli tady těch sídlišť. Vy jste se tomu trošku bránili, protože jste říkali Nový Barrandov, jste chtěli udělat kus nového města a nenazývali jste to dokonce ani sídlištěm, ale opravdu jako novou čtvrtí. Což dokazuje ten váš záměr, který mi přijde zajímavý i z toho důvodu, že vedle té architektury, na kterou jste museli trošku rezignovat, protože skutečně jste byli v limitaci těch prefabrikovaných systémů, tak jste se zaměřili na urbanismus, což je vlastně zajímavá myšlenka. Říct si dobře, jsme limitovaný prefabrikovaným systémem, zmíním, že to je OP111, který je malorozponový, což je další problém, protože si nemůžete dovolit ty větší gesta, ty větší prostor. A převelíte vlastně tu kreativní složku do toho urbanismu, což je velice zajímavá myšlenka. Myslím si, že zpětně vnímaná jako postmoderní, protože vy jste vlastně se z toho snažili udělat znova to město, který má takový ten rostlý charakter. A zmíním ještě tu hierarchii toho prostoru. Rozčlenili jste to na několik segmentů, jako je hlavní náměstí, pěší bulvár, lokální náměstí, ulice, vnitroblok a zahrady obytných domů. O tom vlastně ty plánovači, ty inženýři vlastně tehdy skutečně jako nepřemýšleli a dokonce tam ještě byla hierarchie veřejný prostor, polosoukromý prostor a soukromý prostor. Do jaký míry bylo možné vůbec tuhle myšlenku prosadit, protože ona působí vlastně nesocialisticky.
1: Jo, to je pravda. Oni ty bolševici to cítili, jo. My jsme tam udělali takovou primitivní věc, která je srandovní, že jsme mezi tím veřejným prostorem vytvářeli poloveřejný a dělali jsme jako 5 metrů před těma domama a dělali jsme tam asi jako zahrádky, předzahrádky. A aby jsme je vyznačili, ty předzahrádky, tak jsme tam udělali takový plot ze 2 trubek, nízký. A bylo to zajímavé, my jsme pak s ním chodili vždycky na takzvanou státní expertizu. A ten státní expert vždycky říkal, a co ty ploty tam máte? A my jsme říkali, nemáme. To jsme mu lhali, že? A ta organizace byla cizí i tomu projekťáku, že? Protože jsme pracovali v projekťáku, který měl 700 lidí, jo. Tak tam byli ty inženýři a ty byli zvyklí, že tadyhle stál barák a tamhle stál barák a tamhle byl třetí a teďko ty roury, topení třeba mezi nima, tak prostě takhle udělali od jednoho k druhému. A teď my jsme jim tam říkali, ne, to musí být pod chodníkem nebo jo, pod silnicí. U té silnice uděláme ještě alej. A ten dopravák říká, ale Zdendo, neblbni, už jsi měl někdy auto pod stromem, víš, jaký to vypadá ráno, jo, i to je blbost, no. My jsme říkali, ne, uděláme to takhle. Vlastně to, že jsme tam takhle ty prostory rozčlenili, tak ono to i do dneška si představte, funguje tak, že na tom Čaplinově náměstí napravo jsou, myslím, družstevníci a nalevo byly ty státní. A když se podíváte do katastru, tak ten v tom katastru těch družstevníků jsou opravdu ty předzahrádky, ty zahrady. Když to naproti, to všechno je stále jakoby státní pozemek. To znamená, že to město musí taky jim tam stříhat trávu. A tohle všechno na těch sídlištích bylo vymícené. Takhle se tam mluvilo vždycky o tom, jak ty lidi tam vyšlapou ty cesty, protože jako vědí, kudy chodit, ale vy je tam musíte udělat a musíte jim říct, že chodí se tady, protože tady se chodí a tam se ale bydlí, pozor, a tamhle už si dá maminka ten kočárek s tím dítětem a tam už nikdo nevleze, jo, na tu zahradu.
0: A myslím si, že je dobrý zmínit jako paralelní iniciativu právě třeba Jiřího Ševčíka s Josefem Pleskotem, který dělali vlastně v 80. letech vlastně analýzu Vinohrad. A to, o čem mluvíte vy, tak to je vlastně přenášení týhle, jako, nemyslím jejich konkrétní, ale přenášení vlastně ideologie urbanismu přelomu 19. a 20. století do toho nově rostlého města někde na okraji, což znamená například alej, což znamená například předzahrádka, což znamená soukromý prostor ve veřejném prostoru a tak dál. Protože to všechno vlastně ten pozdně modernistický urbanismus vymítil úplně. A vlastně to dogma toho veřejného prostoru a prostoru, který patří všem, znamená, že nepatří nakonec nikomu a nikdo se o něj nestará.
1: No přesně. Vlastně těch prostředků my jsme měli málo. Tam mimo těch paneláků byly školy a mateřské školky a jesle tam byly. A byly tam ovšem taky obchody předepsané v takových tabulkách, kolik na tisíc lidí má být, čeho, včetně policejní služebny. A my jsme teda tyhle ty takzvané významné budovy jako korálky nastavili podél té cesty, takže vlastně je jasný, že každý jde do školy, takže pěkně ta idea byla taková, že ty lidi vstoupí na ten pěší bulvár, kde se po lávkách přenesou přes ty cesty, kde jezdí auta a míří tady od této jedné instituce k druhé. Kterýž to ale instituce zase ke vzteku byly prefabrikovaný. Škola prostě nám řekli, tam bude systém MS-71. Si člověk nevymyslel. Ty domy nebyly pěkný, ale za to v sobě měly tohleto fungování. Což byla ta obrana toho, kterou jsme si museli udělat, že mluvíme nadšeně o nějakým novým Barrandově, a přitom tam přijde ta prostě jeden blbej panelák a vedle něj druhý blbej panelák, jo.
0: Já ještě musím využít té příležitosti, že se bavíme o těch školách, protože mě velice zaujala, teď budu citovat vás, tato myšlenka. Nad vstupem do školy jsem udělal parafrázi na Dieselhoferův roztržený fronton ze svatého Mikuláše, na který mě upozornil při procházce Prahou Charles Jenks. Nikomu jsem to neřekl, drobná radost. Tím chci ilustrovat, že skutečně, byť vám to možná začne říkat teoretici až později, tohle je prostě esence postmoderního myšlení, což jsou ty citace, že jo? A dávání historických citací do toho nového jako prostředí a nového prostoru. Vnímali jste to tehdy tak? A nebo jste si prostě jenom hráli a snažili jste si to jako zličtit vlastně?
1: Já jsem nikdy teda tomu termínu postmodernismus nerozuměl, jo. Protože jsem si ho představoval tak, jak se teda o něm mluvilo, že to vlastně jsou jakoby věžičky, frontony a takovýhle věci. Ten Jenks mi říkal, jak nutil tamhle Jamesa Stirlinga k tomu, aby udělal frontony nad oknama a Stirling řekl, tak bacha, halt, tady už jako nepůjdu, jo. Nikdy mi to nepřišlo jako záměrný citace. Já jsem tomu postmodernismu rozuměl tak, že je to něco, co se odehrává po modernismu. Ne, že to má nějaký příznak. Správně říkáte, že samozřejmě ty citace tam jsou, ale ona ta knížka, kterou my jsme vydali, Jenksová, ta se jmenovala Jazyk postmoderní architektury. A ten jeho vynález byl ten, že mluvil o jazyku. A jazyk jsou prostě takovýhle věci, třeba, kruciš, já to těžko trávím, že tomu říkáte postmodernismus. Mě to prostě bavilo.
0: Já vám moc děkuju.
1: Bylo mi potěšením.
2: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla. Autor Vladimír 518. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba 8Kid. Mistr zvuku Jaroslav Pokorný. Vizuály Irina Drahun. Sérii Betonoví lidi poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: A toto byla třetí epizoda série Betonoví lidi, oficiální kultura. Vladimír 518 v ní mapuje kulturní život a umění ve veřejném prostoru českých sídlišť. Dokument doplnil bonusový rozhovor s architektem a urbanistou Zdeňkem Helclem. Čtvrtou část s urbanistou Rostislavem Šváchou nabídneme na Vltavě za týden, ve středu 14. října v 17 hodin. Dnes máme 7. října, včera oslavil 68. narozeniny italský bubeník Roberto Gatto, kterého za okamžik uslyšíme v jazzovém podvečeru. A 800. výročí úmrtí světce Františka z Assisi zohlední za půl hodiny četba na pokračování románu Bratr František od Juliana Greena. Vážení a milí, je 18 hodin, inspirativní chvíle vám přejí od mikrofonu Vltavy Jana Kozubková a z technického pracoviště Viktor Láně.
4: Jazzový podvečer.
5: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru nám budou dělat společnost dvě pozoruhodné italské formace, které už brzy zavítají do Čech. Pěkný poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Roberto Gatto se narodil 6. října roku 1958 v Římě a na bicí začal hrát už jako dítě se svým strýcem. Vkus si formoval s nahrávkami Jamesa Browna, Jimiho Hendrixe, skupiny Cream, ale také Duke Ellingtona, Counta Basieho nebo Johna Coltrana. Jako teenager na chvíli přičichl k římské rockově progresivní scéně. Pak ale v roce 1975 debutoval jako jazzový bubeník v Rome Trio po boku klavíristy Daniela Ray a kontrabasisty Enza Pietro Paoliho. Dnes je považován za nejznámějšího italského bubeníka v zahraničí. Během své více než půlstoletí dlouhé kariéry spolupracoval s takřka nekonečnou řadou zvučných jmen hned několika generací. Za všechny jmenujeme třeba Cheta Bakera, Freddieho Hubbarda, Lestra Bowieho, Kennyho Wheelera, Randyho a Michaela Breckerovi, Lee Konice, Joea Lovena, Johna Scofielda, Johna Abercrombieho, Didiera Lockwooda, Richarda Galliana, Joea Zawinulla nebo Peta Metiniho. A nesmíme opomenout jména jeho neméně slavných krajanů Enrica Ravi, Stefana Bolaniho, Enrica Piera Nunziho nebo Paola Fresu. Jeho diskografie se vyznačuje ještě větší rozmanitostí, než by mohl nemilosrdně zúžený seznam jeho spolupracovníků naznačit, a Gatto to vždy s hrdostí zdůrazňoval. V době, kdy mnozí zastávali názor, že jazzoví hudebníci by se měli omezovat pouze na svůj žánr, zvolil si svobodu a otevřel se zkušenostem, které se rozprostíraly od písničkářství přes klasickou hudbu, rock, progresivní rock až po nové obzory soudobé hudby. Věnoval se i filmové hudbě a působí také jako pedagog. Jednu z posledních studiových nahrávek natočil Roberto Gatto v triu se svým dlouholetým spolupracovníkem, baskytaristou Pier Paolem Ranierim a saxofonistou Marcelem Alulim. Imperfect Trio, jak si říkají, je formace zaměřená na moderní pojetí jazzu, která dává velký prostor improvizacím ve směsi šumů, sekvencí, harmonizérů a dalších doteků elektroniky. Jejich repertoár představují autorské skladby všech členů tria, ale i osobité interpretace vybraných nejen jazzových standardů. Na druhé desce z roku 2024, nazvané Sketches of Three, z níž dnes posloucháme ukázky, vzdávají hold Duke Ellingtonovi, ale také Maxi Steinerovi, autorovi ústřední melodie k americkému filmu ze sklonku 50. let minulého století s názvem A Summer Place.

To byl Bex, skladba z pera Roberta Gatta v podání Imperfect Tria, které už pozítří otevře první ročník nového pražského festivalu Italia in Jazz. Přehlídka, kterou organizuje Italský kulturní institut, nabídne do 12. října koncerty i méně známých italských interpretů, aby vyvrcholil vystoupením formace mimo jiné také jednoho z někdejších spoluhráčů Roberta Gatta, dnes už zmíněného trumpetisty a hráče na křídlovku Paola Fresu. Paolo Fresu se narodil 10. února roku 1961 v sardinském městečku Berčina. Na trubku začínal jako samouk, jeho první školou byla místní pochodová kapela, jejímž členem byl od 11 let. Uplatnil se také v lokálních tanečních kapelách, hrál na svatbách a při různých slavnostech, než pocítil potřebu formálně se dovzdělat a zamířil do sardinského hlavního města Cagliari, kde absolvoval konzervatoř. Klíčovou roli v jeho jazzovém životě pak sehrály na počátku 80. let i letní semináře v toskánském městě Siena, kde si našel spřízněné duše, s kterými založil v roce 1984 jednu z nejopěvovanějších formací tzv. Italské nové vlny, své proslulé italské kvinteto. To primárně nacházelo inspiraci ve zvuku legendárních kvintet trumpetisty Milese Davise v 50. a 60. letech. A mnozí mají od té doby Paola Fresu jako následovníka Davise zafixovaného. Paolo Fresu je nicméně duší eklektik. Inspiraci hledá v celém spektru zdrojů. V jazzové tradici, klasické hudbě, ve starověké polyfonní hudbě Sardinie, folklóru, moderní populární hudbě a neváhá experimentovat i s elektronikou. Schopnost bravurně proplétat hudební jazyky a energii je vlastní i jiné jeho dlouholeté kapele, s níž vystoupí 12. října v Praze a jež si říká Paolo Fresu Devil Quartet.

Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali headlinerům nadcházejícího prvního ročníku pražského festivalu Italia in Jazz, Imperfect Triu bubeníka Roberta Gatta a Devil Quartetu trumpetisty a křídlovkáře Paola Fresu. Z druhé desky Devil Quarteta z roku 2013 právě dozněla skladba kontrabasisty Paolina Dali Porti nazvaná La Folia Italiana. Na úplný závěr to ještě bude titulní Desertico. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přinálo.

0: Devil Quartet a předtím také Imperfect Trio nám dnes hráli v jazzovém podvečeru Zdeňka Přidala. Za půl hodiny uslyšíme také například ukázky z nové desky zpívající baskytaristky Michelle Degeocello v Sedmém nebi Marty Kloučkové, která právě přišla do vltavského studia. Je půl sedmé.
1: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
3: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
2: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Životopis svatého Františka z Assisi z pera Juliana Greena, nazvaný Bratr František, nás na Vltavě seznamuje se světcovými skutky, ale i se životem v raně středověké Itálii. Mapuje životní dráhu asi největší postavy středověkého mnišství. A dnes na Vltavě už po osmé.

0: Na jaře roku 1211 byla františkánská komunita vyhnána z chatrče v Rivo Torto. A to zcela neočekávaným způsobem. Bratři právě dleli na modlitbách, když jakýsi venkovan hrubě strčil svého osla do toho, čemu říkal barabizna. Tak táhni, běž dovnitř. František se rozhodl, že ihned z bratry odejde. Byl tím však zarmoucen stejně jako oni. Byť byla ta rozvalina sebeskromnější, bylo to místo, kterému Bůh požehnal svou přítomností. Jistě přijdou jiné hodiny milosti, ale ne takové, jaké zažili zde, kde se chvílemi zdálo, že se země dotkla nebe.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část osmá.
0: Benediktinský opat v Subasiu Františkovi Velkory se nabídl za několik ryb ročně, což mělo být nájemné, kapli Panny Marie Andělské, později zvanou kaple Panny Marie z Porciuncule, což znamená z malého místa nebo také z malého obročí, protože to byla svatyňka, kam chodilo málo věřících. Bylo to velmi skromné stavení, obklopené nepatrným kouskem země, ale položené uprostřed lesa. František je dobře znal. Odtud se přece vydal dobý svět. A teď se sem vracel. V tomto ideálním útulku se malé bratrstvo nadšeně usadilo. Za několik dní byla pod velkými duby postavena došková chalupa a potom kolem dokola domečky pro mnichy. Každý měl svůj. Byl to venkovský klášter, kde byla doma chudoba. V Porciunculi se modlitby a kontemplace střídaly s prací, aniž se zapomínalo na kázání. František vyhnal bratra zvaného Mouchy, snězte si mě, který propadl lenosti. Pro všechny ostatní bratry bylo dost příležitostí, aby prokazovali skutky milosrdenství. Mohli chodit pomáhat sedlákům nebo pečovat o nemocné v sousední nemocnici pro malomocné. Je samozřejmé, že přijímali odměnu jen ve formě potravin. Peníze odmítali, kromě případů onemocnění, kdy museli koupit léky. Těch 6 let prožitých u Panny Marie Andělské zůstalo v paměti bratrů jako předobraz ráje. Tam následovali Krista a žili evangelium. Podobně jako ten, který byl jeho jediným vzorem, také František dával vše, co od Boha dostal, svým bratřím. Zvláštní milost je činila svatý.

aniž ztratili cokoliv za sebe. Někteří s radostným srdcem obětovali všechno své bohatství i obydlí, často nádherné. Ostatní, méně zámožní, ale stejně velkorysí, se zřekli svých skromnějších majetků. Jiní se zase zřekli všeho bohatství kulturního, které získali za dlouhá léta studií. A to byla těžká zkouška. Tak tomu bylo v případě Bernarda de Quentaval, který se pro pána vzdal knihoven, obětoval své velké vědění. Vyprávění o tom, jací byli Františkovi první spolubratři, by nebralo konce. Obzvláště milován byl Jan Prostáček. Ten jednou pracoval na poli, když uslyšel, že ve vesnici je František. Hned ho běžel vyhledat. Našel ho, jak zametá kostel, protože František velice dbal o to, aby boží dům byl vždycky čistý a přívětivý. Jan mu bez váhání bere metlu, dává se do práce a čistí kostel. Pak si sedne vedle svědce a říká mu bez obalu, že když pán zařídil toto setkání, je on ochoten udělat vše, co bude František chtít. František dojat tímto nadšením tedy žádá, aby se Jan zbavil všeho svého majetku, chceli se přidat k bratrům. Místo odpovědi běží Jan Prostáček na pole a vrátí se s jedním ze svých volů, s tím, kterého zdědil a kterého je ochoten prodat, aby stržené peníze daroval chudým. Doma se však zatím dovědí, co se děje, a celá rodina se rozpláče. František těžko snáší zoufalství. Spěchá vše dát do pořádku a slíbí, že všichni se zase budou radovat. Nechť se připraví jídlo. Mluví k ním tak láskyplně a vesele, že není možno odolat jeho kouzlu. Za chvíli je dobrá nálada zpět a vše je jako na slavnosti. František nyní vysvětluje, že Bůh prokazuje Janovi a jeho rodině velikou čest. Být služebníkem božím, to znamená být králem. Být králem, to už je nač být hrdý, nastává všeobecný jásot. František však dobře vidí, že tito lidé jsou chudí. Netrapte se, říká jim, vezmu vám bratra, ale vola vám vrátím. František byl příliš chytrý, než aby neuhodl, že na volu jim záleželo víc než na chlapci. Jan tedy oblékl františkánský hábit a od té doby hleděl co nejvěrněji napodobovat Františka. Když viděl, že František poklekl, i hned udělal totéž. Zvedl-li František ruce k nebi a vzdychal při modlitbě, mohl si být jist, že na dva kroky od něho Jan Prostáček zvedá ruce k nebi a vzdychá úplně stejně. František, který k němu i hned pojal přátelství, se tím zpočátku bavil. Ale nakonec jej to úzkostlivé napodobování omrzelo a jednoho dne Jana pokáral. Otče, řekl mu Jan Prostáček, slíbil jsem, že budu dělat všechno, co děláš ty. Před čistotou této duše, kterou svět neposkvrnil, František kapituloval. Zakrátko na to, kolem roku 1213, Jan zemřel. Jak krátký byl jeho řeholní život, tak byl dokonalý a zanechal vzpomínku, která nezanikla. Když o něm František mluvil, zakoušel přitom nikoli smutek, ale podivnou radost. A nepojmenoval ho nikdy jinak než svatý Jan.

V té době připravoval Jan de Brienne, který sloužil u dvora francouzského krále Filipa, pátou křížovou výpravu. K největším pohoršením patřila přítomnost nevěřících ve svaté zemi, Jeruzalém v rukou muslimů. František nezapomněl, že v den svého obrácení nakreslil na svou kutnu veliký kříž. Když nemůže nevěřící vyhubit, musí je obrátit, jít mezi ně, kázat jim pravé náboženství a dosáhnout vzácné milosti mučedníka, druhého křtu, který rázem do kořán otvírá brány ráje. Jeho poslání ve vlasti je skončeno, mohl tedy rozšířit Kristovo království svou krví a vrátit se s palmou, po níž všichni dychtili. František se v létě roku 1211 vydal s jedním společníkem do nejbližšího přístavu, do Ancony. Nalodil se, ale vítr nechce za žádnou cenu vát podle vůle cestujících a žene je k dalmatské pevnině na protějším břehu. Bůh Františkovi opět, jako kdysi ve Spoletu, uzavřel cestu na bojiště. Kandidát mučednictví se poslušně a zahanbeně vrací k paně Marii z Porciunkule.

O něco později, v létě 1211, dostává František ještě jeden dar od svých přátel benediktinů. Nabídli mu jeskyně jménem Carceri, česky vězení, kam František na počátku své konverze přišel hledat samotu chráněn svým tajemným přítelem. Byly to jeskyňky ukryté v lesích na úbočí Monte Subasio, kde klid rušilo jen zurčení potoka. Bernard a Silvestr byli první z kontemplativních františkánů, kteří se do Carceri uchýlili a později tam postavili malou poustevnu. Ve františkánské spiritualitě byly od počátku dva proudy. Život aktivní a život kontemplativní. Aktivní život to byla práce, apoštolát, kázání a samozřejmě skutky milosrdenství ve všech formách. Přivádět zpět ke křesťanství obyvatelstvo až příliš často ochotné vrátit se k pohanství a poskytovat pomoc nešťastným. Kontemplace vyžaduje, aby bytost opustila sebe samu, uvolnila místo Bohu a spojila se s ním. Nejde jen o to opustit určitý způsob žití, který překáží niternému životu. Je třeba v samotě a tichosti zanechat světských starostí, odehnat vzpomínku na to, čemu pozdější 17. století říkalo rozptylování, a to ve všech jeho formách. Vše, co chtějí oči vidět, uši slyšet a vše, co mohou smysly zakoušet. To však je teprve začátek. Je nutno dosáhnout absolutního vnitřního ticha. Umlčet vzpouru našich myšlenek. Zapudit všechny představy. Především ty, jež si činíme o Bohu, protože ty jsou téměř vždy falešné. V tomto duchovním oproštění bude věřící duše mít největší možnost zpět k tomu, kdo ji stvořil. Musí vyjít z Kristovy lidské přirozenosti, aby vzlétla až k tajemství svaté Trojice. Pokud jde o Františka samého, v noci se nořil do této propasti hledání Boha a ve dne se zúčastňoval života ve své duchovní rodině. Měl totiž zvláštní milosti nezbytné k tomu, aby mohl vést ten i onen způsob života. Když František kázal v katedrále San Rufino, neměl ani tušení, že jedna zcela mladá, 17letá dívka, provázená svou matkou a sestrou, vášnivě poslouchá velikého svůdce duší, který mluví o boží lásce. I doma pak tuto dívku pronásledoval ten strhující a sladký hlas, který kázal pokání, pohrdání bohatstvím a umrtvování těla. Nemohla se bránit lásce o nic víc než on. Byla to jejich přirozenost. Jednoho jako druhého. Ale ona teď poprvé slyšela, jak o lásce horoval. Pochopila, že je v nich stejná vášeň. Nekonečná touha spojit se s Bohem. Když jí před časem bylo 12 let, zasáhla všechny jako blesk neuvěřitelná novina. Král mládeže se obrátil a utekl se zcela nahý pod biskupův plášť po tom, co se zřekl svého otce. Klára bez pochyby při té scéně nebyla. Nevmísila se do davu. Ale co se o té příhodě vyprávělo, to jí muselo ohromit. Ten mladý člověk opustil naráz svět, všechny jeho marnosti a všechno bohatství, aby následoval Krista. Klára také milovala Krista, ale opustit svět. Už teď se mluvilo o svatbě, k níž jednoho dne dojde. Mladá Klára byla velice zbožná, ale to není dobře vyjádřeno. Byla již svatá. Od dětství žila životem téměř andělským. Nechtěla být nikým viděna. Oblékali ji s vybranou elegancí, ale ona nosila pod oděvem na holé kůži
jiný šat z drsné a hrubé vlny zcela se podobající žínici. Našla si způsob, jak dávat stranou a posílat chudým výtečná jídla, která se podávala při tabuli jejich rodičů. Jen kdo jí mohl pozorovat velice zblízka, objevil, že dlela po celé hodiny na modlitbách a vlastně už žila jako řeholnice. František o ní jistě slyšel od jejího bratrance, právě onoho Rufína, kterého poslal polonahého kázat do katedrály. Nevyhnutelné se ukázalo zakrátko. Kláře čím dál víc hrozilo manželství. A protože i pouhé pomyšlení na ně jí nahánělo hrůzu, chtěla mermomocí toho bratra, který tak obdivuhodně mluvil o Kristu, požádat o radu a otevřít mu své srdce. S umíněností vyvolených se rozhodla, že za ním půjde stůj co stůj. A to tajně. Samozřejmě ne sama, ale v doprovodu spolehlivé příbuzné Donny Buoni Nigal Fuccio. František byl o těchto záměrech spraven Rufínem, který dělal prostředníka. Schůzku povolil. Jeden bratr, jehož duše patřila k nejprůzračnějším, Filip Longo, byl vybrán, aby asistoval rozmluvě, která se měla konat v lese. Pokusme se představit si tu scénu, abychom lépe pochopili Františkovo chování. Víme přesně, co si František po své konverzi myslel o ženách. Zcela je vyloučil ze svého světa a zakázal svým bratrům, aby se s nimi stýkali. Z čehož můžeme usuzovat, jak velmi jej museli okouzlovat. Není náhodou, že si vybral Filipa Longa za průvodce. Filip byl člověk rozvážný, bdělý pozorovatel, kterému nic neujde a který to také bez zábran řekne. Jeho přítomnost vedla Františka k dvojnásobné opatrnosti. Přestože je svatý, zůstal impulzivní. A to se má právě teď on, který už nikdy nechtěl pohlédnout na ženu, dívat na jednu z nejkrásnějších, morálně ne-li fyzicky, u svých nohou. Jak velice nedůvěřuje František Františkovi. Bude muset bojovat. Také Klára je rozrušena. Zamilovaní neznají žádnou psychologii, protože ztratili hlavu. Klára je zamilovaná do Krista a možná také, aniž je si toho vědoma, do Františka. Proto není schopna správně rozlišovat. Je plná radosti, že odevzdá svou duši tomuto muži, který jí dává Boha, a je nanejvýš pravděpodobné, že v přemíře své euforie klesá na kolena a říká, jak jen to dovede, že chce opustit svět a jeho bohatství a následovat Krista. Slova dlouho zadržovaná v tichu meditace jí tryskají ze srdce. On ji poslouchá a náhle, tak jako se zasáhne protivník mečem, vysloví podivně hrubá slova. Nevěřím ti. Rozuměla dobře? Nehne ani brvou. František pokračuje. Chceš-li přesto, abych věřil tvým slovům, učiníš, co ti povím. Oblékneš se do pytle a půjdeš si přes celé město vyžebrávat chléb. Je nadšena, že může Bohu nabídnout důkaz své lásky. Je to slast, že může poslouchat tohoto muže, který k ní mluví za pána. Netrpěl tím spíš František? Jak pak jí jen mohl tohle nařídit? Měl však tento nápad a pomalu se mu začal vyjevovat jeho smysl. Tím, že tvrdě přikázal Kláře, aby se stala žebračkou z lásky ke Kristu, dal paní chudobě živou tvář mladé dívky. To je triumf dvorné lásky v nejvyšší formě. Napříště se nemusí bát žádného podezřelého vznětu. Vyvolená dáma se stává nedosažitelnou, leč v rovině mystické, kde se duše setkávají, jako by už byly v předvídaném ráji. Není možno snít o čistším milování. Klára se obleče do hadrů a jde žebrat do asijských ulic.
Po někom jejího rodu je snadno žádat nemožné. Vypráví se, že si oblékla pytel a na hlavu vzala bílou roušku, když opouštěla potají dům, jako by šla na schůzku. Na schůzku s onou neznámou, s bídou. Nikdo o tom nic netušil. Ale kdo také vydají takto oblečenou, by věřil vlastním očím? Nikdo kromě Františka. To byl začátek jednoho z nejvelkolepějších snů lásky, jež lidstvo kdy snilo. Jejich láska se ztrácela v lásce ke Kristu. A není slov, jež by nám dala představu o těchto mystických poutech. Tělo tam nehrálo žádnou roli. Existovalo sice přítomno, ale skryto v hlubinách nevědomí, aniž se kdy projevilo. Klářiny rodiče o těchto tajných výletech své dcery nic nevěděli. Dosáhla 18 let a již od jejího 12. roku jí hledali manžela. Čas se nachyloval a Klára se proto rozhodla opustit rodný dům. Dne 18. března 1212 o květné neděli byla Klára naposled na mši s rodiči. Hodlala utéci ještě téže noci, aby navždy zmařila jejich záměry a naděje. Nebylo ani pomyšlení, že by jim řekla s Bohem, a tato myšlenka ji znepokojila natolik, že zapomněla jít pro palmovou ratolest, které se rozdávaly u oltáře. Biskup Kvído proto sestoupil a sám jí ratolest zanesl a vložil do ruky. Bylo to tak důležité? To gesto mohlo vypadat neobvykle. On tím však symbolicky naznačoval souhlas církve s Klářiným povoláním. František biskupovi vše oznámil, takže Kvído věděl o plánovaném útěku. Za Úsvitu vyšla Klára v nejhlubším tichu se svou sestřenicí Pacifikou, která se také chtěla stát řeholnicí, skrytou brankou, jež vlastně nebyla ničím jiným než brankou mrtvých, tou, kterou živí, nikdy nechtěli odcházet, protože sloužila jen k odnášení rakví. Ale copak se Klára se svou společnicí nepovažovali již za mrtvé pro svět a za povolané k novému životu? Došli ke kostelu Panny Marie Andělské, kde je očekával František. Vše bylo připraveno. Byla doba ranních hodinek a ještě tma. Uchazečky byly přijaty za svitu svící, které nesli bratři jdoucí před nimi, zatímco v lesích kolem Porciunkule se rozezněly jásavé hymny. František byl pravý Ital a uměl zvolit všechnu příhodnou poezii pro chvíli, kdy Kristovi snoubenky konali své prvé kroky k ráji. Ze své vlastní pravomoci jednu i druhou ostříhal. Potom odložili své drahé oděvy a vyměnili je za františkánský hrubý šat. Když dívky složily první sliby, zavedl František své duchovní dcery k benediktinkám do San Paolo di Bastia, což bylo místo vzdálené jen několik kilometrů na cestě k Perugii. Jak se dalo čekat, rodiče zděšení Klářiným zmizením prohledávali krajinu tak dlouho, až ji našli. Výkřiky a proklínání Klářina strýce, jenž vedl tlupu svých spolustolovníků, kteří se na to ozbrojili, zahnali mladou řeholnici do klášterní kaple, kde se oběma rukama držela oltářní plachty. Řvaní ustalo, jakmile ukázala dohola ostříhanou hlavu. Potom strýc Monaldo, hlava rodiny, pochopil, že Klára nikdy neustoupí a odtáhl. Další povolání na sebe nenechávala dlouho čekat. František bděl nad svými duchovními dcerami, obzvlášť nad milovanou Klárou, jako otec nad svými dětmi. Ale vzpomínky na rušné mládí a blízkost obou klášterů ho vedly k přemýšlení. Jednoho dne před kázáním u sester v San Damianu začal tím, že poklekl a dlouhou chvíli se modlil, pak si dal donést popel, který jim okolo sebe nakreslil kruh, posypal si jim hlavu
a stále v kleče na dlaždicích pokračoval v modlitbě. Udivené sestry čekali. Konečně se zvedl, odříkal miseréré a opustil kostel. A to bylo celé jeho kázání, utkané z ticha. V hloubi svého nitra choval neutuchající silné obavy před ženským pohlavím. Spozoroval snad, že by bratři nějak příliš horlivě prokazovali milosrdné skutky, když šlo o jejich svaté sousedky. Jednoho dne mu ironicky objevná slova. Je to Pán, kdo nás ochránil, abychom si nebrali manželky. Ale kdo říká, že to není ďábel, kdo nám poslal sestry?

0: Konec osmé části.
1: O středověkém světci Františkovi z Assisi nám bude číst Jan Hartl po deváté v knize Žiljena Greena Bratr František zase zítra na Vltavě v 18 hodin a 30 minut. Středověký ideál rytířství paroduje Don Quixote, po jehož stopách se vydáme na Vltavě za hodinu. Literární putování doprovodí čtené úryvky z románu a dobová hudba 16. a 17. století v brilantní interpretaci španělského souboru La Grande Chapelle ve večeru na téma proměny Dona Quixota dnes ve 20 hodin.
2: Poetický rituál nabitý energií.
3: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
2: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
3: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
2: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
3: Více na webu pribohemiaradio.cz
2: nebo na vltava.rozhlas.cz.
3: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Marta Kloučková. Pro dnešní sedmé nebe jsem připravila playlist, ve kterém se potkává současný jazz, soul, R&B, gospel i hip-hop. Uslyšíme hlavně mé oblíbené zpěvačky, hudebnice a producentky, které se nebojí překračovat hranice žánrů, ať už prostřednictvím vlastních skladeb, nových aranží známých písní nebo nečekaných spoluprací. A playlist je plný novinek. Začneme u basistky, producentky, skladatelky a zpěvačky Michelle Degocello, která na svém novém albu Synonym vytvořila pozoruhodnou sbírku předělávek. Nejde ale o obyčejné kavry. Degocello je používá jako materiál pro vlastní hudební svět a ke spolupráci si pozvala mimo jiné Sinty Erivo, Lien Lahavas, Chaku Khan, Billa Callahana nebo Chrise Teela. Album sahá od folku a soulu přes pop, R&B až k alternativnímu rocku a hip-hopu a vyšlo minulý pátek u Blue Note Records. A právě z alba Synonym zazní dvě skladby. I Knew You Were Waiting se zpěvačkou Sinty Erivo a Don't Look Any Further s Lien Lahavas. Příjemný poslech.

0: father.
1: Michel Negocello dokáže vzít známou píseň a zbavit ji všeho, co bychom od původní nahrávky očekávali. Na Synonym, svém třetím albu pro Blue Note, se dokonce sama označuje především za producentku, i když na albu samozřejmě i hraje a zpívá. Každá skladba se stává novým prostorem pro dialog mezi ní a hostujícím interpretem. I Knew You Were Waiting, původně slavný duet Arety Franklin a George Michaela, zde zpívá se Cynthia Erivo a píseň Don't Look Any Further zase s Lien La Havas. Michel Negocello nezajímá nostalgické kopírování originálu, ale spíše bych řekla jeho odívání do nového kabátku, často s větším důrazem na intimitu, prostor a současný zvuk. A já jsem zrovna včera v Jazz Docu měla možnost vidět a slyšet krásný koncert zpěváka a hudebníka Justina Hickse, který právě s Michel Negocello spolupracoval na svých albech, ale také na těch jejich, konkrétně na The Omnicurd Real Book a No More Water, The Gospel of James Baldwin. Ale my ještě zůstaneme chvilku u novinky Synonym, pustím Dylanovu píseň With God on Our Side s Billem Callahanem a Chrisem Thielem a pak zazní novinka zpěvačky Liz Wright a jejího dvorního varhaníka Kennyho Bankse. Píseň The Nearness of You z alba Nearness.
2: Oh, my name, it is nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest.

Dozněl jeden z nejkrásnějších hlasů planety, který patří zpěvačce Liz Wright. Její nové album Nearness, natočené společně s varhaníkem a pianistou Kennym Banksem starším, je oproti albu synonym založené na maximální intimitě, pouze hlas a klavír nebo hamontky. Wright a Banks se znají a spolupracují už desítky let. Potkali se v Atlantě a spojuje je nejen jazz, soul a R&B, ale také společné kořeny v gospelu. Album obsahuje 11 standardů a spirituálů, tedy materiál, který oba hudebníci znají skrz naskrz. A my si teď pustíme ze stejné novinkové desky ještě spirituál Soon I Will Be Done. Liz Wright říká, že tato píseň je jí známá již od dětství. Zajímavé je, jak se pro ní význam písně v průběhu života změnil. Dnes v ní neslyší především píseň o smrti, ale spíš výzvu k životu v plnosti, lásce a síle.

Já musím říct, že se mi už dlouho nepoštěstilo, že by tolik mých oblíbených zpěvaček a hudebnic vydalo desky během ani ne jednoho měsíce takhle naraz. Liz Wright nám vystřídala další úžasná zpěvačka Layla Hathaway a byla to píseň Every Little Thing. Je z novinkového alba Made in Chicago, což je 9písňová podsta městu, ve kterém Layla Hathaway vyrůstala, jeho zvuku a hudebnímu dělání.

To byla další velká osobnost amerického soulu, Chaka Khan. Album Chuckzilla připomíná její mimořádnou schopnost pohybovat se mezi soulem, R&B, popem, rockem i jazzem. Po více než 50 letech kariéry zůstává její hudební zvědavost pozoruhodně živá. A právě spolupráce s mladšími i generačně spřízněnými umělci je jedním z důvodů, proč její nový materiál nepůsobí jen jako ohlížení se do minulosti. Ale já musím říct, že se zpěvačtinou energií by i to ohlížení znělo podle mě fantasticky. Sedmé nebe se nám chýlí ke konci, pustím ještě píseň Boogie in my soul, Chaka Khan a Snoop Dogg, a poté se přesuneme k britskému pianistovi, producentovi a skladateli Alpha Mistovi. Jeho novinka Live at the Real World Studios se nahrávala v legendárních studiích Petra Gabriela a původně vznikla jen pro online vysílání, ale Alpha Mist se rozhodl, že by byla škoda tento koncertní materiál nechat pouze na YouTube, a tak nyní vychází oficiálně na albu. A já z této desky pustím skladbu Roulette. Děkuji, milí posluchači, za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne. Loučí se a za týden naslyšenou se těší Marta Kloučková.

0: Čtyři výrazné zpěvačky vydali v současné době svá nová alba: Michelle DeGeocello, Liz Wright, Layla Hathaway a Chaka Khan. A Sedmé nebe těmto svým oblíbenkyním věnovala na Vltavě Marta Kloučková a na závěr dala prostor také jednomu muži, britskému producentovi, tvořícímu pod pseudonymem Alpha Mist.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je 8 hodin, vážení a milí, Jana Kozubková vám přeje klidný večer se stanicí Vltava, Viktor Láně z technického pracoviště. Schudlý snílek a vášnivý čtenář, který se ve společnosti zbrojnoše, Sanča Panci, v rezavé helmici a se starým kopím v ruce, vydává do světa, kde každodennost se prolíná a tříští s nespoutanou fantazií. To je důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha, kterému za moment věnujeme večer na téma. Radio Ateliér pak nabídne svěcení jara, ovšem nikoli od Igora Stravinského, nýbrž od Alexe Švamberka, který k němu přizval také kontrabasistu George Kremašiho a pianistu Emila Viklického. A vy tuto kombinaci syrového elektronického zvuku kovového odpadu, preparovaného kontrabasu a precizní jazzové improvizace uslyšíte na Vltavě v 10 hodin. A po třech hudebnících nastoupí také tři sourozenci, o kterých nám bude vyprávět Lucie Faulerová ve svém románu Smrtholka, to bude v 11. A poslední půl hodinu dne strávíme ve vzpomínkách Jiřího Suchého.

0: Večer na téma.
1: S Vandou Dobrovskou se teď na Vltavě vydáme po stopách jedné z nejslavnějších literárních postav všech dob k románu. S románem Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha se čtenáři po celém světě setkávají již více než 400 let nejen skrze samotnou četbu, ale i prostřednictvím dalších uměleckých děl a interpretací, a právě těm je věnován dnešní večer na téma. Úryvky z románu Michela de Cervantese Saavedry načetl Ondřej Sokol. Hudbu 16. a 17. století uslyšíme v provedení španělského souboru La Grande Chapelle. V premiéře byl pořad uveden jako Páteční večer v režii Markéty Jahodové v roce 2009.

0: V jedné vsi kraje zvaného Manča, na jejíž jméno si nechci vzpomenout, žil přednedávnem jeden z těch zemanů, kteří mívají kopí na stojanu, starodávný štít, hubeného koníka a loveckého chrta. Řečený pán se ve volných chvílích, tedy bezmála po celý rok, oddával četbě rytířských románů s takovou vášní a zalíbením, že skoro na dobro zapomněl na lovení zvěře a vypustil z hlavy i svůj stateček. Ponořil se do četby tak, že vydržel nad knihou celé noci od setmění do úsvitu a celé dny od rozednění až do soumraku. A protože málo spal a mnoho četl, vysychal mu z toho mozek, až mu nakonec přeskočilo. Když se tedy takto pomátl, přišel na nejpodivnější myšlenku, jaká kdy bláznovi hlavou blýskla. Považoval totiž za vhodné a nezbytné, aby se k větší slávě vlastní i ku prospěchu obecnému stal potulným rytířem, aby vyjel do širého světa se zbraní v ruce za dobrodružstvím a počínal si přitom tak, jako si vedli potulní rytíři, o nichž v románech čítal.
1: Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha, jedno z nejvýznamnějších literárních děl v historii lidstva, jehož autorem je Miguel de Cervantes Saavedra, neméně slavný jako jeho román, a jehož titulní postavou je nejen jedna z, ale skutečně nejslavnější postava světové literatury. Román, respektive jeho první díl, poprvé vyšel v roce 1605, okamžitě se stal bestsellerem a poté nejčastěji vydávanou a překládanou knihou hned po Bibli a v roce 2002 ho porota složená ze stovky literátů ze 54 zemí světa zvolila za nejlepší knihu všech dob. Takto se Cervantesův román umístil i v jedné britské čtenářské anketě a teprve za ním tituly jako Robinson Crusoe, Gulliverovy cesty nebo Tom Jones, které by podle očekávání měly být britskému čtenáři bližší. Což ukazuje mimo jiné na to, že Don Quixote už dávno překročil hranice místa a času svého zrodu a že si ho přivlastňují nebo se s ním identifikují, vztahují se k němu čtenáři všude ve světě západní kultury. Jako se známým obsahuplným fenoménem s ním dokonce zacházejí i ti, kteří Cervantesův román ani nečetli. V pátečním večeru se vám pokusíme představit alespoň některé z podob, které má Don Quixote v hudbě, ve výtvarném umění, v nás samotných a v našem kulturním povědomí. Hovořit budou historik umění profesor Pavel Štěpánek, spisovatel Petr Bakalář a hispanista a literární historik docent Josef Forbelský. Znít bude španělská hudba 16. a 17. století v podání španělského souboru La Grande Chapelle s uměleckým vedoucím Angelem Recasensem. Toto je píseň ze sbírky romancí ze 17. století o rytíři dobrodružství.

A když tedy vyleštil zbroj, udělal z šišáku přilbu s hledím, pojmenoval koně a překřtil sám sebe, usoudil, že si jen ještě musí vyhledat paní, do které by se zamiloval. Vždyť potulný rytíř bez lásky je přece stromem bez listí a ovoce a tělem bez duše. A tak se alespoň povídá. V sousední vesnici žilo docela vzhledné selské děvče. Do něhož byl náš rytíř nějaký čas zamilován, aniž o tom dívka věděla nebo toho dbala. A právě jí si chtěl vyvolit za paní svého srdce. A hledaje pro ní jméno, které by se dobře vyjímalo vedle jména jeho a bylo doopravdy hodno princezny a velké dámy, nazval jí Dulcineou Stobosa.

Už ani krok, jestliže nedoznáte, že není na celém světě pany krásnější nad císařovnu kraje Manša, Dulcineu Stobosa, jedinou mezi všemi. Kupci se po těchto slovech zastavili a vidouce podivnou postavu toho, kdo na ně promluvil, poznali podle ní i z těch jeho řečí, že je to jistě nějaký blázen. Chtěli se však přece jen přesvědčit, co z toho veřejného doznání, které na nich žádal, vlastně vzejde. A proto jeden z nich, veselá kopa a přitom bystrá hlava, řekl: Nikdo z nás, pane rytíři, nezná tu vznešenou dámu, o níž hovoříte. Ukažte nám ji, prosím, a jestliže je opravdu tak krásná, jak hlásáte, vyznáme mile rádi a ze srdce upřímného, že máte svatou pravdu. Kdybych vám ji ukázal, nestál by vám už nikdo o to, abyste se veřejně znali k pravdě tak zjevné, odsekl Don Quixote. Zde jde o to nevidět jí a přece v to věřit. Vyznávat to, tvrdit, přísahat a hájit.

Další ukázky z románu Miguela de Cervantese Saavedry doprovodily písně ze španělských kancionálů v podání souboru La Grande Chapelle. Tento soubor shromáždil téměř 20 skladeb, většinou písní, španělské provenience z doby, která dala vznik Cervantesovu Donu Quixotovi. Je to hudba, ve které se spojují prvky aristokratické i lidové kultury a původní tvorba s hudbou odkazovou, citující populární, všeobecně známé dobové melodie. Tvůrci této kolekce, ze které uvádíme písně i v dnešním pátečním večeru, spatřují v charakteru této dobové hudby podobné rysy, jakými vyniká i Cervantesův román, nejnápadněji samozřejmě ve spojenectví vznešeného Quixota a prostého Sancha Panzy. Cervantes sám do svého románu vtělil mnoho balad, které se ve zhudebněné podobě na různých místech, v knihovnách a archivech zachovaly dodnes. Několik takových je i součástí této kolekce a dnes na ně ještě dojde. La Grande Chapelle nicméně hraje a zpívá i písně, které v románu nejsou ani citací textu, ani odkazem, ale evokují atmosféru doby a její modus vivendi, způsob života i konec konců s ním spjatý způsob myšlení. Hudba, kterou slyšel Don Quixote ve svých stavech vytržení, byly staré balady z časů rané renesance, hudba, kterou slýchal ve svých jasných okamžicích, byla raně barokní. Cervantes bez pochyby naslouchal vší možné hudbě instrumentální i vokální, duchovní i světské a dá se předpokládat, že ji naslouchal s potěšením, že si ji dokázal vychutnat jako každý velký tvůrčí duch. Ostatně na jednom místě dává Sancho Panzovi do úst slova paní, kde hudba hraje, tam zlo nepřebývá. Kolekce, ze které uvádíme skladby dnes večer, vznikla k příležitosti 400. výročí vydání Cervantesova románu. Toto výročí si nejrůznějším způsobem připomínal celý svět. Stejný podnět vedl i Jordiho Savala a jeho soubor staré hudby Hesperion. Rovněž sestavili speciální program, ve kterém recitovali úryvky z knihy a hráli hudbu, o které jsou zmínky v textu, a další dobové skladby. Don Quixote ale do hudby pronikl už dříve, a to v několika případech nezapomenutelně. Především je nutno zmínit balet Mariuse Petipy na hudbu Ludviga Minkuse z roku 1869. Tento Petipův balet je dodnes klasickým baletním kusem. Většina moderních choreografií vychází z verze představení Alexandra Gorského pro Moskevské velké divadlo v roce 1900. Ludvig Minkus ale nebyl první, kdo zvolil Quixotovské téma pro baletní kompozici. Poprvé byl román zpracován jako balet už v 18. století, roku 1740 Francem Hilverdingem ve Vídni. O čtvrt století později, opět ve Vídni, sáhl po téže látce baletní mistr Jean-Georges Nauvert, který vytvořil choreografii na hudbu Josefa Starcina. A ani v Rusku, kde vznikl Petipův a Minkusův Quixote, to nebyla první choreografie na tento námět, každopádně se ale stala nejslavnější. K Minkusově hudbě se později ještě přidávalo. Už Alexandr Gorský k ní přidal několik tanců, jejichž autorem byl Anton Simon, a také ještě za Gorského do partitury přibyly dvě nové variace pro prima balerínu Matildu Křesinskou, jejichž autorem byl Ricardo Drigo. Ve 40. letech pak, samozřejmě už v nových produkcích, k autorům hudby přibyl ještě Vasilij Solovjev-Sedov. Původní balet neustále znovu ožívá na světových jevištích a své stopy v jeho historii zanechávají takové osobnosti jako Rudolf Nurejev nebo Michail Barišnikov. Na Quixotovský námět byl i balet francouzského skladatele 18. století Josefa Boudena de Beaumontiers a ve 40. letech 20. století balet katalánského skladatele Roberta Gerarda. A rovněž ve 20. století, v 60. letech, se o novou tradici Dona Quixota v baletu pokusil Nicolas Nabokov. Choreografii na jeho hudbu vytvořil Georges Balanchine. A i česká hudba přispěla k Donu Quixotovi jako tématu pro balet. Jaroslav Doubrava, český skladatel 20. století, zkomponoval v roce 1955 tragikomicky laděný balet Don Quixote, věnovaný, jak zní podtitul,
Donu Kichotovi v každém z nás. Balet byl poprvé uveden na scéně Státního divadla Brno 2 roky po svém vzniku, poté jej nastudoval i baletní soubor Pražského národního divadla a byl uveden také v německém Rostoku. Na koncertních pódiích z něho bývá uváděna Svita. Jen do roku 1800 vzniklo více než 20 oper na kichotovské téma. Prakticky všechny jsou dnes zapomenuty. Patří mezi ně například opera Georga Filipa Telemana Don Kichot na Kamačově svatbě. A kichotovská inspirace byla živá i pro skladatele z období romantismu. Na stejné téma a stejně zapomenuta jako Telemanova opera je i raná opera Felixe Mendelssohna Bartholdyho Kamačova svatba. Mimochodem Minkus a Petipa ve svém baletu zpracovali stejné pasáže z románu jako Telemann a Mendelssohn a od Telemana se alespoň někdy hraje orchestrální svita G-dur Don Quixote. Další kichotovské opeře dal vzniknout Gilles Massenet. Poprvé byla uvedena v roce 1910 v titulní roli s Fyodorem Šaljapinem, pro kterého ji skladatel psal. Šaljapin hrál také hlavní roli ve filmu Dobrodružství Dona Kichota z roku 1933, ke kterému byla použita pro změnu hudba Jacquesa Ibera. Don Quixote existuje také jako loutková opera s hudbou Manuela de Falli. Maurice Ravela zase inspiroval k písňovému cyklu s názvem Don Quixote Dulcinei. Bezpočet je instrumentálních zpracování kichotovského tématu. Každému se asi vybaví stejnojmenná symfonická báseň Richarda Strause, ale Don Quixote nazval svou symfonii například také azerbajdžánský skladatel Kara Karajev a kichotovskými názvy se jen hemží orchestrální skladby Cervantesových krajanů v čele s Joaquínem Rodríguem, který má skladbu o nepřítomné Dulcinei. Vody populární hudby raději téměř pomineme, až na jednu výjimku, již je samozřejmě světoznámý muzikál Muž z kraje La Mancha z 60. let s hudbou Michele Iga. Ale to by nás zavedlo už hodně daleko od středověké hudby, která náš pořad provází.

Ve svém bláznovství měl hned před očima příběh o Valdovínovi a markíze z Mantovy, jak ho tehdy zranil Carlotto v horách. Tedy historii známou dětem, docela běžnou jinochům, vychvalovanou starci, kteří jí dokonce na slovo věří, a přitom všem zrovna tak pravdivou jako zázraky Mohamedovi. A zazdálo se mu, že je jako šita na to, co se mu právě přihodilo. Začal se tedy válet po zemi, jako by měl velké soužení, a opakoval hlasem sotva slyšitelným to, co prý říkal v hloubi lesa poraněný rytíř. Kde prodléváš, paní moje, že tě netrápí můj žal? Buď, paní, o ničem nevíš, neb mě zrak tvůj oklamal. A to je první sloka písně.

1000 láter, zvolal teď Sancho. To tak, 3000 ran. Ani 3 si nedám, jakože se, to mi věřte, 3x dýkou nebodnu. Takové vysvobozování ze zakletí, aby čert vzal. Co má můj zadek společného s těmi kouzly, to věru nevím. Jakože Bůh nade mnou, jestli si ten pan Merlin opravdu myslí, že by bylo možno vysvobodit paní Dulcineu z Tobosa z toho zakletí jen takto, pak zůstane zakletá na dosmrti. A já vás zase, pane hrubiáne předspaný česnekem, pěkně popadnu, rozkřičel se na něho Don Quixote, přivážu vás k nejbližšímu stromu do naha vysvlečeného, jak vás matka nahého porodila, ale pak nedám jenom 3300, nýbrž pěkně 6600 ran tak pádných, že vás budou pálit, i kdybyste se otřásl 3000krát a ještě 300krát od hlavy k patě. A už ani muk, nebo z vás duši vyrazím.

0: Štěstě navede naše kroky tak, že bychom si lepšího nemohli věru psát. Jen se podívej, Sancho Panso, druhu můj milý, tam na ty velikánské obry. Je jich jistě 30, ne-li o něco víc. A já se s nimi dnes utkám a všechny je pobiji. Z této prvé kořisti vyroste naše bohatství. A bude to boj po právu a řádu válečném. Vždyť Bohu slouží, kdo vyhlazuje to dračí sémě z povrchu zemského.
1: Kde jsou, pane, ti obři?
0: Otázal se Sancho Panza.
2: Támhle, před tebou, odpověděl Don Quixote. Což pak nevidíš ty jejich paže, které bývají i 2 míle dlouhé?
0: Pozor, pozor, milosti, řekl na to Sancho. Támhle to před námi nejsou obři, ale větrné mlýny. A to, co vypadá jako paže, to jsou křídla, která roztáčí vítr a ta pohybují mlýnským kamenem.

Don Quixote ve výtvarném umění. To je určitě téma velmi široké a dá se uchopit z mnoha různých úhlů pohledu, teritoriálně, historicky, z hlediska jednotlivých oborů, které pod výtvarné umění jako takové spadají. Na internetu je například jedna česká webová stránka věnovaná Donu Quixotovi a inspirovaná sochou Dona Quixota, která je nedaleko farmy Bolka Polívky. Jejím autorem je Václav Česák a tvůrci toho webu si vymysleli projekt, který spočívá v tom, že jeden fotograf, František Poláček, tu sochu fotografoval mnohokrát v průběhu roku, tak jako když Claude Monet maloval katedrálu v Rouen, a výsledkem je věčný kalendář s názvem 13 měsíců.

0: znamená, že to zahrnuje veškeré lidstvo. Když se ten první díl Dona Kichota v roce 1604 objevil poprvé, tak vlastně měl jenom jakousi předsádku. Ale pochopitelně, že s dalšími vydáními se začaly objevovat ilustrace. Ku podivu první ilustraci známou, která byla zasazena do textu, známe z Anglie. Ale potom převzala štafetu Francie a ve Francii vznikly, řekli bychom, stovky ilustrací k Donu Kichotovi v různých vydání, zejména v 18. století. Ale nejenom tedy grafické listy, ale začaly vznikat také tapiserie. A jednu z těch tapiserií máme třeba na Konopišti. To byly série, které ukazovaly vlastně život Dona Kichota a Sancho Panci. To byly vlastně takové moralistní, současně i komické příspěvky ke znázornění jaksi života. Samozřejmě, že potom v 19. století bychom našli spoustu malířů, počínaje Honoré Daumierem, který byl nejvýznamnějším glosátorem a ilustrátorem Dona Kichota. Samozřejmě také Doré, který dělal grafické ilustrace, ale já jsem začal tímto mírem právě, protože on je vlastně takovým prvním umělcem, který se inspiruje ve volných malbách. A tato inspirace samozřejmě zapůsobila v celé Evropě, ale zejména u nás. U nás, ku podivu, se objevily první malby už v polovině 19. století, od Karla Svobody. Přestože ten první překlad, český překlad Dona Kichota vyšel až v roce 1864.
1: Jako ilustrace nebo mimo knihu?
0: Ten Karel Svoboda to maloval mimo knihu. Ale s tím prvním vydáním se objevily první naše české ilustrace. Jejíž autorem nebyl nikdo menší než Guido Manes, a které se potom objevovaly při dalších a dalších vydání. Ovšem, my můžeme říci, že ten román se u nás nečetl jenom počínaje tím překladem z roku 1864. On se četl ve španělském originále. Máme přinejmenším tři zmínky, že se tady zachovaly, byla čtena ta první vydání Dona Kichota. A potom se četly ještě francouzské verze, německé verze, jak o tom svědčí naše zámecké a jiné historické knihovny, třeba i klášterní. Takže vlastně ten pojem toho Dona Kichota byl u nás poměrně zaveden. Dokonce máme takovou historickou zprávu, že zimní král Fridrich Falcký, který z Baběly utekl při bitvě na Bílé hoře, tak byl nazván Donem Kichotem. To znamená, že už se muselo o tom vědět, co to ten Don Kichote znamená. Don Kichot. Tak to bychom mohli pokračovat vlastně až do toho 20. století, kdy zejména k rozšíření jeho popularity přispěly také divadelní verze, mimo jiné také Dickova interpretace Zmoutření Dona Kichota, což bylo jaksi úplně něco jiného, nicméně jaksi ta popularita toho Dona Kichota zrostla právě na základě podobných veřejných, řekli bychom, scénických uvedení. No a od té doby tu scenografii provedl malíř Brunner, který současně udělal celou řadu ilustrací, a od té doby můžeme pozorovat nepřetržitou řadu výtvarných projevů. Já, když jsem kdysi připravoval výstavu na toto téma, tak jsem shromáždil údaje minimálně o 300 obrazech, kresbách a grafikách. Máme tady celou řadu umělců, kteří se věnovali tomuto tématu více. To by byl kromě Guida Manesa také Karel Purkyně, již zmíněný Vratislav Brunner, František Tichý, dále slovenský výtvarník, který žil a zemřel v Praze, Cyprián Majerník, a z těch téměř současných, nedávno zemřelých, by to byl třeba Karel Souček. A právě třeba u toho Františka Tichého nebo u toho Karla Součka máme doloženo, že oni se považovali vlastně, oni se stotožňovali s tím ideálem Dona Kichota. V tom smyslu, že vlastně bojují za jakýsi ideál, který není tak obecně přijímán. Takže ta kichotovská stránka věcí skutečně jaksi u některých umělců byla stotožněna s tou vlastní individuální existencí. Samozřejmě, že to nemůžeme brát úplně doslova, ale jaksi při tom posuzování toho jejich díla a při tom zkoumání jejich životních osudů tam skutečně takové donkichotovské prvky občas nacházíme.
1: Pane profesore, myslím, že mluvím za hodně posluchačů, když řeknu, že máme Dona Quixota vizuálně spojeného s určitou představou, s určitou výtvarnou představou, nejspíš s tím Tichého Quixotem, ale třeba někdo s nějakým jiným Quixotem, já nevím. Každopádně já se ptám, jestli má Don Quixot nějaký pravzor, který potom už každý ten výtvarník, ať malíř, nebo sochař, nebo scénograf, následuje, a když ho nerealizuje v této podobě, tak vlastně nepoznáme Quixota, nebo jak to v tomto směru vlastně s Donem Quixotem je?
0: Máte naprosto pravdu v tom smyslu, že pravidla hry jsou naprosto určena. Totiž Cervantes podrobně popsal, jak Don Quixot vypadal. A to byl vysoký, štíhlý, asternický typ, který v podstatě se omezoval na kosti a šlachy, a proto měl samozřejmě jako protějšek tu realitu, to znamená toho Sancho Panzu, který byl jako kulička. A kontrast těchto dvou věcí už sám o sobě naznačuje určité komické vztahy, ale také vztahy reality. Protože my si v žádném případě nedokážeme představit, že by jaksi takový bojovník za ideály mohl vypadat jako Sancho Panza a naopak. Takže tohoto si všichni drží, protože to je víceméně zákonito, že když chcete ukázat nějakého hrdinu, tak ho zobrazíte spíše jako asternický typ. To se týká třeba i Jana Husa, o kterém historicky víme, že byl vlastně kulatější postavy, ale na pomníku na Staroměstském náměstí byl samozřejmě znázorněn téměř Don Quixotovsky. Takže to si myslím, že je dosti výmluvná záležitost, a všichni ty výtvarníci, kteří se zabývali nejenom ilustracemi knižními, ale zejména obrazy, tak se drželi tohoto typu. Třeba to začíná už u toho Honoré Damiera a u nás Karel Souček vlastně vytvořil už takové téměř nitkovité postavy, které jaksi zapadají do toho, řekli bychom, romantického kontextu, do té fantastické krajiny, která vytváří tu scénérii Dona Quixota.
1: Něco jiného je Don Quixot v knížce, v ilustracích, něco jiného je Don Quixot mimo knihu, v obrazech, v sochách, vy jste mluvil o tapisérii. Kdy se stalo v Evropě, řekla bych, nebo samozřejmě u nás, ale to určitě se muselo stát v celé Evropě, kdy Don Quixot vystoupil ze stránek knihy o Donu Quixotovi a lidé ho byli schopni poznat ve výtvarných objektech i bez té knihy?
0: Já se domnívám, že to vystoupení z knižní vazby, abych to tak řekl, nastalo právě u těch francouzských goblénů, kdy se vlastně začaly ty goblény umisťovat do palácových prostor a samozřejmě vedla se společenská konverzace v určitých momentech na tato témata. Takže tímto způsobem jaksi se ten Don Quixot odknižnil a dostal se do povědomí společnosti. Pokud jde o tu Francii, tak tam tedy bych se vrátil k tomu jménu Honoré Damiera, který skutečně vytvořil takový prototyp, který potom sledují ty další výtvarníci. A u nás je to tedy zejména František Tichý, který sice na jedné straně udělal doprovodné ilustrace k převyprávění Dona Quixota od Jaromíra Jóna pro děti, ale na druhé straně vytvořil obrazy a kresby, které jsou nezávislé na této tematice. A tam vždycky jaksi vítězí ten asternický typ, ten hubený, štíhlý typ Dona Quixota.
1: Pane profesore, my jsme zatím mluvili o Donu Quixotovi ve výtvarném umění, pokud jde o ilustraci, tedy kresbu, malířství, sochařství.
0: V podstatě máme i četné keramické projevy.
1: Dokonce
0: sklářské figurky máme s Donem Quixotem.
1: Ale do výtvarného umění vlastně patří také architektura. Co tak Don Quixot v architektuře?
0: No, my tu máme jedno velice zvláštní takovou, řekli bychom, scénku, kdy vidíme, že Don Quixot u nás měl vysloveně takové čtenáře oddané a přímo vášnivé. Jak o tom svědčí případ hraběnky Anny Párové, která v roce 1725 po přečtení tedy Dona Quixota určila, že v obci Budišov u Třebíče bude, samozřejmě na jejím panství, postavena věž kostela ve tvaru, jaký vyčetla z popisu v Cervantesově novele. A tento příklad je v Evropě zcela ojedinělý.
1: A skutečně tam ten kostel dosud stojí?
0: Ano, ona v podstatě tedy, samozřejmě to byla její představa, ale nicméně tedy je založena na četbě toho Dona Quixota. To znamená, že to je naprosto ojedinělá událost. No a máme takovou trošku podobnou zvláštnost, že když Cervantes popisuje vlastně výjev, kdy Don Quixote a Sancho Panza jsou pozváni jedním vévodským párem na jejich území, které oni tam nazývají Isla Barataria, čili vlastně takový jako laciný ostrov, kde nechají tuto dvojici panovat, tak tam se ukáže vlastně, že ten Sancho Panza s tím svým selským rozumem skutečně jaksi dokáže rozhodnout určité věci přijatelným způsobem. Ale nejzajímavější na tom je, že ten vévoda i ta vévodkyně měli svůj skutečný vzor. A podobně jako nebyly vymyšleny ty mlýny, proti kterým bojoval a které zase můžeme vidět do dneška ve Španělsku. Totiž, jak to svého času vyjasnil Václav Černý, tím vévodou, který hostil Dona Quixota a Sancho Panza podle Cervantese, byl Carlos Borja s jeho ženou a to nebyl nikdo jiný než Jana Spernsteina. Takže, která se tam provdala, a respektive jejich potomci, Marie Luisa z Pernštejna, a ten Carlos Borja byl potomkem toho španělského velvyslance Juana Borchy, který v Praze vydal španělský knihu Emblemu v roku 1581, a ta Jana z Pernštejna, která byla poloviční Španělka po matce, Marie Manrique de Lara, tak se provdala za toho vévodu z Villahermosy a přesídlila do Zaragozy.
1: Tak potud historik umění profesor Pavel Štěpánek.

Vidíš to mračno prachu, které se tamto zvedá, Sancho? Nuže vyráží spod nohou nesmírného vojska z rozličných a nespočetných národů, které směřuje rovnou k nám. No, pak by to byla hned dvě vojska, poznamenal Sancho, protože se tamhle na druhé straně zvedá zrovna takové mračno. Don Quixote se obrátil a viděl, že mluví pravdu. I zaradoval se z hlouby srdce svého, neboť už pevně věřil, že jsou to dvě velká vojska, která na sebe najíždějí a hodlají se utkat právě uprostřed té široko daleko se prostírající pláně. V boj, rytíři, kteří táhnete a bojujete pod korouhvemi udatného císaře Pentapolína. S vyhrnutým rukávem jen všichni za mnou a uvidíte, jak snadno jej pomstím na jeho úhlavním nepříteli Alifanfaronovi Strapobany.

stanuli pak se svými zvířaty na okraji cesty. Upírali zrak na ta putující světla a tázali se v duchu, co to asi je. A zanedlouho spatřili jakési postavy v bílém rouše. Při pohledu na ty hrozné přízraky byla všechna odvaha Sančova hned ta tam a již jektal zuby jako v horečce a rozdrkotali se mu pak a rozcvakali ještě víc, když už zřetelně viděli, kdo to k ním jede. Bylo to asi 20 zakuklenců, kteří drželi v rukou planoucí pochodně a za nimi se sunula nosítka, zastřená černým suknem a doprovázená dalšími 6 jezdci, zahalenými ve smutku až po kopyta mezků, neboť podle klidného kroku těch zvířat bylo hned vidět, že nepřijíždějí na koních. A ti v tom černém rouše neustále něco odříkávali hlasem tichým a žalostným. Toto podivné divadlo a v noční době a na místě tak osamělém zaplavilo ovšem úzkostí a strachem srdce Sančovo a bál se tak trochu i jeho pán. Zachvěl se tedy i chrabrý Don Quixote, zatímco Sancho by byl nejraději vzal nohy na ramena. Ale náš rytíř se z toho leknutí brzy vzpamatoval. Napadlo mu totiž v té chvíli, že je to jedno z dobrodružství, o jakých čítal v těch svých knihách, a už měl zase všechno jakoby před očima. Představil si, že ta nosítka jsou máry a že na nich jistě leží nějaký těžce zraněný nebo mrtvý rytíř.

Prozraďte mi, pane, která dáma vámi pohrdla? Nebo z čeho jste vyrozuměl, že si paní Dulcinea z Tobosa trošku zadováděla s nějakým maurem nebo křesťanem? V tomto vězí, odpověděl Don Quixote, to je právě na mém jednání to nejcennější. Nevídáno, když se začne kalit mysl rytíři, který má k tomu nějakou příčinu. Vtip je v tom, že budu třeštit bez důvodu a dám paní svého srdce na srozuměnou, co bych asi dělal doopravdy, když už si jen tak pro nic za nic počínám takto. A zda už to, že jsem tak dlouho odloučen od své paní Dulcinei z Tobosa, kterou budu milovat do posledního dechu, není postačujícím důvodem k tomu divočení a blouznění? Nestrácej tedy, milý Sancho, zbytečně čas radami a neponoukej mě, abych nechal toho věru neobvyklého, šťastně vymyšleného a neslýchaného napodobení. Blázen jsem a blázen budu do té chvíle, dokud se nevrátíš s odpovědí na list, který hodlám po tobě poslat své paní Dulcineji.

Historie praví, že když kajícník takto osaměl, od pasu dolů nahý a do pasu jakž takž oblečený, přestal posléze metat kozelce a stavět suché vrby. A když viděl, že Sancho již zatím odjel, nevyčkav dalších bláznovství, vylezl na sám vrchol vysoké skály a jel se přemýšlet o něčem, co již vícekrát tížilo jeho mysl, ale skutkem se nestalo. Totiž o tom, zda by bylo lepší a pro něho vhodnější napodobit zuřivé šílenství Rolandovo nebo zádumčivé bláznovství Amadisovo. I promluvil sám k sobě řka. Sláva světlé památce Amadisově a budiš napodoben, jak jen možno, Donem Quixotem de la Mancha. Jistě pak řeknou jednou o něm totéž, co šlo světem o slavném Amadisovi. Nedosáhl-li cíle nejvyššího, dal život za to, aby vítězně obstál ve zkouškách nejtěžších. Dulcinea Stobosa mě sice neodmítla ani nezatratila. Stačí však, jak jsem již řekl, že jsem od ní takto odloučen. A krátil si dlouhou chvíli, procházeje se po lučině a vpisuje a vrývaje do stromové kůry a dojemného písku samé verše, všechny poznamenané jeho hlubokým smutkem, jiné zase ke cti a chvále paní Dulcineji.

0: Don Quixote i Sancho Panza jsou nejen známé a většině z nás důvěrně blízké literární postavy, ale jsou to i kulturní symboly a svým způsobem jsou přítomni i v psychice většiny z nás. Víme, co to je svádět boj s větrnými mlýny, víme, jaké to je jít za svým ideálem, za svým snem a věřit mu a nevyhnutelně narazit na tvrdou skutečnost, ale stejně vyrážet za svým ideálem znovu a znovu. Don Quixote nerespektuje svět tak, jak je, nýbrž žije podle toho, jaký svět být má, říká filozof Martin Škabraha. A reportér Zdeněk Velíšek zase srovnává Dona Quixota a Švejka a míní, že, cituji, od bláhové šlechetnosti kastilského Zemana, z něhož četba módní literatury udělala potulného rytíře, ochotného být se na každém kroku, vždy marně a zbytečně, ale vždy za ušlechtilou věc, není zase tak daleko k nepatetické, na oko nestatečné vzpouře sui generis dobrého vojáka Švejka. Don Quixote zkrátka už není jen literární postava, ale je to kulturní, psychologický a sociální fenomén. A pátrajíc po jeho projevech narazila jsem na úvahu o komplexu Dona Quixota. Takže mým hostem v pátečním večeru je teď psycholog a spisovatel Petr Bakalář, který je pod touto úvahou podepsán. Komplex Dona Quixota, to je váš termín?
1: Ano, to je můj termín. Nejenom tento, vymyslel jsem víc komplexu, ale ten mezi ně patří. V první řadě bych chtěl říct, že pod tím pojmem komplex nerozumím něco automaticky negativního. Spíše to nějaká dominanta myšlení, eventuálně potom jednání, která je důležitá pro jakousi pestrost toho člověka nebo života obecně. Takže není to věc, jakoby, která by se měla potlačovat nebo léčit v mém podání.
0: Co to je tedy komplex Dona Quixota?
1: Na té nejobecnější úrovni je to potřeba mít nějaký ideál. Bez ohledu na to, jestli ten ideál jakoby je správný v uzovkách nebo bludný, ta konkrétní podoba toho ideálu, který se vyskytuje, je často dobově závislá. Může to být obdiv k ženě nebo k vlasti nebo cokoliv jiného. Ale popravdě řečeno, tyhle ti Quixotové mě moc nezajímají. Ti, co milují své dulcinej a upalují se kvůli něčemu. Já mám spíš slabost pro lidi, kteří mají jakoby svoje zvláštní záliby, ne masové. Ale pojďme zpátky k té potřebě mít nějaký ideál. Co za ní může stát? V tom románu se píše, že ten Don Quixote k tomu přišel tak, že četl staré rytířské knihy. Do té míry, že se mu ta fikce stala realitou. Je pravda, ale si myslím, že možná ty knihy nečet úplně náhodou, za prvé. A za druhé, čteme různé věci a ne všechny nás tak zapůsobí. Já si prostě myslím, že je tam nějaká genetická komponenta a pokud se potom sejde s tím podnětem zvnějšku, tak se člověk stane Don Quixotem, ať už menším nebo větším.
0: Je to posedlost?
1: Může to být, o těch pak čteme buď v těch románech, nebo ve zprávách z Černé kroniky třeba, nebo o podivínech. Ale já si myslím, že do určité míry to Don Quixote má v sobě skoro každý, jo, že má něco, co není pragmatické. Je to zkrátka kus nebe sneseného sem na zem.
0: Tak to nepochybně pojednávají většinou umělci. Ale pokud jsem to dobře pochopila, tak ten váš příspěvek vlastně o komplexu Dona Quixota chápu jako vlastnost nebo něco, co může mít v sobě skutečně každý člověk, nejen ten umělec. A nevím, jestli třeba normální, obyčejný člověk to může chápat jako nebe na zemi. Mně se to jeví jako spíš ztráta kontaktu s realitou.
1: No dobře, ztráta, ale zároveň něco, co nám umožňuje tu realitu vůbec žít. Ten šedý život. Potřebujeme mít něco, nějaký kus jakoby snu, abychom mohli tím šedým dnem jít.
0: Takže únik.
1: To může být třeba únik. A nebo jiná varianta může být, že to je způsob čištění svědomí. Já si uvědomuji, že jsem špatný v něčem, že dělám něco, že třeba neplatím daně a musím to ve své psychické struktuře něčím kompenzovat. Tak to budu kompenzovat něčím. Najdu si něco, co je jakoby čistýho. nějaký eso, kterým to budu chtít v té psychické ekonomii přebít, ten svůj nedostatek. To může být další důvod. Jo?
0: Takže to je vlastně postoj směrovaný k sobě samému?
1: No jasně, že je to sobecký. Ten člověk dělá něco, co mu vlastně přináší nějakou slast.
0: Tady se otevírají minimálně dvě možnosti, a sice vnímání vlastně toho donkichotství, řekněme v nás, směrem ke mně samému, ke mně samotné, a prezentace mě jako donkichota směrem k ostatním.
1: Já si myslím, že u těch skutečných donkichotů to je všechno na podvědomí úrovni, že takhle nekalkulujou. Ale samozřejmě jsou kvazi donkichoti, kteří se takhle staví za účelem právě, aby získali nějaký obdiv, protože když to na někom vidíme, je to na jednu stranu směšný, na druhou stranu je to přitažlivý. A takový člověk získá nějaký postavení, který by třeba jinak neměl. Podobně jako šašek ve třídě. Jo, kdyby nebyl šaškem, tak je nikým. Ale když je šaškem, donkichotem nebo čímkoliv jiným, tak už má svý místo, pozici, a to je hodnota.
0: Je to donkichotství záležitost povznášející anebo zhoubná?
1: Asi jak kdy? Když se vám daří ten se naplňovat, tak je to asi prima, když ne, tak je to frustrující. Otázka je, co se stane, když toho snu jakoby dosáhnete.
0: No, co se stane?
1: To je ožehavý. Tím se zabýval třeba Viktor Dyk ve své knize Zmoudření Dona Kichota, kdy tedy Don Kichot miluje Dulcineu a všichni ostatní vidí, že je to obyčejná vesnická žena. Snaží se mu to nějak předestří, tak aby to pochopil, a ve chvíli, kdy on to pochopí, kdy ztratí tu Dulcineu, kterou měl ve své hlavě, tak vlastně už nemá proč jít a umírá. Je vidět, že je to pro něho nějak životně důležitý, ta věc. Takže často dojde k té frustraci, k tomu smutku, buď ten člověk úplně rezignuje, anebo si rychle najde něco jiného.
0: Možná jsem se na tu zhoubnost neptala jenom směrem k Don Quixotovi samému, ale vlastně i k těm, co jsou okolo něho. Kdo ví, jak jeho posedlost tou dámou jeho srdce působila přímo na tu dámu jeho srdce?
1: To je zajímavý. Byla by to asi práce pro feministky, Dulcinein komplex. A já myslím, že většina žen nebo lidí, že jsou rádi, když jsou milováni. Ale pak v těch extrémech, když to něco přesáhne, tak je to obtěžující na druhou stranu. Ale pravda o Dulcine je, nevíme moc o jejím vnitřním prožívání. To je zajímavá věc.
0: Mně ten román Don Quixote mě připadá jako takový velmi mužský román.
1: Je to trošku politicky nekorektní takhle o tom mluvit, ale možná to skutečně spíš doména mužů než žen. Teď je otázka, proč. Já jsem se nad tím zamýšlel a možná je to proto, že v průběhu evoluce ti muži vždycky museli nějak zaujmout ty ženy, které chtěli získat. Tak jak to udělali? Buď to udělali, že byli silní, úspěšní, inteligentní nebo hezký. A když neměli ani jedno z toho, tak třeba si je mohli získat tím, že byli romantici, že byli takový snílci. Což těm ženám lichotilo, protože to slibovalo, že takový muž asi s nima zůstane, že to s nima myslí vážně. A bylo to pěkný, je to vlastně takový dětský, je to takový neonatální. A proto si myslím, ty Don Quixoti jakoby přežili. Samozřejmě v té extrémní formě ten Don Quixote je nepoužitelný k jakému vztahu a k množení a tak, tak tihle ti umírají, vymírají. I když ten Cervantesův se dožil vysokého věku, ale dejme tomu možná právě proto, aby se v tom románu něco dělo, ale většinou umírají. Nicméně v těch jaksi středních a nižších podobách to může mít pro ženy přitažlivost a zkrátka proto ta evoluce z toho to udržela. Podobně jako třeba se schizofrenií, že schizofrenik jako takovej by měl být eliminovaný, což je pravda, ale zároveň se zjistilo, že ty geny, které podporují schizofrenii, podporují tvořivost. Takže pokud těch genů dostaneme o něco míň, tak neskončíme blázinci, ale jsme umělci, úspěšní, objevovaní i ženama, tím pádem se třeba dobře rozmnožíme a ty geny tam zůstanou pro tu schizofrenii. A zase tu někdo odnese třeba 10% těch lidí to odnese tím, že skončí blázinci, ale zbytek se má relativně dobře. Tak možná podobně to platí pro to Don Quixotství.
0: Cítíte se být Donem Quixotem?
1: No, jasně.
0: Ano?
1: Jasně, no určitě. Trošku už vyhořelím, ale jinak jo. A proč si to o sobě myslím? Vlastně zjišťuju, že mi vadí spousta věcí, nebo mě natchne spousta věcí, obojí, který ostatní lidi nechávají lhostejným. Tak jako vidím, že mám trošku jinou perspektivu vidění toho světa než ostatní. A to si myslím, že je jeden ze znaků toho Don Quixote. Že vidí něco jiného než ostatní.
0: Dělá vám to dobře? Být Donem Quixotem?
1: Takhle, samozřejmě poskytuje to určitý pocit morální převahy, ale je to frustrující. Že člověk jako nikdy nenajde to porozumění, ale zároveň myslím, že to je implicitně už v tom Don Quixotství, že nemůžou být dva Don Quixoti. Jako. Musí být vždycky sám, jako ten hrdina. Kolem něho budou pak ti pragmatici. Ale možná v životě, jo, ale přinejmenším v literatuře musí být sám.
0: Říká psycholog a spisovatel Petr Bakalář.

Půlnoc již právě odbyla, když Don Quixote a Sancho Panza opustili háj a vstoupili do Tobosa. Sancho, synu milý, veď mě k paláci, kde bydlí Dulcinea, vždyť snad ještě bdí. Pane, řekl Sancho, když už tedy chcete mermomocí udělat z chalupy mé paní a velitelky Dulcinei nějaký zámek s pánem Bohem, ale což pak si opravdu myslíte, že najdeme tak pozdě v noci dveře otevřeny? A sluší se bouchat jim tam na dveře, až nás někdo uslyší a otevřít nám přijde a přitom z postele vyhnat a pobouřit celou ves? Chceme snad klepat na dveře nějakých známých lehkých ženek, jak to dělávají noční ptáci, kteří si přijdou, na dveře zabuší a dovnitř vstoupí, kdy se jim jen zachce, třeba i pozdě k ránu? Pojedeme tedy od stavení ke stavení, abychom našli ten její zámek, odpověděl Don Quixote. A pak ti už řeknu, co je třeba učinit. Ale podívej se dobře, Sancho. Buď mám před očima vlčí mlhu, anebo je tamhle ta velká budova a ten stín dozajista palác Dulcinein. Tak mě tedy k němu zaveďte, řekl na to Sancho. Snad máte milost, pane, pravdu. Ale i kdybych jej měl už zrovna u nosu a rukama po něm jezdil, budu tomu věřit zrovna tak, jako by mi někdo povídal, že je teď bílý den. Don Quixote jel tedy v čele a octl se, když udělal Rosinante asi tak 200 kroků, před tím tělesem, které vrhalo stín. Uviděl vysokou věž a hned poznal, že ta budova není žádný nádherný zámek, ale hlavní toboský kostel. I řekl: a jsme před kostelem, Sancho. To, pane, sám vidím. A dejš Bůh, abychom tu někde svůj hrob nenašli, protože jezdit pozdě v noci po hřbitovech nevěstí nic dobrého.

Dejte mi přinést, milostivá, dnes večer do mého pokoje loutnu a potěším tu nešťastnou dívku, jak nejlépe dovedu. Neboť na začátku toužení milostného bývá někdy prudké zklamání lékem nejúčinnějším. Potom odešel, aby nebudil zbytečně pozornost těch, kteří by ho tam s nimi náhodou spatřili. Když se trochu vzdálil, vzpamatovala se Altisidora hned z té těžké mdloby a řekla své družce: musíme mu tam dát tu loutnu. Don Quixote nám jistě něco zaspívá a když si to sám složí, bude to jistě moc hezké. A když odbyla 11. hodina a Don Quixote se vrátil do svého pokoje, nalezl tam v skutku hudební nástroj, ale kytaru. Trochu ji naladil, otevřel zamřížované okno a zaslechl, že někdo zase chodí po sadě. Sáhl tedy na kolíčky, vyladil kytaru, jak nejlépe uměl, několikrát si odkašlal, aby si řádně pročistil hrdlo, a jak zpíval, tak zpíval hláskem sice mečivým, ale nikoli falešným, tuto romanci, kterou byl potají složil téhož dne.

0: Don Quixote už dávno vystoupil ze stránek Cervantesova románu a překročil hranice literatury. Žije v dramatizacích, v muzikálech, v rozhlasových hrách, v loutkových představeních, ve filmových zpracováních, přičemž to už ani nemusí být adaptace přímo z Cervantesova příběhu, ale třeba parafráze, nebo může být Cervantesův Quixote už jen vzdálenou inspirací. Don Quixote je svým způsobem poselství, které je možné neustále aktualizovat. Je to postava nebo fenomén, který žije v hudbě, ve výtvarném umění, v architektuře, slyšeli jsme dokonce i v tapisériích, je zpracováván nebo pojednatelný na rovině sociologické a psychologické. A já se teď obracím na hispanistu a literárního historika, specialistu na španělskou literaturu, docenta Josefa Forbelského s otázkou, čí je vlastně Don Quixote. Kdo si na něho dělá právo? Jsou to Španělé, jsou to Evropané, jsou to historikové umění, zejména literatury samozřejmě, jsou to třeba lidé, kteří román ani nečetli, ale vědí, kdo je Don Quixote?
1: Na tu otázku jistě není jednoduchá odpověď, ale vidíme z toho, že jde o postavu, která se zrodila v rámci románu, a to románu, který byl napsán ve španělském jazyce. Byl napsán v době, kdy Španělsko prožívalo takzvaný zlatý věk. To znamená, že Španělsko, můžeme říct, bylo na kulturní špici tehdejší Evropy, to znamená tehdejšího vzdělaného světa. Pokud jde o tuto postavu, tak tedy byla především vlastnictvím této literatury. Kdybychom byli přesní, tak bychom řekli, že vlastně prvním majitelem Dona Quixota byl mecenáš, kterému ten román byl určený. Ovšem je pravda, že tento román, především díky hlavní postavě rytíři Donu Quixotovi, který byl oproti středověkému pojetí rytíři jako hrdiny pojat komicky. A tím především v té době svého zrodu, to znamená v 16. a 17. století zaujal, já hovořím o 16. století, to je vlastně doba, kdy klíčila tato postava v jeho autorovi, v Cervantesovi. Ovšem sám román se objevil hned na kraji 17. století, jak známu. Došlo tehdy k takové věci, že v tomto hrdinovi se zrodila postava, která tehdy ještě určitou směšností, anebo můžeme říct bláznostvím, zaujala nejen Španěly, ale román byl, jak známo, brzy překládaný do zásadních jazyků. První vyšel v překladu v anglické verzi a potom následovala francouzská, pak italská, pak německá. Pokud je o tu německou, tak je docela zajímavé říct, že ta se pak několikrát opakovala a zásluhou německých romantiků se tento román dostal do zdejšího středoevropského a českého prostředí. Víme, že ku příkladu zaujal Boženu Němcovou, která ve své korespondenci ho doporučila svému synovi. Ale bylo zajímavé pro tu dobu, že doporučovala ne Dona Quixota, dokonce svého syna varovala před Quixotismem. Tady vidíme určitý realismus, který byl daný tehdejšími českými poměry. Ona spíš doporučovala toho praktika Sancho Panzu.
0: Jak to, pane profesore, že právě ta postava, respektive ten román, že byl vygenerován v tom španělském prostředí. Don Quixote je skutečně přímo symbolická postava. Ty rytířské romány existovaly i v jiných literaturách než v té španělské a přesto právě Španělsko vygenerovalo postavu, která nemá obdoby v podstatě v literatuře.
1: No nepochybně je to dáno celým tím obrovským kulturním zázemím. Já se domnívám, že my v tom našem moderním kulturním vývoji nemáme dost ještě otevřenou tu španělskou imperiální epochu. My, když to vezme odzadu, máme otevřenou evropskou kulturu, třeba přes francouzskou kulturu. V současnosti přes anglosaskou, nepochybně. Předtím jsme byli pod takovým příkrovem německé kultury. Ale pokud jde o tu španělskou velkou kulturu evropskou. Můžeme hovořit o jednom ze sloupů evropské kultury, protože konec konců sama Evropa jak vznikla? Vznikla tím, že Středomoří, vzdělané Středomoří, to znamená antika a potom Řím, že stoupali k severu, že překračovali Dunaj, že překračovali Rýn, tak se dostávala pak do samého srdce Evropy. Čili tahle ta velice zajímavá oblast není plně reflektována, ale dlužno říct, že s vývojem zdejší hispanistiky a iberoamerikanistiky se ten svět už otevírá a také je to dáno tím, že už jsme se dostali do úplně jiných konstelací, abych tak řekl, fungujeme v rámci Evropy, takže i tato kultura se nám teď i na této rovině otevírá. Ale vraťme se k samotné postavě. Ta postava začala být, abych řekl, takovou věčnou, archetypální tím, že přenáší do každé epochy kulturní a zároveň do každého individuálního života to, co je velkou ambicí. Ambicí, která se objevuje, abych tak řekl, s tou kulturní humanizací evropského člověka. To znamená, kromě toho, že funguje

0: dá mě a podobně, tak to všechno se přenáší, abych řekl, do života kteréhokoliv následujícího potom století. Zvlášť romantici, jak už jsem podotkl, byli citliví k tomuhle ideálu, to je přirozené, ale i v době zcela praktické, i v době dnešní, ten ideál je stále živý a je, můžeme říct, teď univerzální. Sama postava se začlenila do té velké trojice, to znamená Hamlet, Faust a na začátku je Don Quixote. Samozřejmě interpretace jsou různé. V moderní době, když se zdůrazňuje lingvistický pohled na literární dílo, může být ten román i ta postava analyzovány, můžeme říct, celá věcně, strukturálně. Ovšem je jisté, že přece jenom svět si z ní bere něco mnohem víc. Bere si z ní právě onu idealizaci, ono rytířství. Bere si z toho také to, co kupříkladu velký mexický spisovatel současnosti Carlos Fuentes napsal modelem rozčarování. Ale je to rozčarování, po kterém přichází zase to nasednutí na Rosinantu a zase to směřování vpřed, zase ta setrvalá dispozice nějak jít za ideálem a potýkat se s tím, co se člověku klade do života, s překážkami. Skutečně ten román a ta postava má nepřeberné množství interpretací.
1: Dá se říci, pane docente, že postava Dona Quixota se trochu i proměňuje, že se možná proměňuje její vnímání nebo její pojetí v jiných kulturách podle těch jiných překladů?
0: No ano, tak ku příkladu je známo, že my jsme si začali Dona Quixota přivlastňovat zároveň s tím osvícenským údobím, když jsme se začali vymaňovat, bych řekl, z té relace vůči majoritní sousední kultuře a hleděli jsme hledat také ty kultury zdroje dál. A byly to první překlady od Pichlát, který přeložil první díl, potom další takový vlastenec 19. století, Stefan přeložil druhý díl, ale samozřejmě to počešťování znamenalo, že se tam odkrývalo něco jiného, nežli co zaujalo ty, kteří jsem přijímali knihu Don Quixote již v 17. století. Tehdy se dostávala do aristokratických knihoven. Nejdříve to byla knihovna Dietrichsteinova, potom Lobkovicova, potom Eggenbergova. Tady nám defiluje celý ten sled šlechtických rodin, které určovaly osudy Čech v té době po Bělohorské. Ale 19. století to už začalo vnímat tuhle postavu, vůbec ten román poněkud jinak. To znamená v jeho jakémsi, jak se také říká, demokratismu. To znamená nejenom v té projekci rytířské, šlechtické, ale také v té podvojnosti. To znamená ve spojení s tou druhou postavou, která je neodmyslitelná s Sancho Panzou. Ale je jisté, že jako moderní typus, který je stále obdivuhodný, Don Quixote působí už jako slitina těchto dvou položek. Jako slitina. Takže v moderní době samozřejmě, která je, abych tak řekl, víc v poloze Sancha Panzy, pořád tam jiskří ta touha být rytířem. Touha po heroismu. Nebo se povznášet. Mít ideál. Touha po idealizaci, touha přijímat život nejen jako takovou, bych řekl, věcnost a věc, která se vyplýtvává na všednostech, ale vysunout si nad ten život nějaký ideál. A zpět k němu i za cenu, že člověk už předem ví, že přichází tedy rány od těch obrů anebo od těch větrných mlýnů.
1: Hovořil hispanista a literární historik docent Josef Forbalský.

Pak by asi také bylo spravedlivým trestem nebes, odvětil Sancho, kdyby zbrojnoše potulných rytířů štípali mouchy, sužovali vši a aby je věčně mučil hlad. Kdybychom my, zbrojnoši, byli synové pánů rytířů, kterým sloužíme, nebo alespoň jejich blízcí příbuzní, nebylo by divu, kdyby nás stíhal trest za jejich viny až do čtvrtého kolena. Ale co je nám, pansům, do kichotů? Ale ať už je to takové nebo makové, raději se tu zase někde uvelepme a trochu se prospěme, když je noci stejně na mále. Dá-li pán Bůh, bude zítra také den a jistě se nám zase ulehčí. Jen se vyspi, Sancho, řekl na to Don Quixote, neboť ses narodil, abys stále spal. Ale já, jsa zrozen k tomu, abych bděl, popustím v době, která dodne zbývá, uzdu svým myšlenkám a dám jim křídla v madrigalu, který jsem si v duchu skládal v noci, takže o tom nic nevíš. Tak si vám myslím, odvětil Sancho, že myšlenky, na které je takhle možno naroubovat písničky, příliš hlavu neobtíží. Prospěvujte si tedy, milosti, jak je vám libo. A já se zase prospím, jak už budu moci. Potom se natáhl na zemi podle libosti, skrčil se trochu a za chvilku usnul hlubokým spánkem, který nekalili ani dluhy, ani záruky, natož bolesti. A Don Quixote, opřen o kmen buku či korkového dubu, Sidi Hamed ben Enheli neuvádí totiž přesně, jaký strom to byl, jal se za stálého doprovodu vzdechů zpívat.

Cítím však, přátelé milí, že se má smrt kvapem blíží. A tak žerty stranou. V tak vážné chvíli nesmí člověk brát na lehkou váhu spásu své duše. A než mě pan farář vyspovídá, zajděte, prosím vás, pro notáře. A obraceje se k Sančovi, řekl mu. Odpust mi, příteli, že jsem ti zavdal příčinu k tomu, aby sdělal dojem člověka stejně bláznivého jako já sám, když jsem tě uvedl v omyl, kterému jsem propadl, že jsem uvěřil, že byli a jsou na světě rytíři potulní. Běda mi, odvětil Sancho s pláčem. Neumírejte nám, milostivý pane můj, dejte na mou radu a žijte ještě dlouhá léta. Největším bláznovstvím, kterého se člověk může na světě dopustit, je takto umírat, když ho nikdo nezabíjí a na kořen života mu sahá jenom smutek a žal. Nepoddávejte se tomu, pane, tolik. Staňte přece slože a pojďme se toulat do polí v pastýřském šatě, jak máme spolu domluveno. Dost možná, že za nějakým keřem najdeme paní Doňu Dulcineu, zbavenou těch kouzel a pěknou jako květ. Pánové, řekl Don Quixote, jenom ne tak zhurta. V loňských hnízdech nenašel bys letos ani ptáčka. Ztratil jsem zdravý rozum, ale teď mám zase jasnou hlavu. Byl jsem Don Quixote de la Mancha, ale nyní, jak jsem vám už řekl, jsem Alonso Quijano, zvaný Dobrý. Konečně nastala poslední hodinka Dona Quixota, když přijal svátosti umírajících a odsoudil naposledy slovy zvlášť příkrými a důraznými romány rytířské. A farář hned požádal písaře, aby mu napsal osvědčení, že Alonso Quijano, řečený Dobrý, známý obecně pod jménem Don Quixote de la Mancha, opustil tento svět a zemřel smrtí přirozenou. Potřebuje prý toto svědectví, aby se už nemohlo stát, že by ho nějaký jiný autor, nedbaje Sida Hameta ben Enheliho, podvodně vzkřísil a rozpřádal do omrzení historii jeho hrdinských činů. Nezmiňujme se tu již o nářku a slzách Sančových, ani o tom, jak Dona Quixota oplakávali neteř a hospodyně. Z epitafů na jeho hrob uvádíme jenom ten, který složil Samson Carrasco. Zde slavný rytíř odpočívá, jenž odvahou tak vynikal, že ve smrti, jež v stín vše skrývá, štít jeho září jasně dál a zrak se jako dřív dívá. Přezíral často světské dění, lidé bývali poděšeni. Možno však plným právem říci, co prohlásili současníci. Smrt mudrcova, pobláznění.

Po stopách nesmrtelného rytíře Dona Kichota a jeho marného i vznešeného boje s větrnými mlýny jsme nahlédli společně s autorkou Vandou Dobrovskou, historikem umění Pavlem Štěpánkem, psychologem Petrem Bakalářem a hispanistou Josefem Forbelským. Literární ukázky četl Ondřej Sokol v režii Markéty Jahodové. Večer na téma Proměny Dona Kichota vznikl v roce 2009. Příští středu 14. září uplyne 120 let od narození americké filozofky německo-židovského původu Hannah Arendtové a ke 120 letům chystáme 120 minut večeru na téma nadepsaného Vyčítat mi můj tón znamená trefovat se do mě osobně. Připravil ho a provází Petr Šourek, setkáme se také s českou reinkarnací Hannah Arendtové a vyslechneme si názory odborníků i laiků, kteří četli její knihy a články. V premiéře na stanici Vltava za týden, ve středu 14. září ve 20 hodin.

0: Ve čtvrtek 1. října oslavil Jiří Suchý 95. a když mu bylo 75, zaznamenali jsme jeho desetidílné rozhlasové memoáry. Jejich osmou část nabídneme na Vltavě dnes v 11:30. V 11 vám budeme číst knihu Lucie Faulerové Smrtholka a teď s 10. hodinou jsou tu zase akustická umění roku 2023.
1: Radio Ateliér.
2: Začíná 214. premedice Radio Ateliéru a s ní i uvedení nově objednané studiové nahrávky Alexe Švamberka s názvem The Rite of Spring. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Ladislav Železný. Na dnešní pořad jsem se, musím říct, docela těšil. Jednak proto, že je to v tomto kalendářním roce, tedy v roce 2023, první premedice s premiérou nové skladby, a pak také proto, že se jedná o projekt autora, který v minulosti pro premedici vytvořil několik žánrově pestře rozkročených kompozic a tou dnešní novou se jaksi uzavírá pomyslný kruh v jeho, i když nehudebníka, hudebně zaměřených projektech, které pro premedici vytvořil. V nové nahrávce The Rite of Spring Alexe Švamberka dominují především jeho DIY instrumenty, vytvořené z kovového šrotu, tedy přesněji z kovových pružin nejrůznějších rozměrů a síly, amplifikovaných a dále zvukově rozšířených elektronickými procesy. K nahrávce si přizval skvělé muzikanty, kontrabasistu a výrazného představitele volné improvizace George Kremaskyho a dále pak všem dobře známého jazzmana a skladatele Emila Viklického. A to byl právě moment, který mě od začátku na celém projektu nejvíce přitahoval. Kombinace syrového zvuku kovového odpadu, preparovaného kontrabasu a čisté jazzové improvizace. Oba dva přizvaní hosté pak svými nástroji a přístupy dali základ rozčlenění celé nahrávky na dvě části, přičemž ta první část je založená na duo Švamberk Kremaski, tedy preparovaný kontrabas a pružiny, a v druhé části pak zase dominuje klavír Emila Viklického. Možná to z názvu projektu The Rite of Spring není úplně patrné, ale jsou to právě pružiny, které se v něm skrývají. Anglické slovo spring nese kromě významu jara také význam pružiny. Napadá mě, že je to v jistém smyslu oslava zvukových a tonálních vlastností kovových pružin a jejich vyčlenění z jejich původního účelu elastické deformace, třeba za účelem redukce vibrací, k účelu trochu jinému. Tedy vibrace naopak způsobit, rozeznít, vymrštit nebo i nalomit, přičemž taková proměna se odehrává v jiném frekvenčním pásmu, v tomto případě slyšitelném pásmu zvuku. Zajímalo mě, jak konkrétně se u Alexe Švamberka zrodila myšlenka pracovat s kovovým odpadem v podobě pružin jako s hudebním nástrojem.
3: No, s pružinama to bylo jednoduché. Já jsem věděl, že v 80. letech platilo, že pokud se chceš umělecky nějak prosadit a dostat k lidem, tak musíš dělat rockovou hudbu. Tak jak to v 19. století bylo malířství nebo poezie, tak to byla rocková hudba. A já prostě hudebník nejsem. Takže jediná varianta, kterou jsem volil, byla recitace s hudebním doprovodem, kde samozřejmě jsem k tomu měl kapelu, ale vlastně já jsem v ní maximálně ovládal automatického bubeníka. A pak jsem uvažoval, jak to rozšířit a zjistil jsem, že nejsnažší vlastně je industriál, protože ten začíná od nuly. Tam není žádné, že se člověk musí naučit hrát na pružinu nebo na železo, prostě protože na to žádná škola není a musí si to každý objevit sám. Takže takhle jsem se vlastně dostal k použití železných plechů, pružin. Samozřejmě jsem okoukal, co dělali paprsky inženýra Garina, střední Evropa, Suicidal Meditations, ale ten základ byl v tom, že člověk použil prostě nalezený kovový objekt, který sám o sobě zní a nestál nic, což bylo taky důležitý. Ale co prostě mě na celou dobu zajímalo, jak dostat ten zvuk z těch kovů někam dál. Protože samozřejmě ta jedna varianta je vždycky, že se to vezme mikrofonem, ale to je trošku problém, když ty ostatní jsou hodně nahlas. Takže jsem zkoušel různé snímače a pak jsem samozřejmě začal uvažovat o tom, jak dosáhnout toho, aby ta pružina neměla jenom ten jeden tón, nebo někdy jsou to dva tóny, ale aby se s tím dalo pracovat. A nakonec jsem zjistil, že když tu pružinu spojíme s nějakou strunou, nejlépe basovou, a dáme tam klasickou mechaniku z baskytary, takže vlastně tímto způsobem lze zvláštně vytvářet doladění a na tu strunu se dá teda hrát jak trsátkem, tak prostě se na ní dá hrát smyčcem a samozřejmě ty všechny ostatní způsoby různého tahání kusu plechu po pružině a tak dále se tam dají používat taky.
2: Dobře, tak si pustíme první část The Rite of Spring. Alex Schwamberg a George Kremoský.

0: Tak to byla první část studiového záznamu projektu The Rite of Spring Alexe Švamberka, ke kterému si pro tuhle příležitost přizval George Kremaskýho na kontrabas a elektroniku. A řekněme, že to je The Rite of Spring A. Teď se dostaneme k části The Rite of Spring B, kde si přizval Emila Viklického. Jak vlastně došlo k vaší spolupráci?
1: To byla úplná náhoda a ukazuje to obrovskou otevřenost Emila Viklického, který vlastně má mnohem širší záběr a baví ho i různé experimenty, nebo jak on říká, ptákoviny. Jednou jsme se na začátku 90. let sešli ve Viole, myslím, že jsem s ním dělal rozhovor a nakonec jsem mu vyprávěl o tom, jak já se věnuji těm železům a on říkal, no to je docela zajímavý. No, tak jsem si říkal, dobře, no a za rok asi mi zavolal, jestli bych nemohl vzít ty železa a přijet do Karlína, že tam něco točí. Točil tam skladbu, která se jmenovala Splín optimismu a chtěl prostě v jedné části, abych mu tam prostě bušil do želez. Takže jsem to naložil do dáčie, něco na střechu, něco do kufru, rozvěsil jsem to tam v tom studiu a nahrál to. A po pár letech přišel Emil, že tady má finského trumpetistu Jarmo Sermileho, jestli bychom nemohli něco zkusit natočit, že bych vzal nahrávací zařízení a jeli jsme do Violy, takže jsme tam natočili něco, z čeho vznikla posléze skupina Neuro. To už v té skupině byl dodaný Mirek Posejpal, který na tom původním záznamu nebyl. A s Neuro jsme několikrát hráli a tehdy mě to docela zaujalo nejenom to, jak hraje Jarmo na trubku, protože to bylo úplně něco jiného, tedy byla to většinou křídlovka, ale velmi silně efektovaná. Ale taky mě zaujal zvuk, když Emil hrál lahví v preparovaném pianu. A tam jsem si uvědomil, že tam je ta podobnost s těma pružinama a s těma strunama, což byl důvod, proč mě napadlo ho znovu pozvat. A navíc jsem si říkal, že je to hezký, když vlastně první nahrávka, kterou jsem dělal pro premedici, byla právě Paraneuro, tedy já, Jarmo Sermile a Mirek Posejpal bez Emila Viklického, tak nyní udělat zase čistě hudební nahrávku bez mluveného slova, bez příběhu a nechat teda pracovat jenom ten zvuk.
0: Tak není to ani Neuro, ani Paraneuro, je to The Rite of Spring, nebo...
1: Protože vlastně The Great Rite of Spring, to rozšířené obsazení, vychází z toho, že jsem zkusil opravdu udělat nahrávky, kde byly jenom ty pružiny, kde to nebylo jako obohacení zvuku, ale kde ten základ dělaly ty pružiny a tady vlastně ten základ taky dělají ty pružiny, mnohdy prostě to začíná právě zvukem těch pružin a kovů a od toho se skladba odvíjí, i když ne u všech, protože samozřejmě, když člověk hraje s dalšími muzikanty, tak i oni mají své nápady a jednou začne ten a jednou onen, protože jako všechno ostatní vlastně, co se dělalo, tak je to improvizovaný.
0: Zkrátka dá se říct, že se tímhle projektem nějakým způsobem uzavírá kruh spolupráce s Emilem Viklickým a třeba i s, dejme tomu, s Georgem.
1: A svým způsobem i to tak uzavírá jako ta cesta, kterou jsem udělal v premedici, že jsem se zase vrátil i k tomu, co jsem tady dělal jako úplně první.
0: Tolik Alex Švamberk v rozhovoru o jeho nové nahrávce The Rite of Spring. Těch projektů, které Alex pro premiérovou řadu Premedice radioateliéru vytvořil, je s tou dnešní nahrávkou celkem 7. První byl hudební projekt Paraneuro z roku 2005 a prozatím poslední je ta dnešní nahrávka The Rite of Spring. Mezitím to byly víceméně textově zvukové kompozice, hudební koláže nebo experimentálně laděná dokudramata jako Zlomený klíč k určování osudu, Život a doba Hildegardy S. nebo projekt L o Petru Léblovi, Akce K o korejské válce, Projekt Apollo v podání Dua Tomalex, věnované výročí obletu měsíce, a pak portrét japonského tance Buto s názvem Buto ve 12 obrazech. Všechny tyto kompozice najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu. Ale teď tedy ta druhá část dnešní premiéry The Rite of Spring. George Kremaský na kontrabas, Emil Viklický na klavír, Mook a prázdnou skleněnou láhev od Calvadosu a samozřejmě Alex Schwamberg na pružiny, perkuse a elektroniku. Hezký zbytek večera a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Ladislav Železný.

0: Na Vltavě dozněl záznam skladby The Rite of Spring, kterou připravil publicista, hudební kritik, skladatel a rozhlasový autor Alex Schwamberg, a to společně s jazzovým klavíristou a skladatelem Emilem Viklickým a kontrabasistou a představitelem české improscény Georgem Krymaským. Radio Ateliér společně s Alexem Schwambergem uváděl Ladislav Železný. Ve středu 14. října uslyšíme hudební miniatury projektu Stanice Nula, zaměřeného na místa spojená s rozhlasovým vysíláním. Ten v průběhu roku 2023 realizoval ansámbl Topos Kolektiv v návaznosti na sté výročí vysílání Českého rozhlasu. Jedním z míst, které ansámbl otiskl do hudební miniatury, byl také vysílač Liblice B. Jehož 50 let existence se nyní završuje s připravovanou demolicí. Mezi 12. a 16. říjnem mají být odstřeleny dva 355-metrové stožáry vysílače Liblice B. Radio Ateliér poslouchejte na stanici Vltava vždy ve středu ve 22 hodin.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Lucie Faulerová vystavila děj svého románu Smrtholka na půdorysu hrdinčiny Syreálné cesty vlakem. Za jehož okny se promítají vybrané scény z jejího života. Hudební kompozici, prózy i zpracování příběhu o rodinných tragédiích, v němž nechybí černý humor, ocenila porota, která z pěti nominovaných vybrala Smrtholku pro cenu Evropské unie za literaturu. Kniha také získala nominaci na Magnézii literu a na cenu Jiřího Ortena.

Vydrželo mi to asi rok, to systematické hledání způsobů, jak sestavit perpetuum mobile. Pak mě to už trochu unavilo a přestalo bavit. Řekla jsem si, že tomu nechám volný průběh. Vlastně mi to někdo tenkrát poradil, že mám nechat věcem, který nedokážu rozlousknout hned, volný průběh, že se časem třeba vyřeší sami. Tak jsem tomu teda ten volný průběh nechala. Ale stejně jsem nedokázala už nad věcma přestat přemýšlet v tom smyslu, jestli by nemohly fungovat jakože furt, bez zásuvky a bez baterek, stejně jako jsem ještě pořád občas dělala nějaký triky a kouzla, dokonce i jen tak sama pro sebe, když se nikdo nedíval. Další rok jsem pak názor na to, čím chci bejt, až budu velká, změnila ještě několikrát. Až dokud jsme i v 6. třídě nezačali probírat na zemáku vesmír. Bylo to, jako bych na to konečně přišla. Konečně mi někdo ukázal, co mám bejt. A možná to nebyla náhoda, že ten někdo byl zrovna náš zeměpisář, tehdy velmi krátce odpromovaný, nagelovaný a úplně nejkrásnější chlap na světě. Navíc to byl taky tělocvikář, což znamenalo, že byl ještě úžasnější, než kdyby k zemáku učil třeba matiku nebo děják, že jo? Nejvíc jsem tomu propadla, když nás zeměpisář společně s naší třídní vzali do hvězdárny. To byl tenkrát ten nejnádhernější pocit, jaký jsem kdy zažila. Dokonce bych řekla, že byl nádherný až příliš. Seděla jsem zaražená v sedačce a uhranutě sledovala souhvězdí a planety, co zářily ze tmy. Nechala jsem se obalamutit. Zapomněla jsem na to, že sedím pod kupolí, na kterou se to všechno jen promítá a nic není skutečný. Nechala jsem se obalamutit a nemohla jsem skoro ani dejchat. Jako bych byla na dosah všemu. Myslím tím úplně všemu. A tahle nádhera a velikost, tohle všecko fyzicky bolelo, protože jsem měla pocit, že to vůbec nedokážu uníst. A že to ono vůbec nedokáže uníst mě. Vesmír mě tenkrát úplně pohltil. Učila jsem se na hodiny zemáku napřed. Sešit jsem měla krásně barevně podtrhaný, doplněný o spoustu obrázků planet a hvězd. A na okrajích taky byly občas nějaký srdíčka. A tátu jsem doma pořád zahlcovala otázkama, jak to, že když slunce je hvězda, tak ještě nespadlo. A jaký je rozdíl mezi hvězdama a asteroidama. A jak to, že už dávno nežijeme na měsíci, když se tam dá doletět. A co kdyby nás vcucla černá díra? Co by bylo pak? A jak to, že už nás dávno nenavštívili mimozemšťani a jestli náhodou ta divná věc, co jsme viděli jednou letět nad Mršinou, nebyly ufoni? Márinko, nechceš být radši vyzvědač v armádě než kosmonautka? Zeptal se mě táta s rukou na klice od záchodu, když jsem se ho jedno odpoledne celý proptala na miliony věcí a doprovázela ho přitom po celém baráku na každém kroku. Ne, řekla jsem po chvíli, kdy jsem o tom vážně uvažovala. Myslel jsem si to. Tak já jdu teď tam, kam musí určitě i ufouni. A ty si zatím vytáhni úkoly na zítra, jo? Bez jedniček tě do vesmíru nikdo nepustí. To asi myslíš mimozemšťany. UFO je lítací objekt, co nikdo neví, co je. Křičela jsem za ním, když se zavřel na záchodě. A v té době taky, když se mě někdo ptal, kolik mi je, jsem říkala 12 z hlediska lineárního času. A když jsem vyplňovala dotazník na žákovskou vlakovou kartičku, do místa bydliště jsem titěrnýma písmenkama, aby se to tam všecko vešlo, napsala obec Mršina, stát Česká republika, kontinent Evropa, planeta Země, soustava sluneční, galaxie, mléčná dráha, vesmír, vesmír. A tehdy mě k 12. narozkám vzal táta ještě s Madlou a Adamem do hvězdárny znova. A byl to potom, co odešla máma, ten nejskvělejší den a vůbec první výlet, kam nás táta, když Madla znovu onemocněla, vzal. Navíc jsem pak dostala hrozně super velkou mapu sluneční soustavy a lampičku, která vypadala jako planeta s prstencem, takže bylo jasný, že je to Saturn, ne asi. A taky plakát týpka, který jsem nevěděla, kdo je. Ale pak jsem se dozvěděla, že je to první člověk, co přistál na měsíci. A tak se z něj stal hned po našem zeměpisáři náhradník. Jakože náhradník v tom, koho miluju a kdo mi jednou udělá děti. Zajímavý na tomhle týpkovi ještě bylo, že měl narozeniny ve stejný den jako já, takže 5. srpna. Akorát, že se narodil v pravěku. Takže když jsem zjistila, že on zrovna slaví 76. narozeniny, už jsem ho jako náhradníka vůbec nechtěla. Ale i tak to byl borec. To, co mě na vesmíru fascinovalo především, bylo to, že se pořád bylo na co ptát. Že zásobník otázek a tajemství byl nevyčerpatelný.
Že jste ohledávali něco, co nebylo to největší, jako třeba kouzlo zmizení nebo perpetuum mobile, ale že to bylo nekonečný přece. A že se všechno dalo tak hrozně těžce představit. Že mi najednou táta nemohl ukázat, jak věci fungují na něčem, co jsme měli doma nebo na zahradě. A taky se mi líbilo, že mi bylo až špatně, když jsem se moc, ale opravdu moc, snažila představit si nekonečno nebo pocit beztíže. Představit si to široširý temno, ve kterým září a levitujou obří, přenádherný tělesa. Chtěla jsem do kosmu i hned. Nikdy jsem kvůli tomu nemohla ani spát. A o pár let později, když jsem jela na výměnný pobyt do Francie, tak mě rodina, u který jsem žila, vzala do Disneylandu. A já jsem tenkrát šla 4x po sobě na atrakci, která se jmenovala Space Mountain, a hrozně jsem přitom brečela, protože to bylo ještě tak 20x silnější, než byla ta hvězdárna. Celý to byla vlastně horská dráha, akorát že uvnitř obří hory, ve který to vypadalo jako v doopravdickém vesmíru. Byla tam úplná tma a hvězdokupy a občas se zdálo, že hlavou už musím narazit do některý z planet, ale profrčela jsem těsně pod ní nebo těsně vedle ní a nikdy jsem se jí nestačila dotknout. Jediné, co mi na tom přišlo líto, bylo, že jsem tam úplně sama, jen s tou holkou, který jsem skoro vůbec nerozuměla a která se mnou ani po třetí a už vůbec ne po čtvrtý nechtěla projet. A tak si trochu myslím, že jsem možná nebrečela jenom proto, že to bylo tak strašně nekonečný, ale možná trochu i proto, že tam se mnou nebyla ani madla, ani táta, nikdo, s kým bych se držela za ruku a mohli bychom si pak o té vesmírné nádheře vyprávět. Možná by stačilo jenom to, že víme, že tam jsme spolu a prolítáme kolem planet a hvězd, kterých se nestačíme dotknout. Bum! Vykláním se do prázdna a pozoruju hvězdy. Zas tak moc toho o nich nakonec nevím, ale třeba vím, že naše nejbližší hvězda je Slunce a její světlo k nám doletí za 8 minut. A taky vím, že třeba Šedir ze souhvězdí Cassiopeia je oranžovej obr vzdálený od nás 229 světelných let. Takže když se na ní díváme se vlastně do minulosti. Vykláním se do prázdna a pozoruju hvězdu, která už není, která před pár rokama explodovala a ten výbuch prozářil celý vesmír. Supernova. Jejíž světlo tady u mě pořád je. Ale přitom není. Ta, držím madle vlasy. Madla blije do příkopu. Madla se poprvé ožrala, její 14. Pili jsme víno s kolou, jsou 2 ráno. Víno s kolou tu furt máme, ale kola jsme nikde nechali. Madla přestane blít a rozškytá se. Sedám si s ní o kus dál do trávy. Hele, Máry, jo? A můžou být lidi taky alergický na psy, když jsou psy alergický na lidi? Dám. Kodrcáme pomalu, skoro krokem, louka se přelívá v zahrádkářskou kolonii. Očima počítám jednu zahradu vedle druhý, čtvereček za čtverečkem, čtvereček za čtverečkem, za čtverečkem, za čtverečkem, až se slijou v tu jednu zahradu, v tu jednu jedinou, tu naši, se sádrovým vodníkem, co pitomně čuměl za plotem na skalce. Táta měl tenhle kýč rád. Když jsme byli malí, začali jsme vodníka s madlou přesouvat všude možně po zahradě, po našem domě a nakonec i po celý vesnici. Měli jsme radost z toho, když ho táta zmatenej hledal a překvapenej nacházel v kůlně na starým křesle. U karamela v pelechu, ve výloze jednoty. Vždycky jsme dělali, že stejně jako on netušíme, kam se vodník poděl. My s tím nemáme nic společného. On zase na oplátku předstíral, že nám věří, že ho ani nenapadlo nás podezřívat. Po určitý době jsem pochopila, že to jen hraje společně s náma. Pochopila to pravděpodobně i madla, ale ani jedna z nás to nikdy neřekla nahlas. A myslím, že po určitý době taky táta věděl, že my už víme, že on ví. Přesto jsme to všichni tři hráli dál a s náma i celá vesnice. Vodník za výčepem, vodník u táty v posteli, vodník s ovladačem u televize, vodník na autobusové zastávce, vodník v lednici, vodník u sousedů za volantem zahradního traktoru, vodník v okýnku na vrátnici sokolovny. A táta nikdy nedal najevo, že ví, jak to je. Nikdy neřekl, holky, už toho nechte, nebo holky, kam jste ho zase schovali. Nikdy. Jen opakoval, no to jsem blázen, co tady ten vodník zas dělá?
Možná jsem sentimentální kráva, ale jestli tohle není láska, tak už teda nevím.

Pamatuju si mámu jako paní, která v tom mezičase, kdy si s náma nechtěla hrát, sedávala v kuchyni a vykládala si pasiánc, nebo sedávala za domem, dívala se do lesa a moc nemluvila. V těchhle dnech fungovala skoro až srandovně napůl. Vařila, ale nedalo se to moc jíst a někdy uvařit zapomněla. A někdy jsme museli to samý jíst 3 dny, protože toho navařila moc. Prala, ale občas se nám prádlo srazilo, občas obarvilo a občas vůbec nevonilo, protože do pračky zapomněla nasypat prášek. Máma byla jako srandovní teta, která občas přijela na návštěvu. Srandovní teta, která k nám jezdila čím dál míň na čím dál kratší návštěvy. Od někud zdaleka, z tajemného místa. Nechala nám tady jen svoje tělo jako člověčí nádobu, ze který ji někdo odsál, vycucnul a schoval někam, kde my nejsme. Možná do toho lesa, kam se občas vydržela dívat hodiny. Já si vůbec o tom našem lese vždycky tak trochu myslela, že je jiný než jiný lesy. A občas se v té nádobě objevila jako v portálu. Přenesla se k nám, manická a s becherovkou v hrnku od čaje. Srandovní teta, která jedné noci odešla i s nádobou. Tadam.

kupé jsem pořád jen já, vstávám a přesedám si na levici proti mně, na sedadlo v protisměru. Otáčím hlavu po hlase, otáčím ji k oknu. Je to prokletí, Máry, je to prokletí. Pozoruju matku za ušmudlaným sklem. Ukazuje na mě nejistou rukou s nejistým ukazovákem vytrčeným dopředu jak zapomenutým pahýlem na osekaným kmenu. Vidím je matně, za ní letí stromy, koruny stromů, kmeny ne. Vidím je za oknem, jen ten její prst prorůstá skrz sklo až ke mně a už se mě dotýká na tváři. Jsme prokletý, říká. Já druhou rukou sahá po flašce, po tom moku, co cítím v nose. Jak by ne, když jí láhev vypadne z ruky právě ve chvíli, kdy se jí pokouší položit na stolek. Na odkládací stolek, o který se při drkotavý cestě opírám a který je taky konferenčním stolkem v našem obýváku. Já a ty zrovna tak. Slyším ji, když koberec becherovku pije žíznivěc než karamel vodu z potoka. Ohlížím se po sourozencích, Madlenka spí na gauči s knížkou hádanek v ruce. Karamel jí leží u nohou. Adam nás pozoruje od kuchyňský linky a jakmile zachytí můj pohled, civí jen na mne. Prokletí. Slovo, který už nikdy nebudu moct vyslovit. Matka mizí. Vlak se řine dál. Adam mrkne. Madla dlouze vydechne. Vlak se řine dál. Tam. Běžím, nemám dech, přitom ležím na zádech. Kdo jsem? Řeka. Tadam. Někdy se v noci projíždím po městě. Noční tramvají, autobusem nebo posledním metrem. Jezdím po městě, protože nemůžu spát. Někdy je to trik spolehlivý jako rána palící po palici. Drncání a pohyb mě ukolíbá. Párkrát se mi podařilo usnout i poměrně tvrdě. Řidič na konečný cloumá mým ramenem. Jindy jen upadám do krátkých mikrospánků. Konstantní klimbání a sliny nahromaděný v koutku pusy. Někdy neusnu vůbec, ale stejně mě to aspoň lehce ukonejší. Být cestující mě uklidňuje. Nemuset se pohnout, nemuset přivádět vlastní údy do pohybu, jen se víst. Bejt přepravovaná z místa na místo. A o to místo samozřejmě nejde. Cesta může být cíl, se ví už i dlouho, se o tom i zpívá. Včera v noci jsem čekání na dnešek vydržela probdít a pak vyrazila na tenhle vlak. Včera v noci jsem při těchhle svých ukolíbavkách musela zůstat stát před podzemkou, protože metro C, Letňany háje, nejelo. Všude byly policejní pásky a zátarasy. Zajímalo mě, co se přihodilo. Napadlo mě, že se někdo zabil. O to víc jsem potřebovala vědět, co se přesně stalo. Když se někdo zabije, potřebuju vědět, co se přesně stalo. Okounila jsem tam tak dlouho, dokud jsem nezaslechla, jak se někdo baví o holce, co si lehla na koleje, co slezla po schůdkách hned u tlamy tunelu, ale vůbec nikdo se jí přitom nevšim. Myslela jsem na tu holku, na její hlavu, co prej zůstala v celku, jen potlučená jako brambora nebo ovoce, když spadne ze stromu na zem. Myslela jsem na zbytek z té holky, na ten zbytek rozbitej a tiše rozházený po kolejích jako rozdupaný domeček z lega, jak nádobí, co popadalo ze stolu, jak drobky na cestě, díky kterým má člověk trefit zpátky. Pan Rochester má na bradě malou jizvu a ta jizva je trochu vidět, i když se pár dní neoholí. Pan Rochester se skoro neholí. Chtěla bych mu říct, že mu to tak sluší, že se holit nemusí vůbec. Ale neřeknu mu to. A nejspíš bych mu to neřekla, ani kdybych mohla. Tadam. Předtím, než jsem pracovala jako pomocná síla v kuchyni, jsem dělala na recepci ve veřejném bazénu. Vydržela jsem tam dost dlouho, skoro půl roku. Brala jsem odpolední nebo ranní směny podle školy. Tenkrát jsem do školy ještě chodila. Měla jsem to v bazénu docela ráda, protože když nebyl frmol, mohla jsem se učit nebo si číst. Já dost čtu. Hlavně návody. Zmiňovala jsem to už, že čtu hlavně návody? Návody a statistiky. Možná ne, možná jsem to nezmiňovala. Každopádně, když jsem chodila na odpolední, tak jsem přicházela na směnu o hodinu dřív, abych si stihla zaplavat, dokud neskončí ranní šichta. Jednou jsem zaplula do rohu úplně ke dnu a zapírala se rukama a nohama o vykachlíkovaný stěny a snažila se tam udržet. Pak jsem se vynořila a dávila přechlorovanou vodu, přehoupla se mátoživě přes okraj bazénu
a dobu jen ležela a dejchala skrz mřížku odtokovýho kanálu. Když jsem to udělala podruhý, ztratila jsem vědomí a tahal mě ven plavčík. Výluka. Kdo se chce utopit, volí radši rybník a řeku než moře. Možná zcela logicky proto, že ne všichni sebevrazi mají tu kliku, aby žili v přímořské oblasti, ale to se v žádný dostupný statistice nijak zvlášť nerozpatlává. Některý lidi si pro jistotu poutají kolena nebo kotníky, případně ruce za zádama. Často se zatěžkávají kamením, plněj si jim kapsy. Pojišťují se sami před sebou a před zrádným pudem sebezáchovy, který je v případě tonutí až dojemnej. Fatalita je ukazatel vyjadřující, v kolika procentech případů je sebevražedný jednání úspěšný. Vím to, protože toho o sebevraždách vůbec hodně vím. Říká se úspěšný, případně fatální výsledek. To je moje oblíbený. Utopení je jedna z metod sebevraždy s nejvyšší fatalitou. Prej kolem 90%. Přitom je prakticky nemožný vypočítat, kolik lidí ze všech utonulých to udělalo záměrně. Sebevražda utopením se totiž řadí mezi 14% nejasných okolností utonutí. Než úplně umřete, trvá to asi 5 minut. Jakmile se voda dostane do pusy, nastávají dvě varianty. Ve 20% nastane takzvaný suchý utonutí, kdy se vám křečí uzavře hlasivková štěrbina a zamezí průniku vzduchu a paradoxně i vody. Pak se prostě udusíte. Během toho se zpomalí srdeční činnost, až se zastaví úplně. A pak konec. Pak z toho nebudete. V druhým a častějším případě se voda dostane jícnem do žaludku nebo průdušnicí do plic. Zvětšuje se kapacita žaludku, tlačí na plíce a stěžuje dýchání. A v tu chvíli se vám začne chtít zvracet. Jenže není kam. Zvratky a voda pak teda tečou jediným možným směrem. Do dejchacích cest. Z toho se vám pravděpodobně bude chtít kašlat. Úsilí těla je obdivuhodný, však to povídám. Jenže těma pokusama o vytlačení vody z plic se vám do nich dostane vody ještě víc. A pak konec. A pak z toho nebudete. Když se voda dostane do plic a dojde ke kontrakci svalů hrtanu, následuje prej velká bolest. Pocit trhání a pálení v hrudníku. Ale pak, když voda pronikne do dejchacích cest, člověk má údajně začít pociťovat klid až do ztráty vědomí. Pak se zastaví srdce. Pak přijde mozková smrt. Někdy myslím na ten zlom. Mezi rozervaným hrudníkem a klidem.

Stojíme s Madlou celý zmáchaný ve sklepě, kde, jak se domníváme, je něco jako hlavní uzávěr vody. Vůbec si nepamatuju, že by nám to táta kdy ukazoval, že by nás připravoval na tuhle chvíli, kdy zůstaneme sami doma, vyteče pračka a voda se prosákne skrz strop do přízemí. Jak něco takového vlastně vypadá? Ptám se nejdřív sama sebe v duchu. Jak vypadá takovej uzávěr vody? Má to být nějaký velký čudlítko? Nebo páčka? Nebo kohoutek? Obě se bezradně rozhlížíme po stěnách, pavučinách, regálech s domácí pálenkou. Kouknu na Madlu. Hele, Madlo, a ty víš, co vlastně hledáme? No, poškrábe se na hlavě. Jako v životě? Hrk, hrk. Někdy jen předstírám, že je všechno jako dřív. Že neležím na zemi na matraci v mým mizerným žižkovským podnájmu, ale že ležím v Madlině posteli. Jen ji zrovna nevidím, protože už má zavřený. Jen ji zrovna nevidím, protože už mám zavřený oči. Ale že tady je, hned vedle mě, stačilo by se pohnout a dotkla bych se jí. Nebo když prostě jen sedím v okně a balím si cigáro, představuju si, že si zrovna odběhla na záchod nebo pro něco k jídlu a že se za chvíli vrátí, vyřítí se těmahle dveřma, hrcne si ke mně na parapet a řekne mi "Davaj, drahá," a natáhne ke mně ruku. Někdy si představuju, že zvuk pálícího se papírku způsobuje Madla, když nasaje kouř z cigarety. A v těchhle chvílích předstírám, že věřím tomu, že tomu věřím. Hraju si na to, že mám jenom zavřený oči nebo že na ní jenom čekám, přestože hodně, hodně, hodně hluboko, v nejzapadlejším koutě, pod poklopem v podlaze, ve sklepě svojí hlavy, takhle hodně hluboko vím, že mám oči do kořán a že vůbec na nikoho nečekám. Tadam. Na Madlu myslím bez ustání. Koleje v elipse. Madla, Madla. Madla, Madla. Tadam. Už nikdy nebudu tanečnice nebo sprinterka. Ani herečka. Modelka taky ne. Leda by hledali nějakou vošklivou. Už si nikdy nenalakuju nehet na levým malíčku. Klavíristka už nikdy nebudu. Už nikdy nebudu moct na nikoho mrknout jedním okem. Už se nikdy nenaučím pořádně francouzsky, protože nemá smysl učit se francouzštinu, když není slyšet. Tadam.

Na začátku vidím jen vize, jako kdybyste si pustili film někde v půlce, probíhala tam nějaká scéna, vy jste nevěděli, co se vlastně děje, co to tam je za lidi, ale zajímalo by vás to, takže byste potom pátrali. Postupem doby mám v hlavě čím dál více scén. Přibližuje způsob své práce Lucie Faulerová, jejíž román Smrtholka načetla v režii Jakuba Doubravy Denisa Barešová. Dramaturgii této celkem 13-dílné četby s hvězdičkou měla v roce 2023 Petra Hinčíková a čtvrtý díl nabídneme na Vltavě zase zítra ve 23 hodin. Teď je to hudba z Mechanického pomeranče režiséra Stanleyho Kubricka a na jeho film Eyes Wide Shut se krom jiného zaměří Vltavská klapka v neděli v 16:30.

Jiří Suchý se narodil v Plzni 1. října roku 1931, ale dětství prožil v Klatovech. Otec, vyučený truhlář, prošel řadou zaměstnání a nakonec našel uplatnění jako telegrafista u dráhy na Masarykově nádraží v Praze, kam se rodina přestěhovala. Jiří Suchý se velmi brzy začal zajímat o umění a my se s ním teď vydáme na Vltavě do roku 2005 do jeho divadla Semafor.

Je to asi 2 roky došlo k takovému zlomu. Když jsme byli po povodni a neměli jsme budovu a jezdili jsme po 11 adresách pražských, tak nám začalo rapidně ubývat publikum, ale rapidně. Ze začátku jako po povodni, půl roku jsme měli vystaráno, to bylo nabito a pak začali lidi odcházet trošku a pak už taky nikdo nevěděl, kde budeme hrát zítra vlastně a kam si má jít pro lístky a tak. Takže to publikum se jako unavilo a začalo nám ubývat. Poněvadž já chodím hodně takhle do divadel se dívat a teď jsem viděl, že některá divadla jsou jako plná, vyprodaná. Teď jsem si říkal, v čem to je? A všiml jsem si, že to jsou často třeba Oidipus, nebo já nevím, prostě takový velice závažný hry, nebo Čechov, nebo tak. A tak jsem si říkal, aha, zřejmě lidi, kteří chodí do divadla jenom za zábavou, tak ty dávají teď přednost televizním bavičům, že jo, kteří to umějí, no, kteří to umějí tak, jak to umějí. A do divadla se začíná stahovat jakási elita. A tak budeme muset tu lať spát nahoru a budeme muset bojovat o diváka inteligentního nebo inteligentnějšího. Ti, kteří se rozhodnou, že semafor stojí za jejich pozornost, k nám budou chodit. Někteří už nás opustějí, tak se taky stalo. Já jsem začal to tlačit jaksi trochu intelektuálně nahoru. Udělali jsme takový program, který se jmenuje Nikoho nezabije. A to bylo divadlo věnované poezii. Samozřejmě, že tam byl humor, že tam byly písničky, ale byly tam taky, dělali jsme tam voice band z Halasovy básně a takový. No a skutečně našlo si to své diváky, ale bylo jich strašně málo. Najednou jsem viděl, že my jsme vlastně zapsaní v jiný kategorii u těch lidí a ti, co chodí do semaforu, tak ty nepráhnou po nějaký takovýhle jako vyšším umění. Takže tu hru už jsme stáhli, tam měla tuším 51 repríz a konec. Teď co dál? A já jsem najednou dostal, něco mě osvítilo a myslím, že to je ta správná cesta. Já jsem si říkal, že lidi, kteří jsou jako inteligentní a nejsou spokojeni s tím, co jim jako zábavné programy nabízí ta televize nebo tak, tak o ty se vlastně nikdo moc nestará, co se zábavy týče. A tak jsem si říkal, ano, semafor bude divadlo zábavné a bude určeno těm, kteří se chtějí smát a bavit, aniž by se museli stydět sami před sebou, jo, na co to koukají. A tak jsem se začal pokoušet o inteligentní zábavu, bych to nazval, a skutečně ta křivka návštěvnosti nám začala rapidně stoupat. Teď třeba náš poslední kus, ta sukně smutnou jehlou spíchnutá, tak ta je vždy téměř nebo úplně vyprodaná i někdy hodně dopředu. A tak si říkám, že jsme možná na správné cestě.

0: do běla.
1: Ty problémy s tou návštěvností, které se najednou vynořily, tak myslím, že je možno je připsat taky na vrub tomu, že jsme přišli o tu dobře zavedenou budovu na Václavském náměstí, kde prošlo okolo každý den tisíce lidí a nemohli si toho divadla nevšimnout a tak. A takže to nám samozřejmě taky začalo chybět, poněvadž v okamžiku, kdy jsme se ocitali, třeba už i ten Karlín, když jsme se ocitli v tom Karlíně, tak jednak lidi dodnes mě třeba říkají, vy už nejste v té Alfě, vidíte tam na Václaváku, takový ty mimopraští, ty nás tam ještě hledají. Načež, když jsme byli v Karlíně, tak to ještě většina lidí si myslela, že pořád semafor je na Václaváku. Že? To samozřejmě nás trošičku zaskočilo. Ta budova na Václavském náměstí, ono to bylo velice schátralý. Bylo to přesně jako s jinými domy v Praze, které byly ukradený majitelům a pak se o to nikdo nestaral. Takže za těch 40 let socialismu to tam tak schátralo. My jsme třeba byli v situaci, že když bylo vydatné deště, tak jsme nemohli hrát, protože to prosakovalo všechno a začalo tam zatýkat i do toho trafa a byli jsme bez proudu. Když víc zapršelo, tak jsme 3-4 dny nehráli, museli jsme vracet vstupný. To bylo v dezolátním stavu, takže jsme to opouštěli s lehkým srdcem. Dokonce nám bylo slíbeno, že až se to dá do pořádku, takže se tam nastěhujeme, ale pak se začalo uvažovat o velkorysých přeměnách celého toho areálu. Nakonec k ničemu nedošlo, teď jsou tam krámky, na kterých se dá samozřejmě hodně vydělat. Na divadle se toho tolik vydělat nedá. Takhle jsme dopadli, ale nedopadli jsme nejhůř, poněvadž teďka, co jsme v Dejvicích, tak to je úplně z brusu nový pražský divadlo, poslední, který tady byl, tak to dostalo dost velikou publicitu a dost se o tom psalo a tak. A hodně lidí už dneska ví, že v těch Dejvicích jsme, i to má podíl na tom, že se nám teď ta křivka té návštěvnosti měsíc po měsíci pozorujeme, jak je to lepší a lepší. Občas se vyskytne otázka, jestli vlastně do té své tvorby divadelní nějak promítám i svůj život nebo svý životní pocity a trable. No tak jeden životní pocit je v tom divadle obsažený a v těch písničkách a to je, že já jsem vlastně takový nevyléčitelný optimista. Optimismus, který hraničí s blbostí, až prostě já, ze mě si dělají legraci, že kdykoliv nás něco postihlo nebo tak, tak já jsem přišel za chvíli a říkal jsem, ono vlastně to není špatný, hele, ono zase to má tuhle tu výhodu a tuhle tu výhodu, tak mě se kvůli tomu už v divadle smějou. Tak to je asi jediný pocit, který se mě promítá do divadla nebo do tvorby vůbec. Ale jinak vám ani ne. Když jsem napsal píseň Hluboká vrázka, Naraž si bouřku do čela, že ti milá s jiným zmizela, a tak říkali, to jste asi byl nešťastně zamilovaný. Jsem říkal, houby, to naopak, to jsem byl strašně šťastně zamilovaný. Nikdy jsem se nesnažil jako svý city nosit na trh tímhletím způsobem. To jsem si řekl, napíšu písničku o nešťastné lásce. Jo? Tak napsal jsem písničku o nešťastné lásce. A to jsou vlastně úkoly, které jsem si dával. Třeba celá dramaturgie divadla Semafor je velice divoká. Já vždycky, když jsem napsal jednu hru a uvedli jsme ji na scénu, tak už když jsem končil, když byly poslední zkoušky, tak už jsem měl v hlavě další hru a říkal jsem, že musí být nějak úplně jiná, než to předešlý. Že jo? Když jsme měli Kytěci, kde byla 24 lidí na scéně, tak jsme potom udělali Elektrickou pumu, kde jsme byli, to bylo pro 3 klauny vlastně, že jo? Nebo aby se ta jednotlivá představení sobě nepodobala. Celá ta dramaturgie byla, já jsem si snažil udělat dobře svý duši, jo? Prostě jsem si říkal, teď bych měl chuť udělat něco takového, třeba toho Fausta, je? To by mě bavilo, nebo chtěl bych si zahrát takového kabaretiera, jako bejvali v době těch Šantánu a Tingle Tanglu a už tady byl Jonáš. A vždycky jsem vyšel z toho, na co jsem měl chuť a do toho jsem se pustil. Samozřejmě taky ještě

písničky a vtípky nebo poenty různá, gegy a tak. Vznikl z toho takový korál a ta hra byla záminkou. Já mám pocit, že většina lidí, když odcházela, tak ani nevěděla pořádně, o čem to je. Ale přitom se asi bavili.

Já jsem příliš velký pragmatik, než abych říkal, tak teď by to potřebovalo Jiřího Šlitra, poněvadž vím, že to není možné, ten tady nebude. Nicméně na něj vzpomínám neustále. Že? Spíš si říkám, co by asi tomuhle řekl, jak by se asi na to zatvářil, na ten nápad, nebo jak by se mu líbila tahle ta muzika. Ale to, že bych říkal, teď bych potřeboval, aby on tady byl, mně se to jeví jako takový zbytečný problém. Já problémy, které se nedají vyřešit, tak spíš vytěsňuju. Ne, že bych ho tedy nechtěl nebo neuvítal, no ale pravda je taková, ale a s tím se nedá nic dělat. No hlavně si na ní vzpomínám a to bylo taky vůbec zajímavý, jak se mě vryl do života, že třeba po jeho smrti mně se často o něm zdálo, zase ještě nedávno se mě o něm zdálo, ale představte si, taková zvláštní historka se stala. Mně krátce asi 3-4 dny po jeho smrti se o něm zase zdálo a on se tam dopustil takového humoru, který přesně odpovídal tomu humoru, který my jsme mezi sebou měli. A sice zdálo se mi, že jsem mu říkal, prosím tě, potřebuji někam jet a nemám na tramvaj, půjč mi na tramvaj. A on říkal, nepůjčím, ale dám ti radu. Když řekneš průvodčímu, že se se mnou znáš, tak tě sveze zadarmo. To byl for, který se mě zdál. Já jsem si říkal, no tak to on něho snad tam nějak jako šintnul. Tvrdě ovšem, že jako žádný svý city, kromě toho mýho optimismu, nevkládám do své tvorby divadelní nebo písničkářský nebo tak, tak bych měl možná ještě k tomu dodat, že sice tam svý ty city a pocity nevkládám, ale oni tam lezou sami někdy, aniž bych s tím kalkuloval, nebo aniž bych se o to snažil a usiloval. Prostě píšu věci a jsem takovej, takže nedokážu zabránit tomu, aby se mě to neobrazilo v té tvorbě, ale není to vědomí a vlastně na to přijdu třeba až, když už to hrajeme nějaký čas, tak si říkám, no jo, tak ono vlastně tu mou tehdejší situaci, i když divadlo je založené na humoru, tak tam vždycky je takový smutnější podtext někdy, že jo? Není to humor úplně jenom třeskutej, i když i toho se dopouštíme a to jsem hrozně rád, ale je tam, já bych to nenazval ani smutkem, ale určitá melancholie tam je třeba, že jo? To vlastně vzniká nikoliv, že bych chtěl, že by to byl kalkul, ano, teďka bylo veselo, tak teď tam bude trošičku, ale ono to vzniká nějak samo. Já nedokážu nějak příliš plánovat a proto taky asi nedokážu napsat divadelní hru, která by měla přesně ten správný tah a vyvrcholení a tak. A nedokážu plánovat, ale mě tam některé pocity nebo některé momenty lezou sami a potom přicházím na to, anebo někdy se to i dočtu, že jim to jde k duhu vlastně. Že to jde k duhu tomu divadlu, že se tím odlišuje od divadel jiných. Opravdu ten smutek, se tam třeba smutek bláznivých panen nebo sukně smutnou jehlou ušitá, ale vždycky ten smutek, pokud tam je, tak vždycky ho nějak nakonec povalím na lopatky a hraje tam ne druhý, ale čtvrtý housle, jenom je to tím trošičku tak malinko pokropený.

Když tady mluvíme o tom smutku, tak je pravda, že byly v mém životě situace, kdy jako mě nebylo moc do legrace. Nicméně vyrábět jsem jí musel dál na jevišti, že jo? Ale většinou to jako veřejnost obdivuje. Ona mu zemře manželka nebo dítě nebo tak. A on jde a hraje. Já vám řeknu jednu věc. Naopak, já jsem se těšil, to je takové vysvobození, kdy člověk vleze na tu scénu, tak se najednou dostane úplně na chvíli do nějaký jiný jako atmosféry a je to nějak, jako když někdo se dostává do jiný atmosféry tím, že se ožere třeba, že jo. Takže já jsem šel hrát divadlo a takže to nebyla zase tak hrozně těžká věc. Poněvadž nakonec ten, veškerý ten humor, který jsem tam prováděl, ty forky a tak, tak to je víceméně už zmechanizovaný. Vždycky jsme měli už x tou reprízu, tak člověk akorát to říkal a byl vděčný, že může chvíli taky myslet jiným směrem. To bylo dost takový těžký údobí. Tenkrát si vzpomínám, když moje žena dostala leukemii. Tenkrát se taky stala zvláštní věc a sice já jsem měl takovou schopnost, kterou už dneska nemám, že jsem dokázal zbavovat lidi bolesti. Já jsem měl přítele, který mě vyprávěl jednou, že bolest se dá odhladit takovým zvláštním gestem. Vykládal mě, jak se to provozuje. Říkal, že má dokonce na letišti jednoho přítele, který to dovede a ty stevatky, když ty, co už to dělají delší dobu, ty letušky, tak že mívají migrény při přistávání a vždycky mu volají, aby na ně počkal, poněvadž věděli, že on je několika tahy té bolesti zbaví. A teď mě to vykládali, jak se to dělá a jednou přišla Jitka Molavcová na zkoušku a měla ústřel takzvaný, že jo? Nemohla hnout hlavou vůbec a říkala, my asi budeme muset zrušit představení, poněvadž já mám ukrutnou bolest tady za krkem a nemůžu se hnout. Teď se otáčela, místo aby otočila hlavu, tak musela otočit se celá, že jo, a tak. A já jsem si vzpomněl na tohle a říkal jsem, hele, já něco zkusím. A tak jsem jí začal dělat ty tahy tou hranou ruky a tak. A ona asi po 5 tacích říká, člověče, víš, že je to lepší? Tak jsem ještě asi 20 vteřin pokračoval. Ona kroutila hlavu, říkala, tak hrajeme samozřejmě. No a tak já jsem zíral. A krátce na to jsme začali točit film Jonáš a Melicharová a přišel na první natáčecí den, točilo se u nás v divadle, přišel režisér Sýst a říkal, mám ukrutný bolesti, on měl v nohách, v nártech a tak, takovou nějakou chorobu, kterou si přivezl, prej říkal, že z Himalájí a nikdo si s ní tady neviděl rady. Vylečit se to vůbec nedalo, akorát byly nějaký prášky, které ho té bolesti zbavily vždycky. A ty prášky nebyly zrovna. On poslal produkci, aby objela všechny lékárny a ten preparát prostě se byl to socialismus, tak ten se zrovna nekonal. A on říkal, asi budeme muset stopnout natáčení. No já jsem mu říkal, pane režisér, já něco zkusím, jo. A teď jsem mu to zkusil odhladit. On říkal, já na tyhle věci věřím, zkuste to. Za chvíli říkal, dobrý. A pak vždycky, když připravovali nový světelný podmínky, ty osvětlovači, tak on říkal, pojďte se podívat. A vyběh takový schody, který jsem měl ke mně do šatny a zase dolů. Křepce je vyběh a hrozně se smál. A celý den se točilo a celý den to bylo dobrý. No a tak jsem tohle to zjistil. A potom, když měla žena ten leukemii, tak ta se projevuje tím, že v holeních kostech, to jsou ty dutý kosti, kde se tvoří nejvíc ta krev, tam měla obrovské bolesti. Na to se dávaly nějaké velice silné prášky, které jí pomáhaly. No a já jsem to zkusil, no a pak už automaticky mě vždycky zavolala, já jsem přiběhl a udělal jsem jenom 3x tou rukou a bylo po bolesti. Já jsem potom se dočetl v takových knihách, kde byly o těchto těch senzibilech a takový, že tahle ta schopnost se u některých lidí projeví, když jsou ve stresové situaci. Když je stres, takže to tělo se nějak zmobilizuje a získává i schopnosti, které běžně nemá. Já jsem si to uvědomil, když potom ta moje žena odešla a chtěl jsem to asi po půl roce na někom vyzkoušet, tak ono nic.

Já jsem byl od útlých dětských let obrovský fanda přes film. Když říkám od útlých dětských let, zní to teď jako podivně, ale myslím od 5 let. Jednak jsem měl doma takovou tu laterničku, kde se promítali na sklíčkách takový komický obrázky, ale kde se dal založit i kousek filmu a točit kličkou a ono se to promítalo. Vevnitř byla malá petrolejka, takže se to dalo promítat na vzdálenost asi 2 metrů, jinak by to nedosvítilo. No a potom jsem začal chodit do biografu, maminka mě brala na Shirley Templeovou a na Laura a Hardyho. Miloval jsem film, no a už to ve mně zůstalo. Ten Freud říká, že jo, co se člověk do těch 5 let nasaje, tak toho určuje pro zbytek života. Takže já jsem byl posedlý filmem, taky jsem usiloval o to, nějak jsem chtěl třeba do komparzu, kdybych mohl na Barrandov, nebo tak poněvadž Barrandov a Hollywood, to bylo pro mě 2 obrovské mety. Nedostižný samozřejmě. No a nakonec to dopadlo tak, že jednoho dne, když jsem začal dělat v Redutě, už asi rok nebo druhý rok jsem tam tak působil, tak se na mě obrátil režisér Makovec, že chystá film Snadný život a že bych chtěl, abych v tom hrál a zpíval písničku. No tak to bylo něco prostě neuvěřitelného. Prostě tak jsem šel na Barrandov, tu písničku jsem skutečně tam zpíval s Josefem Zímou, ale ta písnička tam nebyla dlouho, poněvadž pak v Rudým právu napsali, že je chuligánská. No ten idiotismus, to byla písnička Dáme si do bytu, dáme si vázu pod vázu kytici, nebo do vázy kytici pod vázu stůl, prostě nevinná písnička. Pro ně to byl jako, že to byl jazz a že dneska takováhle mládež není, a tak to vystříhli po týdnu, hraní to vystříhli z toho filmu, tak jsem byl smutný. No ale už jsem se tam uchytil a pak jsem najednou mě dali do filmu Hlavní výhra, abych tam šel zaspívat. Pak jsem ve filmu Tanec kolem tance jsem mluvil a zpíval dokonce a tak. No a tak to došlo tak daleko, až jsme se rozhodli, že natočíme reviální film. Janí Kroháč a Vladimír Svitáček se toho podjali a začalo se pracovat na Kdyby tisíc klarinetů. Ale předtím jsme si vyzkoušeli hrát vojáky ve filmu Bylo nás 10, režisera Kachlíka. A nakonec, jak si jsme získali takovou jako už pořádnější zkušenost, poněvadž tam jsme zpívali řadu písniček s Jiřím Šlitrem a hráli jsme tam dokonce i malou roli. Bylo vojenské cvičení, že jo, já tam jako střílel slepýma nábojema z kulometu a křičím, padněte, volové, jste mrtví. Takže to byla věta, která mě do dneška utkvěla. No a pak jsme, Kdyby tisíc klarinetů, konkurs se točil, Dobře placená procházka, a pak se to rozjelo. S Jiřím Menclem jsme točili Zločin v Šantánu. Já jsem potom dokonce, mě oslovili, jestli bych nechtěl natočit autorský film, a natočila se Nevěsta. Film, který má zajímavý osud. Tehdy, když jsem ho dotočil, tak mezi tím se změnil režim a bylo rozhodnuto na Barrandově, že ten film bude promítán tak dlouho, až se na sebe vydělá, a pak, že ho stáhnou. Ale neudělali žádný, ani plakáty na to nedělali, a hrálo se to jenom krátce na Václavském náměstí a pak to pouštěli spíš po okrajích a za nějaký čas ten film šel do Trezoru. Nikoliv, že by byl nějak jako ideologicky závadný, ale že jsem to dělal já, že jo. Tak já jsem byla ta závada ideologická. Ten film se potom vynořil a do dneška žije občas v nějakých filmových klubech nebo přehlídkách se vyskytuje, takže to mám z toho docela radost. Pak spadla klec a já jsem nesměl točit vůbec nic. Napsal jsem několik scénářů, to vždycky několik takových dobrých kamarádů na Barrandově přišlo a říká, hele, zkusíme to prosadit a napiš. Tak jsem napsal scénář, odevzdal jsem ho a samozřejmě někdy ho i vytiskli, takže mám takový tlustý knihy tady, které se nikdy nerealizovaly. Napsal jsem další scénář, další, a všechno šlo jako mimo. No a pak se stala jedna věc, že na nějaký recepci si Štrougal, tehdejší premiér, stěžoval, že nejsou žádné veseloherní filmy. To už byl pomalu konec 80. let. A že doba je taková, že by měly být jako
poněvadž začaly dolehat ekonomické problémy a ta strana a vláda se bála, jak to půjde dál, když se bude zhoršovat životní úroveň. No a takže Veselohryby jim přišli vhod a tehdy tam byla jedna naše známá a říkala, no vidíte, tady je pan Suchý v semaforu, tam se hraje Veselé dál a tak to natočte. Na jeho pokyn jsem byl pozván na Barrandov, abych natočil veseloherní film, takže došlo k natočení Jonáš a Melicharová. Tehdy ministr Kahuda jednoho dne přišel k nám do divadla se na to podívat a hrozně se mu to líbilo a zamiloval se do nás a začal nás zvát, kdykoliv byla nějaká recepce nebo něco, tak vždycky pro nás vzkázal, my jsme většinou nemohli, protože jsme hráli, ale pak jsme zjistili, že po recepci se odchází na ministerstvu kultury do projekce, tam do promítačky, tam mají malinký kino pro 30 lidí a že si tam pouštějí americké filmy, které se sem dostanou jako nabídka, zase odmítnuty, jdou zpátky do Ameriky. Na tom ministerstvu, že si je pouštějí. A to nás začalo lákat. A tak jsme řekli, dobře, my sice teď hrajeme, ale po představení přijdeme a oni pro nás poslali někdy i vůz, ale většinou jsme přijeli po svý ose. No a přijeli jsme na tu recepci. Už bylo po ní vždycky, že jo, to už bylo všechno sněděný. Jednou tam na nás čekal nějaký hodnostář, tak já říkal, máte tady párky, vám tady skováváme, aspoň abyste. Potom se šlo do té projekce a tam jsme skutečně zažili řadu filmů, třeba Funny Face s Audrey Hepburnovou nebo takový, který bychom jinak neviděli. Nakonec Kahuda vždycky končil tím, že museli pustit nějakého Vlastu Buriana, poněvadž to byl jeho velký ctitel. No a teď se stala taková věc, už bylo asi 4:30 ráno, měli jsme za sebou ty dva filmy, ten americký a toho Buriana, a že pojedeme domů, že se rozejdeme, rozloučili jsme se. Najednou za mnou přišel jeden nějaký funkcionář, já nevím, co, já ho neznal. Byl zhulákaný, strašně říkal, hele, kam jedeš? Já jsem tam měl auto, já jsem říkal, no domů, do Davids. On říkal, tak mě vím, já tam jedu taky, tak mě vím. Tak co jsem mohl dělat, tak jsem si ho naložil do auta a jedu s ním do Davids a najednou on říká, kam to jedeš? Já jsem říkal, no do Davids. On říká, já jedu do Holešovic. Tak jsem si říkal, teď ho nemůžu vyklopit. A tak jsem se obrátil a jel jsem zpátky s ním do Holešovic. A on zřejmě, aby se mě revanžoval, tak začal prozrazovat státní tajemství. A začal mě říkat, víš, já ti něco řeknu, ale nikde to nesmíš říkat. My platíme na Kubu po Sovětském svaze nejvíc. Sovětský svaz tam dává 200 000 dolarů a my 40 000, Polsko nedává nic, ostatní lidové mu dávají 20 000 dolarů měsíčně a my dáváme 40. A takový začal mě jako za odměnu prozrazovat státní tajemství, které mě vůbec nezajímaly. Ale byla to tak krásná a bizarní situace, že jsem si říkal, musím se o tom zmínit. Nešťa.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Dobrý den, vážení posluchači. Operu dnes pro vás vybírá a od mikrofonu zdraví Jana Vašatová. Uslyšíme dnes dvě díla velkého operního skladatele a reformátora Christofa Willibalda Glucka. Budou to dvě opery z jeho téměř závěrečné životní etapy, kterou strávil díky své vídeňské obdivovatelce a francouzské královně Marie Antoinette v Paříži. Přestěhoval se sem roku 1774, získal smlouvu na 6 jevištních děl pro pařížskou operu a hned v dubnu toho roku, tedy 1774, měla první z nich, Ifigenie v Aulidě, premiéru ve velké pařížské opeře. Byla to Gluckova 42. opera, ale první pro Paříž. Jeho předchozí díla byla psaná pro italská a německá divadla, dvě dokonce pro Prahu, ale hlavně pro divadla ve Vídni, kde Gluck působil téměř 30 let. Pro Vídeň psal i Alcestu, později uvedenou v přepracované verzi také v Paříži. A k té se váže vyjádření jeho reformních snah. V předmluvě tehdy napsal: snažil jsem se vrátit hudbu jejímu vlastnímu úkolu, totiž podporovat báseň, aby zesilovala výraz citů a učinila jej srozumitelnějším v různých fázích jeho vývoje. Soudil jsem, že největší část mého úsilí musí směřovat k tomu, abych nalezl jakousi krásnou jednoduchost. Zjednodušeně řečeno to znamenalo odstranění rozsáhlých koloratur a posílení úlohy orchestru. Ifigenie v Aulidě následovala 7 let po Alcestě. K Ifigenii v Aulidě napsal libreto François-Louis Gaan Le Blanc Roulé, a to podle veršovaného dramatu Jeana Racina, na námět z řecké mytologie. Ifigenie je v řecké mytologii dcera mykenského krále Agamemnona a jeho manželky Klytajmestry. Jejimi sourozenci byli Orestes a sestry Elektra a Chryzotemis. Stihl jí tragický osud, když jí místo slibovaného sňatku s hrdinou Achillem v Aulidě, v Bojotii, její otec nachystal smrt, aby si oběti usmířil bohyni Artemis a zajistil úspěch výpravy do Troje. Bohyně ale v okamžiku oběti Ifigenii unesla do Tauridy, to je dnešní Krym, kde se stala její kněžkou v chrámu. Po letech tady zachránila svého bratra Oresta a vrátila se s ním do vlasti. Gluckova Ifigenie v Aulidě končí Artemidiným únosem Ifigenie do Tauridy. Tam se odehrává děj Gluckovy opery Ifigenie na Tauridě, která vznikla o 5 let později. Tu si dnes také poslechneme, ale nejprve Ifigenie v Aulidě. Na naší nahrávce účinkují Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, jako Agamemnon, mykenský král. Trudelize Schmidt, mezzosoprán, jako Klytajmnestra, jeho žena. Anna Moffo, soprán, jako Ifigenie, jejich dcera. Ludovich Spies, tenor, jako její snoubenec Achilles. Thomas Stuart, bas, jako Kalchas, velekněz Artemidy. Arlene Auger, soprán, jako Artemis. Bernd Weichl, bariton, jako Arkas, důvěrník Agamemnona. A Nikolaus Hillebrand, bas, jako vojevůdce Tesálie. Dále sbor bavorského rozhlasu, sbormistr Heinz Mende a Münchner Rundfunkorchester, dirigent Kurt Eichhorn. Nahrávka je v němčině. Autorem německé verze libreta je německý spisovatel a skladatel Johann Daniel Sander.

Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali operu Christofa Willibalda Glucka Ifigenie v Aulidě, komponovanou na libretto di Ruleta podle veršovaného dramatu Jeana Racina. Učinkovali Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, jako Agamemnon, mykenský král. Trudelize Schmidt, mezzosoprán, jako Klytaimnestra, jeho žena. Anna Moffo, soprán, jako Ifigenie, jejich dcera. Ludovich Spies, tenor, jako její snoubenec Achilles. Thomas Stuart, bas, jako Kalchas, velikněz Artemidy. Arlene Auger, soprán, jako Artemis. Bernd Weichl, bariton, jako Arkas, důvěrník Agamemnona. A Nikolaus Hillebrand, bas, jako vojevůdce Thesálie. Dále sbor bavorského rozhlasu, sbormistr Heinz Mende a Münchner Rundfunkorchester, dirigent Kurt Eichhorn. Námět vychází z řecké mytologie. Ifigenii, dceru mykenského krále Agamemnona, která měla být místo svatby s hrdinou Achillem obětovaná pro vítězství Řeků v trojské válce, zachrání sama Artemis a unáší Ifigenii do oblak. A tady navazuje další Glucková opera na toto mytologické téma. Ifigenie na Tauridě. Původně měl být libretistou i tohoto díla François-Louis Gaan Le Blanc-Roulet, libretista Glucovy Ifigenie v Aulidě. Ten ale nakonec zůstal jenom u náčrtu, které ale bohatě využil tehdy začínající a později slavný libretista Nicolas François Guillard. Libreto vychází z tehdy pouhých 20 let staré tragédie Claude Gimona de la Touche. Glucova opera měla premiéru roku 1779 v opeře v paláci Tuileries v Paříži. Úspěch byl obrovský. Artemida tedy unesla Ifigenii a učinila z ní kněžku ve svém chrámu ve skytské Tauridě. Tady má Ifigenie spolu s dalšími kněžkami chrámu z rozkazu krále Thoase obětovat Dianě každého cizince, který se na ostrově objeví. V té chvíli moře přineslo k břehům Tauridy dva mladé muže. Osudovým určením jsou to řecký princ Pylades a jeho přítel Orestes, bratr Ifigenie, kterého pronásledují Erinie kvůli vraždě matky Klytaimnestry. A pomalu z čekání na smrt propadá šílenství. Takový je stručný obsah prvního a druhého dějství Glukovy opery Ifigenie na Tauridě. Účinkují Mireille Delinge, soprán Ifigenie, Simon Kinside, bariton, jako její bratr Orestes, Jan Beron, tenor, řecký princ Pylades, Laura Nori, bas, Thoas, král Tauridy, Alexia Cousin, mezzosoprán, Diana Artemis, Claire Delgado Bož, soprán, první kněžka, Nikki Kennedy, soprán, druhá kněžka, Laurent Alvaro, bariton, skytský duchovní chrámu, Michel Norman Webb, soprán, řekyně. Dále Le Musicien de Louvre a Coeur de Musicien de Louvre, dirigent Mark Minkowski.